ale i na sebe sama, potřebu změny. Potřebu proměny k čemusi lepšímu, více optimálnímu, více uspokojivému. A součástí oné nedokonalosti je skutečnost, že velmi často nejsme schopni té proměny dosáhnout. V dílčích oblastech, zvláště navenek, se třeba i něco podaří, alespoň na nějakou dobu. Ale jako by ta podstatná změna nám stále unikala. Jako by to bylo skoro vnitřně nemožné se opravdu posunout dál. Možná jedním příkladem mohou být nenaplněná novoroční předsevzetí. Kdo či co nás může proměnit? Tento problém se týká, vážení posluchači, i nás, kdo se pokládáme za věřící křesťany. Apoštol Pavel, autor biblické novozákonní knihy listu Římanům, tam mimo jiné píše o dvou základních životních stylech křesťanů. Budeme číst z 8. kapitoly, verše 5 až 9 a potom 12 až 14. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. A tak, bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Apoštol Pavel zde rozlišuje mezi životem, doslova chozením, podle těla a životem podle ducha Božího. A kterou z těchto dvou cest se vydám, je klíčovou otázkou mého křesťanského života. V minulých zamyšleních jsme se setkali s některými obrazy Ducha Svatého, ať už to byly řeky živé vody, či Paraklétos, přítomný přítel. Dnes se budeme zabývat jiným důležitým biblickým obrazem Ducha Svatého, a to ohněm. Jan Křtitel o přicházejícím Ježíši předpovídal, že bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Ježíš sám jednou svým učedníkům řekl: oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji, aby se už vzňal. A když byl v den letnic poprvé vylit Duch Svatý na shromážděné učedníky, jedním z průvodních znaků byly ohnivé jazyky nad každým z nich. Chci se dnes s vámi zamyslet nad tím, co vlastně přirozený oheň, jak jej známe, dělá, a zkusíme najít paralely, co to vypovídá o činnosti Ducha Svatého připodobněnému ohni, a to zvláště z perspektivy proměny. První, co oheň dělá, je, že dává světlo, osvětluje temnotu. Vzpomeňme, jak se ve Starém zákoně píše o ohnivém sloupu, který Izraelity po vysvobození z egyptského otroctví vedl neznámou pouštní krajinou do zaslíbené země. A v textu Římanům jsme před chvílí slyšeli o těch, kteří se dají vést duchem. Tato první funkce ohně tedy ukazuje na moudré vedení Duchem Svatým v životě křesťana. Ještě nejde o vnitřní proměnu, ale nakonec i k té Boží duch vede. Dalším účinkem ohně je vydávání tepla. Oheň zahřívá a tím také může způsobit změnu skupenství okolních látek, třeba tání ledu či dokonce kovu. Bůh, který se ve starozákonních dějinách zjevil Mojžíšovi v hořícím keři, začal při tomto setkání rozehřívat a rozpouštět bariéry Mojžíšova zaseknutého života. V listu Římanům nacházíme, že dát se vést duchem
je život a pokoj. Duch svatý boří bariéry a léčí rány. On přináší uzdravení vnitřních zranění. A to už je první stupeň vnitřní proměny, když jsme schopni se zvednout a nenechat se zablokovat minulými ranami a bolestmi. Třetím důsledkem ohně je očista. Oheň spálí starou suchou trávu nebo větve na zahradě, ale také při vyšších teplotách ve spalovnách odpady nejrůznějšího druhu. Možná právě proto je často v knihách Starého zákona Boží soud nad zlem a nečistotou popisován jako oheň. Tento oheň soudu odstraňuje to, co je zlé, ale také taví k očištění, aby vzácný kov byl zbaven všech příměsí, které jej znečišťují. Sem by se dal zařadit i výrok z listu Římanům, jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy. Duch svatý spaluje to zlé, temné, egoistické ve mně. Přináší tedy uzdravení z mého vlastního hříchu a to je druhý stupeň proměny, kdy jsme schopni oddělovat se od zla ve vlastním srdci. Posledním, čtvrtým účinkem ohně je, že při hoření probíhá přeměna látek v důsledku chemické reakce a zároveň se přitom uvolňuje energie, většinou právě ve formě tepla a světla. Tak se svíce stravuje, aby vydávala světlo, nebo dřevo či uhlí se mění v popel a plyny a přitom dává velké množství tepla. Právě zápalné oběti měly klíčový význam ve starozákonním obětním systému. Přeměna obětovaného masa či plodin prostřednictvím ohně symbolizovala jejich darování Bohu. Na to navazuje apoštol Pavel opět v listu Římanům, tentokrát ve 12. kapitole, prvních dvou verších. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Naše životy se mají v reakci na to, co pro nás Bůh udělal v Kristu, stát obětí pro Boha. A právě s tím je spojena proměna naší mysli. Nechte se proměňovat znamená, že nás proměňuje někdo jiný, ale je k tomu potřeba naší spolupráce. Asi nejvýstižnější biblický text o naší proměně nacházíme v 2. listu do Korintu, 3. kapitole, 18. verši. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým duchem proměňováni k jeho obrazu od slávy k slávě. Jasně se zde říká, že původcem, zdrojem proměny je právě Boží duch. Dále, že jsme proměňováni k Božímu obrazu, tedy cílem této proměny je připodobňování Bohu skrze Ježíše Krista. A cestou k tomu je s otevřeným srdcem přicházet do Boží přítomnosti, do přítomnosti jeho slávy. Duch svatý nás proměňuje a připodobňuje Ježíši. A to je třetí stupeň proměny, ten nejvyšší, alespoň v našem pozemském životě. Milí přátelé, shrňme si na závěr dnešní poselství. Skvělá zpráva je, že máme někoho, kdo je schopný nás i vnitřně a podstatně proměňovat. Je to Boží duch, Duch svatý, a výstižné je v této věci jeho přirovnání k ohni. Duch svatý nás osvětluje a moudře vede, zahřívá a uzdravuje vnitřní rány, očišťuje náš hřích a vysvobozuje nás z jeho moci a konečně nás přetváří, proměňuje a připodobňuje Ježíši. A nějaký praktický závěr? Zkusme přemýšlet, jakou funkci Ducha svatého bychom v tuto chvíli nejvíce potřebovali. Stojíš před nějakým vážným rozhodnutím
neboj si v situaci.

Tím se selháním a nevíš, jak zvítězit, nebo si to už vzdal a žiješ v rezignaci, poraženectví a možná cynismu? Pozvi Ducha Svatého, aby tě očistil, aby spaloval to zlé a egoistické v tobě, aby z jeho mocí usmrcoval hříšné činy. Toužíš po své proměně, toužíš potom být více takovým, jakým tě chce mít tvůj Bůh? Tak požádej Ducha Svatého, aby tě přiváděl do Boží přítomnosti, aby přítomnost svatého Boha naplnila každý kout tvého ducha, srdce, mysli, abys před ním úplně odhalil, kdo a jaký jsi, a mohl tak zažívat, že tě Duch Svatý připodobňuje Kristu. Kéž se, milí posluchači, u každého z nás stále více naplňuje to Ježíšovo slovo: oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

0: Víra roste tehdy, když přichází na hranice lidských možností, konstatuje v závěru série o změnách a posunech v životě psycholog Marek Macák. O duchovním pohledu na změnu bude řeč v pořadu Uši k duši, který uslyšíte dnes v 10 hodin a 15 minut.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Krásný den, milí posluchači. Při poslechu pořadu Oktáva vás vítá Štěpán Grafe. Dnes je mým hostem mladý klavírista Jan Schulmeister. Jehož jméno v nedávné době zaplavilo mnoho novinových titulků. Jeho debutová solová deska, vydaná firmou Suprafon, totiž zaznamenala fenomenální úspěch. Titul byl oceněn prestižní BBC Music Magazine Award v kategorii Nastupující mladé umělecké generace. Honzo, dobrý den, vítám vás v Proglasu.
1: Dobrý den, já moc děkuju za pozvání.
0: Já se musím hned v úvodu zeptat, jaké byly ty první pocity, když jste se dozvěděl, že získáváte toto úžasné ocenění?
1: Byla to naprosto čistá euforie a radost z toho celkového, vlastně docela dlouhého očekávání. A dalo by se říct, že to byl skoro až šok pro mě, protože samozřejmě konkurence byla veliká a upřímně jsem ani nečekal, že by se něco takového vůbec mohlo poštěstit. A ono se záhadou nějak poštěstilo.
0: Já když jsem se dočetl, že jste nominován, tak jsem z toho měl velkou radost a já už jsem vás, musím teď přiznat, chtěl pozvat dříve. A když jsem se dozvěděl o té nominaci, tak jsem si říkal, teď už by to stálo za to počkat, co kdyby to tam padlo. A když jsem se potom dočetl ten den, že to tam padlo, tak jsem skutečně říkal, tak to bylo nějaká prozřetelnost, která mě řídila a měl jsem z toho neskutečnou radost. Takže přijměte ještě touto cestou.
1: Moc děkuju.
0: Upřímnou gratulaci. No a já se nyní chci zeptat, abychom tu novou nahrávku představili tak trošku více do hloubky. Je krásně koncipovaná z děl ruských skladatelů.
1: Ano.
0: Jak vznikl ten dramaturgický výběr?
1: Tak ta celková koncepce toho alba vznikala poměrně dlouhou dobu. Přeci jenom Suprafon je samozřejmě mimořádně zavedená tradiční nahrávací společnost u nás. Takže tam cílem bylo vytvořit dramaturgicky opravdu promyšlené album. A co se týče vlastně těch obrázků z výstavy, tak to už ve mně zrálo poměrně dlouhou dobu. V podstatě dalo by se říct, že to je takový cyklus, který se mnou vyrůstal skoro až od raného dětství, kdy jsem obdivoval nejenom ten klavírní originál Mussorgského, ale i transkripci, orchestrální úpravu Maurice Ravela.
0: Krásnou, působivou,
1: úžasnou,
0: barevnou.
1: Přesně tak. No a to nějak zrálo a když nastal čas, že konečně je třeba si to zařadit do repertoáru, tak vlastně tak nějak automaticky, dalo by se říct, jsem to zařadil i do dramaturgie toho alba. Dalo by se říct, že velice podobně to bylo i s tím Rachmaninovem. To je cyklus opravdu 6 nádherných, těžkých, charakteristických kusů. A vlastně dalo by se říct, že nějakým tím významem kompozičním si to tak notuje s tím Mussorgským krásně. No a vlastně uprostřed je vloženo skoro až jako takové malinké horské jezírko mezi dvěma masivy, cyklus 5 preludií Alexandra Skriabina, drobných, lirických, spíš intimně laděných miniatur. Myslím si, že tak celkově to tvoří takový hezký oblouk posluchačsky.
0: Vy jste zmínil, že některé z těch skladeb už vás provázejí od dětství. Vy jste stále opravdu velmi mladý umělec. Nicméně prozraďte, tyto skladby, které jste si vybral právě na to CDčko, jak dlouho je třeba máte v repertoáru před tím nahráváním a studoval jste je třeba přímo až pro tu nahrávací příležitost a nebo už jste je měl možnost i provádět na koncertech?
1: Naštěstí jsem měl možnost je provádět, protože to já vlastně tu koncertní obehrávání těch skladeb beru jako nedílnou součást vlastně vůbec předtím, než se započne jakékoliv nahrávání. Je to neskutečně důležité, aby se ta skladba opravdu usadila v těle, v mysli, aby vše fungovalo tak, jak má. Já si myslím, že asi nejdelší dobu jsem hrál vlastně toho Rachmaninova, ty hudební momenty, které jsem hrál mimo jiné také v semifinále v roce 2023 na soutěži The Cliburn v americkém Dallasu. A právě díky nim se mi poštěstilo dostat se až do finále. Takže i tímto způsobem, dalo by se říct, se mi nějak osvědčili, že opravdu v té interpretaci mojí působí dobře, i teda na odbornou porotu, tak i na posluchače. Takže proč to byl klíčový aspekt vlastně zařazení na to album. No a ty obrázky z výstavy, jestli si správně vybavuju, ty jsem začal studovat pár měsíců vlastně po té soutěži, takže ještě v roce 2023. A taky mě provázely na mnoha recitálech, mnoha koncertech, takže tam vlastně to obehrávání probíhalo také intenzivně. No a úplně v závěru celého natáčení vlastně byly natočeny ty preludia od Scriabina a to taky, myslím, dopadlo pěkně.
0: Pro každého interpreta je určitě důležité k dané skladbě a k danému skladateli si vytvořit ten správný vztah, pochopit tu jeho hudbu. Jak vás provází vztah s těmito autory právě? Vy jste to trošku už nastínil.
1: Já si myslím, že co se těchto autorů týče, tak tady je to velice opravdu přirozená věc, vyvírající opravdu z té lásky k jejich hudbě, k jejich harmonickému světu, když to tak pojmenuju. Protože samozřejmě jsou určití skladatelé, ke kterým nemám tak blízko, ke kterým si cestičku buď to ještě musím hledat, anebo asi si ji možná někdy nikdy nenajdu. Ale tak naštěstí opravdu, co se tohoto alba týče, tak jak tedy Musorgského, Scriabina, tak Rachmaninova, to jsou pro mě opravdu stálice.
0: Kde jste desku nahrával?
1: Desku jsem nahrával v Ostravě na fakultě vysoké umění v nádherném, úplně přenádherném sále, hlavním sále, který se nachází v této budově, který opravdu má naprosto skvělé akustické podmínky, takže nemůžu si ho vynachválit.
0: To nahrávání je vždycky taková alchymie. Jsou umělci, kteří preferují to natočit nahrávku téměř živě a potom třeba dělat minimální opravy. Máte to také takto rád?
1: No, ono záleží taky, jaký jsou ty časové možnosti v tom studiu. Co se týče Musorgského, tak to byl opravdu husarský kousek, to jsme se ještě s panem režisérem Gemrotem potom bavili, že neočekával, že se to stihne, že se mu to ještě nestalo, ale my jsme opravdu toho celého Musorgského natočili během jedné jediné frekvence, šestihodinové, takže to samozřejmě bylo velmi náročné, ale dopadlo to. A samozřejmě potom už to bylo takové pozvolnější, příjemnější, co se toho Scriabina a Rachmaninova týče.
0: A vzniklo něco jedinečného. A my se nyní zaposloucháme do první hudební ukázky. Hudební momenty Sergeje Rachmaninova hraje Jan Schulmeister.

0: Milí posluchači, posloucháte Oktávu, jejímž hostem je mladý klavírista Jan Schulmeister. Honzo, vy pocházíte z muzikantské rodiny, otec houslista Jan Schulmeister, člen Vihanova kvarteta. Nedávno jsme k jejich výročí měli právě o nich pořad. Maminka, klavíristka Martina Schulmeisterová Merunková. Mm-hmm. Musím tady přiznat, moje spolužačka.
1: Ano.
0: Na Janáčkově akademii také jsme spolu hráli. Ale ta hudební tradice je ve vašem rodě ještě delší, že?
1: Je delší. Vlastně zakladatelem toho, dalo by se říct, hudebnického rodu, byl František Černý. Vlastně v první polovině 19. století byl to polní trubač, dokonce účastníky bitvy u Hradce Králové. A co je velice překrásné, takže i to spojení se skladateli v té rodině, on to totiž byl spolužák a kamarád Antonína Dvořáka ve Zlonicích u Regenskoryho Límana. Takže To je velice krásné, jak opravdu v té historické rovině ty rody jsou určitým způsobem propojené. No a

0: to vlastně postupovalo 6 generací až ke mně.
1: No a vy jako malí, když jste se ještě možná batolil, tak ano. Částečně pod klavírem, no ale ty housličky také určitě zněly často. Proč ta volba padla na klavír zrovna? Nebo jste hrál i na housle?
0: Já jsem se na housličky, tak byly samozřejmě doma a dokonce to mě mohly být 2 roky, 3 roky, jsem dokonce jedny takové malé housličky žluté dostal vánočním darem. A je taková krásná fotografie, jak srdnatě si je držím před vánočním stromečkem. Takže určité inklinace tam k těm houslím byly. Ale já jsem strašně rád, že jsem nakonec zvolil pro klavír, protože teď, když zpětně o tom přemýšlím, tak housle by mě nebavily. No, housle to by nebylo, to by nebylo ono.
1: A víte, že otec bude poslouchat tento pořad
0: možná. Ten to ví. Ten to ví.
1: Kdo vás učil od dětství? Byla to maminka?
0: Byla to maminka. Samozřejmě v 5 letech, když jsem začal chodit na základní uměleckou školu, tak tím oficiálním pedagogem byla paní učitelka Eva Zonová, která na mě dohlížela jako ten oficiální pedagog, ale samozřejmě maminka, tak to v podstatě je můj nejdéle sloužící pedagog, ten úplně nejdůležitější vlastně, který se mnou pracoval ještě předtím, než jsem nastoupil na tu zušku, tak nějak přiváděl k té hudbě a doteďka vlastně spolu opravdu pracujeme intenzivně. Vlastně já jsem u maminky studoval 4 roky na konzervatoři, takže i tu oficiální stránku ta byla zde také přítomna. Ne, ale samozřejmě to je úplně úžasný, že v podstatě jako naprosto fantastického pedagoga jí mám přímo doma, takže kdykoliv vlastně je potřeba, tak spolu můžeme pracovat a je to úplně úžasný.
1: A musíte mít výborný vztah, protože samozřejmě já to vidím také z vlastní strany, protože moje 2 dcery jsou houslistky a také v různých obdobích jsem je učil a dnes vnímám velmi pozitivně, když u mě nestudují, ale že ke mně rádi přijdou na radu. Takže věřím, že pro maminku je to velice krásné tady toto, když ta vaše symbioza takto výborně funguje.
0: Je to krásný. Samozřejmě, zase aby to neznělo, že jsme jako nějací divní, tak samozřejmě i temnější chvilky, ale já si myslím, že to je naprosto přirozený. A vlastně funguje nám to perfektně doteď, tak si myslím, že vlastně nic nebylo tak šedivé, že by mělo zastínit tu krásnou kontinuitu té celkové práce.
1: Vy dnes ale studujete také na Janáčkově akademii muzických umění. Kdo je zde vaším pedagogem?
0: Zde jsou mými pedagogy paní profesorka Alena Vlasáková a profesor Jan Jiraský. A já jsem naprosto šťastný, že jsem se mohl ocitnout právě v jejich třídě, protože opravdu jsou to naprosto špičkoví pedagogové.
1: Já chci připomenout posluchačům, že také pan profesor Jiraský byl několikrát hostem zde v Oktávě, takže si mohou najít v audioarchivu. Byl hostem i Oktávy Live, kde dokonce i hrál. Honzo, jaké jsou vaše další vzory? Ono určitě ta cesta, člověk si hledá tu cestu vlastní a určitě vás také inspirovaly mnohé osobnosti ze světa.
0: Přesně jak říkáte. Já v podstatě dlouhodobě a trvale říkám naprosto upřímně, že tím absolutně nejdůležitějším vzorem a největším, který jsem kdy měl, je pianista Arkady Volodos. V podstatě je to, řekněme, od nějakých mých 6-7 let, kdy jsem poprvé měl možnost vyslechnout jeho album s klavírními transkripcemi. To bylo velkolepé, virtuózní, brilantní a to ještě jako dítě jsem oceňoval ze všeho nejvíc. Ale samozřejmě v průběhu let Volodos vydal alba obsahující i mnohem hlubší, niternější skladby. Vlastně legendární nahrávka z roku, mám pocit, 2016. Volodos hraje Brahmse A to vlastně bylo takové zlomové období, kdy po té dlouhé době obdivování té nelidské techniky a virtuozity jsem vlastně esteticky přešel opravdu k té lásce, k těm spíš intimnějším skladbám, kusům. Takže teď je to vlastně v takové kombinaci, je to vyvážené, je potřeba mít a uctívat oboje.
1: Pro každého mladého umělce a v podstatě od dětského věku ten klavír je obrovská výzva. Jsou to hodiny a hodiny práce, které s ním člověk tráví, a jsou to také přípravy na různé soutěže. Ty k tomu patří. Jste soutěžní typ. Máte je rád?
0: Ne. Soutěžní typ nejsem a už vůbec je nemám rád, ale je pravda, že soutěže vlastně jsou takovou docela nedílnou součástí v dnešní době, jak ono to bylo i v minulém století, ale celkově toho vývoje v podstatě nejenom klavíristy, ale muzikanta. A určitě má to jistě i svoje kladné stránky, ta věc soutěžení. Prostě je to výkon, na který se opravdu musíme špičkově připravit. Musí se podat opravdu kvalitní, vyvážený výkon, na který musí být skoncentrovaná mysl. A je to vynikající, dalo by se říct, trenažér i pro ten případný koncertní život. Protože přece jenom u té soutěže asi ta hlava podvědomě, i když jako to není úplně jako merit věci, ale asi se má tendenci skoncentrovat ještě víc, než pokud tam prostě nejde o nějaký ten papír. A v tom je to určitě skvělé, ale zase na druhou stranu tak posoudit umění, to je prostě, to není to sport, no.
1: Vzpomenete si na svoje první koncertní vystoupení? Kolik vám bylo?
0: Jejdamane. No, tak takhle, určitě moje první vystoupení muselo být v sále ZUŠ. Na nějaká besídka to musela být. A to já teď ještě brouzdám v hlavě. Určitě jsou nějaké nahrávky. Strašně takový roztomilý. Mě mohlo být kolik? Pět roků. Já si myslím, že asi ten vlastně už ten první rok, co jsem byl na ZUŠce, jsem nějaký ten koncertík odehrál, dvě minutky třeba, skladbnou minutku, tak je to možný.
1: Vás hodně potom provázela také brněnská mezinárodní soutěž Amadeus.
0: Ano. Já jsem byl na Amadeovi třikrát. Myslím si, že jsem byl třikrát a poprvé první, po druhé druhý a po třetí absolutní vítěz.
1: Taková vlnovka, která ale směřovala tam, kam bylo potřeba.
0: Kam mohlo to směřovat a poštěstilo se a smířilo to tam.
1: Vy jste zmínil také prestižní soutěž v Americe. Ano. Které další soutěže to ještě byly, kde jste se zúčastnil? No,
0: tak určitě ta v té Americe byla bez pochyby naprosto nejprestižnější, ale co se týče i jiných soutěží, tak velmi prestižní a i u nás v podstatě s velkou tradicí je to Concertino Praga, vlastně kterého jsem se účastnil dvakrát jako solista a jednou v dů s Danem Matejčou, s houslistou, kde se nám poštěstilo v roce, to byl mám pocit taky 2023, zvítězit v komorní kategorii. A potom samozřejmě ono těch soutěží bylo strašně moc národních, mezinárodních. Vzpomínám na virtuozy per musica di pianoforte v Ústí nad Labem, to je taky krásná soutěž s tradicí. No, a ještě Nordic International Piano Competition, jejich snad k 50. Takže to si úplně všechno nevybavím.
1: Jste stále ve věku, kdy na soutěže byste mohli jezdit, většina těch velkých soutěží bývají tak zhruba do 30 let. No a jak se na to díváte? Jsou to výzvy, které si říkáte, ještě to stojí za to, anebo si říkáte, tohle už vlastně ani nechci?
0: To je velice dobrá otázka. No, já si myslím, že ono Co je úplně úžasný, je vlastně teď, jak se poštěstilo s tou cenou BBC, což je v podstatě naprosto krásné, mimořádné ocenění opravdu toho nejvyššího formátu. Takže vlastně to je, dalo by se říct, taková náhrada nějaké té prezentace, sebeprezentace se na soutěži. Ale tak je mi teprve 19 a ty soutěže jsou tak do té 30, tak samozřejmě ještě mám několik roků a kdo ví.
1: Uvidíte,
0: uvidím,
1: co přinese čas.
0: Uvidím, co přinese čas.
1: Zaposloucháme se do další hudební ukázky. Tentokrát to bude z preludí Alexandra Skriabina v interpretaci Jana Schulmeistera.

0: V dnešní Oktávě si povídám s klavíristou Janem Schulmeistrem. Honzo, povídali jsme si o soutěžích, povídáme si o vaší poslední nahrávce, velice úspěšné a krásné, ale vy těch desek skutečně už od dětského věku máte za sebou docela hodně. Já se přiznám, když jsem si je prohlížel, tak je pěkné sledovat nejen, jak umělecky rostete, ale jak rostete i na těch přebalech. Ta první deska tam na nás vykoukne takový velmi roztomilý chlapec.
1: To je ta modrá, je to ta modrá ta první, ta teď úplně, je to i ona. No, to vlastně to bylo focené v galerii Petrov, v tom krásném prostředí. Já myslím, že tam je vidět i ten velkolepý lustr. No, na to focení si vzpomínám.
0: A co na to nahrávání?
1: Na to nahrávání si vzpomínám taky částečně. Já mám pocit, že na té první desce by snad měl být Haydnův klavírní koncert D-dur s Vihanovým kvartetem, tak to si sice matně, ale vybavuju si útržky a momenty z nahrávání. No, vlastně na té druhé desce, na tom druhém albu jsem vystoupil taky s Vihanovým kvartetem a to byl Mozart A-dur, ten malý koncert. No, jo, určitě v paměti tam něco zůstává.
0: No a jaké je to hrát společně s Vihanovým kvartetem, když máte tátu doslova za zády?
1: No, abych pravdu řekl, já mám pocit, že my jsme to tak vůbec nevnímali, jakože, že mám tátu za zády, protože já jsem se samozřejmě s všemi členy znal, znám už od dětství. Pro mě to prostě vždycky byly strejdové.
0: Přirozená symbióza,
1: vlastně rodinná symbióza. Takže tam to opravdu nebylo jako tohle je táta, ten teď sedí a já tady jsem za klavírem. Ne, to vůbec ne.
0: Bylo to přirozené a příjemné pro vás všechny.
1: Přesně tak.
0: Vy jste před chvílí zmínil úspěšnou spolupráci s Danielem Matejčou, vynikajícím mladým českým houslovým virtuózem, vaším vrstevníkem.
1: Je to tak.
0: Vy jste spolu soutěžili na soutěži Concertino Praga, ale máte za sebou také velice úspěšnou, krásnou desku.
1: Je to tak a vlastně ta deska částečně je cenou za to vítězství v té soutěži Concertino Praga. A je pravda, že ta deska vlastně vyšla ještě před tím mým soulovým debutem u Suprafonu a obsahuje tedy skladby českých autorů, český repertoár. No.
0: Pro každého klavíristu je samozřejmě výzva příprava toho soulového repertoáru a něco úplně jiného je potom ta spolupráce na té komorní bázi. Vy máte tu velkou zkušenost, jak jste zmínil, ty strýčky v tom Vihanově kvartetu od dětství. Nicméně, když jste začali hrát spolu s Danem duo, jaké to pro vás bylo?
1: Já si myslím, že když si na to vzpomenu, že i ty samotné začátky byly taky naprosto přirozené, protože my jsme se vlastně poznali s Danem hned na tom prvním koncertínu, co jsme oba dva absolvovali v roce 2020, kde jsme se vlastně poznali, okamžitě spřátelili, protože on potom vlastně následuje po té soutěži samotné ještě týdenní festival jihočeský, kde se cestuje po krásných historických městech a tam se střídají vlastně ti finalisté v interpretacích. No a ta spolupráce bohužel nepřišla hned po té soutěži, protože samozřejmě ještě bylo období koronaviru, které všechno celkově zbrzdilo. No, ale jakmile jsme se opravdu dali dohromady, tak si vzpomínám, že to opravdu bylo naprosto krásné a přirozené od samého začátku.
0: Jaké to pro vás je sedět na pódiu sám, třeba při solovém klavírním recitálu, anebo takto jako partner v duu, anebo třeba jako solista před orchestrem? Dokážete
1: určitě,
0: tyhle roviny nějak diferencovat?
1: Rozdíly tam jsou. Co se týče té sólové interpretace, tak tam samozřejmě člověk má tendenci být víc ponořený sám do sebe, zahloubaný, být víc, když to řeknu, v té takové pomyslné bublině a nenechá se rozhodit ničím zvenčí, opravdu je uzavřený tak sám do sebe. No, v té komorní hře to tak vůbec není, protože tam opravdu ten neustálý kontakt a ta komunikace s tím komorním partnerem je neustálá, takže tam by to byl velice nežádoucí jev.
2: Zasnít se do sebe.
1: Přesně tak. No a vlastně, co se týče hraní s orchestrem klavírních koncertů, tak tam je to taková všeho chuť. Tam samozřejmě jako já jako solista místy jsem zasněný spíš do sebe, ale musím neustále mít nastřežené uši na orchestr, oči mít stále v periferním vidění dirigenta, takže tam samozřejmě to je naprosto nejnáročnější, to je jasný, energeticky na koncentraci, na soustředění, na výkon. A jo, ty rozdíly tam jsou.
0: Na jakém repertoáru nyní pracujete? Co nového studujete?
1: Nyní rozdělávám a průběžně pracuji na 24 preludiích, opus 11 od Alexandra Scriabina, což jsou naprosto úchvatné, spíš drobnější kusy, dalo by se říct miniatury. Nádherný cyklus, vlastně on se Scriabin v koncepci inspiroval Chopinem a jeho 24 preludií. Pracuji také na Dumce Petra Iliče Čajkovského. No a postupně budu rozdělávat nějaké Debussy a nějaký Schumannův klavírní koncert.
0: Když studujete nový repertoár, máte rád předstih, anebo potřebujete to tlačení termínem? Jsou interpreti, kteří si to rádi nechávají třeba na poslední chvíli, protože mají tu pravou motivaci, a někdo naopak raději skladbu předstuduje, pak se k ní vrací. Jak to cítíte a vnímáte vy?
1: Já si ji nejradši předstuduju, to je úplně nejideálnější scénář. Samozřejmě, že taky v minulosti se stalo opravdu, že z časových důvodů jsem byl nucen opravdu některé věci nechat až na poslední chvíli, ale to není ideální nastavení, opravdu nejmoudřejší je to mít všechno dostatečně dopředu připravené a podle toho se snažím pracovat.
0: No a kdybych vám nyní zavolal, že nám v Berlíně vypadl solista z nějakých vážných důvodů, zranění ruky, a vy byste měl provést klavírní koncert, který nemáte v repertoáru. Samozřejmě záleželo by, o jaký koncert by se jednalo, ale šel byste do něčeho takového?
1: Zítra.
0: Nebo za 14 dní.
1: Za 14 dní, který nemám v repertoáru.
0: Ano, ano.
1: No, tak záleží, co by to bylo. Jestli by to byl nějaký Haydn, jestli by to byl nějaký Mozart, tak možná, tak taky záleží, jestli by tam byla možnost mít tablet před sebou, to samozřejmě taky v mém případě si myslím, že by měnilo situaci. No tak ale asi jako je hloupost, že bych se za 2 týdny naučil třeba druhého Rachmaninova, tak to ne, to v žádném případě.
0: Vy jste zmínil ten tablet, jak je to dnes s hrou z paměti? To bylo velká doména romantických umělců, kdy se začalo hrát z paměti, ale dnes už se možná i lehce upouští od té naprosté nutnosti.
1: Ano, ano, upouští, a já si toho všímám i u těch opravdu největších špiček klavírních, že už se opravdu neostýchají vzít si sebou jak na solový recital, tak i na klavírní koncert tablet, popřípadě i noty v papírové podobě. Ale samozřejmě u mě by to ještě nešlo, protože přeci jenom taky jsem mladší generace a to je potřeba reprezentovat opravdu tradičně.
0: Kolik věnujete cvičení na nástroj?
1: Tak já to udržuju v takovém kompromisu 4, maximálně 5 hodin denně. Proč říkám kompromisu? To je taková moje v podstatě oblíbená informace z minulosti, jak se vlastně legendy, jak klavírní, tak i pedagogické stavěly k množství cvičení. Tak Sergej Rachmaninov, to je dobře známo, že v některých obdobích byl schopen hrát 13-14 hodin denně. Naopak třeba takový Chopin, Friedrich Chopin, radil svým žákům, aby v žádném případě nešli přes 3 hodiny, což samozřejmě dnes i to množství repertoáru prostě od doby Chopina se markantně zvedlo, tak 3 hodiny by opravdu úplně nestačily, ale myslím si, že ta hranice těch 4, 4,5 do těch 5 je vhodná, je ideální.
0: Ono také určitě nezáleží na tom, kolik se cvičí, ale jakým způsobem se cvičí. Tak,
1: jakým způsobem. Člověk, který by cvičil 15 hodin denně a nezapnul by u toho ani jeden neuron, tak samozřejmě to cvičení bude k ničemu. Je opravdu potřeba být naprosto skoncentrovaný a trénovat v podstatě už to vnitřní nastavení na koncert, na recital, protože tam automaticky ten mozek se do té koncentrace přepne a pokud na to není zvyklý, tak může velmi lehce a nemile zklamat. Takže samozřejmě ta koncentrace a zaměření se na důležité aspekty, co vlastně cvičím, to je nezbytné.
0: Honzo, vyvažujete ten čas nějakými koníčky? Ten čas u klavíru, nebo na ně nezbývá čas?
1: Přesně jak říkáte, nezbývá čas a hlavně nezbývá chuť. To je ještě důležitější. Ne, tak co se týče nějakých volnočasových aktivit, tak samozřejmě pro mě je radost, když můžu vypnout hlavu, nějak vyčistit si ji na procházce v přírodě, poslouchat zvuky šumění lesa a nejen toho listova. Ale samozřejmě, co se týče přímo nějakých jako koníčků, tak tam ten čas není, no.
0: Tak ono to přijde časem.
1: Asi jo.
0: Zaposloucháme se do poslední ukázky dnešní oktávy a tou bude hudba ze slavných obrázků z výstavy Modesta Petroviče Musorského v podání Jana Schulmeistera.

0: Milí posluchači, nacházíme se v závěrečné části dnešní oktávy. Mým hostem ve studiu je klavírista Jan Schulmeister. Honzo, vy máte již velký kus umělecké práce za sebou, ale je vám 19 nebo možná brzy 20 let?
1: Brzy 20 a zatím ještě 19.
0: Takže máte hodně toho před sebou.
1: Je to tak.
0: Jaké jsou vaše interpretační sny? Klavírní literatura je neskutečně obsáhlá. Ta se nedá za jeden lidský život ani nastudovat.
1: A to mám pocit, že zrovna říkal Sergej Rachmaninov, že lidský život nestačí na pojmutí veškeré hudby, byť jen té klavírní, což je naprostá pravda. Já samozřejmě mám určité repertoárové sny, řekněme nějaké plány, co by bylo dobré zařadit si do něj. A samozřejmě jsou to skladby, které mi jsou naprosto blízké, ke kterým mám silný vztah z minulosti. No a co se týče nějaké té cesty hudební, tak já si myslím, co bylo úplně úchvatné, co mě postihlo, potkalo, tak to bylo v lednu, kdy se mi poštěstilo zahrát si v mém absolutně nejvysněnějším sále ve Vídni, v Musikvereinu ve Zlatém sále, Grosser sále s Moravskou filharmonií Olomouc, kde jsme předvedli Mozartův klavírní koncert D-moll. A to byl naprosto nezapomenutelný zážitek. Tak já věřím, že nějaký ten postup umělecký bude pokračovat stále.
0: A vy k té hudbě toho hudebního klasicismu máte docela blízko, řekl bych.
1: Mám určitě, jo. Já Mozarta mám velice rád, stejně tak samozřejmě Beethovena, který pochopitelně vychází z Mozarta. A celkově k tomu vídeňskému klasicismu mám blízko, ale samozřejmě i nastupující generace mistrů Brahms, Schubert, Schumann, to všechno je mi blízké, pravdu.
0: A co hudba 20. století, popřípadě ještě mladší hudba?
1: No tak vlastně z toho 20. století, tak tam se vlastně dá zařadit ten Rachmaninov, že většinu svého díla napsal už právě ve 20. století. Ten je mi velice blízký, ne úplně klavírní sféře, ale spíš v té symfonické a komorní je mi neskutečně blízký Šostakovič. S Prokofievem to je trošku komplikovanější, tam spíš je taková drobnější výseč skladeb, které od něj opravdu mám velice rád, ale je tam spousta u něj skladeb, které mi nejsou zas tak blízké, takže to je zajímavý velice. A kolik to už je nějakých sedm, možná 8 let, kdy jsem byl obrovským přívržencem hudby Karlheinze Stockhausena. Určitě doporučuji posluchačům, co stojí za poslech, jako i co je vlastně možné v té hudbě. Takže to bylo takové, řekněme, dvouroční období, to mě přešlo, pak jsem byl zase přívržencem Schoenberga, to byl takový slabší odvar Stockhausena. No a teď samozřejmě naopak posledních několik let jsem, když to řeknu lidově, zabrousil do staré hudby renesanční a hlavně středověké.
0: No ale tam s tím klavírem.
1: Tam samozřejmě s tím klavírem to... Tam to není, no.
0: No ale jak dosvědčuje právě ta poslední deska, tak zřejmě duší jste nyní romantikem.
1: Jo, tak to právě, jak už jsem říkal na začátku, ti skladatelé, co jsou obsaženi na tom albu, opravdu mi jsou neskutečně blízcí, taky, samozřejmě. Takže prostě ten repertoár je opravdu široký a je z čeho vybírat. No.
0: Honzo, vás v blízké době čeká krásné vystoupení na festivalu Pražské jaro.
1: Ano, bude to teď 23. tohoto měsíce a bude se to konat v krásném Anežském klášteře v Praze.
0: No a ve výhledu, jaké jsou další koncerty, možná i do budoucna, my umělci mnohdy musíme plánovat hodně dopředu.
1: Tak určitě za velkou zmínku stojí koncert, který bude v červenci a bude to v Singapuru ve Victoria Hall, takže to bude docela daleká cesta a bude to pod záštitou společnosti Petrov.
0: A cestujete rád?
1: No, já často přemýšlím, jak dobrý by to bylo, kdyby už konečně existovala teleportace. To by určitě záda a celkově i psychika samozřejmě byla úplně nejšťastnější, protože ono to cestování, ten organismus vyčerpává, hlavně když je časté. Ale tak, když už to tak je, bez toho se prostě koncertní umělec neobejde, tak jsem rád, že aspoň jsem si za tu dobu, kdy už to vlastně absolvuju, našel určité regenerační postupy, které si myslím, že jsou naprosto nezbytné pro jakéhokoliv opravdu intenzivně cestujícího člověka. No.
0: Honzo, nezbývá mi, než poděkovat za krásný, milý rozhovor a přeji, ať se vám všechno daří.
1: Já vám moc děkuju.
0: Myslím, že právě v dnešní době naše často rozdrobená společnost potřebuje právě takové mladé, talentované, inspirativní osobnosti, jako jste vy. Ještě jednou děkuji.
1: Moc děkuju za pozvání.
0: Hostem v Oktávě byl klavírista Jan Schulmeister. Pořadem vás provázel Štěpán Grafe, technickou spolupráci zajistil mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový stech, jestli a kde jsi, můj vymalovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

a mám jeden hlasem, ať se domů vrátí. Lehl se na zem s tím, že kompas dávno ztratil. Černá noc ukrajuje měsíc jako kebab. Prošel jsem tisíc ulic, každá byla slepá. Řekla mu dobře ví, že najde ten, kdo hledá. Řekla jí moje cesty svedl svatý medard. Řekla mu přece ví, že kdo se dívá vidí. Zeptal se, platí to dál i ve světě lidí, kde řeč tak sváděl vztek a seď ironie, že snaží než se potkat, je snažit se míjet, je přímém přenosu feed, do mysli ti mačka, obrazy hořící těl spících na kapačkách, řekla mu mír, jim jsem podej mi své ruce, modlím se za plamene, za vodu i ocel, za parky i za slova, jež jsme znásilnili, když místo tajemství jsme svěřili jim účel. Místo tajemství jsme svěřili jim účel. Jako roj vzteklý v čose, jazyk

kostce. Zabíjte průvodčí i kulturisty z vyše. Modlím se i za tebe, dodala pak tiše. Řekla mu mírým hlasem, podej mi své ruce. Do vlasu zašeptal, že je dávno drží. Mluvili celou noc po Těžkovskou věží. A když pak řeč zmizela, jak tým dyke stoře, viděli vlastní těla, že už taky hoří. Viděli vlastní těla, že už taky hoří. Slil svodidla i osnovy bez not. Slil trakční soustavy i labirinty čipů. Slil střelky kompasů i prazné dráhy zipu. Vytlukoucí zrce pak chvíli spojil v jedno. Vytlukoucí zrce pak chvíli spojil v jedno. Řekla mu dobře ví, že nejde ten, kdo hledá. Řekl jí moje cesty svedla svatý medat. Řekla mu přece ví, že kdo se dívá vidí. Zeptal se, platí to dál i ve světě lidí, kde řeč tak schvátil vztek a sněk ironie. Že snaží, než se potkat, je snažit se míjet. Je přímém přenosu feed, domysl ti mačka. Obrazy hořících těl spících na kapačkách.

Zamčená truhla, která skrývá od sebe v sobě klíč. Zamčená truhla, která skrývá od sebe v sobě klíč.

0: Noční chvíle s Proglasem.
1: Je podložené, že Zem je gulatá. Ja sa vás nepýtam, je to podložené bojisky vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež nie, neviem.
2: Dnes blbci mají den, není vůbec potřeba jít ven. Jde o nový svátek OSN, do kalendáře už byl zanesen. Dneska na procházku spíš to nevidím, vyperu prach, utřu, uklidím.

Mám podivný pocit, že jich zas nějak více.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strach

Evangelium podle Marka nás zavádí do chvíle, kdy Ježíš přichází z rána z Betánie do Jeruzaléma. Má hlad a vidí fíkovník. Z dálky vypadal krásně, živě, ale když k němu přijde blíž, nenajde nic než listí. Žádný plod. Fíkovník bez ovoce je obrazem života, který vypadá dobře navenek, ale uvnitř je prázdný. Prokleje fíkovník a vejde do chrámu a ten se po chvíli otřásá Ježíšovým hněvem a z chrámu vyhání kupce. Ženy by mi možná řekly, že to byla reakce hladového muže, tak jak je známe. To už se nedozvíme, ale určitě víme, že v jeho řeči zněla slova o víře, modlitbě a odpuštění. Na první pohled nesourodé, ale ve skutečnosti hluboce propojené. Chrám měl být srdcem Izraele, místem setkávání člověka s Bohem, místem ticha, modlitby a naděje. Jenže místo toho v něm vládl ruch obchodu a peněz. V dnešní době to známe dost dobře. Sociální sítě, image, výkony, proslovy známých osobností, všechno to může působit přesvědčivě. Ale skutečný plod života, jako je pravdivost, láska, věrnost nebo milosrdenství, to někdy chybí. Nejde o to být dokonalý, ale být pravdivý. Ježíšova reakce není o hněvu kvůli stromu, ale o varování před prázdnotou, která se schovává, řekněme, za fasádu. Když pak vstupuje do chrámu a vyhání prodavače, dotýká se další velmi aktuální roviny. Co jsme udělali z prostoru, který má patřit Bohu? Tím chrámem nemusí být jen budova, může to být i naše srdce. Kolik obchodů se v něm odehrává, kolik věcí, které nemají s modlitbou nic společného. Často i vztahy nebo víru otočíme za výměnu. Já ti dám, když dostanu. Ježíš ale říká, můj dům bude domem modlitby. To znamená místem vztahu. A pak přichází slova o víře a odpuštění. Víra, která přenáší hory, není síla vůle. Je to důvěra. Důvěra, že Bůh může jednat i tam, kde my už nevidíme cestu. Ježíš k tomu přidává důležitou podmínku – odpouštět. Protože neodpuštění uzavírá srdce a uzavřené srdce nemůže věřit ani přijímat. Kolikrát i náš život vypadá z dálky dobře. Umíme působit klidně, věřícně, úspěšně. Umíme vytvořit obraz, který ostatní obdivují. Dnešní svět nás tomu vlastně učí. Být vidět, zvládat všechno a nevypadat slabě. Jenže Ježíš hledá ovoce, ne listí. Ne dokonalost, ne bezchybnost. Ovoce života. Pravdivost, laskavost, věrnost, soucit, odvahu milovat, schopnost odpouštět. A někdy se může stát, že pod množstvím listů zůstává uvnitř prázdno. Člověk funguje, ale nežije. Usmívá se, ale jeho srdce je unavené a zavřené. Ježíšův tvrdý čin vůči fíkovníku není výbuchem vzteku nad stromem. Je to prorocké znamení, varování před životem, který ztratil vnitřní pravdu. Kolik věcí ten prostor zaplnilo. Jenže Ježíš boří právě tento způsob myšlení. Nechce obchod, chce vztah. A pak přichází závěr evangelia, možná ten nejdůležitější. Možná nejsme bez plodu úplně, ale někdy žijeme víc navenek než do hloubky. Možná máme ve svém nitru víc hluku než ticha. A možná držíme něco, co nechceme pustit. Zkusme se dnes na chvíli zastavit a položit si tři jednoduché otázky. Co v mém životě jsou jen listy bez plodu? Co potřebuji ve svém nitru vyčistit? A komu potřebuji odpustit, abych mohl znovu svobodně dýchat? Možná právě tam začne růst něco skutečného.

Dobré ráno. Máme krátce po 6. hodině, pátek 29. května. Posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Prožíváme Mezinárodní den mírových jednotek OSN a podle katolického kalendáře památku papeže svatého Pavla VI. V kalendáři občanském má svátek Maximilián, je to jméno z latiny a vykládá se jako největší, významný nebo náležící k rodu Maximinů. Maximiliánům k svátku blahopřejeme. Na Proglasu nás v následující půlhodince čeká modlitba, kterou zahájíme četbou dnešního evangelia, navážeme modlitbou ranních chval a zakončíme duchovním slovem, konkrétně prvním čtením z pátku 8. týdne v mezidobí.

Z 11. kapitoly podle Marka. Ježíš vešel do Jeruzaléma do chrámu. Rozhlédl se po všem a protože už bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betánie. Když druhý den vyšli z Betánie, dostal hlad. Z dálky uviděl fíkovník, který měl listí. Šel tedy, zdali by na něm něco nenalezl. Když k němu přišel, nenalezl nic jiného než listí. Nebyl totiž čas fíků. Řekl mu, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Jeho učedníci to slyšeli. Přišli do Jeruzaléma. Vešel do chrámu a začal vyhánět všechny, kteří v chrámě kupovali a prodávali. Zpřevracel stoly směnárníkům a lavice prodavačům holubů a nedovolil, aby někdo nesl nějakou věc chrámem. A učil je. Je přece psáno, můj dům, ať je domem modlitby pro všechny národy, ale vy jste z něho udělali lupičské doupě. Uslyšeli to velekněží a učitelé zákona a usilovali o to, aby ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl jeho učením vzrušen. Když nastal večer, odešel Ježíš s učedníky z města. Když ráno šli okolo toho fíkovníku, uviděli, že je uschlý až do samých kořenů. Petr si vzpomněl a řekl, mistře, podívej se, ten fíkovník, který si proklel, je uschlý. Ježíš jim na to řekl, mějte víru v Boha. Amen pravím vám, kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni do moře a nebude ve svém srdci pochybovat, ale věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám říkám, věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, jste už dostali a budete to mít. A kdykoliv se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i vám odpustil váš nebeský Otec vaše poklesky.

0: A po četbě evangelia se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chvál. Dnes se s vámi modlí Natálie
1: a Pavel.
0: Prožíváme pátek 8. týdne v mezidobí. Všechny dnešní texty budou ze 4. týdne žaltáře v novějším vydání od strany 1346. 1346 ve starším vydání od strany 1213. 1213. Pro novější vydání breviáře od strany 1346 a pro starší od strany 1213. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Teď se před tvým trůnem stavím, pokornou prosbou tě slavím, dej mi sílu, Bože svatý, vírou, láskou prospívati.
1: Ty jsi mě, o Bože, Otče můj, sám stvořil jako obraz svůj, tebou jsem živ a od tebe mám vše k života potřebě.
0: Boží Synu, ty z krví svou vykoupil z hříchu duši mou, ty jsi můj pán, můj přímluvce, má rozkoš, hrad, můj zástupce.
1: Duchu svatý, sílo Boží, která ve mně vše zlé boří, je-li na mě co dobrého, jistě je to z daru tvého.
0: Proto celým srdcem díky vzdávám ti, Bože veliký, za všechna tvá dobrodiní, jež mi učinil zdřív i nyní.
1: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
1: Úplně ze mě smij mou vinu a očist mě od mého hříchu.
0: Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou.
1: Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé.
0: Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu.
1: Hle, s vinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka.
0: Hle, líbí se ti upřímné srdce, ve skrytu mě učíš moudrosti.
1: Pokrop mě izopem a budu čistý, umyj mě a budu bělejší než sníh.
0: Popřej mi slyšet hlas veselý a radosti, ať zajásají kosti, které si zdrtil.
1: Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny.
0: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.
1: Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha.
0: Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost.
1: Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě.
0: Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože můj spasiteli, ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
1: Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
0: Vždyť nemáš zálibu v oběti. Kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
1: Mou obětí, Bože, je zkroušený duch. Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
0: Pane, obšťastni Sion svou přízní. Znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
1: Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech i žertvách. Na oltář ti budou klást bíčky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.
1: Raduj se, Jeruzaléme, všichni se zhromáždí a budou velebit věčného Pána.
0: Všichni vyvolaní velebte Pána, všichni chválte jeho vznešenost. Chválte ho ve dnech radosti a oslavujte ho.
1: Jeruzaléme, svaté město, Pán tě bude trestat za skutky tvých rukou.
0: Dobrými skutky oslavuj Pána a veleb věčného krále, aby byl tvůj svatý příbytek s radostí v tobě znovu vybudován.
1: Aby Pán v tobě naplnil radostí všechny vyhnance a miloval v tobě všechny ubohé po všechny věky.
0: Skvělé světlo bude zářit ve všech končinách země. Mnoho národů k tobě přijde zdaleka.
1: Z nejzazších částí země k tvému svatému jménu v rukou přinesou dary nebeskému králi.
0: Všechna pokolení se budou v tobě radovat a jméno vyvoleného města potrvá na věčné věky.
1: Tehdy se těš a raduj ze synů spravedlivých lidí, protože se všichni zhromáždí a budou velebit věčného Pána.
0: Šťastní, kdo tě milují, a šťastní, kdo se budou radovat z tvého štěstí.
1: Duše má veleb Pána, velkého krále, neboť v městě Jeruzalémě bude zbudován jeho dům po všechny věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Raduj se, Jeruzaléme, všichni se zhromáždí a budou velebit věčného Pána.
1: Chval svého Boha Sione, on sesílá svůj rozkaz na zemi.
0: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, chval svého Boha Sione.
1: Že zpevnil závory tvých bran, požehnal tvým synům v tobě.

0: slovo Jakubovi, své zákony a přikázání Izraeli.
1: Tak nejednal se žádným národem, nesdělil jim svá přikázání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Chvál svého Boha Sione, on sesílá svůj rozkaz na zemi. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežijí já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žije ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval.

0: Volám k tobě, Bože, ty mi posíláš pomoc z nebe.
1: Volám k tobě, Bože, ty mi posíláš pomoc z nebe.
0: Plné důvěry je mé srdce, ty mi posíláš pomoc z nebe. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Volám k tobě, Bože, ty mi posíláš pomoc z nebe.
1: Z milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten, který vychází z výsosti. Mějme důvěru v Boha, neboť on se stará o všechny, které stvořil a vykoupil skrze svého Syna. Modleme se.
1: Upevni, Bože, co jsi v nás vykonal. Bože milosrdenství, veď naše kroky cestou svatosti.
0: Abychom měli zájem o to, co je správné, spravedlivé a láskyhodné.
1: Pro svou věrnost nás nikdy neopouštěj.
0: Neruš s námi svou smlouvu.
1: Přicházíme k tobě se zkroušeným srdcem a pokorným duchem. Ujmi se nás.
0: Vždyť nemohou být zahanbeni ti, kdo v tebe doufají.
1: Křtem jsme byli přivtěleni ke Kristu a povoláni, abychom o tobě vydávali svědectví.
0: Stůj při nás, ať hlásáme tvé veliké skutky. Upevni, Bože, co jsi v nás vykonal. A nyní připojíme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno.

0: jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, vyslyš naše prosby a veď nás svou milostí, abychom vždycky jednali podle Tvé vůle, s vděčností přijímali, co nám dáváš pro život zde na zemi a s nadějí očekávali, že nás přijmeš do radosti věčné. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen. Amen.

0: pátek 8. týdne v mezidobí čteme z knihy Job 12. kapitolu. Podtitul Job odpovídá, že boží prozřetelnost přesahuje všechnu lidskou moudrost. Job se ujal slova a řekl: Opravdu, vy jste dokonalí lidé, s vámi vymře moudrost. Ale já mám rozum jako vy, v ničem za vámi nejsem. Kdo by nebyl podobně nadán? Svému bližnímu mám být pro posměch já, který vzýval Boha, aby mě slyšel, pro posměch já, spravedlivý, bezúhonný? Nešťastný zaslouží potupu, myslí si šťastný. Úder patří ubožákům. V klidu jsou stany kořistníků, v bezpečí jsou ti, kdo dráždí Boha, kdo proti Bohu zdvíhají ruku. Jen se ptej na to zvířat a ta tě poučí, nebeského ptactva a to ti oznámí, nebo mluv k zemi a ta ti odpoví, budou ti to vypravovat mořské ryby. Kdo by v tom všem nepoznal, že to způsobila Hospodinova ruka? V jeho ruce je všechno živé, dech každého smrtelníka. Copak ucho neskoumá slova a neochutnává patro pokrm? Je moudrost jen u starců, znamená dlouhý věk rozumnost? Jen u Boha je moudrost a síla. On má radu a důmysl. Když on boří, už se to nevystaví. Když někoho zavře, nikdo už neotevře. Když zadrží vodu, nastává sucho. Když ji vypustí, země je zpustošena. U něho je moc a úspěch. Na něm závisí ten, kdo bloudí i svádí. Hlupáky dělá zrádců, rozumu zbavuje vládce, ozdoby strhuje králům, zástěru ponížení jim přivazuje kolem beder. Do bídy přivádí kněze, siláky sráží k pádu, výmluvným odnímá výřečnost, úsudek bere starcům, vylévá potupu na urozené, rozvazuje pás velmožům. Tajnosti zjevuje stemnot, co je ve stínu, vyvádí k světlu, povyšuje národy a zas je hubí, dává jim vyrůst a pak je opouští. Odnímá rozum vůdcům lidu, nechá je bloudit v pustině bez cest, takže tápají v temnotách, jak opilci vrávorají.
1: V duchovním slově jsme četli z prvního čtení z pátku 8. týdne v mezidobí.

0: Radio Proglas v Brně zve v pátek 29. května na Noc kostelů.
1: Otevřeme kapli i naše prostory a nabídneme program, kterým můžete volně procházet.
0: Děti si vyzkouší mikrofon a poznají zvuky, můžete se zaposlouchat do čtení na pokračování nebo se na chvíli zastavit v tichu.
1: V 18 hodin bude mše svatá a v 21 hodin večerní chvály.
0: Přijďte kdykoliv během večera.
2: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Příběh víry, která obstála. Lásky, která odpouští. 6. června Brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.
3: Ty největší klenoty světového operního repertoáru pod širým nebem. Národní divadlo Brno vás i letos zve na nádvoří hradu Špilberg. Užijte si s námi večery s neopakovatelnou atmosférou v rámci Léta s operou. Více na www.ndbrno.cz.

Přiblížila se nám 30. minuta po 6. hodině. V pátek 29. května posloucháte Proglas. Od mikrofonu vám příjemné ráno přeje Natálie Fajtová. Prožíváme Mezinárodní den mírových jednotek OSN a podle katolického kalendáře památku papeže svatého Pavla VI. Před 135 lety zemřel kněz, spisovatel a organizátor Peregrine Obdržálek, zakladatel knihoven, hospodářských spolků a záložen. Před 40 lety před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé vyvěsili vlajku Evropské unie s 12 hvězdami na modrém podkladu. 30 let uplynulo od úmrtí astronoma, geofyzika a polárního badatele Antonína Mrkose, ředitele hvězdárny v Českých Budějovicích a observatoře na Kleti. Před 7 lety odešel spisovatel, scénárista, dramatik, překladatel a básník Jiří Stránský, komunisty vězněný skaut s rádem Stříbrného vlka a cenou paměti národa. 66. narozeniny dnes slaví český hudebník ve Spojených státech Rudy Lenka, pořadatel Bohemia Jazz Festu. 70. má americká zpěvačka Latoya Jacksonová. A v občanském kalendáři dnes figuruje jméno Maximilián, jméno pochází z latiny a překládá se jako největší, významný nebo náležící k rodu Maximinů. Maximiliánům tedy k dnešnímu svátku posíláme pozdrav a také blahopřání. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Pátek bude slunečný s letními teplotami, s nejvyššími mezi 21 a 26 stupně Celsia, v Čechách místy až 28, v 1000 metrech na horách bude kolem 18 a na Šumavě kolem 21 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním hudebním proudem, nabídneme přehled očekávaných událostí krátce po 6:30, potom to bude ranní zíváček ve 6:45, pořad pro naše nejmenší a v 7:00 nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď nám budou hrát a zpívat Jarabáci, píseň se jmenuje Čmelák.

6 minut po půl sedmé nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 29. květen 2026. Celorepubliková noc kostelů nabídne pestrý program zahrnující komentované prohlídky stovek chrámů, kaplí a modliteben, koncerty, výstavy, tvůrčí dílny a další aktivity. Zapojí se také Rádio Proglas. V sídle stanice v Brně na Pelikově 20 začne v 18 hodin mše svatá v přímém přenosu z kaple svatého ducha. Na několika stanovištích chystáme program pro všechny věkové kategorie. Chybět nebudou ani komentované prohlídky zázemí rádia, a v 21 hodin program zakončí večerní chvály. Festival Meeting Brno dnes nabídne procházku Divišovou čtvrtí i přednášku a debatu v Arnoldově vile. Večerní koncert ve vile Tugendhat pak připomene brněnskou skladatelku a klavíristku Agnes Tyrell. Při liturgii v katedrále svatého Josefa v irácké metropoli Bagdádu se ujme služby nový patriarcha chaldejské katolické církve, jedné z nejstarších křesťanských komunit. 58letý Mar Pavel III. Nuna vystřídá v úřadu o 20 let staršího Ludvíka Rafaela I. Saka. Tolik z očekávaných událostí.

0: Ahoj holky a kluci, přeji vám všem krásné ráno. Je 6 hodin a 45 minut a tak vás už všechny moc vítám. U vašich přijímačů začíná ranní zíváček a jako vždycky ho zahájíme modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za dnešní den, děkujeme, že můžeme jít zase do školy, vidět své kamarády a naučit se něco nového. A také tě moc prosíme za blížící se víkend, ať ho prožijeme ke tvé chvále. Amen. Pojďme si teď pustit písničku, bude z pohádky o princezně, která ráčkovala, kde kdo to ví.
1: Kde kdo to ví, že naše princezna je hrozně zmlsaná, v ničem se nevyzná a potají. Když mívá náladu, tak chodí krást marmeládu. Kde kdo to ví,

0: Brno,
1: Praha,
0: Zlín,
1: Liberec. Je tu slíbená soutěž a jako každý pátek budeme cestovat po městech České republiky. Pokud poznáte, které město dnes navštívíme, volejte přímo do vysílání na číslo 739 850 345. 739 850 345. A teď tedy už dobře poslouchejte zadání. Dnešní cestovatelská výprava má za cíl město na severozápadu Čech. Naše kroky míří do okresního města ležící na Labi v místech, kde končí úrodné nížiny Polabí a brána Čech, zvaná Porta Bohemica, se otevírá do zalesněných svahů Českého středohoří. Právě pro svoji polohu na řece Labi je dopravní křižovatkou a říčním přístavem. Město je dávným centrem vinařství. Při jeho prohlídce narazíme na zbytky gotických hradeb, katedrální kostel na místě románské baziliky, barokní biskupskou rezidenci nebo renesanční radnici. Na místním výstavišti se každý rok otevírají brány výstavy Zahrada Čech. Mnozí máme toto město spojené s bohoslovci, kteří se zde dříve připravovali v přípravném ročníku na své duchovní povolání. Pokud jste tedy poznali, do jakého města dnes míříme, můžete volat na číslo 739 850 345. 739 850 345. Míříme na severozápad Čech, do okresního města ležícího na Labi, v místech, kde končí úrodné nížiny Polabí a brána Čech, zvaná Porta Bohemica, se otevírá do zalesněných svahů Českého středohoří. Tak vidím, že už někdo poznal, kam míříme, tak zvedám telefon. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak ahoj, kdo pak se dovolal?
2: Ondra.
1: Ondra, ahoj Ondro.
2: Aha.
1: Tak povíš nám správnou odpověď.
2: Je to Mělník. Ale je to Měřica.
1: Litoměřice, to první jsem neslyšela, jo? Správně, jsou to Litoměřice. Ondro, odkud k nám voláš?
2: Z Brna.
1: Z Brna přímo, tak to máme od sebe kousíček. Když tak si tam prosím tě trošičku s tomto rádio, ať se úplně nerušíme. Je tam ozvěna. A už jsi byl někdy takhle na severozápadě Čech?
2: No.
1: Ještě ne. Tak se tam třeba někde vypravíš na výlet.
2: A, tak jo.
1: A máš už plány na víkend? Co budeš dělat?
2: Sobotu má babička narosky.
1: Narosky, tak budete mít velkou...
2: Co?
1: Budete mít velkou oslavu.
2: Uh-huh. Ano.
1: A máš už pro babičku něco připraveného? Nějaké překvápko?
2: Až ne.
1: Tak to musíš dneska ještě dohnat. Třeba nějaký hezký obrázek nebo něco jí
2: tak
1: vyrobíš.
2: Jo.
1: Tak jo, Ondro, tak ti moc děkuju, že jsi zavolal, mám z toho radost. A dám ti teďka vybrat písničku. Mám tady Medvídka z Pliše, Příjmení a nebo Koblíčka.
2: Tak asi Medvídka.
1: Dobře, dáme Medvídka a komu ho budeš chtít zahrát?
2: Co?
1: Komu ho budeš chtít zahrát? Můžeš někomu věnovat písničku?
2: Babička.
1: Dobře, to se hodí, když bude mít ty narozeniny. Tak jo, tak babičku zdravíme, měj se moc hezky, užij si písničku a těším se zase, že někde zavoláš. Ahoj.
2: Ahoj.

Dneska jsme symbolicky navštívili Litoměřice, tak se k ním pojďme ještě něco málo povědět. Název města je odvozen od starého slovanského osobního jména Lutomír. Původně se tak nazýval zdejší Přemyslovský hrad, za kterého se vyvinulo dnešní královské město. Procházku po Litoměřicích můžeme zahájit na Mírovém náměstí prohlídkou okolních domů, muzea s historickým sklepením a několika galerií. Vinařské tradice připomíná Litoměřický gotický hrad s interaktivní expozicí českého vinařství. Na jižní straně centra zvou k procházce hradební parkány z části osázené vinou Révou, z nich se otvírá pěkný výhled na biskupskou rezidenci s katedrálou svatého Štěpána na Domském pahorku a na panorama českého středohoří s hradem Hazmburkem a památnou horou Říp. A také na jižní straně Mírového náměstí můžeme vidět gotický dům s věží, které se říká Kalich. Věž neobvyklého tvaru měla podobu vinné číše, protože majitelé, rodina Mrázova, zastávala úřad perkmistra hor viničních, tedy jakéhosi dobového ředitele městských vinohradů. Dnes v domě sídlí městský úřad a informační centrum. Kalich se tak stal jedním ze symbolů Litoměřic a slouží jako vyhlídko. Věž. Tolik tedy tip na výlet z páteční soutěže, tip navštívit Litoměřice. Dnešní ranní zíváček už končí, já vám moc děkuji za pozornost, za to, že posloucháte a že voláte do vysílání. Mějte se krásně, odpočiňte si přes víkend a těším se, že se v pondělí ráno zase uslyšíme.

0: tuto chvíli přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Rozhlas.cz.
2: Bylo 7 hodin, je pátek 29. května. Toto je Ranní Plus. Dobré jutro přeji Martina Mašková
3: a Lukáš Matoška.
1: Český rozhlas Plus.
3: Jak zlepšit dostupnost bydlení v Česku? Pomůže tomu novela, kterou dnes schvaluje sněmovna?
2: Kdy dorazí na Ukrajinu první Gripeny, které dostane od Švédska darem?
3: A jak může umělá inteligence pomoct při opravě asfaltu na silnicích?
4: My se nedíváme jenom na to, kolik tam máme těch defektů a kde se nachází a jejich lokalizaci v mapě. My se díváme i na to, jak moc jsou velké.
2: Teď si poslechněte zprávy s Martinem Matějkou.
5: V rumunském městě Galaci nedaleko hranic Ukrajinou a Moldavskem zasáhl dron obytnou budovu. Dva lidé jsou lehce zranění, uvedlo to rumunské ministerstvo obrany, podle kterého šlo o ruský bezpilotní letoun. Na místě zasahují hasiči a záchranáři, kteří z budovy evakuovali 70 lidí. Ukrajinská média předtím informovala o tom, že jí protivzdušná obrana zasahovala proti náletu bezpilotních letounů v Oděské oblasti na východě země. Rusko ani Ukrajina zatím událost nekomentovali. Novým velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Ten dosud působil jako stálý představitel Česka při OSN v New Yorku. O výměně při návštěvě Washingtonu informoval ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Podle něj je Kulhánek zkušený diplomat a jeho nástup oceňuje americká strana.
6: Washingtonu posíláme člověka, který v České republice býval ministrem zahraničních věcí, tedy je to člověk, který pochází z diplomatického oboru, zná zahraniční politiku, zná ty struktury a určitě tady bude vládě dobrou práci.
5: Kulhánek vedl rezort zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z hnutí ANO v roce 2021, konkrétně od dubna do prosince. Ve funkci velvyslance ve Washingtonu nahradí Miroslava Staška. Sněmovna opět nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Schůzi poslanci přerušili. O slovo se jí hlásilo přes 20. K novele se mají vrátit odpoledne.
7: Koalice si od novely slibuje rychlejší povolování staveb. Změny by chtěla prosadit co nejdříve a novelu tak podala poslaneckým návrhem. To kritizuje opozice, pokračuje předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
8: Kde je řádné meziresortní připomínkové řízení obcí, krajů, profesních komor?
7: K novele už poslanci podali přes 100 pozměňovacích návrhů. Většinu čtvrteční schůze ale vyplnily interpelace. Od premiéra Andreje Babiše z ANO chtěli poslanci vědět, jestli opravdu vyřešil střet zájmu.
8: Samozřejmě žádný střet zájmu nemám a nikdy jsem ho ani neměl.
7: Odpověděl Babiš. Evropská komise Česko požádala o informace, jestli po převedení Agrofertu do svěřenského fondu premiér střet zájmu skutečně odstranil. Opozice kvůli tomu chce svolat mimořádnou schůzi. Adéla Burešová, Český rozhlas.
5: Pražští zastupitelé schválili nový územní plán od 1. září. Bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Omezuje třeba výšku nových budov a určuje, kudy povedou nové silnice a trasy hromadné dopravy. Ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Ondřej Boháč ocenil, že nový plán získal dostatečnou podporu.
9: Ta diskuze vlastně byla velmi konstruktivní, přestože byla náročná, trvala asi 8 hodin nebo přes 8 hodin a mám strašnou radost, že se to hlasovalo napříč politickým spektrem opozice koalice.
5: Takzvaný metropolitní plán nahradí současný dokument z roku 1999. Plán získal 50 hlasů z celkových 65. Proti schválení hlasovala třeba náměstkyně primátora Jana Komrsková z Pirátů a zastupitelka Eva Tylová za Piráty. Dokument byl podle nich schvalován narychlo a netransparentně. Náměstek primátora Petr Hlaváček z hnutí STAN řekl, že vedení Prahy i tvůrci plánu postupovali podle zákona.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: S návratem na svobodu by vězňům měla pomáhat nová platforma. Webový portál zvaný Pro výstup nabídne přehled dostupných služeb od stovek organizací. Pomoc tam můžou najít s hledáním bydlení, zaměstnání, oddlužením, závislostmi nebo tím, jak znovu navázat vztahy s rodinou.
10: Na portálu půjde vyhledávat podle volné kapacity služeb i města nebo okresu, říká výkonná ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
11: Rádi bychom, aby byla dostupná nejenom klientům, třeba i rodinným příslušníkům, samozřejmě i obětem, všem odborníkům.
10: V prvních týdnech po propuštění musí bývalí vězni intenzivně řešit právě bydlení, práci nebo rodinné vztahy. Pokračuje plukovník Jonáš Lučný z vězeňské služby.
12: Pak, když ten odsouzený není připraven na návrat do společnosti, minimálně tady v těch základních oblastech žití, tak to se lže 100% a vrátí se k té kriminální činnosti.
10: Platformu budou do konce léta testovat ve třech věznicích. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Írán tvrdí, že ve městě Búšehr jeho protivzdušná obrana zneškodnila americký dron. V oblasti se nachází jediná jaderná elektrárna v Íránu, informovala o tom agentura TASNIM. Americká armáda ale informace o sestřelení bezpilotního letounu popřela. Zprávy přichází v době pokračujících mírových rozhovorů. Podle webu Axios mají Spojené státy a Írán dohodu na takzvaném memorandu o porozumění a jeho text čeká na schválení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Íránská agentura TASNIM to ale popřela s tím, že dokument ještě není dokončený. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
13: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
5: A například Slovensko oslaví den daňové svobody přesně za měsíc. A v Praze nejezdí část metra linky A. Kvůli technické závadě stojí provoz mezi stanicemi metra Žilivského a náměstí Míru. A pražský dopravní podnik o tom informuje na svém webu, kdy se provoz obnoví, zatím není jasné. V úsecích Žilivského, depo Hostivař a náměstí Míru nemocnice Motol jezdí metro normálně. A brzy nad ránem bylo asi na hodinu omezení, ještě větší metro nejezdilo v úseku Žilivského až ke stanici David. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna přetrvává zdržení pro kamiony z okolí 9 křížů. Sunou se až k omezení u sjezdu na D2. Větší problém čekejte těsně za sjezdem od Kývalky. Na kilometru 182,5 se srazilo nákladní a osobní vozidlo a blokují pravý pruh. Od Ostrovačice z kilometru 179 popojíždí i osobní auta v levém pruhu. Na dálnici D4 ve směru ze Strakonic do Prahy zpomalte za sjezdem na Mirovice. Na 56. kilometru se projíždí pouze levým pruhem. Odstavný i pravý pruh blokuje nepojízdný kamion, je označený světelnou šipkou i kužely. V Praze na Štěrboholské spojce z Černého na Barandovský most čekejte pomalý provoz v úseku mezi Běchovicemi a Europarkem. Z opačné strany na jižní spojce pak od podjezdu magistrály Zelenový most. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří místy i 28 a na horách bude kolem 18 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Proč lidé, které kostel běžně nezajímají, v jednu jedinou noc zaplní chrámy? Nad tím se ve videu na svém YouTube kanále zamýšlí pražský arcibiskup Stanislav Přebyl. Dnešní noc kostelů je dle něj jedinečná ekumenická příležitost ukázat, že v církvi nežijeme jen formální liturgií.
2: Myslím, že působíme podle aspoň těch průzkumů, co jsme si třeba dělali i u mladých lidí, tak jako nějak sympaticky, ale víceméně velmi konzervativně, velmi institucionalizovaně a čili jako ne příliš přitažlivě. To je první pohled a když tam ukážeme, že v těch kostelích se nedějou jenom nějaké vysoce formální věci, jako je liturgie, ale že tam opravdu lidé žijí a že jim v tom kostele je dobře a že jsou to docela normální lidi, tak si myslím, že se může hodně změnit.
1: Důležitou součástí noci kostelů je podle pražského arcibiskupa navazování vztahů.
2: Je zvláštní, že jak lidi moc kostel nezajímá, tak v tu jednu noc jako kouzelným proutkem se to promění a najednou mají všichni zájem o kostel a chtějí buď se jenom podívat, nebo se s někým setkat, nebo být na nějakém programu. A vlastně tyhle tři druhy aktivit nebo neaktivit, nebo jak to nazvat, totiž otevřený kostel, možnost setkání s lidmi, kteří se o ten kostel starají a potom nějaký program, tak to si každý najde, co potřebuje. A taky lidé jezdí vlastně po těch kostelích, vybírají si a dělají si vlastně takové jako trasy a jdou přesně po tom, co je zajímá, jednak vzhledem k těm jednotlivým objektům a potom taky k aktivitám, které se tam konají.
1: Ve videu se Stanislav Přibyl vrací k noci kostelů v Horní Polici a vzpomíná na setkání s Karlem Schwarzenbergem.
2: Kdy jsme mu téměř nerozuměli, jak bylo u něj zvykem, ale prostě vyzařoval takovou tu noblesu a vyprávěl vlastně, myslím, že to bylo o heraldice tehdy, protože jeho tatínek byl historik heraldik a bylo to nesmírně zajímavé. Nic si z toho nepamatuju, ale pamatuju si to, jak prostě ty lidi měl na lopatě, bych řekl, jako okamžitě ho měli všichni rádi. No a pak vyšel ven před kostela z placatice, rozdával slivovici, bylo to prostě úžasné. Velmi silný moment byl, když přijel k nám Michal Kubal, redaktor České televize. Bylo to tuším v roce 2022 a přijel z Ukrajiny a měl pro nás pár videí, co tam natočili a vyprávěl, co zažil. Tehdy ten konflikt byl nový a to byla opravdu síla a to bylo jako něco, co jsme šli zase domů úplně, bych řekl, potichu. A zase taky pak byl v obležení a lidé se ho ptali a bylo to úplně asi i pro něj něco jiného, než na co je zvyklý, protože měl možnost se prostě setkat s lidmi jinak než skrze kameru, ale napřímo.
1: Řekl prostřednictvím YouTube pražský arcibiskup Stanislav Přebyl. Na dnešní noc kostelů se zaměříme i v dalším vysílání Proglasu.

0: Diecézní centrum života mládeže ve Ktiši na Prachaticku čeká od zítřejšího rána víkendová akce pro děti mezi 9 a 13 lety. Program připravuje tým jeho letošních animátorů na téma Ztraceni v čase. Předseda spolku Ktiš pro mladé páter Rafael Kača pro Glasu popsal.
1: Celý tento víkend proběhne jako jedna velká hra v přírodě, kde postupně během toho budou přiblížet se k Panu Bohu. Prvně přes přírodu, potom přes přátelství, přes kamarádství a tak dále. My už to děláme po druhý a my to děláme především s tím, aby oni se seznámili s prostorem Ktiši. My jsme tak na konci světa na té Šumavě. A druhý důvod to je ukázat jim, že s Panem Bohem můžou být kamarádi všude. Že Pán Bůh je všude přítomen. Často kostele jsou uzavřené celý den, tak ten mladý člověk nemá se kam zastavit. Aspoň, aby věděl, že může se zastavit v přírodě, jít za kamarádem a se s ním popovídat.
0: Víkend pro děti ve Ktiši zakončí v neděli v 11 hodin bohoslužba otevřená i rodičům.

0: V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí: České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je tu páteční 7:30 a příjemné ráno s Proglasem vám přeje Natálie Fajtová. 29. květen je Mezinárodním dnem mírových jednotek OSN a podle katolického kalendáře památka papeže svatého Pavla VI. Před 190 lety se narodil stavební podnikatel, sběratel umění a mecenáš Vojtěch Lana mladší. Naposledy vydechl v roce 1909. Před 135 lety zemřel kněz, spisovatel a organizátor Peregrín Obdržálek, zakladatel knihoven, hospodářských spolků a záložen. Před 40 lety před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé vyvěsili vlajku Evropské unie s 12 hvězdami na modrém podkladu. 30 let uplynulo od úmrtí astronoma, geofyzika a polárního badatele Antonína Mrkose, ředitele hvězdárny v Českých Budějovicích a observatoře na Kleti. Před 7 lety odešel spisovatel, scénárista, dramatik, překladatel a básník Jiří Stránský, komunisty vězněný skaut s řádem Stříbrného vlka a cenou paměti národa. 66. narozeniny dnes slaví český hudebník ve Spojených státech Rudy Linka, pořadatel Bohemia Jazz Festu. 70. má americká zpěvačka Latoya Jacksonová. A svátek mají muži a chlapci jménem Maximilian. Jméno pochází z latiny a vykládá se jako největší, významný anebo náležící k rodu Maximinů. Maximiliánům k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké počasí přinese pátek? Bude slunečno s letními teplotami, jasno nebo skoro jasno, večer bude oblačnosti na severozápadě Čech postupně přibývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách místy až 28, v 1000 metrech na horách bude kolem 18 a na Šumavě kolem 21 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu se můžete těšit například na ranní hudební kompas v 7:45. Představíme si společné dvojalbum zpěvačky Mily Janatkové a hudebníka improvizátora Jaroslava Kořána. V 8:00 nabízíme zpravodajství Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9:00 hudební tip týdne Milana Tesaře. Dnes to bude rozhovor s finskou akordeonistkou Anne-Marie Kivimäki. Tolik tedy výhled na ráno s Proglasem, teď už Jan Spálený a Strakatý kotě pozdě k ránu.

przez dveře. A aby vešlo do síně, strakatý kotě od neteře.

0: kočka, já si nevybírám. Něco se blíží k mému otomanu, že nevydržím.
1: Rozjímáním oslaví noc kostelů dnes v Železném Brodě na Jablonecku v kapli svatého Jana Nepomuckého. Víceorganizátor Martin Tomešek.
2: Chystáme meditaci nad obrazy. Vybere se několik obrazů, které se budou promítat a komponista Bohuslav Ledl na to vytvoří meditativní hudbu. Takže to bude opět pěkné, jak se to osvědčilo v minulých letech, kdy byla četba plus meditativní hudba. Tak letos chceme meditaci nad obrazy tichosti a pak skleničky dobrého vína pod zvěznou odlohou anebo pod kletbou kostelíku, když byli v karedě, tak můžeme meditaci ukončit dalším rozjímáním.

0: Za další pozvánkou zamíříme do západních Čech. Na zítřejší akci zve redaktorka Jana Rambousková.
1: Už po páté se koná květnová pěší pouť k paní Marii na chlum svaté Máří. Vycházet se bude v 8.30 od kostela povýšení svatého kříže ve Františkových lázních. Trasa pouti je dlouhá asi 16 kilometrů a po celou dobu bude k dispozici doprovodné vozidlo. Po cestě bude příležitost k rozjímání, rozhovorům, sdílení, zpěvu, chválám. Připraven bude také program pro mládež a pro děti. Pouť bude završena ve 13.30 společnou mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie na chlumu svaté Máří. Následně proběhne agapé v ambitech.

0: Putovní výstava v muzeu a galerii v Prostějově přibližuje osudy více než 17 tisíc obyvatel z Drhanské vrchoviny, kteří byli během války nuceně vystěhováni ze svých domovů. Mluvčí Prostějovského muzea Renata Janečková dodává.
1: Výstava představuje opomíjenou kapitolu moderních dějin regionu, nucené vystěhování obyvatel z Drhanské vrchoviny během let 1940 až 1945 a to v souvislosti s rozšířením vojenského výcvikového prostoru. Z domovu bylo tehdy vysídleno více než 17 tisíc obyvatel z celkem 33 obcí z okresu Vyškov, Prostějov a Blansko. Expozice tedy přibližuje dramatické osudy místních obyvatel, jejich snahu o návrat a obnovu zničeného regionu po skončení druhé světové války. Výstava je jak informační, vizuální, tak i interaktivní. Kromě toho, že jsou zde uniformy vojáků, jsou zde časové osy, jsou zde mapy, kde návštěvník přesně uvidí, v jakých fázích obyvatelé Drhanské vrchoviny byli postupně vystěhováni. Používáme taky ve výstavě tablety, kde informace, které se nevyšly na stěny, si můžou zájemci dohledat. Co je taky zajímavé, tak k výstavě byla vydána kniha, respektive kritický katalog, kde celá ta událost je popsaná po jednotlivých fázích a doplněna bohatým archivním materiálem.
0: Uzavírá mluvčí muzea a galerie Prostějov Renata Janečková. Výstava zde bude do 27. září.

0: Je 7 hodin a 45 minut a to je čas na ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Zpěvačka, hudebnice a výtvarnice Mili Janatková vydala nové dvojalbum, které natočila společně s improvizátorem Jaroslavem Kořánem. První disk se jmenuje Písně dne a druhý Písně noci. My si z první části poslechneme skladbu Pěna.

Představujeme si dvojalbum Písně dne a písně noci zpěvačky, muzikantky a výtvarnice Mily Janatkové a improvizátora Jaroslava Kořána. Jejich společná hudební cesta trvá už více než 15 let. Setkali se na konzervatoři v roce 2010 a jejich spolupráce se postupně vyvíjela od spontánních improvizací až k promyšlenému zvukovému světu, který nyní zachycuje právě nové album. Tvorba Mily Janatkové dlouhodobě propojuje hudbu, výtvarné umění a osobní výpověď. Její hudba zahrnuje prvky alternativy, improvizace, ambientu i autorské písně, zatímco Jaroslav Kořán přináší zkušenost z oblasti experimentální hudby, zvukového designu a práce s neobvyklými nástroji, včetně vlastního Orloje snivců. Právě spojení jejich rozdílných přístupů vytváří atmosféru alba, které je zároveň intimní i otevřené experimentu. Skladby na novém albu jsou beze slov a svými názvy například Vítr, Řeka, Dech, Ozvěna nebo Měsíc naznačují propojení hudby s přírodními motivy a vnitřní krajinou posluchače. My si poslechneme ještě skladby Tanec a Myšlenka.

0: Poslouchali jsme zpěvačku Mily Janatkovou a hudebníka Jaroslava Kořána z jejich společného dvojalba Písně dne a Písně noci. Dnes ve 14 hodin se v dalším vydání Hudebního kompasu budeme věnovat iránskému kytaristovi Mahanu Mirarabovi. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: A teď už zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Budeme v Interview Plus po 11:30. Tolik krátký pohled do dopoledního scénáře.
3: V 8 hodin v pátek 29. května posloucháte Ranní Plus. Dobré ráno vám k tomu přeje Martina Mašková
2: a Lukáš Matoška.
4: Český rozhlas Plus.
2: Co probereme v této hodině? Jak se změní systém prevence bytové nouze po tom, co vejde v platnost novela zákona o podpoře bydlení?
3: Proč je čím dál častější, že děti nemůžou mít mobily při vyučování na základních školách?
5: Je to taková trošku berlička pomocná na to, abychom dokázali opravdu ty telefony nějakým způsobem regulovat.
2: Jak chce Evropská unie přimět Rusko k jednání o míru s Ukrajinou, když nemůže být neutrálním prostředníkem?
3: Na úvod hodiny jsou tady zprávy a Martin Matějka.
6: Po ruském útoku na ukrajinské Záporoží jsou zraněné dvě ženy, uvedly to tamní úřady. Ruské drony podle ukrajinského námořnictva udeřily taky na nákladní loď s vlajkou státu Vanuatu, která plula z Oděsy do Turecka. Útoky hlásí i ruské úřady. Po zásahu ukrajinskými drony hoří sklad paliv v Jaroslavské oblasti. Bezpilotní letouny dopadly taky ve Volgogradu na západě země. Podle ruských úřadů se útok obešel bez zranění. Dron zasáhl taky obytnou budovu ve městě Galaci na východě Rumunska. Podle tamních úřadů šlo o ruský bezpilotní letoun. Rusko ani Ukrajina se k tomu zatím nevyjádřili. České firmy by mohly vyrábět více komponentů pro americká vojenská letadla, včetně stíhaček F-35. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů po dnešních jednáních v Pentagonu a na americkém ministerstvu zahraničí ve Washingtonu.
7: V Pentagonu Macinka jednal se dvěma klíčovými zástupci ministra obrany Pete Hegseta o průmyslové spolupráci.
8: Naše delegace diskutovala tady tyto otázky, různé propojování různých kapacit a průmyslové nebo vojensko-průmyslové spolupráce.
7: Zároveň také oznámil, že novým českým velvyslancem ve Washingtonu bude Jakub Kulhánek, bývalý ministr zahraničí, který přechází z čela české mise při OSN v New Yorku. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Lidé ohrožení bytovou nouzí by se mohli obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou mají na dnešní mimořádné schůzi schvalovat poslanci. Vzniknout má podle ní taky dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Hlavně kvůli tomu novelu ale nepodpoří opoziční starostové, říká jich poslankyně Eliška Olšáková.
9: Celou dobu tvrdíme, že úřady práce jsou extrémně přetížená pracoviště, že ta agenda, která by tam měla být od 1. září, v podstatě není na těch úřadech dneska ani prezentovaná, nejsou ti pracovníci proškolení. Máme informace o tom, že je velký nedostatek sociálních pracovníků na úřadech práce, kteří by tu agendu měli vlastně vykonávat, měli by kontrolovat ty byty, které do systému přijdou.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Maďarský premiér Peter Maďar se v Bruselu sejde s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Usiluje o uvolnění unijních fondů, které unijní exekutiva Budapešti zmrazila kvůli porušování principů právního státu za vlády Viktora Orbána. A Brusel teď Maďarsku blokuje celkem 18 miliard eur, tedy v přepočtu bezmála 450 miliard korun.
10: Dohoda s Evropskou komisí je podle premiéra Petra Maďara blízko. Ve čtvrtek prohlásil, že se nová maďarská vláda s Bruselem shoduje v řadě oblastí, ačkoliv některé otázky týkající se boje proti korupci zůstávají stále otevřené. Právě o nich dnes bude jednat s von der Leyenovou. Více než polovinu zablokované částky činí prostředky z fondu obnovy po pandemii. A pokud Maďarsko nedosáhne do konce srpna jejich rychlého odblokování, mohlo by o peníze nenávratně přijít. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
6: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se už podruhé pokusil získat přístup k údajům o tom, s kým se lidé volali a kde se pohybovali. Sběr takových dat přitom loni označil nejvyšší soud za protiprávní. Úřad proto po kritice požadavek zrušil. Serveru iRozhlas to potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda.
11: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže od uvedeného ustanovení v rámci mezirezortního připomínkového řízení ustoupil a z návrhu novely jej tedy vypustil.
6: Antimonopolní úřad chtěl tuto pravomoc prosadit v novele o své působnosti. Návrh kritizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu i Úřad pro ochranu osobních údajů. Přístup k datům o volání a pohybu teď má policie, zpravodajské služby a Česká národní banka. Vždy k tomu ale potřebují soudní souhlas. Antimonopolní úřad se přístup pokusil získat už v roce 2021. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Možděnicích na Chrudimsku hoří bytový dům se sociálními službami. Obec před příjezdem hasičů evakuovala 17 lidí. Oznámil to mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík s tím, že požár je lokalizovaný. Vyšetřovatelé zjišťují, proč začalo hořet. Podle starosty Tomáše Dubského z hnutí STAN evakuované lidi obec převeze do penzionu. Na letišti v Hradci Králové přistála dvojice elitních německých stíhaček Eurofighter Typhoon. Jsou hlavním lákadlem víkendové aviace. Statické pouti, která se do Hradce Králové po třech dekádách přesunula ze sousedních Pardubic. První z letounů zůstane po celou dobu přehlídky na zemi, druhý nabídne letové ukázky.
12: Stroje přiletěly z německé základny v Neuburku a jsou součástí takzvané tygří letky, popisuje letový ředitel aviatické pouti Petr Kovačka.
13: Máme sem rychlost přes 2 machy, což znamená dvojnásobek rychlosti zvuku. Občas se tomu říká i evropský Top Gun.
12: Nešlo ale o běžný přelet mezi dvěma státy. Podle jednoho z pilotů, jehož jméno kvůli bezpečnosti zůstává v utajení, byla cesta tentokrát spojená s výcvikem.
14: Ve vzdušném prostoru nad Českem jsme se potkali s Gripeny a vyzkoušeli si cvičení souboj jeden na jednoho.
12: Brány letiště se v sobotu i v neděli otevřou v 9 hodin ráno. Hlavní letový program odstartuje přesně v poledne. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
6: Na dálnici D1 směrem z Vyškova do Prahy teď větší potíže při průjezdu Brnem na kilometru 192 na úrovni čerpací stanice OMV a likvidují hasiči větší požár kamionu. Komunikace je proto na Prahu dočasně neprůjezdná. Na D1 směrem z Prahy do Vyškova narostla kolona kamionu až k Velké Bíteši. Krokem se sunou z kilometru 162 až do Brna k omezení. Osobní auta zpomalují v okolí Ostrovačic, Kývalky a pak přímo v Brně u sjezdu na Výstaviště. A v Praze v ulici 5. Května kousek za sjezdem do Spořilovské stále překáží v levém pruhu nepojízdné osobní auto. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost a teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

11 minut po 8 hodině a očekávané události s datem 29. květen 2026. Celorepubliková noc kostelů nabídne pestrý program zahrnující komandované prohlídky stovek chrámů, kaplí a modliteben, koncerty, výstavy, tvůrčí dílny a další aktivity. Zapojí se také Rádio Proglas. V sídle stanice v Brně na Pelikově 2C začne v 18 hodin mše svatá v přímém přenosu z kaple svatého ducha. Na několika stanovištích chystáme program pro všechny věkové kategorie. Chybět nebudou ani komentované prohlídky zázemí rádia a v 21 hodin program zakončí večerní chvály. Festival Meeting Brno dnes nabídne procházku Divišovou čtvrtí i přednášku a debatu v Arnoldově vile. Večerní koncert ve vile Tugendhat pak připomene brněnskou skladatelku a klavíristku Agnes Tyrell. Při liturgii v katedrále svatého Josefa v irácké metropoli Bagdádu se ujme služby nový patriarcha chaldejské katolické církve, jedné z nejstarších křesťanských komunit. 58letý Mar Pavel III. Nona vystřídá v úřadu o 20 let staršího Ludvíka Rafaela I. Saka. Ve španělské metropoli Madridu odhalí sochu, která je poctou bývalému řediteli strašnického krematoria Františku Suchému. V časech nacistické okupace v protektorátu tajně čísloval a ukládal urny se spopelněnými těly, aby mohly být později vydány rodinám. Brněnský biskup Pavel Konzbul celebruje mši svatou v kostele svatého Prokopa v Letovicích u Brna. Sestry Alžbětinky zvou do kláštera v Jablunkově na Frýdecko-Místecku na večer se svatým Františkem. Adorace a modlitbu růžence doplní mše svatá s tematickým kázáním. Noční eucharistické procesí vyrazí z Bystřice pod Hostýnem na svatý Hostýn. K věřícím se přidá i olomoucký biskup Antonín Basler. Literární festival Čtefest přivede do Třince a okolí milovníky knih a čtení. Jeho součástí budou diskuze, výstavy, workshopy, koncerty i setkání se spisovateli, autory a ilustrátory. Sérii májových koncertů v plzeňském kostele U Ježíška uzavře soubor Touch of Gospel. Má v repertoáru evropské i americké gospelové skladby. A kostel svatého Jana Křtitele v Krabonoši poblíž Jindřichova Hradce ožije benefičním vystoupením. Představí se duo Bárka, které tvoří violončelista Pavel Barn.

0: Jedním z míst, které můžete navštívit v rámci dnešní noci kostelů, je kaple Poslanecké sněmovny. Prohlídky zde začnou od 17 hodin. Vstup je z Tunovské ulice. Vícemluvčí kanceláře sněmovny Martina Lustigová.
1: Noc kostelů ve sněmovně zahájí vedoucí kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek spolu s pomocným biskupem pražským Zdenkem Wasserbauerem a novým sněmovním kaplanem Vojtěchem Mátlem. Sněmovní kaple bude veřejnosti během noci kostelů zpřístupněna již po třetí. Sněmovní kaple bude pro návštěvníky otevřena do 22 hodin a vstup je samozřejmě zdarma.
0: Sněmovní kaple je ve Šternberském paláci od března 2016. Autorem jejího projektu je český architekt Josef Pleskot.
1: Kaple vychází ze židovsko-křesťanských kořenů naší společnosti a evropské civilizace a je otevřena věřícím různých vyznání. Do kaple se vstupuje světelným koridorem. Jejím základem je kruhový stůl, který je na jedné straně nedokončený. Symbolicky ho završuje korpus ukřižovaného Krista na bílé stéle. Vytvořil ho barokní sochař Ignác František Placer a do sněmovny byl zapůjčen Národní galerií. Dvě okna jsou vyplněna ornamentálním vzorem a prvními 10 písmeny hebrejské abecedy. Do klenby kaple je nad stolem umístěn trojúhelník z bílého plátkového zlata.

0: 150 let slaví Sdružení Salesiánů spolupracovníků. Vzniklo z iniciativy svatého Dona Boska jako třetí větev salesiánské rodiny. Zítřejší oslavu výročí ohlašuje na Proglasu koordinátor sdružení Petr Jan Žura.
1: Je to pro nás velice důležité se sejít, být spolu, povzbudit se v tom, že myšlenka Dona Boska je stále živá a že je nezměněná, že radost a touha potom jít společně po cestě je stále stejná a že po ní chceme jít. V Kobylisích jsme připravili celodenní program. Součástí oslav bude samozřejmě děkovná bohoslužba, při které složí zhruba 15 spolupracovníků svoje sliby. Odpoledne se setkáme při společném zábavném programu, kde se budeme snažit povzbudit svoji radostnost a svůj vztah k mladým lidem. Salesiánské středisko mládeže tam připraví řadu programů právě pro mladí lidi a pro děti, takže nezůstanou ošizení, nebudeme slavit jenom my, ale budou slavit i naše děti. Ale především si od tohohle setkání slibujeme to, že se znovu ujistíme, že jdeme správnou cestou a že si na to rádi přiťukneme.
0: Zve na zítřejší oslavu do pražských Kobylis Petr Jan Žura. Pořad Adély Šimoníkové věnovaný jubileu Sdružení Salesiánů spolupracovníků si poslechněte z našeho audioarchívu na webu rádia nebo v oblíbených podcastových aplikacích.

Na zemi roztančí vodu, myslí vám na to, co po mně zbyde a co vemu dolů. Možná se zdržím, nepoznám to hned, nechám tu všechno, nechci jen zbytečně špinit svět.

o kacíři zítřka vím. Tam uvnitř, kde mě vždycky bodne, když odcházíš, a zahřeje mě, když se usíš.

0: tam, kde končí ticho,
1: začíná dialog a porozumění.
2: To je Meeting Brno.
3: Multižánrový festival Meeting Brno otevírá prostor setkáním.
4: Hojí rány minulosti.
5: Protože otevírá nelehká témata citlivým způsobem.
3: Divadla, diskuze, výstavy, koncerty, procházky i terapeutické workshopy. Přijďte na festival Meeting Brno.
6: Protože všechno začíná setkáním.
7: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.
8: V pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
9: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
8: Klidně na pár minut.

O 8:30 v pátek 29. května máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je Mezinárodní den mírových jednotek OSN a podle katolického kalendáře památka papeže svatého Pavla VI. Před 190 lety se narodil stavební podnikatel, sběratel umění a mecenáš Vojtěch Lana mladší. Naposledy vydechl v roce 1909. Před 135 lety zemřel kněz, spisovatel a organizátor Peregrin Obdržálek, zakladatel knihoven, hospodářských spolků a záložen. Před 40 lety před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé vyvěsili vlajku Evropské unie s 12 hvězdami na modrém podkladu. 30 let uplynulo od úmrtí astronoma, geofyzika a polárního badatele Antonína Mrkose, ředitele hvězdárny v Českých Budějovicích a observatoře na Kleti. Před 7 lety odešel spisovatel, scénárista, dramatik, překladatel a básník Jiří Stránský, komunisty vězněný skaut s řádem Stříbrného vlka a cenou Paměti národa. 66. narozeniny dnes slaví český hudebník ve Spojených státech Rudy Linka, pořadatel Bohemia Jazz Festu. 70. má americká zpěvačka Latoya Jacksonová. A svátek mají muži a chlapci jménem Maximilián. Jméno pochází z latiny a vykládá se jako největší, významný anebo náležící k rodu Maximinů. Maximiliánům k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí? Čekáme jasno nebo skoro jasno. Až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. V Čechách místy až 28, v tisíci metrech na horách kolem 18 a na Šumavě kolem 21 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Na Proglasu stále pokračujeme ranním hudebním proudem až do 9. hodiny, kdy nabídneme hudební tip týdne Milana Tesaře, rozhovor s finskou akordeonistkou Anne-Mari Kivimäki. Následují písně, potom zprávy Českého rozhlasu Plus v 10 hodin, v 10.15 relace Rádia 7 Uši k duši, od 10:30 vonička lidových písní a v 11 hodin čtení na pokračování, tam budeme naslouchat už předposlední části upřímných vyprávění poutníka svému duchovnímu otci od neznámého ruského autora, načetl Libor Raclavský. To je výhled do programu Proglasu a teď už Samson a jeho parta a průšvihovej den.

A než mi stopnul auták, to byl dlouhý čas. Jel pomalu jak hlemíšť, no že prej nikam nemusí, pak slabý kafe v motorestu, len to děs.

0: Ještě dnes je před obchodním centrem Fórum Nová Karolína v Ostravě venkovní výstava s názvem Můj život v církvi. Expozice vznikla u příležitosti 30. výročí založení ostravsko-opavské diecéze a prostřednictvím skutečných lidských příběhů přibližuje víru v každodenním životě. Teď ji čeká přemístění.
1: Bude přesunuta před katedrálu až do poloviny června, si budou moci lidé prohlédnout výstavu, která pojímá příběhy různých lidí naší diecéze. Jsou to příběhy jejich víry, jejich služby, jejich života v církvi, takže to je to, co chceme i pro svět okolo, který třeba neví, že něco slavíme, tak i tímhle chceme vyzařovat.
0: Informuje mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel.

0: Na noci kostelů se dnes připojí také farnost Nový Hradec Králové. U celodřevěného kostela svatého Jana Křtitele z roku 1530 se nachází starobylý hřbitov přezdívaný Královéhradecký slavín. V areálu stojí také historická dřevěná zvonice.
1: V 16.30 bude celý objekt otevřen a program začne výkladem o historii a o současné unikátní a velmi složité opravě zvonice, včetně ukázky zvonění na dva její historické zvony. Tato dřevěná osmiboká zvonice byla vystavěna roku 1605. Následovat bude volná prohlídka kostela svatého Jana Křtitele s možností výkladu. Pro malé návštěvníky bude připravena pátrací hra v prostoru kostela. Od 8 hodin do 8:30 zazní přednáška s názvem Kdo byl svatý František z Assisi. Přiblíží příběh světce, který dokázal vidět krásu a dobro ve všem živém, bude i o pokoji a jeho vztahu k přírodě a rovněž o tom, proč se stal jednou z nejoblíbenějších postav křesťanských dějin. V 21 hodin bude zdejší program ukončen.
0: Shrnul náš královéhradecký redaktor Martin Weisbauer.

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: Čekám jen na pošťačku, až přinese psaní. Psaní od Karolíny z kraje Bílých Laní. Slíbí mi v odpovědi, která bude stejná, že láska neodletí

hostince táhnu lesem, krajina se kývá. Slyším jen Karolínu, jak si tiše zpívá. Kopřivy s láskou trhá do raního čaje a cesta místo lesem

0: nastala chvíle pro píseň známou, neříkej nikdy, nikdy naschledanou.
1: Už 70 let mohou děti hospitalizované v brněnské dětské nemocnici navštěvovat mateřskou a základní školu při fakultní nemocnici Brno. Každoročně jí projde několik tisíc dětí. Žáci při výuce nesedí v lavicích, učitelé za nimi chodí na pokoje. Další specifika přiblížila ředitelka školy Markéta Olbertová.
2: Je to v podstatě individualizované vzdělávání s ohledem na každé jednotlivé dítě, protože každé to jednotlivé dítě si sebou přináší svůj školní vzdělávací program, svoje učebnice, svoje materiály. Ale do toho musíme mít samozřejmě jako škola svůj školní vzdělávací program, ale musíme ho přizpůsobovat opravdu potřebám každého toho jednotlivého dítěte.
1: Děti z různých oddělení školu v nemocnici navštěvují proto, aby nezameškali výuku. Po celou dobu však zůstávají žáky své kmenové školy, se kterou ta nemocniční spolupracuje.

0: Do příští soboty probíhá na Třinecku a Těšínsku festival s názvem Čtefest. O tom, že se jedná o neobvyklou akci s velkým kulturním přesahem, hovoří ředitelka festivalu Marika Zadembská.
1: Letošní téma je nejenom obraz ve své podobě doslovné, tedy výtvarné různé aktivity, výstavy, workshopy, ale taky obraz doby, krajiny, obraz současného dění v různých literárních žánrech nebo třeba v poezii. Čtefest se koná už po šesté, koná se na mnoha místech, nejenom v knihovnách, ale taky třeba v kavárnách, různě na kopcích, na horských chatách nebo na mostě u řeky. Velmi bohatý program bude třeba v sobotu 30. května, kdy v knihovně bude Petr Horáček, to je výtvarník z Anglie a autor básník Robin Král. Budou mít společný takový program na knihu ke knize, Když nasněží na slony.
0: Podrobnější informace o programu, včetně vstupenek, jsou k dispozici na webových stránkách čtefest.cz.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Začíná hudební deník Jak se vám líbí s Milanem Tesařem. Příjemný poslech. Dnes si představíme finskou akordeonistku a skladatelku Anne-Marie Kivimäki z Tampere. Právě v Tampere na světovém hudebním veletrhu Womex jsem se s Anne-Marie potkal. Hovořili jsme o jejím nejnovějším albu Kotýn, což znamená domů. Na začátku nám hudebnice řekne, jak se právě k tomuto tématu dostala.
1: Základem mého doktorského studia byly archivní nahrávky z oblasti Karélie, zhruba z let 1910 až 1920. Jednou z hlavních postav byl Ilja Kotikalio, akordeonista a vypravěč. Po druhé světové válce musel odejít z Karélie, protože Finsko postoupilo část karelského území Rusku. Na tom jsem postavila své doktorantské studium. Potom se mi ozvalo Historické muzeum v Lahti s otázkou, zda by moje doktorská práce, multimediální, zahrnující fotografie, výstavu a zvukovou krajinu, nemohla být prezentována právě tam. Vytvořila jsem tedy nový projekt s názvem Kotýn, což znamená domů. Tak se jmenovala celá výstava, která byla k vidění v Lahti loni. Vznikla také stejnojmenná nahrávka, věnovaná evakuovaným lidem a těm, kteří museli opustit své domovy v Karélii. Právě proto je téma i název takový.
0: My si z alba Kotýn jako první ukázku poslechneme skladbu Untamo Raut.

0: S akordeonistkou a skladatelkou Anne-Marie Kivimäki si představujeme její album Kotýn domů. A já se ptám, jestli se i po hudební stránce jedná o konceptuální dílo.
1: Na albu jsou i zvukové krajiny, například úvodní intro, které pochází přímo z výstavy, a také moje sólové hraní. Cestovala jsem na Island, kde žije můj kolega a přítel Matti Kallio, a společně jsme tam vytvořili jednu skladbu. Jsou tam i nahrávky s mým milým přítelem Taitem Hofrénem, který loni zemřel. S Taitem jsme natočili několik skladeb a byl také uměleckým producentem alba. Hodně mě baví mezinárodní spolupráce, takže vzhledem k tomu, že cestuji, teď jsme například na Vomexu v Tampere, jsem se před 6 nebo 7 lety právě v Tampere na Vomexu setkala s Dagou Gregorovič z Polska a rozhodli jsme se, že spolu něco uděláme. Vycházela jsem z historické zkušenosti Finska, které v roce 1944 postoupilo část Karélie Rusku, a požádala jsem Dagu a její ukrajinskou hudební partnerku Danu Vinickou, aby do jedné skladby vtiskly své pocity roku 2024. Vznikla tak spolupráce Můj Stalin, vzpomínání, tedy společná skladba reflektující podobnou situaci Finska a Ukrajiny. Na albu jsou také mý blízcí přátelé z Estonska, Ramo a Marko z Dua Půlůb. Zkoušeli jsme, jestli spolu můžeme něco vytvořit. Jela jsem za nimi do Tallinu, hráli jsme a improvizovali. Vznikla asi 16-minutová skladba, kterou pak Ramo trochu sestříhal, takže má teď zhruba 9 minut. Je to ale moje zvuková krajina a moje představa mezinárodní spolupráce. Takto jsem tedy postupně vybírala a skládala ty správné skladby pro toto album.
0: My si teď poslechneme zmíněnou 9-minutovou skladbu, natočenou ve spolupráci s estonským duem Půlůb.

0: Super.
1: Jak už víme,

0: Na albu Kotýn od Anne-Marie Kivimäki nezní jen akordeon, ale i další nástroje. Mě zajímalo, jak autorka jednotlivé barvy vybírala.
1: První věc, kterou řeším, je volba zvuku a ten hledám skrze svůj akordeon. Akordeon a pak nástroje jako Nars Juh, tedy západosibirská podoba kantele a také kantele samotné. Vždy nejdřív poslouchám barvy a kvalitu v zvuku a teprve potom se rozhoduji, které hudebníky a zpěváky oslovím ke spolupráci. Základem je pro mě vždycky zvuk.
0: Pokračujeme společnou skladbou s islandským hudebníkem Matým Kaliem, Tuntén.

0: Naším hostem je finská akordeonistka Anne-Mari Kivimäki. Představujeme si její nové album s tématem domova.
1: Téma domova je zásadní, jak pro toto album, tak pro výstavu, která byla loni v Lahti, ale objevuje se i v mé knize. Vydala jsem knihu, která obsahuje karelské písně a také příběh mé pratety, která musela v roce 1944 opustit svůj domov v Karelii. Psala si deníky, protože během druhé světové války působila jako dobrovolnice. Šlo o takzvanou pokračovací válku, jak ji ve Finsku říkáme, která skončila v roce 1944. Dostala se na ostrov Valamonsaari, který dnes leží na území Ruska. A tam spolu s přáteli z armády zapisovala písně a vzpomínky. Právě to mě inspirovalo k vydání knihy, v níž jsou její vzpomínky z té doby i karelské písně.
0: My si poslechneme píseň Ilon Virsi, kterou zkomponovala Anne-Mari Kivimäki, ale naspíval ji krátce před svou smrtí producent alba Taito Hofrén.

0: Téma druhé světové války propojila Anne-Marie Kivimäki na svém albu s válkami současnými, především s válkou na Ukrajině. Mohou takové skladby nějak pomoci v dnešním rozjitřeném světě?
1: Rozhodně ano. Když hraju a po koncertě se s posluchači bavím, velmi často mi říkají, že jim ta hudba připomněla jejich vlastní vzpomínky, vzpomínky jejich rodičů, anebo že to pro ně bylo velmi dojemné a hřejivé. Publikum tím hodně získává. Když udržují při životě i ty nelehké vzpomínky, tedy něco, co k nám patří, co máme ve svých srdcích a v paměti.
0: Vedle hudby, kterou jsme zatím poslouchali, má Anne-Marie Kivimäki i další projekty. Je například členkou souboru Suistamon Sehk, který propojuje karelskou taneční hudbu s elektronikou. Zajímalo mě, v čem je pro ní mezi oběma projekty hlavní rozdíl.
1: Je skvělé, že můžu dělat obojí. Mám své solové projekty, hraju sama, případně s hráči na kantele, Siljou Palomeky a Timem Vénenenem, což je dohromady akustické trio s názvem Anne-Marie Kivimäki Ensemble. Něco jiného je Suistamon Sehke. To je akordeon, tanec, zpěv a elektronika. I tenhle typ hudby mě moc baví, protože všichni tančí. I já můžu tančit na pódiu a je v tom spousta radosti. Se solovým projektem se naopak můžu dostat do komornějších situací, jako je tahle. Cestujeme malou dodávkou, já zahraju a posluchači se mohou soustředit na hudbu. Se Suistamon Sehke naopak vyhledáváme velká pódia, velké festivaly a ukazujeme tuto stránku sebe sama.
0: Skupina Suistamon Sehke nám teď zahraje skladbu Umpierven.

0: S Anne Mari Kivimäki jsme hovořili v jejím městě v Tampere ve Finsku. Světový hudební veletrh Womex se v roce 2025 konal právě tam. Ale finští hudebníci jsou na Womexu vždy silně zastoupeni, ať se koná kdekoliv v Evropě. Proč tomu tak je?
1: Myslím, že je to především otázka vzdělávání, protože studium lidové hudby na Sibeliově akademii, dnes součástí Helsinské univerzity umění, začalo už v roce 1983. Já sama jsem tam absolvovala magisterské studium hudby v roce 2003 a doktorát v roce 2018. Díky tomu máme velmi dobré znalosti tradiční lidové hudby a zároveň vytváříme vlastní současnou podobu folku. Finská lidová hudba je podle mě jedinečná a my Finové jsme tak trochu blázni. Často se říká, že když přijedou Finové, přivezou s sebou vlastní žánr. Právě to vzdělání a systematický rozvoj lidové hudby je podle mě důvodem, proč jsou finští hudebníci na Womexu tak silně zastoupení.

0: Před písní jsme hovořili o tom, jak silné postavení má ve Finsku rozvoj lidové hudby. Oceňuje to domácí publikum? Chodí lidé ve Finsku na koncerty této hudby?
1: Yes, it's not mainstream. It's
2: ano, není to mainstream, ale své publikum lidová hudba ve Finsku má. Zároveň si ale myslím, že finští folklorní hudebníci míří spíše na mezinárodní pódia, což není úplně dobrá zpráva pro finské publikum. Zdá se mi, že lidé v zahraničí dokážou finskou lidovou hudbu ocenit možná ještě víc než doma. Přesto ale ve Finsku stále existují pódia a prostory, kde má lidová hudba své místo.
0: Mým hostem byla akordeonistka Anne-Marie Kivimäki. Na závěr se jí ptám na její plány.
1: Yes, actually I have this...
2: Ano, vlastně mám plán, že příští rok budu každý měsíc vydávat jednu skladbu a možná i jedno hudební video. A v prosinci by z toho mělo vzniknout celé album.
0: My si dnes na závěr poslechneme ještě jednu ukázku z alba Kotýn, Domů. Bude to skladba Můj stelen ve vzpomínkách, ve které finskou hudebnici doprovodí její kolegyně Daga Gregorovič z Polska a Dana Vinickaja z Ukrajiny. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Překlady odpovědí načetla Alena Rubášová, zvuk a střih měl na starosti Šimon Kupka.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Rumunský prezident odsoudil dronový útok na obytnou budovu na východě země, obvinil z něj Rusko a vyzval k mezinárodní reakci. Novým velvyslancem Česka ve Spojených státech bude dosavadní velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek. A ekonomika v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla. Zprávy a Martin Matějka. Rumunský prezident Nicu Jordan svolal na dnešní dopoledne schůzi nejvyšší rady obrany. Reagoval tak na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci, který zranil dva lidi. A podle Bukurešti za ním stojí ruská armáda. Prezident to na svém Facebooku označil za nejhorší incident na rumunském území od začátku ruské invaze na Ukrajinu a vyzval ke koordinované mezinárodní reakci. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy Rusko představuje hrozbu pro celý region kolem Černého moře a taky celou Evropu. Rusko za dronový incident v Rumunsku kritizovali NATO. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová i francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Adat a pokračující ruskou agresi odsoudil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Novým velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Ten dosud působil jako stálý představitel Česka při OSN v New Yorku. O výměně při návštěvě Washingtonu informoval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle něj je Kulhánek zkušený diplomat a jeho nástup oceňuje americká strana.
3: V Washingtonu posíláme člověka, který v České republice býval ministrem zahraničních věcí, tedy je to člověk, který pochází z diplomatického oboru, zná zahraniční politiku, zná ty struktury a určitě tady bude vládat dobrou práci.
1: Kulhánek vedl rezort zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z hnutí ANO v roce 2021, konkrétně od dubna do prosince. Ve funkci velvyslance ve Washingtonu nahradí Miloslava Staška. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílala meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svoji původní predikci. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka a spotřeba domácností i vládních institucí. Oproti tomu negativně ekonomiku ovlivnila bilance českého zahraničního obchodu. Hrubý domácí produkt stoupl taky mezi čtvrtletně, a to o 0,2%.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
4: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. 3/4 současných kuřáků přitom kouří denně. Více než 1/3 současných kuřáků se v roce 2025 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
1: Po elektronické cigaretě alespoň jednou měsíčně sáhne každý 10. respondent. Zahřívaný tabák užívá zhruba 5% lidí, nikotinové sáčky asi 2,5%. Státní agentura CzechInvest podpořila v prvním kole programu akcelerace startupů 90 začínajících českých firm. Jejich snahu o vstup na zahraniční trhy podpořila celkem 160 miliony korun. Podle generálního ředitele CzechInvestu Jana Michala tyto prostředky startupům pomáhají překonat takzvané údolí smrti, než získají první klient.
5: To znamená formou menšího grantu, no a potom pomáháme také napojováním na mentory, to znamená lidi, kteří už mají zkušenost vlastně z podobného druhu biznesu.
1: Program akcelerace startupů financoval CzechInvest z národního plánu obnovy, tedy z unijních peněz. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Další projekt na podporu startupů už CzechInvest připravuje. A metro A v Praze znovu jezdí po celé trase bez omezení. Pražský dopravní podnik o tom informoval na svém webu. Kvůli technické závadě metro ráno několik hodin nejezdilo mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru. Dálnice D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy je na půltém kilometru neprůjezdná. Záchranáři tam zasahují u vážnější kolize kamionu s autobusem. Kolona začíná na 6. kilometru, poslední volný sjezd je na exitu 11 Židlochovice. Na dálnici D1 v Brně ve směru do Prahy za nájezdem z Vídeňské na kilometru 192 je po požáru kamionu průjezdný pořád jenom jeden pruh a kolona se sune od Slatiny z kilometru 200. Na D1 před Brnem ve směru z Prahy přetrvává sice nesouvislá, ale dnes velmi dlouhá kolona kamionů. A vlečou se už od Velké Bíteše z kilometru 162. Osobní auta brzdí u Kývalky na kilometru 182. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší páteční teploty 21 až 26 stupňů, na horách naměří kolem 18. Tolik zprávy.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Je 10 hodin a 15 minut a na Proglasu v tuto chvíli nabízíme relaci Rádia 7.
1: Uši k duši s Lucií Endlicherovou a Markem Macákem.

0: když chceme mluvit dneska o téhleté perspektivě?
1: Je jiný v tom, že tomu běžnému životu tak dává hlubší rozměr. Jo, protože všechno má duchovní stránku. Ve smyslu, všechno se dá stáhnout k realitě Boha jako autora stvoření a někoho, kdo s ním má nějaký záměr. A pro člověka, který se s Bohem zná, tak je to zároveň osobní, protože se s tím Bohem zná a má vůči němu nějaký vztah a nějakou pozici. Takže je to duchovní prohloubení, je to víc plastický porozumění svému životu v perspektivě jako duchovních realit.
0: Takže rozumím tomu, že říkáme, dívej se na svůj život a na přechody, ke kterým v něm dochází, taky z hlediska svého vlastního duchovního života?
1: V obráceně, díváš se na svůj život taky z hlediska duchovní skutečnosti.
0: OK, dobře. Jo, už tomu rozumím. Děkuju. Já jsem se v tom potřebovala zorientovat, kde vlastně stojíme. Je to tedy to, o čem jsme vlastně mluvili, když jsme říkali, jak si Židé stavili ty připomínkové kameny, ty Ebenezery, a říkali, až dosud nás doprovázel Hospodin?
1: Například, ale ono je to tam jako celý. Podívám se na to z hlediska křesťana, jo. Mm-hmm. Křesťan, když se dívá do své minulosti, tak má tu individuální minulost, která potom se ztrácí někde v mlze, jo. Ale může, já nevím, mít nějaká rodina nebo nějaké společenství, do kterého se narodil nebo do kterého začal chodit, tak může mít svoji historii, která může být součástí toho, na co on může vzpomínat. Ať už to zažil, anebo to slyšel z vyprávění. Jo? Třeba významnou součástí mého duchovního života je moje babička, bez které bych asi možná nebyl ani věřící dneska, které modlitby a které způsob existování téhle velmi jednoduché, láskyplné a chytré, chudé ženy tak strašlivě ovlivnil můj život. Mm-hmm. A celý život mám trochu dojem, že je někde poblíž, jo? Že se to tak odvíjí i před ní, ten můj příběh.
0: Já mám takhle dědečka, takže ti
1: rozumím. No. A ona určitě jako zase má před sebou jiný lidi, o kterých bych mohl vědět, ale prostě hold nevyprávíme, že jo? Mm-hmm. Moc a umřela. Vlastně si pamatuju jenom trochu, protože umřela, když jsem byl ještě malej. Takže to jsou ty osobní, ale pro křesťana součást jeho vlastně osobní historie tak je celý ten biblický dějinný příběh, jo. Takže tak, jak píše apoštol Pavel, když se baví o tom, kdo má obřízku srdce, čili kdo jako je naroubován do toho božího příběhu Izraele, tak to jsme taky my. Takže já můžu vzpomínat jako na svoje předchůdce, na svoji historii, na vyvedení Izraele. Já můžu vzpomínat na to, jak Bůh byl věrný lidem v různých situacích, kde oni mu nebyli věrní, a jak se trápil s Izraelem. Můžu se modlit žalmy a hledat tu svoje předchůdce. Čtu svoje předchůdce, ke kterým patřím, a v Izraeli potom spousta těch různých pravidelných svátků a tak byly vlastně rekapitulací a připomínkou toho, tohle nám se stalo. Bůh nás vyvedl a my jsme zradili. Jo? A takhle nás zachránil. A takhle nás... Jo, prostě to jsou vzpomínky, které k nám patří.
0: Jestli tomu rozumím správně, Marku, tak to, co říkáme, je umět na svůj život vztahovat tímhle způsobem třeba Ježíšovu oběť, to vědomí toho, že zemřel za mě, že to pro můj život má nějaký smysl, že to něco znamená.
1: Ano, ale chtěl bych to jako formulovat právě jinak. Není to jen, že to vztahuju na sebe, ale že prostě si uvědomuju, že tím, že jsem přijal nabídku synoství, kterou mi Bůh dal, tak prostě tohle je moje minulost, jo.
0: Jakože je to moje.
1: Že je to moje. Okay. To je moje minulost.
0: Jo, už to mám.
1: V našem případě je to naše minulost, jo? Ale v nás obou proudí, proudí v duchovním smyslu jako Ježíšova krev. My z ní žijeme. Mm-hmm. My jsme součástí těla, které nějak jako na ně navazuje, napříč dějinama. A jeho život a život lidí, co ho následovali, a život lidí, kteří byli před ním, tak to je naše minulost.
0: Stejně
1: jako tvůj dědeček nebo moje babička, tak prostě. A pro mě jsou to i další lidi. Významní lidi, který nám Pán Bůh dá do cesty v minulosti, tak jsou součástí jakoby naší přítomnosti. Pro mě v Božím království je velmi důležitý, já nevím, C.S. Lewis, jo. Petri Bonhoeffer, Søren Kierkegaard, nebo v písmu, já nevím, Jan, jo. Jednak mě hodně ovlivnili, ale druhák z božího hlediska a z dějinného hlediska oni jsou moji předchůdci. A teď, když si to spojíme s tím tématem přechodů, tak ty přechody, kterých oni byli součástí, nebo které oni zažili, když si čtu jejich životopis třeba nebo tak, tak jsou něco, na co já můžu vzpomínat, jako na něco, co někdo, kdo je mi blízký. Je to něco víc, než jenom, že mě inspiroval.

0: nějaká historická postava. Pokud bereme vážně ten duchovní základ, nebo řekněme biblický základ k tomu, jako o čem je křesťanská identita, tak my jsme opravdu nějakým hlubším způsobem provázáni s lidma, kteří nás u Bohu předcházeli.
1: Já myslím, že tenhle koncept má velmi dobře propracovaná katolická církev, ano. Kde je církev jako celek, se skládá z církve putující, což je ta současná církev, církve trpící, což jsou všichni lidé, kteří jsou nějakým způsobem připomínáni pro to, jak žili svůj život pro Krista, a církev vítězná, což je ta církev, která už je ve slávě. Jo. A přitom jako tohle celé je církev.
0: Ano.
1: Jo, a to mi přijde, že vlastně je tam ta minulost, přítomnost i budoucnost obsažena, a že najednou já jsem součástí obrovského proudu,
0: ano.
1: Který je mnohem širší, než si uvědomuju. Takže ta perspektiva, kterou to nabízí, je mnohem širší než můj život tady a teď, který je malý a ubohý.
0: Ano. Jo, a to není jako sebepozbuzování. Z duchovního hlediska to je prostě realita. Jo, prostě na té rovině, která nás přesahuje, to jako lidské omezené vnímání, tak z boží perspektivy prostě my jsme propojeni bytostně. A proto můžeme navazovat na přechody, které byly před náma. V morální krizi si můžu číst Davidův zápas jako o čisté srdce před Bohem a Davidovo zoufalství za sebe ve chvíli, kdy padnul, a Davidův přechod z někoho, kdo byl pokorný a překvapený svým povoláním, k někomu, kdo byl namyšlený a začal být trochu psychopatický, protože prostě podlehnul moci, kterou dostal, a Davidovo pokání, které ho znovu přiblížilo k Bohu a vidět, jak celou dobu Pán Bůh mu byl dostupný. To je něco, na co já můžu vzpomínat jako na určitou transformaci, kterou Bůh už s někým zažil, mm-hmm. a zažil s někým, kdo se duchovně, jako je můj předchůdce taky. Mm-hmm. A proto na to můžu vzpomínat jako na můj příběh nebo na náš příběh.
1: A zároveň to nutně neznamená, že já to musím projít stejně jako on.
0: Samozřejmě. Jo, ale je to podobný, jako kdyby, když si představím, že bych s ním mohl mluvit, jo, po tom, co to zažil, jo, tak jako bral bych to jako významný, protože spolu máme něco společného, a to je to, že na nás Bůh myslel a že boží mysli nás narouboval do stejného jako proudu, jako historického, a nechal nás ovlivňovat se navzájem. Takže i takové jako životní příběhy biblických postav jsou součástí naší duchovní historie, ale potom i ty věci, jako je potom otázka toho příběhu kříže, jo, kde Bůh jako v Kristu za mě umřel, jo, a potom jako vstal a potom odchází do slávy, kde čeká a je přítomen nám zároveň v duchu. Potom je tam ta prvotní církev, která vypadá podobně zmateně jako současná církev, která je vyvolená, zároveň dělá velmi trapné chyby, neumí se domluvit sama ze sebou, jo. A tak, to je naše historie. Na to můžeme vzpomínat jako na minulý přechody a transformace, které se nás týkají. Jinak budeme mít dojem, že si tady jen sami musíme něco vymyslet a odžít a začneme vnímat tu přítomnost jako, že nás zahltí.
1: Jo.
0: A to samý platí potom o přítomnosti.
1: Teď jsem to chtěla říct, no. Protože se nás tím pádem týká úplně všechno, ano, co se děje kdekoliv.
0: No, ale i duchovně zase, jo?
1: No,
0: protože zase jak rozumět přítomnosti duchovně v přechodu, ve kterém jsme, jo? Ten základní přechod, ve kterém jsme, je to, že už jsme vykoupeni, už máme nový život, už máme jakoby jednou nohou jsme v nebi, tak řečeno, ve smyslu prostě máme přístup k boží realitě a zároveň tam ještě nejsme. Jo, ještě tam jsme nepřekročili druhou nohou, jo. Ještě nepřišel nebeský Jeruzalém na zem, ještě nespadla opona a tak, takže my vidíme a zároveň jsme slepí. A ten křesťanský život je proto takovej, že víra roste tehdy, když narazíme na hranice lidských možností a něco nám jako přichází zkoušky a tak dále. Prostě celý to je o přechodové fázi, ve který máme takovou velmi paradoxní jako naději, která je živá. Živá naděje je pojem Petrův, který se mně velmi líbí. To je něco jiného, než že doufám, že to dopadne dobře.
1: Jo, jasně.
0: Živá naděje je jako jasné vědomí toho, že to má v rukou Bůh, který je dobrý a který ví, co dělá, ale neznamená zároveň, že já vím, jak to bude vypadat, neznamená, že to budu mít pod kontrolou, neznamená, že to nebude bolet a tak dále.
1: Jo.
0: A zároveň je to živé vědomí toho, že jsem v přechodové fázi, ve které už jsem u Boha a Bůh je u mě. A u nás, jo, možná množným číslo je to lepší jako říct, ale proto jsme v přechodové fázi z morálního hlediska třeba, jo. Už jsme očištěni, dostali jsme nový život, Bůh se na nás dívá skrze Kristovu jako čistotu, ale čím víc vidíme v Kristu na sebe dobře, tím víc si uvědomuje svoji hříšnost. Jo? Čím víc jsme blízko světlu, tím víc vidíme vlastní omezenost a tím víc by nás to mělo uvádět do pokory, ne do pocitu jako výjimečnosti a toho, že už jsme vyhráli a že jsme lepší než ostatní. Celý život se odehrává uprostřed přechodové fáze, která má tento charakter toho prověřícího člověka vykoupenosti a zároveň toho, že to spasení se ještě dokonává a my jsme uprostřed toho proudu. A velmi snadno ztratíme ohled na tuhle skutečnost a začneme mít dojem, že naše každodenní výzvy a problémy jsou jenom o psychologických konfliktech anebo jenom o složitých lidech kolem nás, že nám poklesne zrak. Jo. A to všechno je pravda. Ale když zvedneme zrak výš, to neznamená, že odhlédneme od reality běžného života, ty každodenní a od toho každodenního způsobu vysvětlování, co se děje kolem nás, ale dostane to další dimenzi, která tomu dodá hloubku a plastičnost.
1: Ono totiž to už ano, ale ještě ne. Je takové to vyvažování, ze kterého prostě máme strach, protože my chceme ty pevný body, že jo? My chceme ty prostě kolíky a tam se zastavit a tam to mít a to držet. Ale už ano a ještě ne, je musíš balancovat. To je jak ta balanční deska, kde prostě pořád se musíš hýbat, abys to udržela, nezhroutilo se to. A někdy se to zhroutí a jde v pořádku.
0: A to je součást toho příběhu. Jo, protože když se to zhroutí, tak mám na co pamatovat zase na spoustu lidí, kterým se to zhroutilo a Pán Bůh tam byl s nima a proved je tím. Jo. Celý dialog a vzájemný zápas jako Izraele s Bohem ve starém zákoně, co máme zapsaný, tak jako je o tom, jak se to pořád hroutí a Bůh se pořád vrací a nějak mu to pořád nedá a vždy jim nakonec nějak odpustí a dá jim ještě nějakou jako perspektivu a tak, jo. A v nový smlouvě je to nakonec podobný, jo, protože ta vyvolená církev je strašně neurotická. Ježíš, když se podívá na Petra, tak řekne, ty jsi Petr skála. A prostě Petr byl jako cholerik, který si snadno nalhával a podobně a padal a potřeboval opravit a korigovat a podobně, ale byl Boží vyvolený pro nějaký úkol a ten uspěl.
1: Jo.
0: Jo? A zároveň zahrnoval to, že prostě umřel nemoc hezky.
1: Jo. A nevím, jestli ta perspektiva, kterou nabízíme, je úplně lákavá, ale dobrý.
0: No, tak křesťanství, no. Jo, taková ta perspektiva, která dodá duchovní hloubku té přítomnosti, ale zase to neznamená, že si to povzbuzování se, nebo abychom to líp zvládli, nebo abychom se cítili, že to má smysl a podobně. Jo. To křesťanství není jako fikce, která má odpovědět na existenciální úzkost člověka. Pokud mu opravdu věříme, pokud jsme opravdu věřící, tak pro nás ta duchovní perspektiva je opravdu jako základnější. Mně se líbí, jak C.S. Lewis, můj oblíbený autor, tak pro něj duchovní realita je pevnější a hlubší. Jo. To, v čem žijeme my, je takový, jako nic jiného neznáme, tak si to nevím představit. Jo. Tak žijeme v takový zemi stínu, kde jsme omezeni vším možným a dovidíme jenom na roh. Jo. A tak, ale duchovní perspektiva je i hlubší, komplexnější, přesahuje náš čas, přesahuje to, co si tak na té úplně jednoduché životní rovině umíme představit. Takže duchovní život je o tom, že se učíme žít jednou nohou v nebi a s perspektivou, která se umí dívat i nahoru. No.
1: Tak já bych chtěla všem, kdo nás poslouchají, popřát, aby ta schopnost žít jednou nohou v nebi každý den narostla, kež by se nám to dařilo. Marku, moc děkuju. Děkuju za všechno povídání o přechodech, o rituálech, o překračováních, o zlomech, proměnách, o tom všem, co jsme v těch předchozích setkáních probrali. Díky moc.
0: Naslyšenou.
1: Loučí se Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák.
2: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.
3: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u páteční voničky lidových písní. Na zítřek, tedy na sobotu 30. května, chystá region Uhersko-Brodsko a obec Vlčnov regionální kolo soutěže tanečníků verbuňku pod názvem Ve Vlčnově verbujů, verbíři z Uhersko-Brodska. Přehlídka proběhne v přírodním amfiteátru v Jamě od 15 hodin. Účinkují soutěžící verbíři, dětští verbíři, chalóně, cymbálová muzika Mladí Burčáci, Lipovjan a horňácká cymbálová muzika Marka Potěšila z Lipova, mužský sbor Vlčnov a cymbálová muzika Litera. Přijďte se podívat, zaspívat si a potleskem povzbudit nejlepší verbíře z oblasti. Cymbálové muziky Mladí Burčáci a Lipovjan se poslechneme i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemně strávený nadcházející víkend. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Obec Křenovice, dětský folklorní soubor Křenováček a folklorní soubor Křenovák pořádají zítra v areálu Sokolského hřiště v Křenovicích 37. ročník regionálního folklorního festivalu Pod Křenovsko májo. Hlavní festivalový program začíná v 15 hodin a představí se národopisné a folklorní soubory Bítešan a Bítešánek, Barborky z Komořan, Šternoviánek z Újezdu u Brna, Matoušek z Heršpic a samozřejmě domácí Křenovák a Křenováček. Plánován je doprovodný program pro děti. Občerstvení zajištěno.

Soubor Boršičané z Boršic u Blatnice a muzika Šaznivnice vás zvou na dnešní podvečer do Veselí nad Moravou na 28. Mezinárodní dětský folklorní festival Štěpe 2026. Páteční program začíná v 18 hodin na náměstí Míru v Veselí vystoupením souborů z mikroregionu Ostrožsko-Veselsko. Přijďte povzbudit mladé stoupence lidového tance a zpěvu.

S 11. hodinou na Proglasu otevíráme již předposlední část knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci v podání Libora Hraclavského. Knihu z ruštiny přeložil Petr, vítám vás, přeji vám příjemný poslech.

začíná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 31.

Minule jsme mohli vyslechnout Schimníkovo poučení o síle modlitby a další úvahy, které vyplynuly z debaty mezi poutníkem, profesorem, knězem a mnichem Schimníkem. Dnešní část je novým rozhovorem, který se o modlitbě rozpředl, když se poutník s profesorem přišli rozloučit s knězem, jemuž poutník v této knize vyprávěl své příběhy a ten měl u sebe na návštěvě moldavského mnicha a jednoho poustevníka.

Před svou další cestou přišel poutník se svým souputníkem profesorem rozloučit se s duchovním, jemuž vyprávěl své příhody. Kněz byl potěšen a pozval oba k setkání se svými návštěvníky, jedním moldavským mnichem a poustevníkem, který 20 let žil v lese mlčenlivým životem. Obě strany projevily zájem se seznámit a tak se mezi všemi přítomnými rozpředla debata. Ach, jak musí být blažený život v poustevně, pravil poutník. A příhodný k přivedení duše ke sjednocení s Bohem. Tichý les jako rajský Eden, ve kterém sladký strom života vyrůstá v modlícím se srdci poustevníka. Kdybych měl nějaké prostředky na živobytí, tak bych se asi nerozloučil s poustevnickým životem. Z dálky se nám všechno jeví zvlášť krásné, skočil mu do řeči profesor. Ale ze zkušenosti se každý ujistí, že každé místo, které má své výhody, má i své nevýhody. Ovšem, kdo má melancholickou povahu a touhu k mlčení, pro toho je příjemný poustevnický život. Ale kolik nebezpečí stojí na té cestě? Historie asketismu předkládá mnoho příkladů, na kterých je vidět, jak mnozí poustevníci a zatvorníci, zcela se bránící setkání s lidmi, upadli do sebezaslepení a do hlubokého klamu. Překvapuje mne, mísil se do debaty poustevník, jak často na Rusy, nejen ve městských monastýrech, ale i od některých bohabojných lidí světských, lze slyšet, že mnohé, kteří chtějí žít poustevnickým životem nebo se cvičit ve vnitřní modlitbě, odrazuje od následování jejich touhy obava, aby neupadli do klamu a do záhuby. Aby se v tom utvrdili, předkládají příklady na podepření svých závěrů, proč se sami odcizují vnitřnímu životu a vzdalují od něho i ostatní. Myslím, že to pochází ze dvou příčin. Buď z nepochopení věci a z absence duchovního vzdělání, nebo z vlastní lenosti k rozjímání a ze závisti, aby je v tom vyšším poznání nepředstihli jiní, kteří jsou ve srovnání s nimi na nižším stupni. Velká škoda, že se drží tohoto přesvědčení a nepronikají k názorům svatých otců, kteří přímo a srozumitelně poučují, že není třeba se obávat nebo pochybovat, vzývá-li člověk Boha. I kdyby někteří upadli do sebeklamu nebo pomatenosti rozumu, přihodilo by se jim to spíchy, protože nemají učitele nebo proto, že zjevení a blouznění přijímají za pravdu. I kdyby se přihodila taková zkouška, vedlo by ho to k získání zkušenosti a svatozáře, neboť Boží pomoc ho přitom ochraňuje. Buďte odvážní, já jsem s vámi, nebojte se, říká Ježíš Kristus. Z toho vyplývá, že obavy a strach ze vnitřního života pod záminkou sebeklamu jsou zbytečné. Neboť pokorné přiznání svých hříchů, otevřenost duše učiteli a nevidomost při modlitbě je pevná a bezpečná záštita před klamy, kterých se mnozí tolik obávají. A proto se varují činnosti mysli. A zatím se sami nacházejí na scestí, podle zkušených slov svatého Filoteje Sinajského, který říká: mnozí z mnichů nechápou klamy svého rozumu, které zakouší o zlých duchů. To znamená, že se horlivě cvičí pouze v jedné činnosti, ve vnějších ctnostech. Omysl, to jest o vnitřní nazírání, neusilují, zůstávají nevzdělaní a v nevědomosti.
Kdyby pak slyšeli, co vnitru jiných lidí způsobilo požehnání, pokládali by to ze závěstí za klam, zdůrazňuje svatý Řehoř Sinajský.

Dovolte mi, abych se vás zeptal, pravil profesor. Ovšemže přiznání svých hříchů je vhodné pro každého, kdo o sebe dbá. Ale jak jednat v případě, kdy nemáme takového učitele, který by nás mohl zkušeně vést na cestě nitrem a vhledem do duše by mohl poskytnout správné a spolehlivé vedení v duchovním životě? Není lépe v takovém případě varovat se nazírání, než se o ně snažit svévolně a bez vedení? A dále také, pro mě je těžko pochopitelné, jakým způsobem, stojím-li v přítomnosti Boží, si mohu uchovat dokonalou nevidomost. To není přirozené, neboť naše duše nebo mysl si nemůže ve fantazii představit nic bez formy v dokonalém nevidění. A proč by při pohroužení mysli k Bohu nebylo možné představovat si ve fantazii Ježíše Krista nebo Přesvatou Trojici? I když vedení zkušeného, odpověděl poustevník, a v duchovních věcech znalého učitele nebo starce, kterému by bylo možné bez překážek, s důvěrou a užitkem každý den odhalovat duši, myšlenky a události na cestě vnitřního učení, představuje hlavní podmínku cvičení v modlitbě srdce pro toho, kdo se tomu oddává v mlčení. Ale v případě nemožnosti nalézt takového učitele, svatí otcové uvádějí v tomto případě výjimku. Ctihodný Nikefor Hesychasta o tom jasně poučuje takto. Při cvičení ve vnitřní činnosti srdce je potřebný správný a znalý učitel. Jestliže není takový, je třeba horlivě hledat. Jestliže ho nenajdeš, tak se zkroušeným srdcem vyzvi Boha, aby ti pomohl čerpat poučení a vedení v učení svatých otců a ověřovat to se slovem Božím, vyjádřeným v Písmu svatém. Přitom je také třeba vzít v úvahu i to, že skutečnému vroucímu přání hledajícího se může dostat užitečného a poučného slova i od prostých lidí. I svatí otcové ujišťují, že požádáš-li s vírou a dobrým úmyslem třeba i Saracéna, může ti i on sdělit užitečné slovo. Pokud bez víry a spravedlivého cíle požaduješ poučení u proroka, ani on tě neuspokojí. Příklad toho vidím u svatého Makarie Egyptského, kterého jednou přivedl k pochopení a tím překonání vášně vesničan. Co se týče té nevidomosti, znamená to, aby si člověk nepředstavoval a nepřijímal žádná zjevení během nazírání, ani světlo, ani anděla, ani Krista, ani jakéhokoliv svatého, a aby se odvracel od veškerého blouznění, to přikazují zkušení svatí otcové. Samozřejmě proto, že představivost může příhodně uskutečnit či jakoby oživit představy mysli. A neskušený člověk se může snadno nechat unést takovým blouzněním, pokládaje je za požehnané zjevení a tím upadnout do sebeklamu. A přitom, jak praví Písmo svaté, i Satan se umí proměňovat v anděla světla. A že se mysl může přirozeně a vhodně nacházet v nevidomosti a uchovat si ji i při pamatování na Boží přítomnost, to se usuzuje z toho, že síla představivosti může cokoliv citelně představit v nevidomosti a udržet onu představu při pozorování předmětů neviditelných zrakem, nemajících vnější vzhled ani formu.
Tak například představa a zakoušení naší duše, vzduchu, tepla, chladu. V chladu si lze živě představit v mysli teplo. Třeba, že nemá formu. Nelze je spatřit. Nemůže si ho viditelně změřit ten, komu je zima. Podobně i přítomnost duchovní a nepostižitelné boží bytosti si lze představit v mysli. Vnímat srdcem v dokonalé nevidomosti.

Při mém putování, vložil se do debaty poutník, se mi naskytlo slyšet od lidí zbožných a hledajících spásu, že se obávají nařčení z upadnutí do klamu a proto se nevěnují vnitřní činnosti. Některým jsem s užitkem přečetl z dobrotolubí a poučení svatého Řehoře Sinajského, který říká, že srdeční činnost nemůže být klamná, nevšak jako rozumová. Neboť i kdyby nepřítel chtěl vroucnost srdce obrátit ve svůj spalující žár, nebo radost srdce zaměnit za slizkou slast, čas, zkušenost a cit sami od sebe usvědčí tyto jeho úskoky, dokonce i u těch, kteří neznají jeho záludnost. Také jsem potkal jiné lidi, kteří k velké lítosti sice poznali stezku mlčení a modlitby srdce. Z důvodu nějaké překážky nebo hříšné slabosti však upadli do malomyslnosti a zanechali vnitřní činnosti srdce, kterou poznali. Ano, to je velmi přirozené, pravil profesor. I já jsem to zakusil někdy, když jsem se z vnitřního rozpoložení nechal rozptýlit, nebo jsem se nějak provinil. Neboť jestliže vnitřní modlitba srdce je svatá věc,

malomyslnosti je horší než všechny hříchy a představuje hlavní nástroj světa temnoty vůči nám. Naši zkušení svatí otcové v takovém případě dávají zcela jiné poučení. Ctihodný Niketas Téthatos říká, že i kdybys upadl a sestoupil až do hlubin pekelné zloby, ani tehdy nestrácej naději a obrácej se rychle k Bohu. On brzy pozvedne tvé padlé srdce a dá ti sílu větší než předtím. A tak po každém pádu a poranění srdce hříchem je třeba je bez meškání postavit do přítomnosti Boží, aby se uzdravilo a očistilo. Podobně jako nákaza vystavená působení slunečních paprsků ztrácí svou nakažlivost a sílu. To potvrzuje mnoho duchovních učitelů. V boji s nepřáteli spásy, našimi vášněmi, není třeba vůbec upouštět od životodárné činnosti, od vzývání Ježíše Krista, který je v našich srdcích. Naše provinění nás nejen nemají odvracet od přebývání v Boží přítomnosti a od vnitřní modlitby, probouzet nepokoj, malomyslnost a zármutek, ale mají nám dát schopnost k rychlejšímu obrácení k Bohu. Dítě vedené matkou, když začne chodit, často se k ní obrací a pevně se jí drží, když klopítá. Já si o to myslím, pravil poustevník, že duch malomyslnosti a zmítající pochybnosti jsou vyvolávány především nesoustředěností mysli a ne zachováváním mlčenlivosti a střežením sebe sama. Staří moudří otcové dosahovali nad malomyslností vítězství, získávali vnitřní osvícení a posilnění důvěrou v Boha v pokojném mlčení a osamocení. A též nám předali pro ten případ užitečnou a moudrou radu. Seď mlčky ve své cele a ona tě všemu naučí.

0: Slyšeli jste předposlední část vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny je přeložil Petr, vítám vás. Četl Libor Hradsavský, technicky spolupracoval Miloš Švábek a knihu vydalo nakladatelství Refugium.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Je 11 hodin a 31 minut, vyladíte Proglas a od mikrofonu hezký den přeje Ctislava Horníková. Je pátek 29. květen, Mezinárodní den mírových jednotek OSN a podle katolického kalendáře připomínáme památku papeže svatého Pavla VI. Před 135 lety zemřel kněz, spisovatel a organizátor Peregrin Obdržálek, zakladatel knihoven, hospodářských spolků a záložen. 105 let by se dožil animátor a režisér animovaného filmu Josef Kluge. Odešel v roce 1988. Pojďme se podívat, co nás čeká v následujícím vysílání, a to ještě půl hodinku bude probíhat dopolední proud zpráv a písní. A v hudební siestě ve 12 hodin a 5 minut se můžete těšit na Josefa Haydna a jeho koncert pro hoboj a orchestr C-dur a také na Pavla Vranického. Od něhož zazní symfonie C-dur opus 11.

0: Právě dnes se otevřou brány stovek chrámů, modliteben a dalších kaplí po celém Česku. 18. ročník Noci kostelů nabídne vernisáže, přednášky, komentované prohlídky, ale i ochutnávky mešního vína nebo různorodý kulturní program a akce pro děti. Nejen podrobnosti k programu v hlavním městě nyní doplní Pavel Šretr, tiskový mluvčí pražského arcibiskupství. Dobrý den, vítejte na vlnách pro glasu, slyšíme se?
1: Ano, dobré dopoledne vám ještě.
0: Haló, slyšíme se?
1: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
0: Asi nastala nějaká chyba, tak milí posluchači, vydržte, my to vyřešíme za malinkou chvíli.

0: Právě v tuto chvíli už bychom se snad měli slyšet právě s Pavlem Schlereterem, který je tiskový mluvčí Pražského arcibiskupství, a povídat si budeme o noci kostelů. Dobrý den, slyšíme se?
1: Dobrý den, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Haló. Opět vás neslyším.
1: Já
0: slyšíme
1: hovorím.
0: Se?
1: Ano, já vás slyším výborně.
0: Haló.
1: Dobrý den, já vás slyším výborně. Zdravím všechny posluchače, dobrý den.
0: Haló. Asi zase chyba ve vysílání, tak se omlouváme moc za komplikace.
2: Jsi jako Jon Snow, svět hoří jak dům, ty na noční hlídce.

0: Právě dnes se otevřou brány stovek chrámů, modliteben a kaplí po celém Česku. 18. ročník Noci kostelů nabídne vernisáže, přednášky, komentované prohlídky, ale i ochutnávky mešního vína nebo různorodý kulturní program akce pro děti. Nejen podrobnosti k programu v hlavním městě nyní doplní Pavel Šretr, tiskový mluvčí pražského arcibiskupství, tak snad už se slyšíme dobře. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, všichni posluchače. Dobrý den.
0: Dobrý den, slyšíme se?
1: Ano, dobrý den, zdravím vás.
0: Opět asi nastala nějaká chyba, tak se moc omlouváme a zjistíme, kde se stala chyba.
1: Já vás slyším pořád dobře. Pořád dobře.
0: Tak možná už v tuto chvíli bychom se mohli spojit. Dobrý den, slyšíme se s Pavlem Šretrem.
1: Ano, dobrý den.
0: Haló.
1: Ano, dobrý den. Dobrý den. Ano, dobrý den.
0: Asi nastala opět chyba, omlouváme se moc.

0: Bohužel jsme se nemohli spojit s Pavlem Šretrem, tiskovým mluvčí pražského arcibiskupství, který by nám pověděl něco o Noci kostelů, ale máme pro vás jinou zprávu také o Noci kostelů, tak snad se z ní něco dozvíte. Noc kostelů letos nabízí novinku v podobě mobilní aplikace. Lidé si v ní budou moct ukládat navštívené kostely do takzvaného poutnického pasu a zároveň si vytvořit vlastní program večera podle oblíbených akcí. A podrobnosti má redaktor Petr Pospíšil.
1: Aplikace Noc kostelů nově funguje jako osobní průvodce večerním programem. Podle GPS polohy uživatele ukáže nejbližší otevřené kostely a modlitebny, nabídne mapu i vyhledávání podle kraje nebo okresu. Uživatelé si mohou ukládat oblíbené programy a zaznamenávat místa, která během večera navštívili, přímo do digitálního poutnického pasu. Aplikace je zdarma a je dostupná jak pro Android, tak pro iPhone.
0: Organizátoři doporučují stáhnout si aplikaci s předstihem, aby se předešlo přetížení systému v den akce.

0: Jste u nás jako doma. Proglas.
1: Jsi jako Jon Snow, svět hoří jak dům, ty na noční hlídce.

Evangelium podle Marka nás zavádí do chvíle, kdy Ježíš přichází z rána z Betánie do Jeruzaléma. Má hlad a vidí fíkovník. Z dálky vypadal krásně, živě, ale když k němu přijde blíž, nenajde nic než listí. Žádný plod. Fíkovník bez ovoce je obrazem života, který vypadá dobře navenek, ale uvnitř je prázdný. Prokleje fíkovník a vejde do chrámu a ten se po chvíli otřásá Ježíšovým hněvem a z chrámu vyhání kupce. Ženy by mi možná řekly, že to byla reakce hladového muže, tak jak je známe. To už se nedozvíme, ale určitě víme, že v jeho řeči zněla slova o víře, modlitbě a odpuštění. Na první pohled nesourodé, ale ve skutečnosti hluboce propojené. Chrám měl být srdcem Izraele, místem setkávání člověka s Bohem, místem ticha, modlitby a naděje. Jenže místo toho v něm vládl ruch obchodu a peněz. V dnešní době to známe dost dobře. Sociální sítě, image, výkony, proslovy známých osobností, všechno to může působit přesvědčivě. Ale skutečný plod života, jako je pravdivost, láska, věrnost nebo milosrdenství, to někdy chybí. Nejde o to být dokonalý, ale být pravdivý. Ježíšova reakce není o hněvu kvůli stromu, ale o varování před prázdnotou, která se schovává, řekněme, za fasádu. Když pak vstupuje do chrámu a vyhání prodavače, dotýká se další velmi aktuální roviny. Co jsme udělali z prostoru, který má patřit Bohu? Tím chrámem nemusí být jen budova, může to být i naše srdce. Kolik obchodů se v něm odehrává, kolik věcí, které nemají s modlitbou nic společného. Často i vztahy nebo víru otočíme za výměnu. Já ti dám, když dostanu. Ježíš ale říká, můj dům bude domem modlitby. To znamená místem vztahu. A pak přichází slova o víře a odpuštění. Víra, která přenáší hory, není síla vůle. Je to důvěra. Důvěra, že Bůh může jednat i tam, kde my už nevidíme cestu. Ježíš k tomu přidává důležitou podmínku – odpouštět. Protože neodpuštění uzavírá srdce a uzavřené srdce nemůže věřit ani přijímat. Kolikrát i náš život vypadá z dálky dobře. Umíme působit klidně, věřícně, úspěšně. Umíme vytvořit obraz, který ostatní obdivují. Dnešní svět nás tomu vlastně učí. Být vidět, zvládat všechno a nevypadat slabě. Jenže Ježíš hledá ovoce, ne listí. Ne dokonalost, ne bezchybnost. Ovoce života. Pravdivost, laskavost, věrnost, soucit, odvahu milovat, schopnost odpouštět. A někdy se může stát, že pod množstvím listů zůstává uvnitř prázdno. Člověk funguje, ale nežije. Usmívá se, ale jeho srdce je unavené a zavřené. Ježíšův tvrdý čin vůči fíkovníku není výbuchem vzteku nad stromem. Je to prorocké znamení, varování před životem, který ztratil vnitřní pravdu. Kolik věcí ten prostor zaplnil. Jenže Ježíš boří právě tento způsob myšlení. Nechce obchod, chce vztah. A pak přichází závěr evangelia, možná ten nejdůležitější. Možná nejsme bez plodu úplně, ale někdy žijeme víc navenek než do hloubky. Možná máme ve svém nitru víc hluku než ticha. A možná držíme něco, co nechceme pustit. Zkusme se dnes na chvíli zastavit a položit si tři jednoduché otázky. Co v mém životě jsou jen listy bez plodu? Co potřebuji ve svém nitru vyčistit? A komu potřebuji odpustit, abych mohl znovu svobodně dýchat? Možná právě tam začne růst něco skutečného.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu z Brna. Dnes chceme prosit za všechny, kteří využijí dnešní noci kostelů v celé naší zemi. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné, a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A připojíme modlitbu Páně za to, abychom byli solí země a světlem světu.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Svatý Maximine,
3: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
3: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
3: i
0: požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
3: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
3: Bohu díky.

12 hodin a 4 minuty jste zváni k hudební siestě. My začneme skladbou, která nese název Tam o Shantra. Autorem je George Whitefield Chadwick a my tuto skladbu uslyšíme v podání Státní filharmonie Brno. Příjemný poslech vám přeje Jiří Holeček.

dozněla skladba Tam Ou Shantr. Další kus, který uslyšíme, se jmenuje Fantazie pro sopránový saxofon, Tři lesní rohy a smyčce opus 630. Tuto fantazii sepsal Hector Villa-Lobos. Jako sola na saxofon uslyšíte Teodora Kerkezose. A jako doprovod mu bude hrát The Philharmonia Orchestra pod vedením Martina Brabince.

Slyšeli jsme Fantazii pro sopránový saxofon, Tři lesní rohy a Smyčce opus 630. Poslední skladbu, kterou dnes budeme moci v hudební sjezdě vyslechnout, bude partita pro dvojitý smyčcový orchestr. Složil ji Ralph von Williams. My ji uslyšíme v podání Londýnské filharmonie. Dirigovat bude Sir Adrian Boult.

0: Dozněla poslední skladba hudební siesty, a to partita pro dvojitý smyčcový orchestr. My máme 12 hodin 57 minut, do jedné nám zbývá několik málo okamžiků, ale abychom to vyplnili, protože v rádiu úplně nechcete poslouchat ticho, tak než se pustíme na naši zpravodajskou relaci, tak si pustíme píseň, která se jmenuje Bílé husy.
1: Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra.

0: Je 13 hodin a zprávy pro vás připravila Zdislava Horníková. Dobré odpoledne. Večer proběhne Noc kostelů. Papež navštíví meeting v Rimini. 40% Čechů užívá nikotin. Celorepubliková Noc kostelů nabídne pestrý program zahrnující komentované prohlídky stovek chrámů, kaplí a modliteben, koncerty, výstavy, tvůrčí dílny a další aktivity. Zapojí se i Radio Proglas. V sídle stanice v Brně na Pelikově 2C začne v 18 hodin mše svatá přímém přenosu z kaple svatého ducha. Na několika stanovištích chystáme program pro všechny věkové kategorie. Chybět nebudou ani komentované prohlídky zázemí rádia a v 21 hodin program zakončí večerní chvály. Polská komunita ve Vatikánu si připomněla blahoslaveného kardinála Stefana Wyszyńskiego. Od jehož úmrtí letos uplynulo 45 let. Při pravidelné mši u hrobu Jana Pavla II. Věřící vzpomněli na polského primase a výraznou osobnost odporu katolické církve proti komunistickému režimu. Včera večer byly relikvie tohoto kardinála slavnostně převezeny do baziliky Panny Marie v Trastevere. Papež Lev XIV. Navštíví San Marino a následně se zúčastní tradiční akce Meeting v Rimini. Cesta je plánována na 22. srpna. Oznámila to prefektura papežského domu. Festival v Rimini se zaměřuje na kulturu, víru a dialog mezi národy a pořádá jej hnutí Comunione Liberazione. Inspirací je také pro český multižánrový festival Meeting Brno, který se věnuje historické reflexi a smíření.
1: Zpravodajství na Proglasu.
0: Festival s názvem Čtefest probíhá ode dneška do příští soboty na Třinecku a Těšínsku. O tom, že se jedná o neobvyklou akci s velkým kulturním přesahem, hovoří ředitelka festivalu Marika Zademská.
2: Letošní téma je nejenom obraz ve své podobě doslovné, tedy výtvarné různé aktivity, výstavy, workshopy, ale taky obraz doby, krajiny, obraz současného dění v různých literárních žánrech nebo třeba v poezii. Čtefest se koná už po šesté, koná se na mnoha místech, nejenom v knihovnách, ale taky třeba v kavárnách, různě na kopcích, na horských chatách nebo na mostě u řeky. Velmi bohatý program bude třeba v sobotu 30. května, kdy v knihovně bude Petr Horáček, to je výtvarník z Anglie a autor básník Robin Král, budou mít společný takový program na knihu ke knize Když nasněží na slony.
0: Podrobnější informace o programu, včetně stupenek, jsou k dispozici na webových stránkách čtefest.cz. Téměř 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Celkem je jich téměř 30%. Klesá i spotřeba alkoholu a podílu škodlivého pití. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v České republice, který dnes zveřejnil Státní zdravotní ústav. Více řekla tisková mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
3: Data ukazují, že nikotin denně užívá více než pětina české populace. Mezi mladými je to přibližně každý čtvrtý. Ve věku 15 až 24 let lákají mladé především elektronické cigarety. Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní rizika.
0: Vedle závislosti na nikotinu, který může být kvůli rozdílnému dávkování u alternativ silnější než u cigaret, lékaři varují před jeho vlivem například na zdravé cévy a cév nebo mozek dospívajících.
1: Počasí.
0: Bude nadále jasno nebo skoro jasno, teploty se pohybují okolo 22 až 26 stupňů, vane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Tak slabě klesá a rostové podmínky dobré. V noci očekáváme polujasno, postupně bude přibývat oblačnosti a během zítřka se místy vyskytne déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů, přes den pak mohou vystoupat až k 28. Povane slabý, proměnlivý, během dne mírný, severozápadní až severní vítr. Tolik zprávy. Od mikrofonu se loučí Zdislava Horníková.

0: Je 8 minut po 13. hodině a já ve vysílání vítám Pavla Šretra, tiskového mluvčí Pražského arcibiskupství. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A právě dnes se otevřou brány stovek chrámů, modliteben a kaplí po celém Česku. 18. ročník Noci kostelů nabídne vernisáže, přednášky, komentované prohlídky, ale i ochutnávky mešního vína nebo různorodný kulturní program a akce pro děti. Nejen k podrobnosti, o podrobnostech si budeme právě povídat se zmiňovaným Pavlem Šretrem. Letošní téma Noci kostelů zní odvaha. Jak se promítne do programu?
1: Tak je dost možné, že někdy je zapotřebí odvahy i k tomu samotnému překročení prahu kostela. Ten strach z neznámého dělá vše své, takže vedle těch aktivních prvků zazní i výzva k vnitřní síle najít odvahu k tichu v hlučném světě nebo netradiční odvahu nedělat nic a jen v klidu spočinout. Protože ta odvaha není jen absence strachu, ale i schopnost čelit neznámému, nebo se otevřít novým setkáním, třeba právě v kostele. Takže my chceme ukázat, že kostely jsou místa, kde se po staletí potkává lidská křehkost s odvahou víry. A to téma se prolne programem v mnoha podobách, třeba návštěvníci mohou prozkoumat odvahu v historii farností, nebo v příbězích křesťanské poezie, ale taky třeba odvahu umělců a jejich děl. A ty zážitky s odvahou můžou být různé. Máme tam v nabídce i třeba rodinnou bojovku nebo rodinné bojovky v prostorách kostelů a hřbitovů.
0: Mm-hmm. Jak vnímáte hlavní význam akce Noci kostelů?
1: Já to vnímám tak, že především dáváme najevo, že naše kostely jsou skutečně otevřené pro každého. A nejde samozřejmě na prvním místě o ty samotné budovy, že mají otevřené dveře, ale o to, že Boží náruč je otevřená pro každého a i my křesťané se snažíme být tady pro všechny. Noc kostelů je krásná tradice, původem z Vídně, a je skvělé, že se tato aktivita rozšířila z Rakouska na prvním místě právě k nám do Česka. A já vnímám jako skvělou Noci kostelů její nízkoprahovost, kdy nikdo se nemusí nikam registrovat, někam zapisovat, hlásit, prostě přijde tam, kde je otevřeno. Náš arcibiskup Stanislav Přibyl říká v nejnovějším videoposelství, že to je zlatá hodinka církve, kdy najednou v tento večer zažíváme zájem o kostely a duchovní rozměr života i u lidí, kteří jindy tento zájem neprojevují. Tak je to skvělá příležitost ukázat, že jsme živým společenstvím, že nám na druhých záleží a že jsme i kreativní a dokážeme překvapit i tím, co se všechno v kostelích a v jejich okolí děje, co by tam třeba běžný člověk mimo církev nečekal.
0: U tu otázku jste neměl připravenou, tak jenom v krátkosti, nemusíte tahat čísla. Je opravdu zájem o tu akci Noci kostelů?
1: Určitě. Tuším, že celorepublikově to číslo za ten loňský rok bylo 446 tisíc vstupů do kostelů. Takže ono nejde úplně spočítat každého návštěvníka samozřejmě, ale v každém místě, každá kaplička si tak počítá, kolik lidí asi prošlo tím kostelem během třeba těch 5-6 hodin, co mají otevřeno. A vlastně samozřejmě někteří lidé obchází více míst, zvlášť jako v Praze, kde jsou ty kostely blízko u sebe. Takže dohromady to jsou opravdu stovky tisíc vstupů nebo návštěvníků, kteří projdou těmi kostely a kapličkami. Mm-hmm.
0: Doporučil byste posluchačům některá zajímavá místa nebo programy v pražské arcidiecézi, které rozhodně stojí za návštěvu?
1: Tak doporučil bych některá místa, která nebyla v nabídce. V minulých letech je to třeba v Praze 5 v Radlicích sbor jednoty bratrské nebo křesťanské společenství Praha Sever, v Praze 8 v Kobylisích nebo i mimo Prahu, třeba kostely v Kunicích, Nechvalicích, Velkých Popovicích jsou poprvé otevřené. A z těch zajímavostí třeba kaple Panny Marie na Staroměstské radnici může být zajímavá. Tam je vlastně vidět mechanismus Staroměstského orloje. Může být zajímavý kostel svatého Prokopa v Praze 4 v Braníku, kde jsou dílničky pro děti, které si můžou pak vyrobit i vzpomínku na tu návštěvu kostela a zároveň je tam kubistická křížová cesta. Pak třeba Církev bratrská v Praze na Chodově, tak tam je zajímavá aktivita stavění z lega. A pak bych ještě zmínil mimo Prahu, nedaleko z Ruče nad Sázavou Bernardice Borovsko, tak tam je kostel v místě, kde je vstup zakázán, protože to je v ochranném pásmu vodní nádrže Želivka a tady je vlastně možnost podívat se do tohoto utopeného kraje, prohlédnout si památku v přírodě. A pak ještě bych zmínil Červené pečky, kde v kostele je prohlídka nové rekonstrukce, oratoře, hrobky a je možnost se podívat na zvonici s restaurovanými zvony.
0: Mm-hmm. Já navážu na tom, že jste mluvil teď o přírodě. Akce i v letošním roce klade důraz na ekologickou udržitelnost. Jak konkrétně?
1: Tak já bych začal možná ještě dalším místem, typem, které třeba si tu ekologii vzalo za své, a to je Praha Suchdol, kaple svatého Václava, kde je celý večer téma obnovy a recyklace, duševní reflekci, je tam výroba z recyklovaných perků a polévka, která je ze starého chleba, takže opět princip udržitelnosti. A jinak v celé republice je to tak, že se snažíme netisknout moc materiálů, odstranili jsme nějaké ty velké brožurky, už máme jenom také regionální skládačky a nejlepší, co lze využít a nejekologičtější je aplikace Noc kostelů, najdete ji klasicky na Google Play i v App Store a je tam možnost vlastně si sestavit svůj vlastní program, kdy můžu klikat na jednotlivé programy, dávat si k ním hvězdičku a takhle si ten čas připravit dopředu třeba nějakou trasu po kostele, která mě zajímá. A dokonce vlastně, i když se přiblížím k nějakému kostelu, tak se mi tam objeví podle prostě polohy mého telefonu. A je tam tedy i poutnický pas, kam si můžu zapisovat ty místa, která jsem navštívil.
0: Uzavírá na Proglasu tiskový mluvčí arcibiskupství pražského Pavel Šretr. Moc děkujeme za rozhovor i za pozvání. Naslyšenou.
1: Těšíme se na všechny návštěvníky. Mějte se krásně. Zdravím všechny posluchače. Naschledanou.

0: Proč lidé, které kostel běžně nezajímá, v jednu jedinou noc zaplní chrámy? Nad tím se ve videu na svém YouTube kanále zamýšlí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dnešní noc kostelu je podle něj jedinečná ekumenická příležitost ukázat, že v církvi nežijeme jen formální liturgií.
1: Myslím, že působíme podle aspoň těch průzkumů, co jsme si třeba dělali i u mladých lidí, tak jako nějak sympaticky, ale víceméně velmi konzervativně, velmi institucionalizovaně a čili jako ne příliš přitažlivě. To je první pohled a když tam ukážeme, že v těch kostelích se nedějou jenom nějaké vysoce formální věci, jako je liturgie, ale že tam opravdu lidé žijí a že jim v tom kostele je dobře a že jsou to docela normální lidi, tak si myslím, že se může hodně změnit.
0: Důležitou součástí noci kostelu je podle pražského arcibiskupa Navarra

0: navazování vztahu.
1: Je zvláštní, že jak lidi moc kostel nezajímá, tak v tu jednu noc jako kouzelným proutkem se to promění a najednou mají všichni zájem o kostel a chtějí buď se jenom podívat, nebo se s někým setkat, nebo být na nějakém programu. A vlastně tyhle tři druhy aktivit nebo neaktivit, nebo jak to nazvat, totiž otevřený kostel, možnost setkání s lidmi, kteří se o ten kostel starají a potom nějaký program, tak to si každý najde, co potřebuje. A taky lidé jezdí vlastně po těch kostelích, vybírají si a dělají si vlastně takové jako trasy a jdou přesně po tom, co je zajímá, jednak vzhledem k těm jednotlivým objektům a potom taky k aktivitám, které se tam konají.
0: Ve videu se Stanislav Přibyl vrací k noci kostelů v Horní Polici a vzpomíná na setkání s Karlem Schwanzenbergem.
1: Kdy jsme mu téměř nerozuměli, jak bylo u něj zvykem, ale prostě vyzařoval takovou tu noblesu a vyprávěl vlastně, myslím, že to bylo o heraldice tehdy, protože jeho tatínek byl historik heraldik a bylo to nesmírně zajímavé. Nic si z toho nepamatuju, ale pamatuju si to, jak prostě ty lidi měl na lopatě, bych řekl, jako okamžitě ho měli všichni rádi. No a pak vyšel ven před kostela z placatice, rozdával slivovici, bylo to prostě úžasné. Velmi silný moment byl, když přijel k nám Michal Kubal, redaktor České televize, bylo to tuším v roce 2022 a přijel z Ukrajiny a měl pro nás pár videí, co tam natočili a vyprávěl, co zažil. Tehdy ten konflikt byl nový a to byla opravdu síla a to bylo jako něco, co jsme šli zase domů úplně, bych řekl, potichu. A zase taky pak byl v obležení a lidé se ho ptali a bylo to úplně asi i pro něj něco jiného, než na co je zvyklý, protože měl možnost se prostě setkat s lidmi jinak než skrze kameru, ale napřímo.
0: Řekl prostřednictvím YouTube pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Na dnešní noc kostelů se zaměříme v dalším vysílání Proglasu. Zároveň vás zazvu, v 18 hodin budeme ve vysílání přenášet mši svatou, kterou bude celebrovat Martin Holík právě tady v prostorách Radia Proglas v rámci programu Noci kostelů.

0: korespondiáky.
1: Už 70 let mohou děti hospitalizované v brněnské dětské nemocnici navštěvovat mateřskou a základní školu při fakultní nemocnici Brno. Každoročně jí projde několik tisíc dětí. Žáci při výuce nesedí v lavicích, učitelé za nimi chodí na pokoje. Další specifika přiblížila ředitelka školy Markéta Olbertová.
2: Je to v podstatě individualizované vzdělávání s ohledem na každé jednotlivé dítě, protože každé to jednotlivé dítě si sebou přináší svůj školní vzdělávací program, svoje učebnice, svoje materiály. Ale do toho musíme mít samozřejmě jako škola svůj školní vzdělávací program, ale musíme ho přizpůsobovat opravdu potřebám každého toho jednotlivého dítěte.
1: Děti z různých oddělení školu v nemocnici navštěvují proto, aby nezameškali výuku. Po celou dobu však zůstávají žáky své kmenové školy, se kterou ta nemocniční spolupracuje.

13 hodin a 30 minut, vy posloucháte Radio Proglas a dnešním dnem vás provází hlas Jiřího Holečka. Je pátek, 29. květen 2026, Mezinárodní den mírových jednotek OSN a podle katolického kalendáře památka papeže svatého Pavla VI. Svátek mají muži a chlapci se jménem Maximilián. To je z latiny a vykládá se to jako největší významný náležející k rodu Maximinu. Počasí. Čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. V Čechách místy až 28. V tisících metrech na horách to bude 18 a na Šumavě 21. Vítr slabý proměnlivý nebo severozápadní. Tlaková tendence slabý až mírný pokles, rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré. Tolik tedy v krátkosti, co je dnes za den, jaké máte počasí a my pokračujeme v odpoledním proudu. Z programu ještě vypíknu to, že po 15. hodině se můžete těšit na modlitby novény před blahořečením kněží Jana Buly a Václava Drpoly.

Jak už jsem říkal v předchozím vstupu, prožíváme pátek 29. květen 2026, Mezinárodní den mírových jednotek OSN. Papež František určil na tento den památku jednoho ze svých předchůdců, a to svatého Pavla VI. Jeho pontifikát vymezují léta 1963 až 1978. Dovedl ke konci druhý vatikánský koncil a s velkou odvahou prosazoval jeho závěry do života. V roce 1968 odsoudil Pavel VI. Vstup vojsk Varšavské smlouvy na československé území. V dekretu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti z ledna 2020 čteme. Vzhledem k posvátnosti života tohoto papeže, dosvědčené v dílech a slovech a s přihlédnutím k velkému vlivu jeho apoštolské služby pro celosvětovou církev, svatý otec František přijal petice a touhy Božího lidu a nařídil, aby památka byla zapsána do všeobecného římského kalendáře.

0: 53 let by se dožil v únoru zesnulý německý dirigent, varhaník a pedagog Helmut Rieling. Velikán v oboru duchovní hudby. Založil pěvecký sbor Gechinger Kantorei a jeho instrumentální protipól orchestr Bach Collegium Stuttgart i Mezinárodní Bachovu akademii. Jako první Němec s taktovkou směl vystoupit v Tel Avivu a řídit izraelskou filharmonii. K 50. výročí konce druhé světové války představil Evropě Requiem smíření, které na jeho popud napsalo 14 skladatelů různých národností, včetně českého autora Marka Kopelenta. Věřící luterán Helmut Rieling jako jediný natočil všechny duchovní kantáty Johanna Sebastiana Bacha. Později projekt rozšířil na natočení všech jeho skladeb. Za nejdůležitější vždy považoval zprostředkovat posluchači skutečně nejvlastnější skladatelovy myšlenky a záměry. To, jak chápe text, jaké je jeho osobní poselství, vysvětluje hudební publicista Petr Weber na portálu Klasika Plus. Rieling sám řekl, úplně nejdůležitější je, abych rozuměl textům, které jsou základem Bachovy hudby, a to ve všech jejich teologických detailech a souvislostech.
1: O azbest, buši, déšť a krev malých dětí. Spálíš si prsty, když chceš rožnout svíčku. Tatínek nepřijde, duní holé věty. Bůh zkouší člověka a test někdo svičnul. Proč musí trpět Izrael, proč musí trpět Palestina? Přitom je do ráje, do háje, ode vša stejně daleko. Kéž dneska pán Bůh je a kéž je s nima všema. Trestaně vina, kéž ho nezajímá.

Někde se tíha vykrátí, ale častěji se sčítá. Odpust, že nemám sílu tvoje tího nést. Šeptám si jména měst do nočního ticha. Měsíce stánul hijab, déšť buší o asbest. Šeptám si jména měst, na paměť nám živím. Mariupol, Bachmut, Rafah, Mosul, Aleppo. Kéž dneska pán Bůh a kéž je milostivý, trestaně vina, kéž ho nezajímá.

0: měst do nočního ticha. Šeptám se jména měst do nočního ticha. Šeptám se jména měst do nočního ticha.
1: 66. narozeniny dnes slaví český hudebník ve Spojených státech Rudy Linka, pořadatel Bohemia Jazz Festu. Prestižní časopis Downbeat Magazine ho zařadil do desítky nejlepších jazzových kytaristů světa. 70. slaví americká zpěvačka LaToya Jenksonová. Svátek mají muži a chlapci jménem Maximilián. To je z latiny a vykládá se to jako největší, významný, náležící k rodu Maximinu. Podle některých zdrojů vzniklo uměle pro svého syna. Je prý v 15. století nechal vytvořit německý císař Friedrich III.
2: Turchino, Bombardino, Presentino, automobile, formulini di bambini, esperto, patrino.

prosím tě, začni ty. A nebo radši ty. No, a nebo radši ty. Víš, kámo, tenhle chlap je Čech, to není žádnej Turek. Nikdy by nejedl burek.

Ludmila Pavlová je nejen inspirativní hudebnice, ale také inspirativní člověk. Věnuje se solové i komorní hře. Působí jako koncertní mistryně Pražského komorního orchestru. Založila a vede festival Podkrkonošské hudební léto. Věnuje se uvolněnosti při hře na hudební nástroj a na Akademii muzických umění v Praze se Štěpánem Honem vyučuje předmět autenticita a pružnost v hudebním projevu. Tento zdaleka neúplný výčet jejich hudebních počinů a úspěchů doplňuje činnostmi, jako je dog design, chození po slackline a střelba z luku. Její neotřelý a originální přístup k hudbě i k životu demonstruje také to, že si na koncerty šije šaty sama. V rozhovoru, který uvede pořad Oktáva o 16 hodin, se budeme věnovat propojení hudby a života, radosti v hudbě a vzájemné spojitosti mezi všemi aktivitami, kterým se věnuje.

14 hodin, vy posloucháte Radio Proglas a od mikrofonu vás zdraví Jiří Holeček. 14. hodina nás zve k hudebnímu kompasu. Ten nám představí Mahana Miraraba, iránského kytaristu usazeného v Rakousku. Z jeho alba Unspoken si na úvod poslechneme titulní skladbu.

Představujeme si album Unspoken iránského kytaristy Mahana Miraraba, které vychází právě dnes. Mirarab vyrůstal v Teheránu, ale už řadu let žije ve Vídni. Jeho nové album vychází z osobní zkušenosti člověka, který má kořeny na Blízkém východě a současně dlouhodobě působí v evropském kulturním prostředí. Hudba působí intimně a soustředěně, bez okázalosti, ale s výrazným emocionálním nábojem. Mirarab kombinuje prvky perské hudby, jazzu a evropské komorní tradice. Významnou roli v jeho tvorbě hraje dvoukrká kytara, která mu umožňuje pracovat s mikrotonálními postupy typickými pro orientální hudbu. Vedle solové kariéry spolupracuje Mahan Mirarab s řadou hudebníků z různých kulturních prostředí a žánrů. Podílel se na projektech od jazzu přes experimentální hudbu až po soudobou orchestrální tvorbu. My si z jeho nového solového alba poslechneme ještě skladby Chupan 42 a Pichil Dashin Lepe Ler.

Poslouchali jsme iránského kytaristu žijícího v Rakousku, Mahama Miraraba. Do Rakouska se s hudebním kompasem vypravíme také v pondělí ráno. Představíme si skupinu Moritz Weichs Klezmer Trio. Hudební kompas si pro vás připravil Milan Tesař.

0: V ostravsko-opavské diecézi se během noci kostelu otevře více než 150 chrámů, kaplí a modliteben. Každoročně je tato akce unikátní mnoha zážitkovými programy, které připravují místní komunity.
1: Například v katedrále Božského spasitele se v 18 hodin uskuteční vernisáž výstavy Můj život v církvi, která dává prostor 11 příběhům křesťanů, kteří žijí v naší diecézi a ukazují taky na pestrost křesťanských svědectví mezi námi. Úplně poprvé se do Noci kostelů zapojí kostel Narození svatého Jana Křtitele v Neplachovicích u Opavy. Program je tam skutečně pestrý až do 11:30 v noci a premiéru při Noci kostelů bude mít také duchovní centrum Nejsvětější Trojice v Těrlicku.
0: Upřesnil tiskový mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl.

0: Na zítřek připadá Mezinárodní den roztroušené sklerózy. Jediným zařízením v Česku pro lidi s tímto onemocněním je domov svatého Josefa v Žirči. Osvětě se věnují celý měsíc a pro klienty přepravovali různé aktivity, společně chvíle a akce. Vedoucí domova Dominik Melichar nám přiblížil význam osvěty a jaké události v domově pořádají.
1: Roztroušená skleróza stále ještě není úplně v takovém povědomí, není úplně všem jasné, co tahle nemoc způsobuje a jak je vlastně potřeba pomáhat nemocným s roztroušenou sklerózou. Sdílecí kruhy pořádáme pro rodiny, které právě pečují o nemocné roztroušenou sklerózou. Jsou to lidi, kteří jsou 24 hodin denně nasazení pro péči svým blízkým. My se snažíme díky našim zkušenostem již více jak 25 let tady v domově svatého Josefa tyto zkušenosti předávat a snažíme se i podporovat tom, aby co nejdéle byli schopni pečovat, aby vlastně tím nemocní mohli zůstat doma, protože je to pro ně vždycky nejlepší varianta. Roztroušená skleróza opravdu je to imunitní onemocnění. Zapojit se do podpory osob takto nemocných opravdu stojí za to. Není to dnes už malá skupina v naší republice, 25 tisíc lidí je postiženo touto nemocí. My chceme poukázat na to, že často ti lidé ztrácejí i rodinné zázemí a že ta nemoc nepůsobí negativně jenom na to zdraví, ale třeba i na vztahy kolem, a proto chceme nabídnout prostor právě pro setkávání, pro to, aby tady lidi mohli načerpat sílu, mohli tady načerpat inspiraci, mohli tady načerpat zkušenosti s tím, jak lépe a co nejefektivněji pečovat třeba i v domácím prostředí.
0: Informoval vedoucí domova svatého Josefa Dominik Melichar.
2: De facto síla je v nás, do plachet foukat se snaž, najdi si pláž. Všecko to špatný už jsme...

14 hodin 30 minut a vás na Proglase zdraví Jiří Holeček. Máme 29. květen, pátek roku 2026. Mimo jiné Mezinárodní den mírových jednotek OSN. 30 let uplynulo od úmrtí astronoma, geofyzika a polárního badatele Antonína Mrkose, ředitele hvězdárny v Českých Budějovicích a observatoře na Kleti. 66. narozeniny dnes slaví český hudebník ve Spojených státech Rudy Linka, pořadatel Bohemia Jazz Festu. Svátek mají muži a chlapci se jménem Maximilián, tak přejeme všechno dobré. Mrkneme ještě na počasí, máme jasno nebo polojasno a skoro jasno. Večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Nejvyšší teploty ty najdete na teploměru mezi 21 až 26, v Čechách místy až 28. Pokud jste na horách, tam to bude 18, na Šumavě víc, 21. Vítr slabý, proměnlivý. A na co se těšit třeba na vlnách Radia Proglas? V rámci našeho seriálu o církevním školství nahledeme do budoucnosti. Povídat si totiž budeme se zástupcem vznikající biskupské základní školy Gregora Johana Mendla v Brně, panem Davidem Solničkou. Tato církevní základní škola poprvé přivítá nové žáky v září 2027. Přípravy jsou ale už nyní v plném proudu. Od rekonstrukce budovy po koncepci vzdělávání. Jak ovlivňuje prostor pojetí nové školy? A jak se škola vztahuje ke Gregoru Johanu Mendlovi, který zde kdysi působil? To se dozvíte v pořadu Před kostelem v 17 hodin a 10 minut.

hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit. Až se pískne, zamíříš na Edinburgh. A já v davu tu zůstanu sám. Jako malou tě před sebou vidím furt.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Imaginárium divadla bratří Formanů mohou lidé navštívit na pražském ostrově Štvanice. Jde o interaktivní instalaci divadelních rekvizit, loutek, hybohledů a her. Instalace v mobilní hale vypráví o tvořivosti, představivosti, umění a řemeslném mistrovství tvůrců, kteří společně vytvářejí svět imaginária. Více řekl Matěj Forman.
2: No, imaginárium přenáší lidem, návštěvníkům, zážitek z estetiky divadelnosti a z hravosti divadla. Loutkové divadlo je prostě souhra výtvarná, hraní si, manipulace, pohybu, příběhu, a to všechno nabízí výstava imaginárium, ovšem s tím, že tady nejsou žádní herci, jsou to kustodi, kteří vám trošku pomůžou se zorientovat, ale vy jste těmi, kdo dává ty věci do pohybu, kdo si je sám musí objevit, kdo si je sám musí nějakým způsobem i ošahat.
1: Instalaci navazující na dosud největší pražskou výstavu cyklu Imaginarium, která se v roce 2021 uskutečnila v Holešovské Trznici, budou moci zájemci navštívit do 30. června. Její součástí bude také doprovodný program, včetně výtvarných dílen a komorního divadelka pro 80 diváků.

0: Zítra proběhne v Ostravě oslava 30. výročí vzniku Ostravsko-opavské diecéze. Hlavním celebrantem děkovné mše svaté ve 14.30 v katedrále Božského spasitele bude biskup Martin David. O následném programu informuje mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl.
1: Po té slavnostní mši svaté bychom rádi všichni, kteří tam budeme, biskupové, kněží, laici, všichni poseděli okolo katedrály na takovém Strassenfestu nebo pouliční slavnosti a ten slavnostní den ukončí potom modlitba Nešpor v 18 hodin.

0: Za další pozvánkou míříme do západních Čech. Na zítřejší akci zve redaktorka Jana Rambousková.
1: Už po páté se koná květnová pěší pouť k paní Marii na Chlum svaté Máří. Vycházet se bude v 8.30 od kostela povýšení svatého kříže ve Františkových lázních. Trasa pouti je dlouhá asi 16 kilometrů a po celou dobu bude k dispozici doprovodné vozidlo. Po cestě bude příležitost k rozjímání, rozhovorům, sdílení, zpěvu, chválám. Připraven bude také program pro mládež a pro děti. Pouť bude završena ve 13.30 společnou mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Chlumu svaté Máří. Následně proběhne agapé v ambitech.

0: Cvičení na podporu paliativní péče se už uskuteční od 4. do 11. června v Olomouci na Svatém Kopečku. Více za hospic Klára Pospíšlíková.
1: Pořádá hospic na Svatém Kopečku. A každý den si můžete přijít zacvičit pod vedením zkušených lektorů. Téměř všechny lekce se uskuteční v Čechových sadech u sochy Boženy Němcové, kromě sobotního cvičení, které proběhne na zahradě hospice, a irských tanců, které budou ve smetanových sadech na betonovém plátku u vodní plochy. Cvičení budou různorodá, například tam máme fyziojogu pro zdravá záda, síla těla, line dance, reflexní body na chodidlech, body workout, primal style movement, pohyb jako hra, tance, akrojogu a na závěr historický šerm. Cílem celé akce je přiblížit veřejnosti hospicovou paliativní péči a zároveň finančně podpořit provoz hospice na Svatém Kopečku. Tak si přijďte zacvičit, dozvědět se něco nového a podpořit smysluplnou věc. Více informací a podrobný program na webu hospice nebo na facebookové události. Těším se na viděnou.
0: Pozvala za hospic na Svatém Kopečku Klára Pospíšlíková. Jen doplníme, že vstupné na jednotlivá cvičení je dobrovolné.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu, skočíme do tramvaje.

kašlem na to, vyletíme ve, vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku, stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt, je krásný den a my v něm.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu
2: Proglas
1: s vámi po celý den.
2: Českého rozhlasu Plus.
3: 15 hodin, páteční odpolední Plus pokračuje. Dobrý den, přeji Renata Kropáčková.
4: Český rozhlas Plus.
3: Dopad ruského dronu v rumunském Galaci odsuzují politici Evropské unie i NATO. Rumunsko vyhostí ruského konzula a uzavře konzulát ve městě Konstanca. Jaká by měla být silná mezinárodní odpověď? Proč v Izraeli zrušili červencové rabínské zkoušky pro několik ženských uchazeček o funkci ortodoxních rabínek? A v Madridu odhalili pomník Čechovi Františku Suchému, který ukrýval popel obětí nacismu, včetně několika Španělů. To jsou naše témata. O zpravodajské relace se dnes stará Ondřej Látal.
5: Přeju dobré páteční odpoledne. Rumunské úřady zruší ruský konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Informoval o tom rumunský prezident Nikuš Ordan. Jde o reakci na pád dronu, který ve městě Galaci poškodil obytnou budovu a zranil dva lidi. Podle rumunského prezidenta stroj přiletěl z Ruska. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov bez dalších podrobností uvedl, že o incidentu byl informován ruský prezident Vladimír Putin. Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Informoval o tom na síti X. Hrad zároveň dodal, že by nemělo zůstat jenom u společenského odsouzení incidentu. Pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
6: Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
5: Incident odsoudili i další čeští politici, třeba premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO nebo šéf ODS Martin Kupka. Podrobnosti v odpoledním Plusu přidáme hned po zprávách za chvíli. Poslanci dnes nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice, poslanci tak nestihli hlasovat do 14 hodin, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. Sněmovna se k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se taky z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
7: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
5: Sněmovna měla odpoledne jednat taky o novele stavebního zákona, i tento bod ale hned na začátku jednání poslanci přerušili.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Evropská komise odblokuje Maďarsku 10 miliard eur v přepočtu bezmála 250 milionů miliard korun z unijních fondů. Oznámila to předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy právního státu, které Maďarova vláda od svého nástupu začátkem května provádí. Von der Leyenová oznámila také pokrok v jednání o uvolnění dalších peněz z kohezních fondů. A maďarští studenti se budou moct od začátku příštího akademického roku opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. České firmy by mohly vyrábět víc komponentů pro americká vojenská letadla, včetně stíhaček F-35. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů po dnešních jednáních v Pentagonu a na americkém ministerstvu zahraničí ve Washingtonu.
8: V
2: Pentagonu Macinka jednal se dvěma klíčovými zástupci ministra obrany Pete Hegseta o průmyslové spolupráci.
8: Naše delegace diskutovala tady tyto otázky, různé propojování různých kapacit a průmyslové nebo vojensko-průmyslové spolupráce.
2: Zároveň také oznámil, že novým českým velvyslancem ve Washingtonu bude Jakub Kulhánek, bývalý ministr zahraničí, který přechází z čela české mise při OSN v New Yorku. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Írán tvrdí, že ve městě Bušehr jeho protivzdušná obrana zneškodnila americký dron. V oblasti se nachází jediná jaderná elektrárna v Íránu. Informovala o tom agentura TASNIM. Americká armáda ale informace o sestřelení bezpilotního letounu popřela. Zprávy přichází v době pokračujících mírových rozhovorů. Podle webu Axios mají Spojené státy a Írán dohodu na takzvaném memorandu o porozumění a jeho text čeká na schválení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Íránská agentura TASNIM to ale popřela s tím, že dokument ještě není dokončený. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí, informoval o tom mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
9: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do takzvané kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
5: Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy schátralých památek. Z havarijního programu Ministerstva kultury opraví třeba střechu na bývalé zbrojnici. Začne taky rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu. Město má aktuálně nasmlouvané práce za 200 milionů korun. Čerstvá doprava 6 minut po 15. hodině v odpoledním plusu. Na D5 je velmi silný provoz na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. V koloně se jede před Pražským okruhem už od Loděnice z 10. kilometru. Zdržení k Ořechu teď asi 3/4 hodiny. Navíc v koloně na 4.5. kilometru řeší i nehodu, tak opatrně. Na D1 je zdržení za výjezdem z Prahy do Brna. Na 12. kilometru odklízí nehodu 3 aut v levém pruhu. Kolona je už od Opatova z 2. kilometru asi na 40 minut. Na D1 jsou pak kolony taky na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se zastavuje před kolonou u Velké Bíteše na kilometru 162, pomalu se pak pokračuje v nesouvislé frontě až do Brna, do omezení na kilometru 196. I pro osobní auta teď čekejte asi půl hodinu navíc. V Praze je silný odpolední provoz a stále překáží nehoda na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Na konci Lanového mostu jsou 3 auta v levém pruhu po nehodě. Policisté už jsou na místě, kolona je od magistrály asi na 20 minut. A 20 minut se popojíždí na jižní spojce ve směru na Smíchov od sjezdu na Krč do Vídeňské až po Barandovský most. Taky na výjezdu z Prahy po D1 do Brna na 12. kilometru odklízí nehodu 3 aut v levém pruhu, kolona je už od Opatova. Regulují průjezd tunely, kolony jsou na všech větech, v Radlické z Jinonic, v Plzeňské z Klamovky, taky v Patočkově nebo Povltavské ve směru do tunelů. A na Pražském okruhu jsou kolony směrem z letiště k D1. Pomalu se jede už z Karlovarské D6 k Ořechu. Zdržení bezmála 3/4 hodiny. Dobře dojďte. V noci bude zpočátku polojasno až jasno, během noci bude oblačnosti od severozápadu přibývat, na severu a severovýchodě se kránu lokálně vyskytnou přehánky nebo déšť a teploty v noci klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť a nebo přehánky, postupně pak bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Chvála Kristu, drazí přátelé a posluchači Rádia Proglas, všechny vás zveme k druhému dni novény před blahořečením kněží Jana Buly a Václava Drboli. Na úvod použijeme slova otce biskupa Pavla Konzbula. Milí přátelé, bratři a sestry, zbývá jen několik dní do slavnosti blahořečení kněží mučedníků Jana Buly a Václava Drboli. Prožijme tyto dny ve společné modlitbě, abychom se na tuto slavnost připravili a otevřeli se milostem, které pro nás Bůh přichystal. Příběh našich dvou mučedníků nás mimo jiné staví před otázku, jak se v životě postavím k výzvám, které mě potkávají. Kéž i my po jejich vzoru rosteme v pravdě, lásce a odpuštění. Církev vyznává, že tito boží služebníci již zakoušejí společenství s Bohem. Ode dne svého blahořečení budou oficiálně našimi nebeskými přímluvci. Nadcházející dny nám mají pomoci k tomu, abychom je osobně lépe poznali, aby nám byli blízcí a stali se našimi duchovními přáteli. 20 let se postupně odkrývaly jejich životní příběhy. Během této novény chceme i my otvírat svá srdce Ježíši a dovolovat mu, aby do nich vstoupil. Budeme společně číst Boží slovo a čerpat inspiraci z odkazu těchto dvou kněží.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Druhý den novény si vyslechněme slova svatého evangelia podle Marka. Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život? Ježíš mu odpověděl: Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden, Bůh. Znáš přikázání: nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti otce svého i matku. On mu na to řekl: Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí. Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: Jedno ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On proto slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Každé rozhodnutí nese důsledky, nejen pro toho, kdo se rozhoduje, ale i pro ty, kteří patří do jeho života. Máme odpovědnost nejen za sebe, ale i za druhé. Někteří se rozhodování a zodpovědnosti bojí a tak jen přešlapují na místě, jiní jsou zase příliš zbrklí. Jan i Václav se pro kněžství rozhodli ve velmi mladém věku. Jistě už tehdy znali příběh muže, který nadšeně přiběhl k Ježíšovi a ptal se na cestu k věčnému životu. Věčný život začíná ve chvíli, kdy se člověk pro Boha rozhodne, věří mu a důvěřuje. Život člověka naplněného Bohem je pak radostný a tvořivý. Před lety vydával jeden dnes velmi známý kněz svědectví o svém povolání. Vyprávěl, jak pro něj bylo těžké vzdát se mnoha možností, které mu svět po sametové revoluci nabízel. Odborného studia, cestování, objevování i zajímavých vztahů. Když byl však ochoten se jich vzdát a vydat se Ježíšovou cestou, zjistil, že pro něj Bůh toto vše postupně připravil jen jiným způsobem, než si původně představoval. Jeho touhy se naplnily. Zkoumejme své vlastní touhy a předložme je tomu, který říká: Já jsem cesta, pravda a život. Jsou totiž rozhodnutí, která za nás nikdo jiný neudělá. Rozhodnutí obou mladých mužů pro kněžství znamenalo další omezení a uskromnění i pro jejich blízké. Obě rodiny však přijaly podíl na jejich životní cestě a zůstaly s nimi solidární. Poté, co se Jan a Václav stali kněžími, prokazovali ve své službě mimořádnou horlivost a lásku k lidem, kteří jim byli svěřeni. Prožívali naplněný život a později za to Bohu vyjádřili hlubokou vděčnost.
0: Následují slova žalmu 18, 26. až 37. verš. K dobrému člověku se chováš dobrotivě, s bezúhonným zacházíš láskyplně. S upřímným jednáš upřímně, s vychytralým však obezřetně. Neboť pokorný lid ty zachraňuješ, ale ponižuješ oči zpupných. Ano, ty, Hospodine, zažehuješ mou svítilnu. Mou temnotu ozařuješ, můj Bože. S tebou se vrhám na šiky nepřátel a hradby stékám se svým Bohem. Boží cesta je dokonalá. Hospodinovo slovo tříbené ohněm, štítem je všem, kdo se k němu utíkají. Neboť kdo je Bohem kromě Hospodina, kdo je skálou kromě našeho Boha? Bůh, který mě opásá silou, činí mé chování dokonalým. Mým nohám dal hbitost jako nohám laní a postavil mě na výšiny, mé ruce vycvičil k boji a mé

0: smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
1: Pane, smiluj se.
0: Pane, smiluj se.
1: Bože náš nebeský Otče,
0: smiluj se nad námi.
1: Bože, Synu vykupiteli světa,
0: smiluj se nad námi.
1: Bože, Duchu svatý,
0: smiluj se nad námi.
1: Bože, v Trojici jediný,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, srdce Syna věčného Otce,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem svatým v lůně panenské matky,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se slovem Božím,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, stánku nejvyššího,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, planoucí výhně lásky,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, hlubino všech cností,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost božství,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, od věká touho všeho tvorstva,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, potupami nacicené,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše strýzněné,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, kopím probodené,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých,
0: smiluj se nad námi.
1: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
0: smiluj se nad námi.
1: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
0: smiluj se nad námi.
1: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
0: smiluj se nad námi.
1: Ježíši tichý, srdce pokorného,
0: přetvoř naše srdce podle srdce svého.
1: Modleme se, všemohoucí věčný Bože, pohleď na srdce svého milovaného Syna, zhlédni na chvály a docti učinění, které ti přináší za nás hříšníky. Usmiř se a odpusti nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Amen.

0: Pane Ježíši, náš pastýři a příteli, děkujeme ti za život a svědectví kněží Jana a Václava, kteří odpověděli na tvé volání a věrně ti sloužili i tváří v tvář utrpení a smrti. Jejich statečnost, pokora a důvěra v tebe jsou pro nás inspirací a výzvou. Prosíme tě o dar živé a zralé víry za všech okolností. Dej nám sílu k lásce, která odpouští, i když je to těžké, a odvahu k vytrvalému hledání pravdy. Připomínej nám, že s tebou nejsme nikdy sami. Ať nás příběh kněží Jana a Václava osloví a posílí na cestě k tobě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
1: Vážení posluchači Radia Proglas, děkujeme vám za společnou modlitbu druhého dne novény před blahořečením kněží Jana Buly a Václava Drboli ze svatyně Božího milosrdenství ze Slavkovic.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: My máme 15 hodin a 29 minut, za pár vteřin bude půl čtvrté.

Je pátek 29. květen 2026. Vy posloucháte Radio Proglas a od mikrofonu vám dobré odpoledne přeje Jiří Holeček. Já už jsem chtěl popřát večer, ale když se podívám z okna, tak sluníčko je vysoko nad námi, ale doufám, že se všichni těšíte na večer, protože dnes probíhá noc kostelů a já bych vás rád pozval, ti, kteří budete v Brně, abyste navštívili Radio Proglas. Kromě prohlídky je prostor, ve kterých právě teď vysílám, tak můžete zažít ticho, poslechnout si naše audioknihy nebo se zúčastnit třeba v 6 hodin mše svaté. A pokud budete chtít přijít o něco později, tak v 21 hodin nabízíme i modlitbu večerních chval. Takže dveře jsou vám otevřeny, určitě přijďte, budeme za to vděční. Jaké máme dnes počasí? Čekáme jasno nebo skoro jasno. Večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28, v tisících metrech na horách tam směříme 18 a na Šumavě 21. Vítr máme slabý, proměnlivý nebo severozápadní. Tolik tedy zprávy, pozvánka na noc kostelů a my pokračujeme v odpoledním proudu.

0: pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
1: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
0: Klidně jen na pár minut.

0: Pozvání na noc kostelů pro vás má také tisková mluvčí plzeňské diecéze Nikola Elizabeth Vejskalová.
1: Zveme vás na noc kostelů v plzeňské diecézi, která se uskuteční v pátek 29. května. Letos se do ní zapojí 188 míst napříč celou diecézí a nově také oblast Nepomucka, která do naší diecéze od 1. ledna spadá. Návštěvníci mohou během večera nahlédnout do kostelů, kaplí, klášterů i dalších duchovních míst, která často nabízejí nejen krásnou architekturu, ale také hudbu, komentované prohlídky, program pro děti, chvíle ticha i setkání. Součástí programu bude také oblíbená jízda historickým vlakem Hurvínek, který propojí některá místa noci kostelů na kolejích. Na jednu z cest se k cestujícím připojí také plzeňský biskup Tomáš Holub. Nebude ale jen vzácným hostem, spíš spolucestujícím, se kterým si lidé mohou během jízdy neformálně popovídat nebo se ho zeptat na to, co je zajímá. Ve vlaku bude připravená hudba, zpěv, program pro děti i dospělé a také kvíz o malé ceny. Aktuální program a jízdní řád najdete na webu Noci kostelu.
0: Říká mluvčí plzeňské diecéze Nikola Elizabeth Vejskalová.

0: tedy?
1: I když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti ní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady.

0: kdybys byla tady.
1: Ty největší klenoty světového operního repertoáru pod širým nebem. Národní divadlo Brno vás i letos zve na nádvoří hradu Špilberg. Užijte si s námi večery s neopakovatelnou atmosférou v rámci Léta s operou. Více na www.ndbrno.cz.

0: Ještě dnes je před obchodním centrem Fórum Nová Karolína v Ostravě venkovní výstava s názvem Můj život v církvi. Expozice vznikla u příležitosti 30. výročí založení ostravsko-opavské diecéze a prostřednictvím skutečných lidských příběhů přibližuje víru v každodenním životě. Teď ji čeká přemístění.
1: Bude přesunuta před katedrálu až do poloviny června, si budou moci lidé prohlédnout výstavu, která pojímá příběhy různých lidí naší diecéze. Jsou to příběhy jejich víry, jejich služby, jejich života v církvi, takže to je to, co chceme i pro svět okolo, který třeba neví, že něco slavíme, tak i tímhle chceme vyzařovat.
0: Informuje mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu z cyklu Oktáva na Radiu Proglas. Od mikrofonu vás zdraví Jana Rambousková. Dnes je mým vzácným hostem Ludmila Pavlová, houslistka, komorní hráčka, koncertní mistrně Pražského komorního orchestru, pořadatelka festivalu Pod Krkonošské hudební léto a také moje drahá spolužečka z Akademie muzických umění, kde jsme se potkali. Lido, vítej a moc díky, že jsi tady.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: A protože záběr Lidy Pavlové je obrovský, budeme si povídat nejenom o jejich aktivitách, ale také o spojení hudby a života. Já bych teda začala první otázkou. Co pro tebe znamená hudba a jak ji vnímáš v kontextu života?
1: No, to je krásná otázka. Já si totiž myslím, že hudba je nedílnou součástí života každé bytosti, i když si někdy neuvědomujeme, že ta hudba je třeba to, co vnímáme, protože někdo vnímá hudbu jako to, co se děje v přírodě, v lese, na ulici. Všechny hluky, zvuky můžou být vnímány jako hudba. A ta hudba, kterou já dělám, to znamená, když hraju na housle, nebo když, ale k tomu se dostaneme později, třeba dělám i trošku ještě jiné věci s hudbou, tak vždycky je to pro mě spojení s tím, jak dýchám, jak vnímám život. A i když hraju hudbu, kterou složil nějaký skladatel, tak se vždycky do toho snažím dát to, co si myslím, že potřebují posluchači cítit, slyšet a co já i v daný moment vlastně prožívám.
0: Tak to se mi nahrála na spoustu dalších otázek, ale hned teda bych na to navázala, jestli hudba souvisí nebo způsob, jakým hudbu provozujeme, nějak s tím, jak člověk žije a jestli to třeba i vnímáš ve svém okolí.
1: Určitě. Myslím si, že hudba a to, jakou hudbu konzumujeme, posloucháme, ovlivňuje ten život naprosto přímo, protože jsou to nějaké vibrace, které námi prochází a těmi vibracemi se pak řídí všechno ostatní, co děláme. To znamená, že když budeme poslouchat hudbu, která nás má uklidnit, tak můžeme pocítit opravdu nějaké uklidnění. Když potřebujeme rozfajrovat, tak si pustíme něco, co je upbeat. A je vlastně jedno, jakou hudbu člověk poslouchá. Já si myslím, že ten vkus každého z nás je opravdu na tom, co zrovna potřebujeme v tom životě. A je možná jenom dobré si uvědomit, jestli vstřebávám tu hudbu, která zrovna mi něco má říct a jestli tím životem se nechávám unášet i tou hudbou, že třeba jen tak pasivně poslouchám něco a pak mi na ní dobře a říkám si, tyjo, já jsem slyšel dneska něco ale zvláštního a nebylo to úplně v rezonanci se mnou. A nebo jestli si vybírám tu hudbu, kterou chci poslouchat, která se mnou pak bude rezonovat.
0: Takže to spíš teďka znělo, jako bys popisovala poslech hudby a jak to třeba funguje u hudebníků. Když my tu hudbu provozujeme, tak souvisí to taky nějak s tím, jak žijeme?
1: Určitě, hodně, protože to, jak, tak ty to víš, je skvěle. Každý hudebník prožívá spoustu věcí i mimo ten hudební život a to vše se odráží na tom, jakým způsobem potom tu hudbu je schopný vyjadřovat. To znamená, že třeba když mám neúplně pěkný den a pak mám hrát veselou skladbu, tak by si mohl leckdo říct, no, tak to je potom herecká etída. Ale ta hudba někdy dokáže člověka vlastně strhnout, že i když se necítím dobře na začátku, tak když se zhluboka nadechnu a vydechnu a nechám prožít tu hudbu svým tělem, tak dojdu k tomu, že vlastně mi ten den může zlepšit, i když ji produkuju. To znamená, že nakonec, i když to někdy vypadá, že to člověk třeba hraje, hraje doslova jako hereckou etídu, nejenom hráčsky jako hudebník, tak ta hudba většinou má tu sílu k tomu, aby strhla toho umělce sebou. A já upřímně asi nevidím důvod, proč by měl jinak hudebník tvořit, protože to, aby nás to ovlivňovalo a abychom se nechávali strhnout tou hudbou, je jedna z největších sil, kterých můžeme dosáhnout a co můžeme předat potom našim posluchačům, kteří to s náma můžou nakonec potom taky cítit.
0: Já to třeba vnímám hodně, jak udalosti, které zažívám v životě, se mi propisují do toho, jakým způsobem potom hraju na koncertech nebo i sama pro sebe, když cvičím doma. A až mně to přijde neskutečný kolikrát, jak moc ty věci spolu souvisí, takže jsem ráda, že to vlastně říkáš i ty, že to takhle i u tebe funguje. A teď mám takovou otázku možná spíš pro laické posluchače. Myslíš si, že existuje něco jako hudební hluch? Já se na to ptám z toho důvodu, že se setkávám s lidmi, kteří to hodně říkají, že mají hudební hluch. A zajímá mě, jestli si myslíš, že se může na hudební nástroj naučit hrát skutečně každý, kdo chce.
1: To je skvělá otázka. Taky jsem se s tímhle mnohokrát setkala, že mi to spousta lidí říkalo, že má hudební hluch. Můj tatínek mi to třeba říká celý život, že má hudební hluch a přitom hraje moc krásně na kytaru. A má za mě opak hudebního hluchu, protože má hudební cit. A kdo má hudební cit, ten je otevřen hudbě a tím pádem hudební hluch se jakoby nedostaví. Já si myslím, že může být spíš třeba nějaká taková snaha nenechat se ovlivnit tou hudbou, ale hudba stejně ovlivňuje každého z nás a i když někdo třeba nemá tak vytříbený ten aparát poslouchací, tak to neznamená, že tu hudbu cítí o to méně. A samozřejmě jsou nástroje, na které se člověk naučí pravděpodobně, když bude mít talent, to znamená, když bude mít opravdu už od malička ten, řekněme, sluch vytříbenější, jako jsou třeba housle, protože nemají úplně jasně dané výšky a vlastně člověk dolaďuje podle toho sluchu. Mm-hmm. A na druhou stranu třeba klavír má jasně dané aspoň teda ty výšky toho tónu, ale všechno je to jenom o té úrovni. Ne každý se dostane na stejnou úroveň a myslím si, že já jsem si kdysi myslela, že je úplně každý se může naučit hrát na housle vlastně fakt moc hezky poslouchatelně. A zjistila jsem, že když se někdo třeba nespívá s malými dětmi a ty děti pak vyrostou a nemají úplně ten základ pro to, aby slyšeli výšky tónu, tak ta cesta se dokáže posunout, ale ten proces je už velice zdlouhavý. A může to některé lidi potom odradit od toho, aby v tom pokračovali. Ale za mě je vždycky nejdůležitější, ať člověk dosáhne jakékoliv úrovně, tak aby si tu hudbu užíval. A to si myslím, že může opravdu každý. A samozřejmě některé nástroje, jak jsem říkala, jsou jednodušší na to, aby se na ně začalo, ale to neznamená, že ve chvíli, kdy už se bavíme o vrcholovém hraní vlastně profesionálním, tak pak to poslední procento, to je na všech nástrojích asi stejně těžké. To je opravdu pak už o strašně malých niancích.
0: To určitě, to je pravda. No, možná bych u tohohle tématu ještě chviličku zůstala, protože ty taky soukromně vyučuješ, jestli se nepletu. Takže co je podle tebe nejpodstatnější pedagogický aspekt? A teď tady mám víc otázek, tak já tě rovnou všechny řeknu.
1: Jde.
0: A ty potom můžeš si z toho vybrat, jakou budeš chtít, co se ti bude zrovna zdát fajn odpovědět. Na co při výuce dbáš? Jak pracovat s lidmi, kteří mají různou míru talentu a různou míru nadšení do studia? A co je nejdůležitější naopak pro člověka, který se chce naučit hrát na hudební nástroj?
1: Řekla bych, že vždycky je tam to nadšení na začátku, bez kterého to nejde. To je asi jako ze vším, co člověk dělá v životě. To nemusí být jenom u hudby. A potom nejdůležitější za mě jako výsledek mojí práce je to, když vidím, že to toho člověka baví. To znamená, že si neodnáší z hodiny obavy, neodnáší si nějaké bloky, ale odnáší si radost a východisko i toho, že třeba ten proces někdy bude pomalejší, že všechno nejde hned, ale že tam není odstraněna ta nejdůležitější složka toho učení a to je za mě opravdu to, aby ten člověk měl radost, aby cítil naplnění a vlastně, aby odcházel vždycky s pocitem, že se něco nového naučil, ale zároveň, že to nemusí být někdy úplně sedmimílový krok. Když mám menší studenty, tak vždycky se snažím hlavně o to, abych já pochopila je, Nebo to se snažím i u starších studentů, ale u těch malých dětí opravdu je to strašně důležité, protože oni někdy mi sami můžou ukázat tu cestu, jak je vlastně něco naučit. Oni mi můžou říct jenom pohledem nebo tím, jakou písničku mají rádi, co já bych měla udělat pro to, co jim třeba upravit za skladbu, aby se jim to hrálo dobře. A když je to baví, tak se potom učí daleko rychleji. A u dospělých žáků tam vidím největší přínos v tom, když se tam nenanáší nějaké další bloky, které třeba vznikly v minulosti. A když jsou nejenom psychicky, ale i fyzicky uvolnění při hraní.
0: Ty jsi také velmi temperamentní člověk a myslím, že to zrovna dobře vystihuje skladba Libertango od Astora Piazzolly. Vy máte krásný aranž pro housle a vibrafon se Štěpánem Honem, který bychom se teď mohli pustit. Jak to vzniklo? Je to vaše vlastní aranžma?
1: Je. Vlastně všechno, co hrajeme, my už jsme oden dali i duo, prostě jmenujeme se Pavlová Hon. A se Štěpánem Honem tedy učíme i na Akademii muzických umění, společně předmět zaměřený na uvolněnost. Ale kromě toho spolu i tvoříme, hrajeme a protože těch originálních skladeb pro housle a vibrafon je opravdu pomálu, tak děláme aranže, ale dokonce i skládáme vlastní skladby. A teďka na podzim nás bude čekat nejenom hodně koncertů, ale také natáčení LPčka, tak se na to moc těšíme.
0: Bezva, no tak si pojďme pustit první ukázku.

0: Posloucháte Radio Proglas a dnes si v pořadu v rámci cyklu Oktáva povídám s houslistkou Ludmilou Pavlovou. Ty už jsi zmínila, že se věnuješ studiu uvolněnosti při hře na housle a že taky vyučujete se Štěpánem Honem předmět na Akademii muzických umění, který s tím souvisí. Mm-hmm. A ty jsi dokonce uspěla v grantové soutěži Excellent a rok se s tomuto tématu intenzivně věnovala ve spolupráci s psychology a fyzioterapeuty. Jaký pro tebe ten čas byl? Co byl pro tebe ten největší, nejzajímavější objev? Teď zase mám nějaký další otázky, tak já tě rovnou všechny řeknu. Protože abys měla představu, co vlastně se chci zeptat. Mm-hmm. Narazila jsi na něco skutečně překvapivého, nějaký breaking point? Mm-hmm. A nebo to byla spíš cesta postupného poznávání a rozkrývání vzájemných souvislostí?
1: Děkuju za otázku. To je velice široká, krásná otázka a vlastně celá má jeden takový krásný závěr nebo vyústění. Ale já bych možná začala tím, jak vůbec vznikl celý tenhle ten předmět, mm-hmm. protože já jsem byla na doktorátu, který jsem teďka nedávno dokončila a druhý rok toho doktorátu jsem se vdávala mm-hmm. a jeli jsme teda po svatbě na svatební cestu. A na Hamu vypsali tenhle ten grant Excellent a řekli mi den před odjezdem na tu svatební cestu, že bych o to mohla zažádat a že je to zajímavý grant mm-hmm. a že to vlastně má být nějaké téma, které mi bude blízké, ale nesmí být stejné, jako je moje doktorantské. A já jsem věděla, že odjíždím na tu svatební cestu a že deadline je 2 dny potom, co se vrátím, takže jsem to vypustila. Vzali jsme baťušky a chodili jsme divočinou bez telefonu, bez ničeho. Úplně jsme se odpojili od reality, jenom jsme byli spolu a chodili jsme přírodou. A předposlední den jsem šla a najednou mi došlo, že ten grant musím podat, protože vím, co chci zkoumat. A vrátili jsme se, sedla jsem si k počítači, 2 dny mě nikdo neviděl a zažádala jsem tedy o tento grant právě na téma relaxace při hře na housle z pohledu psychologického a fyzioterapeutického. No a ještě byl v angličtině dokonce. No a získala jsem ten grant a mohla jsem právě rok teda bádat, jak si říkala, nad tímhle tématem. A vlastně pak tím, že ta cesta od začátku byla taková jako trošku vnuknutí i toho tématu samotného, tak jako kdyby mě tohle to trošku vedlo v tom, kde bádat, koho se ptát, jestli ty lidé budou mít ty správné odpovědi. Mm. A snažila jsem se dávat do souvislostí to, co jsem potřebovala zjistit, a to bylo, jak být více uvolněný při hře na housle, ale abych to spojila s poznatky, které mají právě ti psychologové a ti fyzioterapeutové. Takže těch poznatků, které jako ke mně přicházely a ti lidé, s kterými jsem mohla mít ty rozhovory, tak mám pocit, že to nebyla jako trnitá cesta, ale že to bylo takové rozkrývání nových jako vědomostí a pospojování různých jako záležitostí, které jsem vlastně chtěla zjistit, které se objevovaly. No a nejvíc překvapivá věc bylo asi to, že jsem zjistila na výzkumu v Helsinkách, že tam vlastně byla soutěž pro houslisty a byli tam skoro ty nejlepší houslisti z celého světa, protože je to velice prestižní soutěž. Už jenom se na ní dostat je strašně náročné. A já jsem tam s nima dělala rozhovory a ptala jsem se na to, jestli řešili někdy uvolnění se svým pedagogem. Mm-hmm. Jestli se bojí svého pedagoga a takové podobné věci. No a překvapivé bylo to procento těch lidí, kteří říkali, že to nikdo neřešili a že se svého pedagoga bojí. Takže to mě jenom podnítilo k tomu, že opravdu je to něco, co se musí řešit aktivně a je to teda očividně nejenom třeba na základním stupni, ale je to takhle i v profesionální sféře na univerzitách. No a pak jsem vlastně se potkala se Štěpánem Honem a kromě toho, že jsme spolu začali hrát, tak jsem zjistila, že má úplně stejný směr

0: houslistů nebo hudebníků obecně tak málo věnuje? Třeba něco konkrétně spjaté s tou uvolněností jako takovou?
1: A možná mě takhle úplně napadá věc, kterou jsem asi jako možná i věděla předtím, ale spíš jenom mě překvapilo, jak moc zásadní to je, propojenost protilehlé ruky a nohy. A to, jak moc může být spojena třeba podhrabávání prstů na nohou se zatětou čelistí při hře na housle. A od té doby si toho hodně všímám, protože jsem zjistila, že to má hodně houslistů, že buď i v botách je to vidět, jestli si vlastně podhrabávají prsty. A zatětá čelist zase blokuje spoustu dalších aparátů. Jak moc je vlastně důležitý mít vystředovaný střed těla, což zní takhle, jako že střed těla by měl být vystředovaný, ale není to úplně tak. Ta kostička na kostičce kolikrát úplně nesedí tak, jak by měla. A proto jsme vlastně i pojmenovali ten předmět autenticita a pružnost v hudebním projevu, protože nejenom psychicky by měl být člověk pružný, ale také fyzicky. To znamená opravdu, aby nezůstával v jedné strnulé pozici zaťatosti, ale aby tam byl pořád nějaký malý dynamický pohyb, jako když člověk tančí.
0: Co pro tebe znamená uvolnění?
1: Svobodu. Úplně jednoznačně svobodu, protože já miluju tanec už od malička a vždycky, když mám chvíli, tak se snažím tančit. Buď sama, nebo nějaký párový tanec. Protože to vyjadřuje to, jak se cítím. A vím, že to tak každý úplně nemá, že já jsem v tomhle hodně takový extremista, že se opravdu velice ráda pohybuju. Ale myslím si, že právě ten neustálý pohyb i toho života je něco, co nás žene kupředu. Že když se zastavíme někdy, a teďka to myslím i v tom životě opravdu na jednom jediném místě a setrváváme tam ve strnulém stavu, tak už potom se dostaneme do takové kličky a už třeba nemáme co dát, protože nás opouští naše energie. A když člověk furt pulzuje, je furt v nějakém pomyslném pohybu životním, tak nabírá nové inspirace, kouká se kolem a může být pořád plný nových inspirací, nápadů.
0: Jak už jsi říkala, předmět, který vyučujete, se jmenuje autenticita a pružnost v hudebním projevu a já mám další otázku, která je hodně podobná té mojí předchozí. Co je to pro tebe autenticita?
1: No, to je skvělá otázka. To je vlastně na celý ten předmět, takže...
0: takže několik dílů oktávy, milí posluchači.
1: Ne, tak autenticita je určitě jedinečnost každého z nás a je to takový ten pocit toho, že se cítím sám sobě doma, bez ohledu na to, co si o mě myslí ostatní, ale samozřejmě v tomto stavu nekonám zlo. To je jako velice důležitý, protože to už potom není autenticita. A ten pocit je hrozně důležitý k tomu, abychom zjistili, v čem vlastně vynikáme, protože já si myslím, že každý tady na téhle zemi máme nějaké svoje místo, jenom někdy je těžší ho objevit. Třeba tu životní situací jsme ještě vůbec nenarazili na to správné místo, kde nám bude dobře a kde hlavně budeme schopni dávat 100% z nás, nejenom nějaké procento. A v tomto stavu nás taky nebude naše práce vyčerpávat, ale budeme cítit, že jsme naplnění a vlastně i když budeme celý den pracovat, tak budeme cítit takový ten pocit toho, jo, dneska to mělo smysl.
0: Já mám na tebe samé filozofické otázky a doufám, že mi to posluchači prominou, ale slibuji, že to bude poslední teďka v tomto bloku. Mě zaujalo, že se soustředíš na bytí tady a teď i třeba v rámci aktivit, které provozuješ mimo hudebně, to znamená, ty chodíš po sleklejně nebo střílíš z luku, děláš dog dancing. A co to vlastně teda je, jak to může probíhat? A můžeme to třeba zažívat i my tady a teď v rámci tohoto rozhovoru, v rámci této chvíle?
1: No já mám pocit, že já to prožívám teda. Je to krásný, to je, jako jak to, to, jak to plyne. Jo, já si myslím, že vlastně to, aby člověk nedělal jenom jednu věc v životě, ale aby kolem toho nabaloval i další zkušenosti.

0: činnosti je právě jedna z těch složek té pulzace.
1: Mm-hmm.
0: A právě kvůli tomu, že se snažím pracovat i na tom, abych měla opravdu dobrou stabilitu středu mm-hmm. toho těla, mm-hmm. tak dělám hodně balančních cvičení. Právě třeba střílím z té slackliny do terče nebo se zmu hula hoop. A to už je docela jako těžká koordinace vlastně. Ale myslím si, že to pak pomáhá, protože já teda hraju bosa, beru si dlouhé šaty, takže to většinou není vidět, ale hraju na pódiu bosa kvůli tomu, abych mohla využít všechny prsty na nohách, protože jsou velice důležité pro naši stabilitu, proto abychom se mohli zaměřit opravdu, co se děje v té hudbě, jestli mám uvolněnou horní část těla a podobně. No a vlastně všechny tyhle ty cvičení nebo aktivity, které člověk dělá mimo tu svoji třeba hlavní aktivitu, nám dávají příležitost prožít jakoby více životů, které dohromady tvoří ten náš unikátní život a vzájemně se inspirují. A vlastně na základě tohohle z toho se bezděčně rozvíjí i ty ostatní dovednosti. Že vlastně opravdu to, co si vyberete, budou většinou ty věci, které vám jsou nějak přínosné, blízké.
1: Mm-hmm.
0: Takže u mě to vždycky bylo propojené právě s tancem, s nějakou dynamikou, ale teďka třeba nově i se snažím experimentovat, takže jsem si pořídila v koroně looper a snažím se otvírat, to je to, co jsem předznamenávala na začátku, právě i tu svoji schopnost třeba zpívat, ale jsou to spíš vlastně nějaké vokály, které dávám do toho, když hraju na housle. A jde mi hodně o barvu a o to, co vlastně ze sebe rezonuje. Mm-hmm. Takže to je tak hlavní.
1: No, myslím, že je nejvyšší čas na další hudební ukázku. Takže se teď pustíme Pouliš Kapriče od polské skladatelky Graženy Bacevič. A přece jen žen hudebních skladatelek není až tak tolik, kolik skladatelů mužů. Myslíš, že se to třeba v budoucnosti změní? Jak vnímáš ženy v hudbě obecně?
0: Já mám hrozně ráda ženské skladatelky a mám i mnoho kamarádek ženských skladatelek, Dariu Kukalmojzevu, Katku Horkou, a hrála jsem několik jejich děl, takže já si myslím, že to je krásné, že můžou tvořit jak muži, tak ženy. A v minulosti bylo daleko méně žen, ale teď mám pocit, že těch skladatelek vlastně přibývá.
1: Či myslíš, že to bylo dáno? Myslíš, že to bylo dáno i kulturním prostředím?
0: Myslím si, že jo. Dobou obecně.
1: Asi jo. Tak si to pojďme pustit.

0: Na Proglasu v dnešní Oktávě si povídám s houslistkou Ludmilou Pavlovou a právě dozněla soulová skladba Pouliš kapriče od skladatelky Gražiny Bacevič. Ty se také ale věnuješ komorní hudbě a mimo jiné působíš například v komorním souboru Mucha Trio. Ten kromě tebe tvoří klarinetistka Anna Paulová a klavíristka Johana Haniková. Liší se nějak spolupráce s hudebníky z různých oborů? Inspirují tě třeba v houslové hře zpěváci, nebo například zvuk klavíru, dechových nástrojů nebo perkuse?
1: Určitě, hrozně moc se od sebe učíme. To, jakým způsobem využívají dech všichni dechaři, to je úžasná zkušenost to vidět, protože s dechařem, když hraju, tak se musím s ním nadechnout, což by tak mělo být, i kdybych hrála bez toho dechaře. Akorát na to jednodušejc můžu zapomenout jako strunný nástroj. No a samozřejmě frázování má každý nástroj trošičku jiné, takže i tam se můžeme strašně inspirovat. Každý ten zvuk, každý ten tembr může být úžasná inspirace pro toho napodobit se svými možnostmi na ten svůj nástroj. A perkuse, tak to je zase úžasná studnice poznání ohledně rytmu a polyrytmie, což je taky úžasná věc. Takže já jsem každopádně v táboře komořiny.
0: No ale taky máš velkou komořinu, protože působíš na pozici koncertní mistryně Pražského komorního orchestru, což je těleso, které vlastně funguje bez dirigenta. To znamená, že ty tam musíš spojit svoje hraní na housle s jakýmsi dirigentským uměním. Co je pro tebe největší výzvou? Bylo to pro tebe přirozené vést takto velké těleso z dirigentského pohledu, a nebo ses v tomto směru musela něco naučit?
1: To je skvělá otázka. Já když jsem byla malá, tak jsem si prej hrozně moc dirigovala, tak jako takový ten špuntík. Já mám ráda, když můžu ty věci ovlivňovat. To znamená, že když můžu jako hýbat vlastně tím zvukem. Takže v tomto ohledu mi to vlastně bylo přirozené a zároveň já vnímám jakýkoliv orchestr jako velkou komořinu. A to i když hraju solově, tak vlastně to vnímám, jako že se snažím, ano, samozřejmě je tam jiná tónotvorba, ale pořád to vnímám jako jeden krásný celek, který spolu komunikuje s tím solem. Takže v tomto ohledu zas nás není tolik, protože jsme komorní orchestr, tak jsem to vnímala vlastně jako docela přirozenou záležitost, ale samozřejmě tam diriguju daleko víc, než v kvartetu člověk stačí malinko se nadechnout a všichni zareagují hned, ale v tom orchestru přece jenom, jak někteří ty hráči už jsou trošku dál třeba ode mě, už jenom tou pozicí, kde stojí, tak to gesto musí být vlastně větší. Takže jsem se to nikdy neučila, prostě nějak automaticky jsem vlastně začala tancovat.
0: Wow.
1: A to s těma houslema a snažím se, jako pokud je to možné, tak vlastně i přesto, že to diriguju od těch houslí, tak stejně jakoby hrát ten primový part s tou skupinou, abych tam jenom nestála a vlastně nebyla vlastně v té pozici najednou vytržená jako dirigent. Ale zároveň asi největší ten přínos jsou ty zkoušky, protože v rámci těch zkoušek už ta práce s tím orchestrem je malinko jiná a to je hrozně zajímavá záležitost. Vlastně jak moc já se snažím vyjít vstříc s těm lidem, protože pořád to beru jako tu komořinu. Líbí se mi, že mají lidé svoje názory, to je úplně skvělý, protože pak to je za mě ta pulzace. Ale zároveň vím, že když něco potřebuji vyřešit rychle, tak tam musím vlastně udělat to, ten poslední krok toho říct, tak pojďme to udělat takhle, prosím, protože jinak bychom to třeba nestihli do konce té zkoušky. A v tomhle tom jsem se musela učit té rozhodnosti, protože to pro mě bylo asi jako nejtěžší.
0: Je to pro tebe i nekomfortní situace do jisté míry, jakoby být postavena do toho momentu, kdy to musíš utnout a učinit to rozhodnutí a nenechat to jenom tak vlastně zrát.
1: To je skvělý, že se na to ptáš, protože myslím si, že slovo ne obecně je docela obtížné slovo. Že já jsem, a možná někteří posluchači to mají stejně, nerada říkala lidem ne, protože to mohla být nějaká hezká příležitost a vlastně mě to hrozně zajímá, když někdo něco navrhne, tak vždycky bych se tím ráda zabývala. Ale v určitý moment, když už je moc těch podnětů, tak sama pro sebe si musím říct ne, teďka už stačilo, děkuju a teďka potřebuju něco dotáhnout do konce. A potom zase budu mít prostor pro to, aby mohly přijít nové podněty. Protože jinak se člověk zahltí, přehltí a pak už vlastně není tvůrčí. A to není to, co bych chtěla dělat.
0: Myslím, že to určitě i o nějakém udržení se vize. Aby člověk neodbíhal příliš
1: a ten aby cíl.
0: To vlastně dosáhnul toho cíle nějakou konstruktivní cestou.
1: Přesně.
0: Což není vždycky určitě vůbec jednoduché. Jak v kontextu života, tady se zase zpátky vracíme do toho tématu hudba v kontextu života. Tak jak v kontextu života, tak v kontextu orchestrálních zkoušek.
1: Ano.
0: Tak pojďme se teď pustit další skladbu, znovu od polského skladatele. Tentokrát to bude Karol Szymanowski. Uslyšíme od něj první část cyklu Mýty opus 30 s názvem Aretuská fontána. Zazní v tvé interpretaci a klavírního partu se ujme polský klavirista Marcin Sikorský.

0: Dozněla první část z cyklu Mýty od Karola Šimanovského. Na Proglasu si v Oktávě povídám o hudbě v kontextu života s Ludmilou Pavlovou. V rámci doktorského studia na Akademii muzických umění si s Marcinem Sikorským uskutečnila projekt s názvem Harmonie kontrastů. Slovo kontrast mi evokuje protiklady. Je možné v kontrastech nebo v protikladech najít i něco, co spojuje, nějaký spojující prvek?
1: Ano. Je to krásný, že jsi to takhle popsala, protože přesně o to nám šlo. Že i v tom, když jsou třeba rozdílné energie, názory nebo něco pomalého, rychlého, může vzniknout ta syntéza, ta harmonie. A na základě tohohle jsme i vybírali skladby, protože ta syntéza spočívala v tom, že tam bylo polovina skladeb od českých autorů 20. století a polovina skladeb od těch polských. A tím, že Marcin je Polák a já jsem Češka, tak jsme si vzájemně předali takové ty tradiční přístupy k těm skladbám a snažili se je od sebe odkoukat, naučit se je. A pak z toho vznikl tedy můj první doktorandský koncert, kde jsme ta díla provedli a natočili. Můžete si je poslechnout na YouTube a máme na to i takovou stránku. Na mých stránkách je podstránka Harmonie kontrastu, kde jsou i různé vlivy, které procházely Evropou v 20. století. Teďka teda mluvím o těch hudebních, tak kdyby to někoho zajímalo. A na základě toho jsem ještě vytvořila Harmonie kontrastu 2, projekt, který byl vlastně druhý doktorandský koncert a tam jsem vzala taky skladby polsko-českých autorů 20. století, ale už pro různé komořiny, protože jak si říkala, tak ráda hraju komořiny, tak tam jsem to vlastně mohla spojit a zahrát si vlastně se svými mými parťáky, takže bylo tam duo housle, vibrafon, housle, kytara, housle, kontrabas, housle, violončelo, housle, klavír a smyčcový kvartet.
0: Jaký pro tebe byl ten čas studia polské hudby, které si prováděla v rámci doktorátu na Akademii muzických umění v Praze?
1: Mě to hrozně bavilo a fascinovalo, protože ta barevnost polské hudby je neobyčejná. A už téma mé bakalářské práce byl Karol Šimanovský. A já jsem vlastně tehdy úplně propadla jeho dílu. Končila jsem magistra tím, že jsem hrála jeho druhý houslový koncert na Pražské akademii. A těch barev a těch kontextů s životem, co jsem v tom díle našla, to prostě bylo něco naprosto fascinujícího. A právě jsem se učila novou tónotvorbu právě kvůli té polské hudbě, abych byla schopna vyjádřit daleko víc těch barev. Je to jako když je nějaký lístek zelený a vy chcete najednou popsat to, že je jemně narůžovělý a ještě má konečky tak trošku nabělalé a ostré, tak něco takového.
0: Takže hodně do detailů, práce s detailem, práce s barvou.
1: Úplně mini detaily.
0: Ty jsi také pořadatelka festivalu a zakladatelka festivalu Podkrkonošské hudební léto, takže zastáváš, předpokládám, i roli dramaturgyně. Co je pro tebe podstatné při sestavování koncertních programů?
1: Myslím vždycky na posluchače, na to, co chtějí na tom konkrétním místě slyšet, když ty posluchače znám. Když neznám posluchače, tak se snažím přizpůsobit tomu prostoru. A když bych neznala ani ten prostor, tak jdu asi po tom, co je mi blízké. Každopádně asi je to možná taková hezká věc, když člověk vyjde ze školy, že už si může vybírat ten repertoár, který ví, že mu fakt sedí. Že to je takzvaně ten jakoby jeho repertoár, jasně, že není jenom jeho, ale že si ho může prostě sestavit podle toho, co mu zrovna sedí. Proto když tam zvu umělce nebo když tam s někým spolupracuji, tak se vždycky ptám, a co vám sedí ze všeho nejvíc, protože to vím, že budou hrát ti lidé nejlíp, že to budou hrát prostě od srdce a že potom můžou daleko víc komunikovat s tím publikem, protože každý koncert je jedinečný, neopakovatelný, ani v záznamech není stejná atmosféra, jako je přímo na tom místě konání a to, co tam nechají za energii ty umělci a to publikum dohromady je prostě něco, co je naprosto unikátní a krásné.
0: Čeká nás poslední hudební ukázka a to bude tvá úplná novinka, protože s klavíristkou Alisou Firsovou vám nedávno vyšlo CD se skladbami Josefa Háse. Je na tomto CD kompletní dílo od Josefa Háse pro housle a klavír?
1: Je. To byla nejstručnější odpověď.
0: Pro dnešní pořad jednoznačně. A možná teda, když ta odpověď byla takhle stručná, tak máme ještě chviličku, abys nám povyprávila, jak vlastně ses dostala k natáčení toho CD.
1: Mm-hmm. Já jsem se tak jako jenom možná oklikou seznámila s Alisou Firsovou vlastně úplnou náhodou. Jak to bylo, tak se všema lidma, který mi zůstali v životě. Já jsem byla na kurzech v Dartingtonu a prostě nějak jsem zjistila, že ty kurzy pro mě nemají takový přínos, jaký bych si představovala, takže jsem si chtěla z toho udělat trošičku dovolenou a tak jsem vzala baťůžek a šla jsem do přírody. No a vrátila jsem se na večeři, protože ta byla společná a přišla za mnou taková zvláštní slečna a říkala, jestli jsem hrála Poulenkovu sonátu. A já jsem říkala, že ne, ale že jsem vždycky se jí chtěla naučit. A ono to je strašně těžký. Jako, když se to má zahrát do druhého dne, tak je to v podstatě jako trošku šílenost. No a tehdy já jsem tam neměla ještě mobilní připojení, protože tehdy ten roaming nějak byl hrozně ještě drahý. A takže jsem si to ani vlastně nemohla jako nastudovat sluchově, jenom jsem dostala noty. A ona tehdy říkala, že to druhý den půjdem zahrát Pascalu Rožému, což je takový ambasador trošku toho Poulenka. Mm-hmm. No a tak jsem si říkala, no tak dobře, tak celou noc procvičím. A Alisa mi z toho říkala, ale nejdřív si půjdem spolu zatancovat salsu. A já jsem tehdy vůbec nechápala, co se děje, protože jsem byla taková dost zodpovědná, že jsem vždycky radši to procvičila, než abych se třeba takhle jako napojila. No a my jsme vlastně touhle zkušeností jako se strašně zpřátelili a potom jsme taky podle toho hráli, protože to spojení tam bylo strašně moc slyšet. No a od té doby jsme strašně blízké kamarádky, procestovali jsme značnou část Evropy. A vlastně dokonce jsem se stala kmotrou jejího chlapečka a ona byla zase mojí svědkyní na svatbě. Takže opravdu to bylo, jako, je to takové veliké spojení. No a měli jsme jeden koncert v Poulenku, kam ona se přestěhovala a tam vlastně přišel právnuk toho pana Josefa Háse, jehož díla jsme nahrávali. A jelikož se mu líbilo, jak jsme to jedno dílo, které jsme na tom koncertě představili, tak jak jsme ho hráli, tak on říkal, musíte natočit CDčko. A my jsme si mysleli, že to jen tak jako řekl. No a ono se to fakt stalo. Tak jsme jeli před půl rokem vlastně, jsme měli takový, měli jsme turné a potom turné jsme měli několika dení teda natáčení v Německu. A teďka je to novopečené ještě teplé CDčko.
0: Sotva vybalené z krabice.
1: Tak.
0: Tak si to pojďme pustit. Zazní třetí věta Rondino Scherzando ze sonatiny D-dur, opus 4 číslo 2 v podání Ludmily Pavlové a Alisy Firsové.

0: Blížíme se k závěru dnešní oktávy na Radiu Proglas, tak bych se chtěla zeptat a tak trošičku zhrnout to naše dnešní povídání a uzavřít. Co je pro tebe cílem v hudbě a co pro tebe znamená úspěch v hudbě?
1: Mm-hmm. Cílem v hudbě je pro mě ta cesta, ta hudební cesta. A úspěch je mít radost ze všeho, co člověk dělá. To si myslím, že je největší úspěch, protože potom můžeme prožívat všechno tady a teď naplno a to se nedá vyčíslit. Radost se nedá vyčíslit.
0: To je neuvěřitelný, že to říkáš, protože moje následující otázka byla, jestli je radost v hudbě důležitá. Z čeho máš v rámci svého hudebního působení největší radost? Ale vidím, že to se asi to nedá se říct z čeho a že určitě se to prolíná úplně vším, co děláš. A, takže dá se říct, že už jsi v cíli, je to tak?
1: No jsem právě na té cestě.
0: Cesta je cíl. Můžeme tomu tak rozumět?
1: Jo.
0: Super. Tak moc díky, Lido. Hostem vysílání Radia Proglas a dnešního pořadu z cyklu o klasické hudbě Oktáva byla Ludmila Pavlova, houslistka, komorní hráčka, koncertní mistrně Pražského komorního orchestru, pořadatelka festivalu Podkrkonošské hudební léto a také moje spolužečka z Akademie muzických umění. Tak ještě jednou moc děkuju.
1: Já moc děkuju za pozvání, Ani.
0: Od mikrofonu se loučí Jana Rambousková a přeje hodně inspirace vám všem, nejen při dalším poslechu hudby nebo rádia, ale abychom si ji uměli všímat i v životě každého z nás.

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ruské ministerstvo zahraničí označilo obvinění ohledně ruských dronů v evropských zemích za nepodložená. Poslanec Beran za motoristy rezignoval, ve sněmovně ho nahradí jihlavský podnikatel Forman. Tenistky Bousková s Muchovou vypadly ve třetím kole Roland Garros. Na D1 brzdí provoz nehoda u Šmejkalky na 24. kilometru směrem do Prahy. A počasí, začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přehánky a teploty zítra až 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Podle ruské diplomacie jsou obvinění o ruských dronech létajících v evropských zemích nepodložená. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová reagovala na nejnovější incident v Rumunsku. Ve městě Galaci spadl dron na obytnou budovu ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Úřady hlásí dva zraněné. Bukurešť kvůli tomu uzavře ruský generální konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Moskva na to podle Zacharovové urychleně zareaguje. Brusel uvolní Maďarsku z unijních fondů přes 16 miliard eur, tedy v přepočtu téměř 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a tu pojednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Unijní exekutiva tak reaguje na reformy právního státu, které nová vláda od nástupu provádí, řekla von der Leyenová.
3: Jsou to silné signály, že Maďarsko obrací list. Během pouhých několika týdnů jste prosadili dlouho očekávané reformy, změny ve prospěch Maďarska i ve prospěch Evropské unie. Za předpokladu, že budou tyto reformy přijaty a investice realizovány, s potěšením dnes oznamuji, že můžeme Maďarsku uvolnit 10 miliard eur.
2: Poslanec za motoristy Karel Beran se vzdal mandátu. Radiožurnálu to potvrdil předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Beran teď podle Okamury míří do diplomacie. Beran působil jako místopředseda výboru pro obranu. Podle výsledků voleb ho ve sněmovně nahradí jihlavský podnikatel ve stavebnictví a taky provozovatel čerpacích stanic Libor Forman, dodává Okamura.
4: Nový poslanec, pan Forman, složí poslanecký slib i hned v úterý ve 14 hodin na příští schůzi poslanecké sněmovny. Už v této vteřině bývalý poslanec Karel Beran by se měl stát českým velvyslancem při OSN.
2: Jde o šestou výměnu v tomto volebním období. Sám Beran se zatím ke svému konci ve sněmovně nevyjádřil. Premiéru opery Wolfganga Amadea Mozarta Figarova svatba dnes v premiéře uvedla divadlo FX Šaldy v Liberci. Příběh o sluhovi Figarovi, kterému chce záletnický hrabě Almaviva přebrat snoubenku Zuzanku, bude poslední operní novinkou současné sezóny. Podle představitelky Zuzanky, pěvkyně Karolíny Levkové, je opera fyzicky velmi náročná.
5: Co se týče konkrétně Zuzanky, tak ta je jednou z nejvytíženějších Mozartových postav vůbec. Nikdy nemůže vypnout. Jakmile trošku povolí, tak už je to znát. Opravdu jsem zjistila na této roli, jak je důležitá fyzická kondice. Není to jenom o tomto zaspívat, ale uběhat to.
2: Premiéra začne v libereckém divadle FX Šaldy v 19 hodin a v prodeji jsou ještě poslední vstupenky.
6: Tenistky Marie Bousková s Karolínou Muchovou si osmifinále Roland Garros nezahrají. Bousková ve třetím kole podlehla Rusce Andrejevové 4-6 a 2-6. Muchová prohrála se Švýcarkou Teichmannovou 1-6 a 5-7. Kajakář Josef Dostál se připravuje na evropský šampionát rychlostních kanoistů. Zlatý olympijský medailista z Paříže se představí na mistrovství v Portugalsku, které začne 10. června. I kvůli kvalifikaci na olympijské hry v Los Angeles. Pravidla pro účast se totiž změnila a Dostál tak musí absolvovat víc závodů, jak vysvětlil ve vysílání radiožurnálu Sport.
7: Já jsem dřív hrozně těšil z toho, že jsem se dokázal připravit na jeden závod za sezonu, který jsem opravdu dokázal jet výborně. Teď se ta situace trošku změnila, musím se soustředit právě na všechny závody. Já bych raději byl doma s rodinou. Na druhou stranu si říkám, že změna je prostě patří k životu a budu se na to muset adaptovat a nebo skončit, no tak se zkouším adaptovat.
8: Uspořádá jednička v Brně a nehoda u Šmejkalky. Na dálnici D1 vázne provoz v Brně v obou směrech. Na výjezdu směrem na Prahu na kilometru 186 stojí kamion, zasahuje částečně do pravého pruhu. Kolona od sjezdu na Vídeň zabere až půl hodiny. No a ucpaná je D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Tam je kolona zhruba od 179. kilometru až k omezení na 196. hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před omezením u Šmejkalky. Na kilometru 25 nehoda na začátku v pravém pruhu.
9: 3 auta za sebou, vypadá bez zranění, bez ničeho, ale bude to ucpaný, no.
8: A zdržíte se už asi 10 minut. Větší kolony v opačném směru na výjezdu z Prahy do Brna po D1. 20-kilometrový úsek odchodová k omezení u Šmejkalky pojedete 45 minut. Na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5 dlouhé kolony. Od 8. kilometru se fronta táhne až na Pražský okruh k Ořechu. A ještě silnice 35 z Liberce na Turnov před Hodkovicemi postojíte 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a taky bouřkami i na ostatním území. Teploměry zítra ukážou 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Milí posluchači, v dnešním dílu pořadu Před kostelem, cyklu o církevním školství, si budu povídat s ředitelem budoucí církevní základní školy v Brně na Jánské ulici, panem Davidem Solničkou. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc se těším.
0: Už rok se ví, že budete ředitelem. Takže první otázka směřuje k tomu, jak se připravujete. Máte na to čas, protože vy máte aktuálně i jiné zaměstnání na jiné základní škole, tak jak se připravujete?
1: Tak děkuji za otázku. To se mnou, já nejsem ředitel, já jsem takový ředitel bez portfeje, protože moje škola ještě neexistuje, takže já jsem vyhrál výběrové řízení, které bylo před rokem, a připravujeme se, že 1. září 2027 založíme nebo otevřeme novou základní školu a v současné době připravujeme se na více frontách. Jedna věc je vůbec mít kde tu školu, kde ji otevřít, takže velice teď řešíme opravy budov na ulici Jánská v Brně. A druhá věc vůbec dát dokupy tu vizi, jak ta škola má vypadat, co má nabídnout, pro koho vlastně je, tak aby ti, kteří k nám budou chodit a jejich blízcí, jejich rodiče, přátelé, prarodiče, aby i ta škola byla i pro ně něčím zajímavým, něčím, co je přiláká a zároveň, až na ní budou a nebo na ní budou vzpomínat, tak aby na ní vzpomínali v dobrém a něco si opravdu z ní mohli odnést do života.
0: A jste už třeba i tak daleko, že nabíráte pomyslně své kolegy, už máte tak jako rozmyšleno, kdo by se vám kam hodil, nebo to je ještě hudbou budoucnosti?
1: Já už představu mám, co se týče typologie, nebo takovou představu, jaký by to člověk měl být, jaký zaměstnanci by u nás měli být, ale samotné výběrové řízení na učitele nebo zaměstnance, vychovatele, asistenty, ale i třeba školníka a další potřebné lidi pro školu, tak ty se budou odehrávat v září od roku 2026. Takže v současné chvíli máme tým na biskupství rozličných lidí, kteří připravují společně se mnou tu školu. Je tam člověk ze stavebního, ekonom, je tam kolegyně, která vlastně má na starosti obecní školství v Brně. Je tam otec Pavel Šenkyřík, který je vlastně takovou zastřešující postavou toho projektu. A v tady tom týmu, který je výborný, v kterém se nám opravdu velmi dobře pracuje, tak připravujeme ten základ a od září opravdu se rozběhne naplno, protože budeme mít ještě teda rok na to otevření samotné školy, tak od září se naplno rozběhne to vybírání, bude to vícekolové vybírání, nějaké popovídání, jestli vidíme, jestli máme stejný pohled na tu školu a potom budou ale i třeba vzorové hodiny, a aby opravdu ta škola byla i tím místem, kde člověk by chtěl pracovat a zároveň, aby i ten člověk padl nám do toho projektu. A zase teď dělat výběrová řízení bylo vytečně brzo, protože bylo by to rok a půl před zahájením té školy a vlastně my zatím nemáme místo konkrétní, které nabídnout.
0: Vy jste na začátku zmínil, že aktuálně se soustředíte na tu rekonstrukci. Jedná se o budovu na Jánské v Brně, v centru Brna, kde už od 19. století bývala německá reálka. Zajímalo by mě, jak ta rekonstrukce probíhá. Jestli vám právě pomáhá to, že vždycky tam nějaká škola byla, nebo že budova byla navržena už jako škola, a taky jak stíháte ten termín otevření.
1: Tak, ta budova je krásná a bude nádherná. Opravdu architektonicky je velmi cenná. Když člověk vejde dovnitř, tak je velmi překvapený, jaký klid najednou na něho začne působit v rámci celé té architektury. Že i když je uprostřed města, tak je to taková oáza. A to říkám i s vědomím toho, že v současné chvíli ta budova opravdu potřebuje hodně pomoci k tomu, aby zase mohla fungovat. Ale i teď opravdu je to místo, které je velmi, velmi působivé, a když člověk přijde, uvidí to nádherné schodiště, které je jak z Pána prstenů, z nějakých fantasy filmů nebo knih, tak je to místo, kde si velmi dobře dovedu představit, že tam bude živo, že tam budou ty děti, které se budou učit a budou zároveň obohaceny tímto místem. No a ta budova byla navržena především pro středoškoláky nebo věkově takto staré lidi, kdežto my tam chceme základní školu, takže určitě některé úpravy musíme udělat i z hlediska jako zásahu do té budovy, že nemůžeme úplně nechat budovu to, jak byla vymyšlena nebo vytvořena, naplánovaná v 19. století. Musíme ji udělat pro 21. století s veškerou úctou k té budově, k její hodnotě. Všechno samozřejmě se konzultuje s památkáři, takže všechno musí být v součinnosti nebo prokonzultováno s památkáři. Ale když bych to popsal jednoduše, co nového a inovativního v rámci té budovy bude, tak kromě toho, že ji opravíme, že tam už nebudou ta okna, která jsou teď oprýskaná a zvenku nevypadají příliš lákavě, že tam fasáda se samozřejmě poopraví a tyto kosmetické věci, tak my v první řadě, co každý si všimne po rekonstrukci, tu budovu uvnitř interiéru prosvětlíme. Když tam nyní přijdete, vidíte nádherné schodiště, ale chodby jsou dosti tmavé. A architekti z Riviera, architekti tady v Brně, tak vymysleli úžasnou možnost, to můžete vidět i třeba na našich webových stránkách na biskupství, jak otevřeme chodby a dostane se do těch velikých chodeb přímé světlo zvenku, takže ne nějaké umělé osvětlení. Budou to chodby příjemné, prostorné, využitelné pro trávení přestávek, aby děti tam mohly být aktivní, aby si mohly zahrát ping-pong, fotbálek, cokoliv, nebo sem tak sednout a popovídat s kamarády. Takže tento prostor té komunikace, už je to slovo komunikace, kde člověk se setkává, komunikuje s druhým, tak chceme opravdu přizpůsobit i na 20. století a i ta světlost hned bude působit víc, jak jsem mluvil na začátku, že to je taková oáza uprostřed města, tak i ta světlost pomůže mít ten radostnější, optimističtější pohled, kterým by ta škola měla na člověka, který tam přijde nebo v ní je dýchnout. Potom je druhá věc. My chceme, aby žáci byli velmi často venku. Kromě toho, že s nima chceme chodit často třeba do přírody nebo jenom po městě a využívat, co ta poloha pozitivního nám nabízí, tak chceme i ten dvůr, který není příliš velký oproti jiným školám, to si musíme přiznat, tak chceme tento dvůr ale nabídnout co nejvíce žákům, aby zde mohli trávit přestávky, aby zde mohli trávit venkovní výuku a aby se tam dostali velmi jednoduše, bezpečně, aby ten dvůr byl přehledný i z hlediska dohledů a tak dále, ale zároveň aby to bylo místo, kam se vejde co nejvíc dětí. A jak jsem říkal na začátku, ten dvůr není příliš veliký. Proto architekti znovu klobouk dolů, proto i ten projekt, který nám prezentovali, vyhrál. Vymysleli takový, když se na to podíváte například na těch webových stránkách biskupství, takové řešení dvoupatrového dvoru, že je tam veliká plocha, která je částečně z jedné třetiny zastřešená, a to zastřešení nad ní je vlastně sportovní nějaké hřiště, nějaká plocha, kde v druhém patře toho dvoru vzniká takový ochoz, který vede právě k hřišti, kde se můžou odehrávat různé

0: digitální verze, která je ještě krásnější. Mě trochu připomíná, že tak inspirována to francouzskou architekturou nebo něčím podobným. Nejsem odborník, ale tak to na mě dýchá. A třetí věc, která, když jsem teda popsal ta venkovní výuka, ty otevřené světlé prostory uvnitř školy, tak třetí taková perlička, co nás úplně nadchlo, jsou netradičně řešené učebny. Škola byla vytvořena v 19. století a jsou tam velmi vysoké stropy, mají mnohde téměř 5 metrů, což může být výhoda, ale zároveň, když chceme řešit úsporu té budovy energetickou a i samotnou výuku, tak architekti přišli s tím, že ty jednotlivé učebny budou propojeny skleněnou studovnou, která ale bude umístěna ve druhém mezipatře. To bude taková skleněná studovna, která propojí dvě třídy sousední vedle sebe. Zároveň ty třídy se ničím nebudou rušit. Samotná studovna bude odhlučněná, ale bude nejen estetickým prvkem budovy a těch jednotlivých tříd, ale velmi dobře poslouží například místům, kde se dají trávit přestávky, například posluchová místnost, knihovna. Budou to takové středně velké studovny pro další možnosti, jak jinak vést výuku, jak trávit hezky, v klidu, přestávku, ale tím, že jsou skleněné, dají se zatahovat, odtahovat, tak jsou zase bezpečné z hlediska přehlednosti školy. Nevím, jestli to bylo pochopitelné, všem opravdu doporučuji, abyste podívali na webové stránky, kde to tam v těch vizualizacích je lépe ukázáno. Ale tyto tři prvky mě přišly něco nádherného, co tuto budovu, která dává svoji hodnotu tou architekturou, tím, že tady učil Mendel, tím, že to opravdu krásná budova, tak ta úcta k té historii je zároveň okořeněna tou moderností, tou výukou pro 21. století.
1: Raz, dva! Raz, dva! Раз, два!

0: Pokračuje rozhovor s Davidem Solničkou, budoucím ředitelem církevní základní školy Johana Gregora Mendla v Brně. U mikrofonu Silvie Jeřábková.
1: Pojďme se teď prosím podívat na tu vizi a koncepci, kterou aktuálně se svým týmem připravujete. Co do obsahu, jaká škola bude? Bude mít nějaké zaměření? Bude nabízet volnočasové aktivity? Jak se propojí s komunitou?
2: Když bych to měl zhrnout do nějakého sloganu, zatím sice pracovního, ale myslím si, že dobře vystihujícího toho ducha, tak bych řekl, že škola by měla být život srdcem a myslí, že by to mělo být místo, které je živé, aktivní, které klade důraz na to, aby děti se aktivně zapojovaly do nejenom výuky, ale do života školy, komunity. Zároveň je tam to srdce, to jsou ty křesťanské hodnoty, to jsou i ta komunita, ty vztahy a ta evangelní radost, která především je spojena s tím, když se řekne křesťanské hodnoty. A ten cíl té školy je vzdělávat, dát kvalitní vzdělání. Když bych ty hodnoty měl dát do nějakých 5 bodů, tak ten první bod je důraz na kvalitní výuku jako základ pro další studium. Aby ta výuka byla efektivní, byla kvalitní, aby rodiče, když dají děti na naši školu, měli jistotu, že z naší školy se dostanou na dobrou střední školu, že bude s dětmi dobře pracováno v té oblasti právě vzdělávání, že se naučí, co se naučit mají, že zvládnou ten základ, který určuje rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. Že to nebude jenom příjemné místo, kde ale se nenaučí nic potřebného do života. A to je jedno, jestli člověk chce být lékařem, jaderným fyzikem anebo kvalitním řemeslníkem, tak aby ten základ, který škola má dát, si opravdu odnesli. Potom velice chceme dbát na to, aby škola byla bezpečná, na bezpečné a přátelské prostředí. Co se týče toho srdce, těch křesťanských hodnot, tak naším cílem je, aby ta evangelní radost a naděje byly srdcem školy. Aby křesťanské hodnoty nebyly jenom předávány formou nějakých nařízení a zákazů a příkazů, ale aby to byla opravdu ta evangelní radost, kterou nám Ježíš Kristus přinesl a daroval. Takže velice se mně líbí, když Pavel Šenkyřík jednou mluvil o cílech církevního školství. Z něho vyšla velice jednoduchá, pro mě osobně moc mudrá věta nebo takový slogan být rád člověkem. Aby to bylo místo, kde jsem rád člověkem. A možná zvlášť v dnešní době to slovo člověk, to, kdo je vlastně člověk, abych byl rád tím, že jsem člověk, tak je možná tak dokonalý výrok pro mě osobně, který mě stále vede nebo rámcuje to přemýšlení o té vizi, o té budoucnosti té školy. Potom si, když jste mluvila o té komunitě, aby to bylo místo setkávání generací. Já si velmi dobře uvědomuji, jak se společnost proměňuje. A vím o tom, že je spousta lidí starších, kteří jsou třeba sami, nikoho nemají. A zároveň vím, že spousta mladých lidí nemá ve svém okolí někoho ve starším věku, s kým by se mohli sdílet, s kým by si mohli povídat, koho by vlastně poznali. A přitom je jasné, že jak se proměňuje celkově společnost, že naše společnost obecně stárne, nerodí se úplně nejvíc dětí, i když samozřejmě to jiné v Brně, kde se stále lidi sem stěhují a něco jiného, třeba v okrajových částech naší země, tak velice si přeji, aby naše škola byla místem, kde se právě ty generace setkávají. A mám tam naplánováno, samozřejmě nebude hned od prvního roku, od 1. září, ale máme tam naplánováno například kavárnu, společné místo setkávání. A teď nemyslím kavárnu, kde bude jedno espresso za 100 korun, ale aby to bylo místo, kde rodiče můžou dát ráno svačinu za symbolický nějaký poplatek si tam udělat kávovaru, kafe, ale místo to bude esteticky pěkné a kde tam můžou přijít právě děti se svými prarodiči, nebo naopak tam přijdou i lidi, kteří třeba nemají ve škole svoje vnouče, ale budou tam i pro ně programy, aby se mohli přijít podívat a posedět tam s přáteli třeba v té kavárně. a v některých momentech se do školního života zapojit, například tím, že seniori můžou přijít dětem především na prvním stupni třeba přečíst knihu nebo popovídat o své profesi, co v životě zažili. Takže to bych chtěl, aby tam tady ty možnosti byly, aby to opravdu bylo místem setkávání právě v té školní kavárně nebo knihovně, anebo třeba ve školní kapli, která tam samozřejmě taky bude. No a potom taková pátá hodnota, zdraví těla i ducha. A to je myšleno právě v tom smyslu, dneska se stále mluví o wellbeingu a je to samozřejmě v pořádku a víme, že spousta lidí má různá životní trápení a možná se o nich mluví víc než dřív, možná jich je víc než dřív, těžko říct, nedokážu vůbec posoudit. A já bych chtěl, aby kromě toho všeho, co se ve školách běžně dělá, jsme velice kladli důraz na každodenní pohyb a péče o duševní zdraví, například tím stylem, že škola bude nabízet dětem, aby byli pohybově aktivní. Teď nemyslím nějaký závodní sport a nebo někde běhat na čas a tak dále, ale že opravdu budeme často třeba chodit. Ta škola má 5 pater, úžasný schodiště, třeba různé soutěže, běhání do schodu a tak dále. A potom i ta část toho zdraví těla i ducha, hodně zpěvu. Mně přijde, že kdo zpívá, zpívá s radostí, zpívá pro radost a každodenně nebo velmi často, že to je další takový rozměr, který může pomoci právě té dobré náladě, té pohodě. Takže ten pohyb, ta hudba, to mně přijde jako, že fajn, co se týká toho zdraví těla i ducha. Takže bych to měl teda shrnout, takže ta kvalitní výuka, bezpečné přátelské prostředí, evangelní radost a naděje, aby byly srdcem školy, místo setkávání generací, zdraví těla i ducha. To mně přijde, že jsou takové základní hodnoty, ten základní rámec, které si moc přejeme, aby ve škole byly a které chceme budovat. A v neposlední řadě ještě máme úžasnou možnost a stalo se to, že součástí naší budovy bude základní umělecká škola Varhanická. Z toho mám velikou radost. Takže u podnájmu u nás bude základní umělecká škola Varhanická, která bude nabízet nejenom, jak se může zdát, výuku hru na varhany, ale právě velmi široký záběr nejenom hudebního vzdělávání, bude tam samozřejmě výuka různých hudebních nástrojů, ale taky tam bude obor výtvarný a taneční. Takže to bude právě další možnost pro asi nejenom naše žáky, ale i pro naše žáky, to, aby mohli chodit do zušky, která je v jedné budově. Já jsem táta 4 dětí, děti chodí do různých zušek anebo na různé hudební nástroje a vím, jak je to náročné převést je z Brna do jiného, zase do jiné vesničky nebo městečka, kde bydlíme. Teď je tak různě převážet a posílat je autobusem a zjišťovat, kdy co jede a kde mohu je vyzvednout já, kdy manželka. Ale to bych právě chtěl, aby ta škola nabízela i ty volnočasové aktivity pro děti, a teda i pro jejich rodiče, aby ráno dám dítko do školy, do bezpečného, kvalitního prostředí a odpoledne jej vyzvednu a zároveň má už za sebou i třeba nějaký kroužek. Takže to bych si moc přál. A já dost jako tu školu, když nad ní myslím, tak dost to teda dělám tak, jak bych si to představoval já, jak by se to líbilo pro moji rodinu. A samozřejmě konzultuji to i s dalšími lidmi. Ale ta zkušenost naší rodiny a výchovy našich dětí jako dost určující, aby byl upřímný.

0: Posloucháte rozhovor s magistrem Davidem Solničkou, ředitelem budoucí základní školy Johana Gregora Mendla v Brně.
1: Na škole kdysi působil Gregor Johann Mendel. Ostatně škola ponese název Biskupská základní škola Gregora Johanna Mendla. A tak je otázka na snadě. Navazujete nějak na tohoto slovutného brněnského vědce? Po případě jak?
2: Já jsem moc rád, že nakonec v tom názvu je jméno právě Mendla, protože s ním se dá skvěle pracovat. Je to člověk, který svým životem může být velkou inspirací pro naše žáky. Jedna věc je základní to propojování třeba věda, víra, ta kvalita i ten důraz na to vzdělávání. My si přejeme, aby třeba ve škole byly možnost na druhém stupni takové Mendlovy třídy, zaměření na přírodovědné předměty. Samozřejmě zůstane tam kvalitní angličtina, kvalitní čeština, kvalitní matika, to je jasné. Ale kdo bude mít chuť a zájem z dětí, tak může mít posílenou výuku právě třeba v přírodovědných předmětech, právě i s odkazem na Mendla. Ale to neznamená, že každý tam musí být velký chemik, fyzik a matematik, ale ta možnost by tam být měla. A to je jedna z těch věcí, co v souvislosti s Mendlem je pro nás velkým přínosem. Takže ta kvalita, ten výzkum, ta věda, zároveň i ta víra, ten duchovní život je pro nás velkou inspirací a velkým obohacením. A potom i ten jeho život je, myslím, pro žáky moc krásný a bezvadný. Je to člověk, který zažil nejenom ty zestupy, ale spoustu neúspěchů, spoustu pádů, vyrazili ho ze zkoušek. A asi ne jednou. A vlastně spoustu věcí se mu v životě nepovedlo, ale měl kolem sebe někoho, kdo mu věřil, když tam byl ten opat nap, který na Starém Brně mu důvěřoval, dával mu tu šanci, tak je to i pro vyučující inspirace, že nemusí nad každým neúspěchem třeba toho žáka lámat hůl, že teda on to zase nezvládl, tak je to inspirace, že i ten Mendl to kolikrát nezvládl. A pro ty děti je to zase možnost, i tady ten chlapík, kterým se ne vždycky dařilo, to dotáhl takhle daleko, dokonce školu po něm pojmenovali, nevím, jestli zrovna bych byl přání všech kluků a holek dnešní doby. Potom další věc, líbilo by se mi právě, jak chceme i, aby jsme byli aktivní, aby, a to je moje takové přání, aby tam někde byly nějaký včelky, tak bych si jako přál, aby na tom našem otevřeném dvoře je spoustu včelstev uprostřed města, tak kdyby se nám podařilo tam dostat i nějaký tady ten podcast hmatatelný, živý toho Mendla, nejenom ten hrášek, ale i třeba on choval ty včelky, tak to by se mě tam líbilo. A hlavně o Mendlovi je tolik bezvadných, krásných materiálů zpracováno, že mně to přijde bezvadný, že můžeme čerpat a sami nemusíme ani tolik toho vymýšlet, protože už vymýšleno je tolik materiálů a podnětů, který můžeme používat.
1: Živě si představuju to motto na stěně zborovny, ani ten Mendl to vždycky nezvládl, které pak možná bude inspirovat vaše učitele. Ještě jsme, myslím, explicitně nezmínili praktikálie, jako je třeba kapacita školy. Církevní školství v České republice je minimálně poslední dobu charakterizováno tím, že poptávka po místech pro studenty, žáky převyšuje tu nabídku, čili jakou kapacitou vy přispějete do toho základního školství brněnského a pak další číslo, další datum, kdy škola otevře.
2: Naše kapacita, která bude v rejstříku škol, tak je 540 žáků. Myslím si, že nebude úplně naplněná, protože nechceme tak plné třídy. Chceme, aby ty třídy byly velikostně, dejme tomu, do 24 žáků, aby to bylo rozumné. Samozřejmě musíme počítat, aby to ekonomicky vycházelo, ale prioritou je pro nás ta kvalita toho vzdělávání, to bezpečí třídy, které mají do těch 24 žáků, jsou nejoptimálnější i z hlediska výuky. Takže si představuji, že těch dětí ve škole může být těch 450 cirka. A škola by měla otevřít 1. září 2027 s tím, že my budeme otevírat postupně. Nejdřív vzniknou dvě první třídy a další rok zase dvě první třídy. Je to z mnoho důvodů. Jeden z důvodů je, že budeme tu budovu opravovat postupně. Spoustu věcí uděláme v první etapě. takové ty největší zásahy do té budovy, aby to potom nenarušovalo výuku, ale ta budova nelze, aby byla opravená i tak rychle, tak najednou. Takže máme naplánováno, že se bude otevírat postupně. I pro mě jako budoucího ředitele je to lepší. Přeci jenom nabírání kvalitních lidí je lepší, když budu každý rok nabírat po jednotkách než po desítkách. Takže i tím chceme garantovat tu kvalitu té výuky, protože škola může být krásná, jak chce, ale všechno je to o lidech. Všechno je to o tom, aby tam byl dobrý tým učitelů, učitelek, dobrý tým všech od školníka po paní ekonomku, po kohokoliv ve škole, aby to byli lidi, kteří mají stejný cíl, kteří mají rádi tu školu a ty žáky a nevadí jim se setkávat s rodiči a přáteli školy, aby to bylo právě jim vlastní. A tím, že ta škola bude se otevírat postupně, tak je velká pravděpodobnost, že každý rok ty 3-4 lidi v našem poměrně velkém Brně najdu nebo v okolí. Takže já doufám, že škola nebude jenom pro Brno, že i spousta lidí, co dojíždí, já jsem toho příkladem do Brna za prací, tak třeba vezme svoje dítka. Takže to je ten důvod, proč budeme i postupně otevírat.

tlukot srdce zrychluje se. Nejste starší ročník, banér, ty však máte rozpukané. Moře smutku je holclané, chyťte se mne, chyťte pane.

0: Povídáme si s panem Davidem Solničkou, ředitelem budoucí základní církevní školy Johana Gregora Mendla v Brně. Od mikrofonu zdraví Silvie Jeřábková.
1: Prozradil jste na sebe, že jste otcem 4 dětí, jste také dlouholetým pedagogem. Je pro vás tato profesní příležitost splněným snem? Zúročíte v ní zkušenosti a touhy, které se během té vaší učitelské praxe objevily?
2: No, opravdu, já jsem nikdy až tak nepřemýšlel nad tím, že bych potřeboval být ředitelem čehokoliv. Mně stačilo být ředitelem sám sebe, nějakým slova smyslu dobrým, abych upečíroval svůj život a řídit někoho jiného jsem zase nikdy potom tolik netoužil. Ale nějak je to logický důsledek těch jednotlivých etap se děli. Já jsem se díky paní ředitelce na škole, kde teď působím stále ještě na částečný úvazek, stal zástupcem a paní ředitelka si mě vyhlédla, abych na té škole se do budoucna, až ona odejde do důchodu, stal ředitelem. No a během toho se stalo spousta různých věcí. Byla ta nabídka právě, že vzniká nová základní škola, že biskupství zakládá právě tuto novou základní školu a mně to přišlo tak moc fajn a zajímavé a líbil se mi ten tým, který toho se pohybuje na biskupství, že mě to zlákalo a místo toho, abych šel do výběrového řízení na té škole, kde zatím ještě částečně působím, tak jsem se rozhodl, že půjdu teda do toho nového projektu. Nevím, jestli je to můj sen. Moje přání je, aby jsem vytvořil nějaké fajn prostředí, ale že bych jako měl sen být tím ředitelem a teď jsem ten nejšťastnější člověk, že se to třeba stane, to rozhodně ne.
1: Avizovala jsem poslední otázku, ale napadla mě ještě jedna. Vy budete působit na církevní základní škole. Je to v tomto smyslu vaše poprvé a co vlastně pro vás dělá ten rozdíl mezi běžným školstvím a tím církevním? Co je ta přidaná hodnota toho církevního školství?
2: Tak já jsem v podstatě s církevním školství se vždycky setkával, buď to jako kolega v praxi, nebo jako táta dětí, kteří chodili nebo posílali svoje děti do školky a do základní školy. Takže nikdy jsem nebyl v církevní škole zaměstnán. A pro mě, já tam vidím ten rozdíl, zvlášť v té atmosféře. Tak to na mě vždycky působilo. Moje děti chvilku chodili a do dobré školy, ale jako necírkevní. A musím přiznat nebo říct, že jsou tam mnohem šťastnější, že cítí jinou atmosféru. I ze strany moje děti chodí na středometodistickou základní školu tady v Brně, kterou opravdu všechny čtyři mají moc rádi. A cítím, že tam je jiný přístup i od učitelů, i od spolužáků. To neznamená, že nejsou žádné problémy a že to je nějaké nebe na zemi, ale ten křesťanský rozměr, ten se tam projevuje, ten se tam nějak promítá. Ať už jenom ty základní věci, které si stále připomínáme, když jdeme na mši, už jenom když začínáme mši svatou, tak tam litujeme svých hříchů a ty lidi, kteří tam chodí do té školy, tak si uvědomují, a to je to možná takový zásadní, že nejsem ten neomylný člověk, ten neomylný učitel, ten neomylný kluk, holka, že ho někdy dělám chybu. To znamená, že i ten přístup k druhému člověku, že on taky může dělat chybu, nebo že já se můžu třeba za to omluvit, že jsem něco neudělal dobře. Tady ten rozměr tam je, ale zároveň v těch všech našich chybách, které v životě uděláme, se máme o co opřít. Že tam ta nějaká naděje je, že máme tu základní hodnotu, vlastně Pána Boha, který nás všechny vede, podpírá a je zároveň naším směrem, cílem. A v té dnešní době, která je sice krásná v mnohých věcech, ale častokrát bezbřehá nebo taková neukotvená, tak ta jistota, ta kotva, kterou můžeme mít, nebo i když třeba nejsem věřící, tak můžu cítit, že ji třeba někdo má a nějakým způsobem se jim mohu dotýkat nebo aspoň trochu zahlédnout, tak ta mně přijde velmi důležitá, zvlášť v té době, kdy kluci a holky mají různé psychické problémy, tak ta víra, naděje a láska, to není jenom klišé, To je to, co v životě potřebujeme. A když ta škola stále, i když ne vždycky všechno se podaří, když ta škola si to připomíná, ti učitelé a zaměstnanci ve škole si to připomínají, ty holky a kluci to někde slyší, tak doufám a jsem přesvědčený, že to tu hodnotu pro ně má, že to tam prostě nějak musí být cítit. Takže nepředstavuju si tu církevní školu, že tak vy se musíte chovat takhle a mít hlavu 45 stupňů doprava a že jenom tady to řešíme. A to samozřejmě taky musí být nějaké základní pravidla. To já vůbec netvrdím, já mám rád pravidla, protože jinak potom se nedá garantovat bezpečí a nějaké dobré školní klima. Ale že tady ta svoboda v té radosti v Kristu Ježíši, že tam prostě je.
1: Krásná slova na závěr. Nezbývá tedy už, než vám popřát s vaší vznikající základní školou mnoho zdaru a spolu s vámi se na ní budeme těšit. Děkuji za rozhovor.
2: Moc děkuji.
1: Naschledanou.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Je 17 hodin 55 minut. Myšlenku na den k dnešnímu evangeliu pro nás jako každý pátek připravila katechetka a moderátorka Tamara Suchánková.

Evangelium podle Marka nás zavádí do chvíle, kdy Ježíš přichází z rána z Betánie do Jeruzaléma. Má hlad a vidí fíkovník. Z dálky vypadal krásně, živě, ale když k němu přijde blíž, nenajde nic než listí. Žádný plod. Fíkovník bez ovoce je obrazem života, který vypadá dobře navenek, ale uvnitř je prázdný. Prokleje fíkovník a vejde do chrámu a ten se po chvíli otřásá Ježíšovým hněvem a z chrámu vyhání kupce. Ženy by mi možná řekly, že to byla reakce hladového muže, tak jak je známe. To už se nedozvíme, ale určitě víme, že v jeho řeči zněla slova o víře, modlitbě a odpuštění. Na první pohled nesourodé, ale ve skutečnosti hluboce propojené. Chrám měl být srdcem Izraele, místem setkávání člověka s Bohem, místem ticha, modlitby a naděje. Jenže místo toho v něm vládl ruch obchodu a peněz. V dnešní době to známe dost dobře. Sociální sítě, image, výkony, proslovy známých osobností, všechno to může působit přesvědčivě. Ale skutečný plod života, jako je pravdivost, láska, věrnost nebo milosrdenství, to někdy chybí. Nejde o to být dokonalý, ale být pravdivý. Ježíšova reakce není o hněvu kvůli stromu, ale o varování před prázdnotou, která se schovává, řekněme, za fasádu. Když pak vstupuje do chrámu a vyhání prodavače, dotýká se další velmi aktuální roviny. Co jsme udělali z prostoru, který má patřit Bohu? Tím chrámem nemusí být jen budova, může to být i naše srdce. Kolik obchodů se v něm odehrává, kolik věcí, které nemají s modlitbou nic společného. Často i vztahy nebo víru otočíme za výměnu. Já ti dám, když dostanu. Ježíš ale říká, můj dům bude domem modlitby. To znamená místem vztahu. A pak přichází slova o víře a odpuštění. Víra, která přenáší hory, není síla vůle. Je to důvěra. Důvěra, že Bůh může jednat i tam, kde my už nevidíme cestu. Ježíš k tomu přidává důležitou podmínku – odpouštět. Protože neodpuštění uzavírá srdce a uzavřené srdce nemůže věřit ani přijímat. Kolikrát i náš život vypadá z dálky dobře. Umíme působit klidně, věřícně, úspěšně. Umíme vytvořit obraz, který ostatní obdivují. Dnešní svět nás tomu vlastně učí. Být vidět, zvládat všechno a nevypadat slabě. Jenže Ježíš hledá ovoce, ne listí. Ne dokonalost, ne bezchybnost. Ovoce života. Pravdivost, laskavost, věrnost, soucit, odvahu milovat, schopnost odpouštět. A někdy se může stát, že pod množstvím listů zůstává uvnitř prázdno. Člověk funguje, ale nežije. Usmívá se, ale jeho srdce je unavené a zavřené. Ježíšův tvrdý čin vůči fíkovníku není výbuchem vzteku nad stromem. Je to prorocké znamení, varování před životem, který ztratil vnitřní pravdu. Kolik věcí ten prostor zaplnilo. Jenže Ježíš boří právě tento způsob myšlení. Nechce obchod, chce vztah. A pak přichází závěr evangelia, možná ten nejdůležitější. Možná nejsme bez plodu úplně, ale někdy žijeme víc navenek než do hloubky. Možná máme ve svém nitru víc hluku než ticha. A možná držíme něco, co nechceme pustit. Zkusme se dnes na chvíli zastavit a položit si tři jednoduché otázky. Co v mém životě jsou jen listy bez plodu? Co potřebuji ve svém nitru vyčistit? A komu potřebuji odpustit, abych mohl znovu svobodně dýchat? Možná právě tam začne růst něco skutečného.

Nyní následuje přenos mše svaté z kaple Ducha svatého v Proglasu v Brně. Bude sloužena při příležitosti Noci kostelů. Celebruje pater Martin Holík. Na varhany zahraje Jakub Preč. Zpívat budeme píseň číslo 917. Buď ve svátosti. Číslo 917.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Pán s vámi. Vítejte, milí, zde v kapli. Vítejte vy u rozhlasových přijímačů. Je pro nás velikou ctí, že nám pan biskup Vojtěch Cikrle před 31 lety dovolil kapli s uchováváním Eucharistie. A když jsme se potom po 20 letech stěhovali, tak dovolil pod týmž vročením, řekneme patrociniem Ducha Svatého, dovolil mít kapli na Olomoucké. A nyní jsme pod Špilberkem a pod Petrovem zároveň a máme tento souhlas také. Takže je tady s námi živý Ježíš a my ho chceme přivolávat na oltář pro sebe samé i pro vás všechny. Tak se v této chvíli zamysleme a řekněme, Pane, odpusť, co k odpuštění jest. Byl zposlán uzdravovat duše, Pane, smiluj se nad námi. Přišel jsi za námi hříšníky, Kriste, smiluj se nad námi. A jsme bohatí dary tvého svatého ducha, Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusti nám hříchy a doveď nás do života věčného.
2: Amen.
0: Modleme se. Bože, ty si z nás jako z živých kamenů buduješ svůj duchovní chrám. Rozmnož ve své církvi působení svého ducha, aby tvůj věrný lid dorůstal do plnosti, kterou bude mít u tebe v nebi. Skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě ducha svatého žije a kraluje na věky věků.
1: Amen.
3: Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Milovaní, brzo už bude konec všemu. Ovládejte se tedy a na věci se dívejte střízlivě, abyste se mohli věnovat modlitbě. Především mějte se navzájem vroucně rádi, protože láska přikrývá všechny hříchy. Buďte jeden k druhému pohostinní bez reptání. Navzájem si pomáhejte podle míry božích darů jako dobří správcové rozmanité boží milosti. Kdo má dar řeči, ať si je vědom, že přednáší slovo boží. Kdo slouží, ať si je vědom, že pověření k tomu přijal od Boha, aby tak byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista. Jemu patří sláva a vláda na věčné časy. Amen. Milovaní, vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní, jako by to bylo něco neobvyklého. Spíše se z toho radujte, že tím máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Slyšeli jsme slovo Boží.
4: Bohu ti

0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Když Ježíš pozdravován zástupy vjel do Jeruzaléma, vešel do chrámu. Rozhlédl se po všem a protože už bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betánie. Když druhý den vyšli z Betánie, dostal hlad. Z dálky uviděl fíkovník, který měl listí. Šel tedy, zdali by na něm něco nalezl. Když k němu přišel, nenalezl nic jiného než listí. Nebyl totiž čas fíků. Řekl mu, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Jeho učedníci to slyšeli. Přišli do Jeruzaléma, vešel do chrámu a začal vyhánět všechny, kteří v chrámě kupovali a prodávali, zpřevracel stoly směnárníkům a lavice prodavačům holubů a nedovolil, aby někdo nesl nějakou věc chrámem a učil je. Je přece psáno, můj dům ať je domem modlitby pro všechny národy, ale vy jste z něho udělali lupičské doupě. Uslyšeli to velekněží a učitelé zákona a usilovali o to, aby ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl jeho učením vzrušen. Když nastal večer, odešel Ježíš s učedníky z města. Když ráno šli okolo toho fíkovníku, uviděli, že je uschlý až do samých kořenů. Petr si vzpomněl a řekl, mistře, podívej se, ten fíkovník je uschlý. Ježíš jim na to řekl, mějte víru v Boha. Amen, pravím vám. Kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni do moře, nebude ve svém srdci pochybovat, ale věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám říkám, věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, jste už dostali a budete to mít. A kdykoliv se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti tomu, komu, aby i vám odpustil váš nebeský Otec vaše poklesky. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Chvála tobě, Kriste.
0: Především se mějte vroucně rádi, protože láska přikrývá všechny hříchy. Buďte pohostinní, pomáhejte si. Kdo má dar řeči, ať si je vědom. Kdo slouží, ať si je toho vědom. Čím jsme bohatí? Každý z nás máme to promyšlené, kdo má schopnost laskavého slova, ať to dělá. Kdo má schopnost nekritického slova, ať tak koná. Kdo má schopnost neuvádět okrajové záležitosti do středu problematiky, ať to koná. Papež Lev vydal první encykliku o umělé inteligenci a říká, záleží na slovech. Když řeknete, že to je kontroverzní téma, tak dopředu říkáte, že někdo bude pro a někdo jiný bude proti a budeme se třeba dohadovat. Ale když řekneme, že je to téma k promýšlení, tak vůbec to neznamená, že se musíme hádat. Ale že je to věc, na kterou klademe důraz v této době, protože je důležitá. V minulých hodinách a desítkách hodin jsme byli svědky mnoha slov v souvislosti s návštěvou našich přátel z Německa, kteří tady byli na krajanském sjezdu poprvé v historii po 85 letech či kolika. A zazněla mnoha slova pochvaly a poděkování a díků a vděčnosti. A také zazněla slova, byla napsána i na různých transparentech. Vraťte se, odkud jste přišli, což je zvláště až směšné, protože oni, jejich předkové, byli právě tady. Ale kteří to potřebovali napsat a vyjádřit, protože asi jim nikdo v životě neodpustil nebo neřekl, já tě mám rád, na tobě mi záleží. A tak vlastně vždycky tady to rozdělení nějaké bude. A když Ježíš začal vyhánět ty penězoměnce a ty prodavače, no tak tam byl ten důvod jako ušlechtilý. Pojďte přinést dar chrámu, no a když máte peníze a my máme ta holoubata a ty různé dary, za které můžou potom žít ta áronská třída, ti kněží, no tak vám to tady vyměníme. Čili ten úmysl byl ušlechtilý. Ale počas se to přerostlo tak, že tam nebylo nic než obrovské tržení. tržiště a nikdo už na Pána Boha v tu chvíli nemyslel. A když je Ježíš poměrně přísný, to asi nebyl úplně v dobré náladě, a říká tomu fíkovníku, tak ať už nikdy nerodíš, tak bychom to považovali za nespravedlivé, protože nebyl jeho čas. A možná, že jedno z vysvětlení je takové, že po křesťanech se chce, aby měli vždycky ten čas. Jak říká Chesterton, anebo to říká Clive Staple Lewis, nejtěžší na tom být křesťanem je to, že jim člověk musí být v jednom kuse. Nemáme dovolenou od dobroty, od laskavosti, od milosrdenství, od slova útěchy, od schopnosti naslouchat, od schopnosti potěšit i pobavit. To všechno se nám dává jako dar. A tak buďme si vědomí, že chrám je to místo, kde se těšíme z toho, že přicházíme za živým Ježíšem, že je ta stavba krásná, že děláme něco pro to, aby bylo pěkně vymalováno a pěkné květiny, ale že to jádro existence a smysl existence kostela jsme my, nikdo jiný. Prázdný kostel je úplně zbytečný. A tak ať se tam těšíme také, že potkáme své milé, své známé, své přátele, zeptáme se, jak jejich děti odmaturovali, jak se jim daří, jestli už se spravuje ta jejich nemoc a jestli už zase nalezli zaměstnání. A to všechno nás vede k tomu, abychom se nazývali opravdu velikonočními dětmi. Dětmi radosti a lásky. Tak, milí, církev je Boží chrám zbudovaný na Kristu, v němž máme přístup k Otci v jednom duchu jako členové Boží rodiny. Volejme proto společně.
2: Bože, posvěcuj svou církev.
3: Prosíme, zdravíš nás.
2: Očišťuj svou církev, aby přinášela mnoho ovoce a naplnila celou zemi.
3: Prosíme, zdravíš nás.
2: Ochraňuj našeho papeže a biskupy a přispěj jim na pomoc svou silou. Zhromažďuj všechny národy ve své církvi jako v jediném ovčínu. Očišťuj a obnovuj církev svými svátostmi. Dej ať tvé slovo, které je hlásáno, vzklíčí a přinese stonásobný užitek. Vytvářej z nás živé společenství, aby tvá církev rostla v plnosti Kristově. Uveď všechny zemřelé do nebeského domova.
0: A přijmi oběť této mše svaté za všechny návštěvníky noci kostelů v naší zemi a i vedlejších zemích. Pána prosme.
3: Prosíme, vyslyš nás.
0: Bože, ty si z nás jako z živých kamenů buduješ svůj duchovní chrám. Pomáhej nám, abychom dorůstali do plnosti, kterou budeme mít u tebe v nebi. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
3: Amen.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Prosíme tě, Bože, dej, ať tam, kde se tvůj lid shromažďuje k účasti na Kristově oběti, tvé svátosti účinně působí a naše modlitby jsou vyslyšeny. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi.
1: Ježíš,
0: z hůru srdce.
1: Máme je Pána.
0: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
1: Je to důstojné a spravedlivé.
0: V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty nám dáváš všechno dobré, jsi vždycky a všude s námi a ustavičně nám pomáháš, ty přebýváš ve své církvi a stále ji posvěcuješ, aby ti opravdovým životem vydávala svědectví. Ona je dům modlitby a chrám tvého svatého ducha, nevěsta Kristova a matka radující se ze svých dětí. Ona zdědí slávu tvého království. A proto tě společně chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme.

V pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme,

0: Levem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly, se ctihodnými Janem Bulou a Václavem Drbolou a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Spojíme se v modlitbě, kterou nám Pán Ježíš nabídl a my smíme s láskou opakovat. Volejme k Otci.

0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. A žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle je naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.
2: Thank you.

0: Hle, beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.
1: Pane, nezasloužím si, aby jsi mě přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
0: Staňte se živými kameny pro duchovní chrám.
2: Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat. Ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

0: Modleme se.
1: Bože, ty jsi nám dal v církvi před obraz nebeského Jeruzaléma a svátostným pokrmem nás posiluješ, abychom ti v ní věrně sloužili a společně kráčeli cestou, která vede k tobě. Prosíme tě, dělej nás chrámem své milosti a doveď nás jednou do příbytku své slávy. Skrze Krista, našeho Pána.
2: Amen.
1: Děkuji vám všem za účast zde v Brně na Pelikově, vám všem za účast skrze rozhlasové vysílání. Myslíme na všechny, kteří navštíví kterýkoliv z našich kostelů, kaplí, kapliček. Je to veliké svědectví, že naše země je poseta chrámy, ale k ničemu by nebyly, kdyby nebyly posety také námi, kteří máme uprostřed svého zájmu, svého srdce, naše blížní, kteří jsou největším důkazem naší lásky k Bohu. Tak, ať prožijete dobré dny. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
1: Jdeme ve jménu Páně.
2: Bohu.

Mši svatou při příležitosti Noci kostelů jsme dnes přenášeli z kaple Ducha svatého v Proglasu v Brně, celebroval pater Martin Holík. Zítra v sobotu 30. května se přenos mše uskuteční výjimečně od 10 hodin, a to ze Salesiánského střediska mládeže v Praze Kobylisích u příležitosti 150 let od založení Sdružení Salesiánů spolupracovníků ASC. Nyní vás už zveme k poslechu hudebního zastavení. Začneme motetem O vos omnes, o vy všichni, jehož autorem je Marc-Antoine Charpentier. Kontratenoristu René Jacobse doprovází concerto vocale, provedení řídí René Jacobs.

Doznělo moteto O vos omnes, o vy všichni, jehož autorem je Marc-Antoine Charpentier. Kontratenorista René Jacobs řídil i provedení a zároveň ho doprovázelo koncerto vokále. Nyní si vyslechneme 5 sonát pro varhany Domenica Scarlattiho. Na varhany zahraje Francis Greer.

Ahoj holky a kluci. Už šestý večer po sobě budeme poslouchat, jak to chodí ve škole pohádkového kouzlení, kterou pro vás vymyslela spisovatelka Lenka Rožnovská. Dnes se prý budou pohádkoví žáčci učit číst a psát.

Do školy, kde se učí děti pohádkových bytostí, chodí i dcera pana učitele Karolínka. Má sebou vždycky kamaráda, z kterého se po dlouhém čarování vyklubal pejsek Strakáč. I další děti si první hodinu vyčarovali kočičí kamarády, kteří s nimi teď můžou sedět v lavici. Dnes se budou učit psát a číst, což je moc důležité, ale protože jsme ve škole kouzel, kdo se bude učit rád, čeká ho neuvěřitelná odměna.

0: Milí žáci, vyhlašuji den velkého učení.
1: Prohlásil pan učitel Čáry rád a bez velikých caviků pokračoval dál.
0: Základem veškerého kouzelnického umu je znalost čtení a psaní.
1: Čáry rád povytáhl obočí a promluvil vážným hlasem.
0: Musíte dávat bedlivý pozor, abyste se všechno řádně naučili. Stačí jedna jediná nepozornost, jedno špatně přečtené písmenko a celé kouzlo bude zmařeno.
1: Karolínka se zapířila. Ona moc dobře ví, co to znamená poplést písmenko. Vzpomínáte, jak měla místo myšky sovu? Pan učitel vytáhl z rukávu hůlku, vyhodil ji do vzduchu, tleskl a z hůlky byla křída. Ještě ve vzduchu se křída rozlomila na dvě půlky. Jedna půlka spadla panu učiteli do levé dlaně, druhá půlka přistála v pravé dlani. Pan učitel Čáry rád se otočil k tabuli a jen tak na půl úst dětem přikázal.
0: Pište si.
1: A sám pak oběma rukama začal psát všelijaké kroucánky.
2: Prosím, a kam to máme psát?
1: Zahalekal Tónin přes celou třídu.
3: Cože, vy nemáte žádné listy?
1: Podivil se pan učitel.
4: Mňau, na dubu je listů na celý školní rok. Mňouk.
1: Poradil kocour Duhák a pootevřel okno. Měl pravdu. Dub, co rostl vedle školy, byl listy obsypaný, stačilo jen jít a otrhat ho. Jenomže proč by se pan učitel namáhal? Hvízdl na prsty a dodal.
3: Kverkus, mrkus, dupi dup, dá nám listy starý dub.
1: Děti vykoukly z okna a Davaj sem všechnober nadšením vykřikl.
2: Do všech stromů uhoď hram, to musím doma vyzkoušet, to je kouzlo, to bude tanec.
1: Stařičký dub ze země pomalu, pomaloučku vytáhl své kořeny, po kterých pak klidně a rozvážně dokráčel až ke škole. Svou dubovou korunu strčil do třídy a počkal, až si děti natrhají listy. Pak se zase klidně vrátil na své místo, zasadil se a rostl dál.
2: Je, pane učiteli, a čím se na takové zelené dubové listy píše?
1: Chtěla vědět Marlenka.
4: Mňouk, kočičím drápem.
1: Odpověděl místo pana učitele kocour Duhák. Děti si posadili kočičí kamarády na klín a vedli jim tlapičky. Kocouři i kočičky pak drápali na dubové listy kouzelné čmáranice. Jen Karolínka nepsala. Její psí kamarád přece není z kočičího rodu. Pejsek strakáč dubový list očichal, zavrtěl ocáskem a nic.
5: Strakáči, prosím, musíme psát, nebo nám táta vyčiní,
1: zaprosila Karolínka. Štěně nemělo na nějaké psaní klikyháků ani pomyšlení. Karolínce ale pomohl kocour Duhák. Kočičí drápanicí předrápal kouzelnická písmenka. Pan učitel položil křídy a prošel se mezi lavicemi. Vodomila Hastrmánková s kocourkem Modroklubkem měli všechna klikyháková písmenka úhledně přeškrábaná. Veškeré vlnky se nádherně vlnily, kličky se klikatily a smyčky se smíkaly po dubových listech, jako když letní vánek hladí hladinu rybníka. Pan učitel Čáry rád uznale pokýval hlavou. Ostatní žáčci si také nevedli špatně, jen Medovník měl menší problém. Když psal, cpal se perníkem a sem tam mu skápla kapka medu. Med dubové listy slepil k sobě. Avšak kocourek Tlapka si věděl rady. Drsným jazyčkem olízal všechny listy a bylo to.
0: Tak, děti, psát už umíte. Teď se naučíte číst.
1: Tleskl Čáry rád do dlaně, aby si vyžádal pozornost.
2: Oh.
1: Vzdychl medovník a zakousl se do dalšího perníku. Davaj jsem se zamračil. Vytušil, že naučit se číst kouzelnická písmenka bude chtít kus fištrónu.
0: Karolínko, pojď k tabuli.
1: Vyzval Karolínku tatínek čáry rád. V Karolínce hrklo jako ve starých hodinách. Má jít poprvé k tabuli. Hlavně nic nepoplést.
0: Tak, Karolínko, řekni nám, jak se takový malý kouzelník jako si ty může naučit číst?
2: Já.
1: Koktala Karolínka a Vodomila s Marlenkou se začaly hyhňat. Štěkl strakáč. Strakáčovo hav dodalo Karolínce odvahy. Pěkně se napřímila a řekla, jak se naučila sama číst.
5: Když víte, jak na to, je kouzelnické čtení hračka. Musíte to jenom vzít ze správný konec. Třeba tady ten propletenec.
1: Karolínka zvedla ukazovák a prstíkem rozmotávala písmenko.
5: Začnete tady podél této kličky, smyčku rozmotáte a je to, přečetli jste K.
1: Karolínka dál jezdila prstíkem po tabuli. Kde si nebyla jistá, tatínek jí pomohl. Když prošla všechny krucánky a zášmodrchy, pevně prohlásila.
5: Na tabuli je napsáno, kdo se nerad učí, ať jako pes vrčí.
1: Tatínek čáry rád vyskočil ze židle.
3: Výborně.
1: Jenomže Karolínka pokrčila rameny.
5: I kde pak, tati, podívej se, kouzlo se nepodařilo, nikdo jako pes nevrčí.
6: Ale naopak, kouzlo se vydařilo, nikdo nevrčí, protože se všechny děti rádi učí. Vidíte, tak vzhůru do toho, moji milí žáci.
1: Žáčci prstíky jezdili po písmenkových kličkách a snažili se číst. Někteří přitom krčili nosíky, jiní vyplazovali jazyky.
7: A jo, já už to mám,
1: vykřikla Vodomila a vítězně se usmála.
2: Já taky, pane učiteli, já vidím, co je tam napsáno.
1: Nenechala se zahambit Marlenka. Další byli Tóněn s Karolínkou a Honzičkou, po chvíli zvedl ruku i Davajsem. Jen medovník ne a ne kliky háčky rozmotat.
2: Brácho, dělej, zdržuješ nás.
1: Dloubla ho mezi lopatky Marlenka. Medovník se zamračil.
7: Číst krucence blbost, raději se vyučím na pytoře.
2: Aha, to je trumpeta, aha, on neumí číst.
1: Posmíval se mu Tónin Halekal.
6: Klid, klid,
1: okřikl ho pan učitel.
6: Medovníkovi posměšky nepomohou.
0: Ukaž, medovníku, podívám se, v čem je chyba.
1: Pan učitel čáry rád chytil medovníka za uši, chvíli jimi kroutil, pak se medovníkovi podíval pod levé i pravé oční víčko. Už věděl, v čem je problém.
6: No jo, potřebuješ čtecí brýle.
1: Pan učitel luskl a medovníkovi přistály na nose brýle. Kouzelné čtecí brýle jsou ukované z kliky háčkových písmenek a skla brýlí jsou posetá mušími křídly, aby kouzelnické čtení bylo lehké jako mušky. Ejhle, teď jde medovníkovi čtení jako po másle. Zasmyčkovaná písmenka se mu před očima sama začala rozplétat. Medovník četl.
7: Kdo je bystrý, z bystra zlízne, dřív než sladké kouzlo zmizne. Horu z tmavé čokolády, děti mají čtení rády.
8: Hurá!
1: Zajásali všichni, neboť uprostřed třídy vyrostl velký čokoládový kopec. Děti se na čokoládový kopec vrhli, ulamovali si z něho, vydloubávali oříšky, mandle i rozinky a blahem kulili oči. Jak pak by ne? Vždyť už umějí číst.
9: Tak snad se i vám dnešní zasmičkované čtení líbilo, děti. A zítra budeme číst z knížky Lenky Rožnovské Škola pohádkového kouzlení, kterou vydala Greda v roce 2013, kapitolku s názvem Kouzelnický úkol. Tak co pak to asi bude? Co myslíte? Teď už tu mám pro vás krátkou písničku, jmenuje se Včelí balada.

Tak a po krátké písničce je nejvyšší čas se společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, chystám se ke spánku a tak ti chci poděkovat za to, co dnešní den přinesl. Děkuju za lidi, kteří mě mají rádi. Děkuju za jídlo, za místo k bydlení a prosím tě o odpuštění toho, co se mi dnes nepovedlo. Pomoz mi prosím načerpat sílu do nového dne. Amen. Dnešní zíváček je u konce. Milé děti, dávejte na sebe pozor a dobrou noc.

0: Posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad, jak se vám líbí, a příjemný poslech přeje od mikrofonu Janis Moras. Já tady vítám také svého dnešního hosta, Slávka Janouška. Slávku, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Proglas.
0: Já jsem chtěl původně říct, že v tomto pořadu jsou hosté, kteří se tady třeba mihnou jednou, nebo chodí třeba jednou za 5 let. A pak jsou tací, jako seš ty, kteří sem chodí vlastně už 10 let v podstatě pravidelně. Protože i my dva se potkáváme už po třetí ve studiu Proglasu.
1: Ano.
0: Já jenom připomenu tu naši společnou historii. My jsme se potkali 5 let zpátky nad albem Učitel žáčkovi, žáček učiteli.
1: Ano.
0: A loni jsme se potkali u pozvánky vlastně na 40. jubilejní ročník Janouškova Ústí.
1: Ano,
0: takže
1: ano.
0: Teďka jdeme po třetí. Ale mezi tím ty jsi vlastně tady byl i u Milana Tesaře, jednak si sám stavil 70. A jednak si vydal také album Život je krátký, který jste představovali spolu. A to vlastně patří tady, řekněme, do toho triptychu těch posledních let, do toho triptychu tvé spolupráce.
1: Ano, to jsou všechno texty Jiřího Žáčka.
0: No a teď teda přicházíš s novým CDčkem. No, přišel jsi.
1: No, jenom, že to už je taky vlastně poměrně stará událost, protože to vyšlo v listopadu loňského roku. To měl právě Jirka Žáček 80. Takže k té příležitosti jsem udělal tady tohleto CDčko, které se mne Proží 100 životů. Jako vůbec, to je taková zvláštní věc. Někdo má pocit, jako, že tak to už ti docházejí nápady, že se musíš jako bavit tím, že zhudebňuješ někoho. Nedocházejí, prostě stále píšu svoje písně, svoje texty. Nicméně ty texty mě vždycky daleko pomalejší než ta muzika. No a právě s tím Žáčkem to vzniklo před asi 15 lety v Brně, kdy jsem byl z Leitnerky osloven, že tam bude večer jako básníků a amatérů, a že si vždycky zvou nějakého profika a že tam budou mít toho Jirku Žáčka, protože on má hlasový problém, takže to je problém, aby zarecitoval své básně. Tak jsem byl tehdy osloven, jestli bych zarecitoval, jak jsem říkal, jak jste přišli na to, že bych já měl recitovat. Jako, tak hleda, že bych z těch textů, co on si vybral, aby tam zazněli, že bych z toho dělal písně. A oni mi říkali, no jo, ale to je za týden. A jsem říkal, no tak to zkusím za týden. A od toho vznikla ta spolupráce vlastně. A za ten týden se fakt dal 10 písní, zahrál je tam, jemu se to líbilo, já mu dal tenkrát svoje první dětské CDčko, on mi druhý den poslal strašně moc textů dětských a zhudebňujte, mi tam napsal. Tak vzniklo CDčko, které se jmenuje Koťata. A to je prostě dětský CDčko. Tenkrát už jsem dělal svoje druhé taky, ale pak jsem si říkal, nebudu mixovat ty jeho texty se svými a udělal jsem vysloveně Koťata jsou jenom jeho texty. Mm-hmm. No, ale pak měl 70. a tak jsem těch 10 písní nahrál jako takový demo. A poslal mu to jako dárek k narozeninám. A on mi napsal, je, ale to je škoda jenom pro moje ucho, tak dodělat pár písní a když máš vydavatelství, tak to vydej. Mm. No a tak právě vzniklo to, který jsme tenkrát řešili spolu. Yeah. Učitel Žáčkovi, Žáček učiteli. A Žáček mi začal posílat, co napsal, mi začal posílat. Mm-hmm. A z krásných textů, který mě poslal, vzniklo potom Život je krátký, to vyšlo před 2 lety. A tak jsem říkal, to už je vlastně třetí, takže to stačí. Nakonec to dopadlo tak, že on si předslavil svoje narozeniny loni právě před rokem v květnu. A tam tenkrát vzniklo to, že se vymýšlelo, co mu jako k těm narozeninám podzimním vymyslet a dát, tak jeho vydavatelka vymyslela, že se udělá taková knížička, kde budou prostě různí lidi mluvit o svém vztahu k Jirkovi Žáčkovi. Tak se dělala knížka, já byl oslovený, jestli bych neudělal taky jako takový počin pro to, jestli nemám nějakou volnou píseň, že by se tam třeba dal nějaký QR kód a ten by odkazoval třeba na YouTube, že by si tam prostě poslechl nějakou píseň. A tak já jsem nakonec tam radši napsal povídání a přijel jsem domů, vydal jsem si Jiří Žáček, vydal jsem si všechny přílohy za poslední rok. Tam bylo básní spousta a tak jsem říkal, že bych udělal teda, když má ty narozeniny a je to až v listopadu, byl květen, že bych to ještě jednou dal to CDčko do třetice těch dospělých a našel jsem tam tolik krásných textů, že prostě to bylo nejrychlejší.

0: Hostem ve studiu Proglasu v pořadu Jak se vám líbí je dnes Slávek Janoušek, český písničkář. Není třeba si šíři nějak představovat. Říkal jsem, že jsi tady vlastně hostem v podstatě pravidelně už po desítky let. Teď máme před sebou na stole album Prožij 100 životů. Muzika Slávek Janoušek, texty, básně vlastně Jiří Žáček. Ty jsi tady vyprávěl ten příběh vlastně celý se Žáčkem, jak to vzniklo. A došel si až teda do minulého roku, někdy do května, to znamená rok zpátky přibližně. A říkal jsi, že jsi shledal nějaké přílohy, co se týkalo Žáčka té poslední doby. To znamená,
1: přílohy mailů jeho.
0: Jo, takhle, že on ti posílal ty...
1: Ano, on
0: ty,
1: mi prostě, co napíše, mi posílá, což je jakási pro mě úžasná výsada, která mě hrozně baví. A tak prostě to je tolik materiálu, že já bych mohl ještě udělat dalších několik třeba, jenomže to už nechci zase to prostě přehánět. Ale tak jsem si z toho, co za ten poslední rok mi poslal, vybral tady těch 17 písní je tam. V podstatě je to neuvěřitelné, jak je plodný ten Jirka Žáček. Těch knížek, co vydal, v podstatě není rok, kdyby mě nevydával něco dalšího. Je to úžasný plodný život.
0: A plodný autor. Ale jak říkáš plodný život, tak asi od toho je i ten název Prožij 100 životů, protože píše vlastně na několik životů dopředu pro několik autorů, ale posílá to tobě. A ty jsi teda vybral 17...
1: Já si myslím, že on to třeba posílá ještě nějakým kolegům, jako básníkům, ale jako... U mě tak trošku předpokládá, co s tím budu dělat.
0: Jo.
1: Protože občas tam je třeba poznámka trojsloká básnička a potom poznámka, to je na text písně asi moc krátký, no? Výzva, že jo? Ale to se mýlí, ono všechno jde.
0: Vidíš to, tak to je takový možná přístup.

0: typ trošku do budoucna, jak třeba jinak přistoupit k žáčkovi nebo jinak tu jeho tvorbu zpracovat. Je to tak, že je to teda doslova vždycky žáček, anebo máš nějakou licenci, nějakou volnou ruku v tom, že si můžeš trošku něco třeba doupravit, poupravit, navrhnout změnu nebo něco takového? Pracujete na tom potom ještě na tom textu?
1: Ale jo, tak to se několikrát stalo, že jako dá na mě, jako když mám nějaký názor a třeba protestuju proti nějakému výrazu nebo nějakému slovu nebo nějakému obratu, který se mě nelíbí, a když to teda nějak zdůvodním a on uzná, že no, Hergot, na tom je, co je, tak jako je ochotný i to změnit nějak. Vtipné bylo, když vycházelo CDčko Život je krátký, tak právě tahle ústřední text, tam se inspiroval, jak to básníci dělají, že napíšou třeba takové motto dvouveršové, tak tady bylo motto z Dante Alighieriho, kde život náš je uprostřed své pouti, asi to psal někdy uprostřed života svého, A Jirka Žáček začal, kde život náš je na konci své pouti. A tak jsem mu napsal, že Jiří, to je tak strašně beznadějný, nešlo by to nějak trošku jako malinko jako vylepšit. A on říkal, jak to chceš udělat, když to tak je, když jsme starý. Tak jsem navrhl, a to nakonec vzal, kde život náš je za půlí své pouti.
0: A to je hezký.
1: Je to v podstatě taky pravda.
0: Ano, ano.
1: A navíc tam mám dlouhé slabiky, které se líp zpívají.
0: Ano, ano.
1: A tak říkal, jo, tak to je dobrý. U tohohle textu se stalo, že těch variant tam bylo na mnoha místech vícero a i třeba několik. A ve chvíli, kdy já vydával Život je krátký, tak on v tu dobu, a to mi neřekl dopředu, vydával knížku taky, Život je krátký, a má tam, to je docela vtipné, úplně si vybral vlastně jiné řádky než já. Jo, takže to jsou vlastně dva texty, které jsou, ale jako ne, že by to bylo o něčem jiným, jenom se to prostě v detailech některých těch řádcích se to liší, což mě přijde velmi vtipný.
0: Pojďme zpátky k albu Prožij 100 životů, tedy k relativně stále novému albu, které si napsal na verše Jiřího Žáčka. Pojďme teďka, prosím tě, vybrat další písničku, kterou pustíme.
1: Tak já bych zvolil píseň Jsme děti země.

0: Jsme zpátky ve studiu Proglasu v pořadu Jak se vám líbí. Si dnes povídám se Slávkem Janouškem, který vydal nové album. Já říkám nové, protože je to půl roku, tak řekněme nové pro naše posluchače, nové. Pro Žísto životu, a jsou to zhudebněné verše Jiřího Žáčka. Vlastně do třetice pro dospělé, ale do čtveřice celkově, protože no, tam bylo ještě jedno
1: ještě
0: album,
1: jedno
0: pro,
1: album
0: děti.
1: Pro děti tak. Na začátku.
0: A nějakých 15 let už se vlastně zabýváš zhudebňováním poezie Jiřího Žáčka.
1: Ano, ano.
0: Mě by zajímalo, ty jsi říkal, že jsi vybral z toho posledního roku, co ti vlastně Jirka posílá to, co napíše, tak ty jsi vybral 17 textů, které jsi zhudebnil. Jak jsi při tom výběru postupoval? Myslel jsi třeba i na to, aby to mělo nějakou jednu nebo více tematických linek?
1: To mi tak vzniká samozřejmě samo od sebe. Jako to CDčko, já jsem už takový ten, který dožije v tom, že to musí mít vždycky nějaký tvar, že to nemůžou být jednotlivosti, jak už dneska to běží, šupne se to hnedka na YouTube nebo prostě někam a už si to žije svým životem. Já vlastně vytvářím takový ty celky, musí to k sobě jako pasovat. To je vždycky, každá píseň se hodí. No a prostě tady z toho množství těch textů, kterých mohlo být, já nevím, třeba přes 30, jako, nebo, tak prostě tyhle ty mi k sobě pasovaly a když jsem zjistil, že už jich mám 17, tak jsem tak dost a konec, už další ne, už toho je moc, už bych stejně musel vyřazovat. Jo, a to taky tak pak někdy je, jakože zase třeba písnička, která v tom původním znění s kytarou zní třeba zajímavě, tak pak nakonec se ukáže, že při tom nahrávání to až tak dobře nedopadne. A naopak, o které si třeba člověk myslí, že tohle asi k ničemu nebude, a pak nejenom při tom nahrávání se zjistí, jako, že se tam vymysleli spoustu všechno, nějaký forky, které prostě jsou zajímavé, tak někdy to je o tom, že pak i něco vypadává. Tady tenkrát se mi stalo, že prostě to byl jeden vrch. To prostě, já jsem dokonce loni v lednu si u mého dvorního studiového hráče a mistra zvuku a zvukového režiséra Jakuba Šimáně objednal jsem si nejbližší termíny 3 dny na to, že bych šel si nahrát svoje písničky. Tak v lednu mi dal 3 dny v červnu, jak to měl všecko plný. A když k tomu květnu jsem se rozhodl, že teda udělám ještě jedno CDčko na texty toho Žáčka, a když jsem zjistil, že jich je tam tolik krásných, tak jsem prostě vzal kytaru a jel. A to prostě, on to má tak dokonale rytmicky přesný, že já už tam vlastně tu muziku v podstatě slyším, já už vím prostě ten rytmus přesně, to mě moc krát zajímalo třeba, já jsem se optal Jiří, a máš jako nějakou hlavě, nějakou melodii, když to děláš, nebo říká, no prostě to cítím ten rytmus, tak prostě jo, že má to prostě rytmicky dokonalý. Takže v podstatě tam už jenom podložíš nějaký tóny a ta písnička je hotová, raz, dva. To, mě to prostě tady toto hrozně baví a jde mi to jako fakt od ruky. A já jsem měl prostě během 14 dnů tady těch 17 věcí hotových a za ty 3 dny se nestihl nahrát. A jako všema mi k tomu dohrál potom basy, zavolal se potom kluky z kapely Luboše Vondráka a Láďu Zítku, že mi tam zahrali různý perkuse, zaspívali sbory a takové věci. Pak jsem to ještě posílal vlastně dalšímu spoluhráči v tomhle smyslu, který mi na deskách hraje už 15 let zpátky, a to je Vítek Rokita, kytarista z Ferretů. A který teď ovšem začíná být už známější tím, že dělá takové sedánky s kytarou elektrickou a učitele hudební výchovy z hudebních škol. Učí je jako improvizaci a takovým věcem a je neskutečně jako tvůrčí a nápadité, vymyslí vždycky úžasný krásný fóry. Tak tomu to já vždycky pošlu vybrané písně, napíšu mu, o co mi tam jde, co bych tam chtěl. On mi to za chvíliku poslal zpátky a prostě ještě navíc je ten typ kytaristy, který něco zahraje, tak netrvá na tom, že přesně takhle to a tady na tom místě a takhle hodina hlas to tam musí být, že prostě tady to máš a pracuj si s tím.
0: Jo.
1: A takže to je strašně příjemná práce pak v tom studiu, že vlastně při té editaci si, třeba když tam najdu nějaký hezký motiv, tak se ho klidně prostě zopakuju na jiných místech tam, kde se hodí. Jo, že se s tím jako dá pracovat, což mě hrozně baví. A takže prostě tahle ta partička vlastně, to se víceméně dělá potom už korespondenční metodou.
0: moderní korespondenční metodou.
1: Ano, ano. A v podstatě to bylo strašně rychle hotové. Tohle to všechno mě baví a všechny tyhle operace až po tu věc, co se týče výtvarna, to, až po výrobu v té loděnici, výrobu těch CDček, to je taky prostě formát, který už já si zůstanu, i když prostě dneska CDčka už je velký problém. V mém e-shopu spíš už se prodávají data než CDčka. CDčka tak ještě na koncertech občas někdo. No, ale to už mi tak asi nějak zůstane. Tak až po výrobu těch CDček, to já všechno dokonale umím a to je všechno bezvadný. A pak úplně nejlepší jsem v tom, utajit to, aby to nikdo nevěděl.
0: Jo, tak počkej, tak to mě zajímá. O tom si budeme povídat po písničce. Pojďme vybrat třetí úkaz.
1: Tak já dám třeba sociální sítě. Tak chcete vědět,
2: tak chceme vědět,
1: kam se náš svět řítí,
2: kam se náš svět řítí,
1: do rajského pekla,
2: do rajského pekla,
1: sociálních sítí,
2: sociálních sítí,
1: sociální sítě, jak ví každý skeptik, to je cosi jako kanál nebo septik,

0: Slávek Janoušek je se mnou ve studiu Pro Glasu v pořadu Jak se vám líbí a povídá nám o novém albu Prožij 100 životů, zhudebněná poezie Jiřího Žáčka. Ty jsi tady, Slávku, před písničkou naznačil, že jsi skvělý v tom, že umíš utajit vlastně hudební dárek, když to takhle řeknu.
1: Utajit ve smyslu, že to, co neumím, je dát o tom někomu vědět.
0: Jo, takhle, jako v rámci propagace toho CDčka, toho materiálu.
1: To je věc, kterou prostě jsem si nikdy neoblíbil a tak třeba po půl roce konečně tady tomu teď dělám vlastně nějakou reklamu.
0: Na druhou stranu, ty už jsi tak zavedená firma, když to tak řeknu, že už to vlastně není tolik potřeba. Já jsem narážel trošku na to, že to byl přece dárek, abych jenom připomněl, vlastně k Žáčkovým 80.
1: Ano.
0: A bylo to tak, že on o tom
1: nevěděl. Samozřejmě, on nevěděl ani o té knížce, co mu dělalo to nakladatelství, které se jmenovalo Jiří Žáček 80, samozřejmě, jak jinak. A tohle CDčko taky nevěděl. No a tak my jsme to i spojili. Proběhlo to loni na podzim, dokonce třeba tady v Brně byl knižní veletrh, kam on přijel podepisovat knížky, prodávat to se svou vydavatelkou. A tady potom v Café Prah jsme tomu udělali křest. No jenom, že měl zrovna zdravotní problém, takže prostě byl rád, že vůbec dal aspoň první půlku a pak hned mě ujížděl do Prahy. Ale byl to krásný večer. Takhle jsme to udělali samozřejmě i v Praze. Ještě potom v Turnově. Takže tam se to samozřejmě dozvěděl, že jo. Takže, ale dověděl se to vlastně jako až těsně přímo na místě, že teda vzniklo ještě jedno CDčko, no. A já mu vždycky prostě dám krabici a on to rozdává různým svým kamarádům a pak taky samozřejmě sestřičkám a doktorům, protože že jo, ve svém věku je často navštěvuje.
0: Tak to je pěkný, že
1: tak to dám jako prezent.
0: Píšeš dárky pro zdravotnický personál. Pojďme být štědří i my, pojďme dopřát posluchačům rovnou další ukázku z alba Prožij 100 životů.
1: No dobře, tak já bych vybral píseň, která se jmenuje Život je řeka.

0: Slávek Janoušek vydal nové album v listopadu 2025 Pro žisto životu, zhrobněná poezie Jiřího Žáčka. Pro žisto životu, proč, no takhle, možná na začátek. Kdo vybral vlastně název toho alba? Předpokládám, že si to ty, že to no, Jiří Žáček to nemohl být, protože to byl utajený dárek.
1: Ano, ano, to vždycky vybírám já ten název a tady prostě se mi zdálo, že to je taková jako asi nejsilnější píseň z toho celého alba. Velice mě těší, že jsem od Milana Tesaře z Proglasu dostal zprávu, že ji často hrajete. Už se mi dokonce stalo, že jsem i sám v autě při jízdě slyšel, což mě velice těší.
0: Stále ještě, když vlastně ty na to musíš být zvyklý, že jo, po těch desítkách let, ale člověka to potěší, že jo, něco napíše sám doma a pak to najednou takhle lítá v éteru a může si to poslechnout.
1: Jo.
0: My jsme tady pouštěli písničku Sociální sítě a mě právě zaujalo, že to téma vlastně tady těch moderních věcí, jako jsou sociální sítě, se tam objevuje nejednou. Tak to je taková zajímavá linka, že Jiří Žáček ve svých 80 vlastně reflektuje tady ty fenomény současné doby.
1: Samozřejmě, protože moderní člověk.
0: No, ale zároveň tam hodně jako výrazné to téma toho života, toho bilancování, tak jak jsem tady o tom mluvil, ta pouť, v jaké je té fázi, jestli je za půlí, nebo jestli je ta sklenice poloprázdná nebo poloplná. Taky proto možná tebe to vlastně oslovilo, že si to album pojmenoval takto, Pro žisto životu, a ne třeba Sociální sítě.
1: Jasně, samozřejmě. No, tak já zas až o tolik moc mladší nejsem, takže tak jako mnohé ty věci, řekl bych, už cítím podobně.
0: Tak pojďme zkusit, jestli to cítí podobně třeba i někteří posluchači, tak pustíme si teď titulní písničku.
1: Dobře.
2: Rozjeď se kamkoliv, vždycky se vrátíš zpět, tak jak ti velí tvé srdce, které buší. Pro žisto životu a uč se odpouštět všem, kdo se štvali.

0: cestou ztracenou a nalezenou duší. Rozejít se kamkoliv, prožít to životu, prožít to životu.
1: Ještě několik málo minut bude hostem v pořadu, jak se vám líbí, na Proglasu Slávek Janoušek. My jsme tu mluvili o albu Prožij sto životů, o Jiřím Žáčkovi, ale zajímalo by mě, co děláš jinak. Já jsem říkal, že jsi organizátor festivalu, tak co pak dělá Janouškovo Ústí?
2: No, tak Janouškovo Ústí letos bude mít 41. ročník, to je naprosto neuvěřitelné číslo. Už mě hecují lidi, abych to dotáhl do 50, jo, ale to nevím, to už baklera za přispění někoho dalšího, protože to je s tím spojeno tolik strašné práce jako v průběhu celého roku. Ne, že bych na tom celý rok pracoval, ale pořád je potřeba myslet, že teď se musí udělat to a to. Tak prostě letos bude opět, je to zase dvoudenní, bude to 14. a 15. srpna v Ústí nad Orlicí, v krásném takovém romantickém prostředí u řeky Tichá Orlice. Oni se to tam cakle. Samson tomu říká, že to tam je cákle, ale ono to je krátce jenom cákle. A letos tam bude zase, začínáme vždycky v pátek v 7 hodin večer a tam je vždycky pět kapel. Začíná se imaginární hospodou, bez výstrahy, vždycky ta kapela, co hraje první, má za domácí úkol si to prostě připomenout, kudy jde harmonie a já to tam s nima jdu rovnou zahrát, bez koušení, to se nesmí. A pak je vždycky, když skončí ten večer, tak je zpívaná, to si tam na to lidi už zvykli, že prostě jak dohraje poslední kapela, sleze dolů pod pódium a rozjede zpívací večírek, pokračování už jenom s akustickýma kytarama. No a v sobotu pak jedeme vždycky od 1 hodiny. Někdy tam bývá tak ještě textová dílna přes poledne. Potom od 1 hodiny jsou jako dětské pořady, dětská divadla. My tam zahrajeme dětské písničky, protože jich máme taky už asi stovku. A potom od 5 hodin začíná ten hlavní program, na co jsem velice pyšný, že se mi podařilo. Nevím, jestli to mám prozradit vlastně. No, ale co, prozradím to. Prostě dopadlo to tak, že loni jsme si zahráli v Telči na nádvoří na tom jednom večeru se Spiritual Quartetem a byl to úžasný večírek. Pozvali jsme je letos opět a pak jsem tak jako vykutal, že dokonce i Zdena Tichotová s nima občas zahraje, tak jsem zkusil a pak jsem zjistil, že dokonce by třeba šlo pozvat možná i Jirku Tichotu a tak jsem to nakonec vyzkoušel a on řekl, no jestli já budu v 89. příští srpen, 89 letech schopen odřet kytaru a zpívat a nepadat, tak tam přijedeme se Zdeničkou zahrát. A tak prostě tam budu mít jako Spiritual Quartet a pak vlastně legendy Spiritual Quintetu, kteří už vlastně několik let nehrají, ale bude to takový jako takový, nebude to žádné oživení Spiritual Quintetu, ale prostě taková vzpomínka a bude to určitě dojímací, to už se na to těším dopředu.
1: Krásný závěr dnešního, jak se vám líbí, se Slávkem Janouškem. Slávko, moc děkuju, ať se ti všecko vydaří a těším se, že se tady potkáme opět příště třeba nad Žáčkem zase.
2: Příště už ne, příště to musí být
1: s nima. Je na řadě tvoje album.
2: Teďka
1: je
2: na řadě moje.
1: Dobře, tak ať se všecko vydaří a my se naladíme na letošní 41. Janouškovo Ústí písničkou Letní noc ještě z alba Prožij sto životů. Díky, ať se daří.
2: Díky, ahoj.
1: No a mě taky nezbývá, než se s vámi rozloučit, milí posluchači. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka, Janis Moras se v tuto chvíli loučí a těším se opět někdy příště naslyšenou.

noc. Letní noc. Letní noc. Letní noc. Když zvedneš hlavu venku před chalupou, jsi udivený,

když nám zpráva z dálných světů radí, jak zrušit nemoci a zůstat stále mladí, jak stvořit lásku z nenávisti a ráj z pekla, aby nám věčnost nikdy neutekla. Jaké jsou šance nás a našich dětí, když žádné poselství k nám

nám z kosmu nepřiletí. Letní noc

0: poselství k nám z kosmu nepřiletí. Letní noc,
1: letní noc,
0: letní noc,
1: letní noc,
0: letní noc.
2: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
3: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.
4: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ruský prezident Putin popřel, že by dron spadlý v Rumunsku pocházel z Ruska. V penzionu pro seniory ve Lhotě na Kladensku, který prověřuje policie, už nejsou žádní klienti. Trista Menšík usiluje o postup do osmifinále Roland Garros a počasí zítra bude oblačno až zataženo, hlavně na severu a severovýchodě se občas objeví déšť a teploty v sobotu až 28 stupňů, na severovýchodě méně.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ruský prezident Vladimir Putin zpochybnil, že dron zřícený v Rumunsku přiletěl z Ruska. Tvrdí, že mohlo jít o ukrajinský stroj. Zároveň připomněl předchozí průniky ukrajinských dronů do Polska a taky pobaltských států. Šéf Kremlu zároveň navrhl, aby Rumunsko trosky bezpilotního letounu předalo Rusku. Moskva by pak podle Putina provedla nezávislé vyšetřování. Na to už dřív uvedlo, že šlo o ruský dron. Ten při útoku proti Ukrajině zasáhl v noci panelový dům na východě Rumunska a lehce zranil dva lidi. Kvůli incidentu s dronem si Bukurešť předvolala ruského velvyslance a rozhodla se uzavřít ruský generální konzulát ve městě Konstanca. Ruská diplomacie v reakci oznámila, že brzy přijme odvetná opatření. Koncern Agrofert vloží svých 9 chemických společností do nové firmy AGF Nitrogen. Ta zůstane součástí holdingu a bude mít základní kapitál 500 000 000 korun. Vyplývá to z dokumentu, který Agrofert zveřejnil ve sbírce listin. Vyčlenění se týká třeba české Lovochemie, ale i firm ze Slovenska, Francie nebo Německa. Agrofert v minulosti vlastnil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Letos jeho akcie kvůli střetu zájmů vložil do svěřenského fondu. Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bezřádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin. Potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda. Doplnil, že společnost zřizující domov ve Lhotě nikdy nebyla registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a ani od kraje na svůj provoz nedostávala žádné příspěvky.
7: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedny další navazující procesy.
6: Majitele společnosti jsme se snažili kontaktovat, jeho telefonní číslo je ale nedostupné. Noc kostelů otevřela stovky chrámů po celém Česku. Církev připravila speciální program. Zapojil se i kostel svatého Jakuba v Červeném Kostelci na Náchodsku, odkud se teď hlásí reportér Václav Plecháček.
8: Program začal v 17 hodin dětským divadlem v sousedním Žižkově sboru. Následovala mše svatá a také slavnostní zvonění kostelních zvonů. Aktuálně si lidé prohlíží v sakristii liturgická roucha, v presbytáři zase staré knihy a nádobí a velký zájem je také o prohlídku místní kostnice. Noc kostelů tady uzavře koncert chrámového sboru. Z Červeného Kostelce na Náchodsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
9: Tenista Jakub Menšík hraje utkání třetího kola Roland Garros proti Alexi de Minorovi z Austrálie. Vítěz duelu postoupí do osmifinále antukového Grand Slamu. Další podrobnosti přidá přímo z Paříže reportér David Prouza.
10: Jakub Menšík dává ESO, vede 40-15, ale vede hlavně 4-2 ve čtvrtém setu a 2-1 na sety. Připomínám, že na turnaji už nepokračují žádné ženy, protože vypadla jak Karolína Muchová, tak Marie Bousková. Přímý přenos zápasu Jakuba Menšíka vysíláme na Radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
9: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Holeš a Mojmír Chytil budou pokračovat v pražské Slavii. Obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu, a to do roku 2028. Nový kontrakt útočníka Chytila je ještě o rok delší. Slavia o tom informovala na svém webu.
11: Na dálnici D1 u Prahy nebezpečí a také kolona. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále opatrně u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru stojí v levém pruhu osobní auto a kolem se pohybují lidé.
12: Má závadu v levém pruhu u svodidel, jo? Je tam dospělý člověk, jedno dítě, a stojí u středových svodidel.
11: Na D1 za Prahou do Brna kolona se zdržením zhruba půl hodiny od sjezdu na Velké Popovice až za sjezd na Benešov, kilometry 14 až 23 k omezení u Šmejkalky. Obě se to dá přes Strančice nebo Velké Popovice. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou šetří nehodu. Kilometr 27,5 je to na krajnici, nepřekáží. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna překáží odstavené nákladní auto. Blokuje pruh mezi Nesovicemi a Nevojicemi. Jsou tam dva pruhy, čekejte omezený průjezd, možný je i kivadlový provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo jen přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 22. To byly zprávy.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Poslouchali jsme Terezu Richtrovou, kterou teď na Proglasu střídá Jan Běťák a snář z alba Jazykem květin.

chvilku se zasní a hned si něco přeji. Opičí obličej za snídku bez naděje, odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblásku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

0: Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. V cyklu Dotýkání světla vás vítá Jana Beránková. Milí posluchači, nabízím dnes první ze série pořadů, které nás uvedou k základním tématům spirituální teologie. Skládají z ní zkoušku studenti teologických fakult, ale my se nemusíme obávat, že bychom nerozuměli snad složitému výkladu. Docent Karel Sládek z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze přednáší zajímavě a umí se opřít o naši vlastní křesťanskou zkušenost. U mikrofonu Proglasu tady ve studiu Christian hostem už byl. V samostatných kapitolách se budeme věnovat mystice v církvi, rozvoji života modlitby, askezi, ale také třeba symbolice včely v křesťanském umění a spiritualitě. Ta dnešní úvodní kapitola má název Vydávající se Bůh a obdarovaný člověk. Pane docente, vítám vás tedy ve studiu, mikrofon je váš.
1: Já především děkuji za pozvání, zdravím též vaše posluchače. Je to pro mě taková radost vyprávět o spirituální teologii, jelikož je to obor, kterým se zabývám a rozvíjím ho na Katolické teologické fakultě. Navazuji zde na doktora Vojtěcha Kohouta, který zde začal vyučovat tento předmět a já jsem ho potom od něho přejal celou strukturu a snažím se vlastně držet těch sylabů, které on tady vypracoval a zároveň do nich dávám také něco svého, něco, co jsem vlastně já sám nastudoval nebo z přednášek, ze kterých jsem sám čerpal z profesorů, kteří byli mými vzory a ze kterých stále čerpám. Především bych vzpomenul na otce Tomáše Špidlíka, kdy se snažím opravdu velmi pečlivě studovat jeho odkaz a dále šířit to, jak on vnímal spirituální teologii a jak ji on sám učil na Orientálním institutu.
0: Mohu tedy poprosit, jak bychom rozdělili ta témata my. Nejdříve asi bychom měli říct, co to ta spirituální teologie je, jaká je to věda, jaká je to disciplína a jak se objevila v dějinách, v bádání teologů.
1: Tak už na první hodině studenti naší fakulty se seznamují s předmětem spirituální teologie. Hovoříme o takzvané epistemologii oboru. Tedy snažíme se nějakým způsobem předmět spirituální teologie umístit do toho teologického bádání, definovat jeho předmět, metody, prameny, jakým způsobem tedy teolog zabývající se spirituální teologií pracuje. A co je velmi krásné, že je to disciplína, která je vlastně stará, jako je křesťanství, ale zároveň je nová. Je nová, protože vlastní předmět spirituální teologie vlastně vznikal až ve 20. století. K tomu se za chvilku dostaneme. A když bychom měli povídat takové ty dějiny spirituální teologie, jak se nacházela v teologickém myšlení křesťanství, tak bychom to mohli rozdělit do takových několika etap. V tom prvním tisíciletí hovoříme o takzvaném gnosticko-sapienciálním chápání teologie. Hnedka vysvětlím.
0: Musíme.
1: Gnosticko-sapienciální znamená to, že těm prvním křesťanům, teologům leželo na srdci ono poznání, poznání pramenící ze zkušenosti s božím zjevením. A to tak, jak mu nasloucháme v písmu, jak i sami ve svém životě, kdy se účastníme mši svaté, kdy vedeme duchovní rozhovory, kdy sami se modlíme a získáváme určitou zkušenost s božím zjevením, nasloucháme božímu hlasu, odpovídáme na boží hlas a poznáváme ten smysl našeho života, naše životní povolání, které se potom stává takovým naším úkolem pro život. Přemýšlíme o tom, kým jsme a kým se máme stát, jak nás Bůh proměňuje a vlastně nás také uschopňuje k tomu, abychom byli věrni našemu povolání.
0: Gnoze, poznání.
1: To poznání, sapienciální moudrost. To také přináší moudrost. Tohle jako křesťané nesmíme opomenout, že křesťan je člověkem moudrým, protože je moudrým před Bohem. A získává vlastně tuto zkušenost a tuto moudrost, kterou potom předává dál. A v tomto prvním tisíciletí můžeme tedy

0: připodobňuje Kristu. A tato vnitřní proměna jim dávala potom zpětně poznávat, kým byl Ježíš Kristus. Jak bylo definováno, jak také říkáme, je to pravý člověk, pravý Bůh. Kdyby byl jenom člověk, tak vlastně proměna není možná. Pořád by to byl jeden z proroků. Kdyby byl Bůh, tak je nám vzdálený. Ale protože byl pravým člověkem a pravým Bohem, tedy bohočlověkem, tedy je nám otevřena tato cesta proměny. Na východní teologii hovoříme o cestě zboštění, případně připodobnění se Ježíši Kristu, a to je ta naše cesta. A právě v tom prvním tisíciletí teologové zažívali tuto zkušenost proměny v Duchu svatém. Byl to vlastně osobní vztah, proto tedy Duch svatý je osobou, protože jenom s osobou můžeme mít osobní vztah. A tato proměna potom vytvářela jejich život.
1: Hovoříme nyní o vzniku a rozvoji spirituální teologie. Pro první tisíciletí je charakteristická jednota teologie a duchovního života. Ale pak dochází k rozkolu.
0: Tak mluvíme někdy o takovém neblahém rozdělení. Řekněme, že v tom 12. 13. století někdy se vyskytovaly proudy, které se stavěly kriticky vůči takové té teologii akademické, řekněme, která se usilovala o to nějakým způsobem rozumově uchopit zjevení. A duchovní život byl někdy chápán jako taková alternativa. A je to neblahé rozdělení, které ale nebylo přítomno u velkých autorů, jako byl Tomáš Akvinský či Bonaventura. Není možné hovořit o tom, že řekněme, lidová zbožnost a teologie, kterou vyučujeme na fakultě, že spolu nejdou v ruku v ruce. To bychom jako teologové byli sami proti sobě. Vždycky tady musí být ona zkušenost, kterou má lidová zbožnost, a tu potom se snažíme jako teologové uchopit. Také vnímáme nějakým způsobem prozřetelnost, jak působí. A snažíme se mnohdy udělat taky určitou syntézu toho, jakým způsobem dneska Bůh vede člověka, náš svět, naši společnost, naši církev, a která jsou ta témata, jež se nám odkrývají o člověku, abychom ho lépe poznali a poznali také jeho zacílení.
1: Takže tam došlo k tomu neblahému rozdělení, jak už jsme řekli, a půjdeme v dějinách dál.
0: Ano, ono bylo, někdy to tak bylo vnímáno té historii, řekněme, pozdějšího data, takové 16. 17. století. Vidíme, že zde vzniká také nová literatura, mystická literatura. A jsou zde autoři, jako je Ignác Loyoli, Jan od Kříže, František Sáleský, kteří se snaží nějakým způsobem tu svoji žitou zkušenost s Bohem zpětně reflektovat a píší ty svoje traktáty, píší exercicie, píší duchovní cvičení, píší doporučení laikům, jakým způsobem žít duchovní život. A to se potom v tom pozdějším věku, od toho 17. do 19. století, ti teologové snaží shrnout do takových systematických traktátů, jako by byla například Suma teologie mystike od karmelitána Filipa od Trojice. To jsou takové ty první knížky, které nám předkládají určitou syntézu duchovního života.
1: Shrnu takové základní informace o tom, co jsme probrali. V prvním tisíciletí je charakteristická jednota teologie a duchovního života. 12. 13. století přináší jejich rozvod, odštěpení. 14. 15. století, to je doba, kdy učení teologové hledí na duchovní autory s nedůvěrou. Vzdělanost se z druhé strany považuje za marnost. Takovým typickým projevem je vznik hnutí Devocio Moderna. V 16. 17. století, zvláště ve Španělsku a ve Francii, se objevuje duchovní a mystická literatura. Typická jména: Ignác z Loyoli, Terezie z Avily, Jan od Kříže, František Saleský. Je to základ pro pozdější teologickou reflexi o duchovním životě. Pro 17., 18., 19. století jsou charakteristické tři jevy. Systematizace, rozdělení teologie na asketiku a mystiku a zdůraznění askeze. V první polovině 20. století už se objevuje teologické uspořádání duchovních skupin.

0: zkušeností také na teologických fakultách a v řeholních institutech. Například v roce 1919 je na Gregoriánu otevřena katedra asketiky a mystiky. O rok později také na Angeliku. Od 40. let už se přednáší spirituální teologie jako předmět pod tímto názvem.
1: Vysvětlím, proč jsem na začátku říkal, že spirituální teologie je také předmětem novým. Ono je to z důvodu toho, že vlastně ty počátky teologického uspořádání předmětu spirituální teologie jsou vřazeny do první poloviny 20. století. V roce 1919 vznikla první katedra asketiky a mystiky na jezuitském Gregoriánu. V roce 1920 potom na dominikánském Angeliku. Je zajímavé, že asketika byl povinný předmět a mystika byl jako volitelný. Zároveň potom později v těch 50. a 70. letech vznikají první instituty spirituality a roku 1957 vznikl první na karmelitánském Tereziánu a zde se poprvé začaly udělovat také doktoráty ze spirituální teologie. Takže vidíme, že je to poměrně, řekněme, starý i nový obor a v současné době se snažíme jako spirituální teologové dělat, řekněme, první takové shrnutí toho, co se ve 20. století podařilo v našem předmětu rozpracovat a připravujeme především učebnice a studenty, kteří se chtějí tímto předmětem zabývat.
0: Ale myslím, že zájem o spirituální teologii u studentů je docela velký, ne?
1: Zájem je určitě velký. Především přicházejí studenti, že chtějí psát bakalářské nebo magisterské práce ze spirituality konkrétního člověka. Většinou je to nějaký světec, ke kterému mají svůj osobní vztah a chtějí nějakým způsobem prohloubit svoji úctu k tomuto světci a chtějí nějak pojednávat o tom, jakým způsobem on žil svoji spiritualitu, jak ji potom předával například v nějakém řádu, kongregaci, hnutí.
0: Ale než začnou psát takovou bakalářskou práci, tak musí samozřejmě znát ty základy, ta základní témata. A k těm se dostáváme i v našich pořadech. Tak teď už konkrétně k prvnímu tématu, které jsme naznačili posluchačům. Vydávající se Bůh a obdarovaný člověk.
1: Ano, je to vlastně ten první blok, když probereme se studenty ty úvody, tu epistemologii, tak je to první blok přednášek. My máme tu spirituální teologii rozdělenou do takových tří bloků. První se zabývá právě tímto tématem. Je to téma, které hovoří o tom, jaký je náš Bůh, který se nám zjevuje. Vlastně spirituální teologie se zabývá Božím zjevením a zkušeností člověka s tímto zjevením, jak ho tato zkušenost proměňuje, jakým způsobem prochází člověk obrácením, očišťováním a sjednocováním se s Bohem v životě církve. Respektujeme rozmanitost jednotlivé zkušenosti a zároveň se snažíme také poukázat na to, co je nám společné jako křesťanům, jak nás Bůh přivádí do církve a jak ty jednotlivé dary, které máme, potom darujeme tomu společenství, protože každá ta naše spiritualita je darem druhým lidem.
0: A co člověk, to jiná spiritualita, dalo by se říct?
1: V jistém slova smyslu ano, i když zde máme samozřejmě ten sjednotící rozměr a to je právě to účastenství na Kristově přirozenosti, tedy vždycky ten člověk nějakým způsobem následuje určitý aspekt Ježíšova pozemského života. A tímto vlastně se účastní na té takové, řekněme, univerzální spáse v Kristu. Předává dál. Vlastně tím my jako lidé vytváříme církev jako takové mystické tělo Kristovo, kdy každý z nás přináší něco z toho Krista, aby vlastně bylo zřejmé, že ten Kristus mezi námi žije vzkříšený a my jsme vlastně tím mystickým tělem. Každý z nás je tím údem. Nemůže být jeden úd proti druhému a podobně.
0: Slovo spirituální, rozměr spirituální je takové docela módní jako slovo mystické. My hovoříme o křesťanské spiritualitě. To je podstatné.
1: Ano.
0: A tady je to o Kristu a duchovní zkušenosti naší.
1: Ano, je to vlastně zkušenost s Božím zjevením. Tohle to je důležité. Když bychom řekli, že všechny náboženství, všechny duchovní cesty jsou rovnocenné, tak bychom vlastně také museli tvrdit, že Bůh nemluvil k člověku. Všichni máme stejnou cestu. A jestliže Bůh promluvil, ba co víc, jestliže se vtělil v osobě Ježíše Krista, tak máme něco, čím chceme ty druhá náboženství obohatit, jelikož se domníváme, že to je to podstatné, bez čeho nemůžeme jako křesťané žít. A to je právě otázka těch našich prvních témat. Jaký je tedy ten křesťanský Bůh? Co to znamená, že se člověk nachází před Boží tváří a Bůh je pro něho Boží trojice? Ono je to velmi snadné říct, že Bůh je trojice, ale co to znamená? Jakou já mám zkušenost s Bohem Otcem a tedy prožívám své Boží synoství v případě ženy? Co to znamená být Boží dcerou? Jaký já mám vztah k řekněme, druhé osobě trojice, k Ježíši Kristu. A prožívám tedy onen rozměr bratrství. Žena prožívá zkušenost, co to znamená být druhým sestrou. A zase v otázce Ducha Svatého, jakou já mám tu zkušenost proměny. Kdy poznávám, jak už ten starý člověk ve mně nemá tu sílu mě nějakým způsobem ovládat, ale jak se u mě projevuje ten nový člověk, který je svobodný, který zažívá tu svobodu Božích dětí, který mě přivádí k druhým, který mě otevírá v lásce a který mě dělá člověkem, který je šťastný, který zažívá něco z těch blahoslavenství, jak o nich mluví Ježíš.
0: Budeme-li chtít definovat, co je spirituální teologie, nesmíme zapomenout na čtyři podstatné prvky. Jde o společenství člověka s Bohem. Společenství skrze Ježíše Krista. V Duchu Svatém. Podle osobních dispozic člověka. A my se dnes zabýváme kapitolou s názvem Vydávající se Bůh, obdarovaný člověk.
1: Když mluvíme tedy o zkušenosti setkání s Boží trojicí, tak jsme si vědomi vždycky toho, že je to pro nás tajemství. Vždycky tady je ten Bůh transcendentní. Tomáš Pidlík v knížce My v trojici popisuje zkušenosti západních křesťanských mystiků, jako byla Hildegarda z Bingen, Gertruda, Kateřina Sienská, Terezie Zavily, Jan od Kříže, Ignác Loyoli a další, kteří popisují setkání se zjevením Boží trojice s tímto intimním tajemstvím a popisují to jako vstup do mlčení trojice, jako zážitek takového poklidného spočinutí, jako záchvěv věčnosti, který se projevoval klidem, plností života a lásky. A právě tato zkušenost potom formovala jejich další život a předávali tuto zkušenost setkání s Boží trojicí dál. A můžeme tedy vnímat tento aspekt transcendentní jako ono tajemství, před kterým můžeme mlčet. Ale na druhou stranu máme zde písmo, když se nám Bůh zjevuje. Už ranní křesťané se snažili nalézat ve starém zákoně stopy působení jednotlivých božských osob. Asi nejznámější v tomto kontextu je ikona Rubliova Boží trojice, kde vlastně převzali vyprávění o navštívení tří hostů u Abrahamova stolu, jakožto navštívení andělů před obrazu Boží trojice. Když se podíváme na tu krásnou ikonu Rubliova, tak zde vidíme celé to tajemství. Jsou zde tři andělé sedící u stolu, kde je kalich. Interpreti, kteří se zabývají touto ikonou, hovoří o tom, že tam jsou rovnou tři kalichy. Jeden to jsou ty vnější kontury oděvu těch krajních andělů, vnitřní kontury je druhý kalich a třetí kalich je na stole. Je to vlastně kalich jako předobraz slavení Eucharistie. Zároveň zde máme jednotlivé božské osoby. Máme zde Boha Otce, za kterým je symbol církve. Je to Otec, který člověka miluje, který ho pozývá do společenství. Vlastně to je další zkušenost, kterou člověk získává. Tím, že se setkává s Bohem, zjišťuje, že není sám. že nikdy není sám. Ať když by náhodou byl sám v tom prostorovém slova smyslu, vždycky je zde modlitba a společenství svatých, nebeská církev, vzkříšený Kristus, kteří ho nějakým způsobem doprovázejí, anděl strážní. A vždycky je zde blízkost bratří a sester, kteří jsou také na cestě, když se vzájemně doprovázíme. A to je právě to poznání toho, že jsme vlastně boží děti, svobodné boží děti. A snažíme se tedy pochopit, co to znamená mít vztah k Bohu Otci. Ono to není jednoduché. Velmi často je tam ten problém, že máme třeba špatnou zkušenost s tím, řekněme, lidským otcovstvím. A potom ono setkání s tím pravdivým otcovstvím může znamenat usmíření a uzdravení třeba těchto rán a zranění, které člověk může mít. Má to takový ten terapeutický kontext. Poznat, co to je Boží Otec. Tomáš Akvinský říkal, že my máme Boha Otce. On ale není jako naším otcem. Je otcem dokonalým a nejskvělým způsobem. Na druhou stranu ale, a i na té rovině lidské, se vlastně učíme takové té komunikaci, jež je potom pro nás důležitá i na té rovině boholidské, a tedy i v té komunikaci, v té modlitbě, kterou zažíváme k Bohu Otci.
0: A to jsme se dostali vlastně k tomu obdarovanému člověku.
1: Přesně tak.
0: Obdarovaní Bohem jsme. Mm-hmm. Co k tomu ještě máme si uvědomit?
1: Řekli jsme si jenom takový nástin vztahu k Bohu Otci, a když se vrátíme k té Rubljovově ikoně, tak zde v prostředku sedí další postava anděla, která je podle té ikonické tradice oblečena, jako je vlastně oděn Ježíš Kristus na ikonách. A to nám také dává ten druhý rozměr, a to je to prožití, jak jsem říkal, sesterství a bratrství, a zároveň také rozměr toho, že náš život je vlastně vydaností. Je to, říkáme, kenoze, tedy něco, kdy člověk vlastně zapomíná na toho starého člověka, jak Bůh si ho také nepřipomíná, a stává se novým člověkem v Kristu a daruje se druhým. To je ten rozměr kristologický, kdy na té ikoně za tím andělem je vyobrazen strom. A ten strom je symbolem stromu v ráji. A vlastně člověk, který po pádu Adama je také zatížen tím prvotním hříchem, najednou v tom Kristu nachází něco prapůvodního, něco, co ztratil, ten boží obraz v podobenství Krista. No a tím třetím andělem vpravo na ikoně Trojice je Duch Svatý. Duch Svatý, který je právě tím, jež nás vede, který nás proměňuje. A spirituální teologie se tedy snaží analyzovat, popisovat, rozbírat a nějakým způsobem uchopovat právě tuto proměnu. Proměnu člověka, který se vydal na cestu k Bohu.
0: A člověku se budeme věnovat potom v příštím setkání. Děkuji zatím za první lekci a v příští lekci naslyšenou.
1: Taky děkuji.
0: Jak se píše ve věroučné konstituci Lumen Gentium, smyslem lidského života je podíl na životě Boží Trojice. Trojiční tajemství nám bylo zjeveno nejenom, abychom nad ním žasli, nebo si dokonce lámali hlavu, ale abychom z něj a v něm žili. A právě vztah křesťana k jednotlivým božským osobám, promítání trojičního pravidla víry na duchovní život každého z nás, to je vlastní téma spirituální teologie. Úvodní kapitolou nazvanou Vydávající se Bůh, obdarovaný člověk, nás provázel docent Karel Sládek z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Příště bude hovořit o křesťanské duchovní zkušenosti a jejím rozlišování. Pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

Je 21 hodin a večerní chvály se nyní na Proglase můžete pomodlit s pracovníky Proglasu a návštěvníky Noci kostelů.

0: Dnešní večerní chvály budeme čerpat ze 4. týdne žaltáře. Ve starším vydání najdeme na straně 1223. 1223. V novějším vydání na straně 1358. 1358. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Bože, k tvému milování žádný strach mě nedohání, ani trestání tvé ruky, ani hrozné v pekle muky.
1: Ctím tě pro tebe samého, jemuž nic není rovného, v moci slávě důstojnosti, v dobrotě, lásce, moudrosti.
0: Jenom z lásky bez odplaty, protože jsi dobrý a svatý, miluji tebe srdečně a chci milovati věčně.
1: Synu Boží Jezu Kriste, srdce mé ti patří jistě, když tě na kříži spatřuji, láskou tvou se zapaluji.
0: Kříž a krev tekoucí z tvých ran učí, že s lásky hodný pán, byť nebylo pekla nebe, přece bych miloval tebe.
1: Tebe přemilý Ježíši, beránku Boží nejtiší, jenž pro nás ráčil umříti, chci milovati a ctíti.
0: Každý den tě budu velebit, můj Bože, a vypravovat o tvých divech. Budu tě oslavovat, můj Bože králi, budu velebit tvé jméno po všechny věky.
1: Každý den tě budu velebit a chválit tvé jméno po všechny věky.
0: Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný, jeho velikost je nevýstižná.
1: Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy a oznamuje tvoji moc.
0: Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti, rozmlouvají o tvých divech.
1: Vypravují o moci tvých hrozivých skutků, hovoří o tvé nesmírnosti.
0: Rozhlašují chválu tvé velké laskavosti, jásají nad tvou spravedlností.
1: Milosrdný a milostivý je Hospodin, zhovívavý a plný lásky.
0: Dobrotivý je Hospodin ke všem a soucit má se všemi svými tvory.
1: Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla a tvoji zbožní ať tě velebí.
0: Ať vypravují o slávě tvého království, ať mluví o tvé síle.
1: Aby poučili lidi o tvé moci, o slávě tvé vznešené říše.
0: Tvé království je království všech věků a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Každý den tě budu velebit, můj Bože, a vypravovat o tvých divech.
0: Oči všech doufají v tebe, Hospodine, jsi blízko všem, kdo tě vzývají. Věrný je Hospodin ve všech svých slibech a svatý ve všech svých činech.
1: Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, a pozvedá všechny sklíčené.
0: Oči všech doufají v tebe a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.
1: Otvíráš svou ruku a sytíš vše živé s laskavostí.
0: Slavný je Hospodin ve všech svých cestách a svatý ve všech svých činech.
1: Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, všem, kdo vzývají upřímně.
0: Vypravuj svých vzdětelů, slyší jejich volání a zachrání je.
1: Zachovává Hospodin všechny, kdo ho milují, a všechny bezbožníky zničí.
0: Ať má ústa hlásají Hospodinovu chválu, vše, co žije, ať velebí jeho svaté jméno po všechny věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Oči všech doufají v tebe, Hospodine, jsi blízko všem, kdo tě vzývají.
0: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů. Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože vševládný.
1: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
0: Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu, vždyť ty jediný jsi svatý.
1: Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
2: Z listu Římanů z 8. kapitoly. Pro ty, kdo jsou spojeni s Kristem Ježíšem, není teď žádné odsouzení, vždyť zákon ducha, který dává život v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.
0: Kristus zemřel za naše hříchy, aby nám otevřel cestu k životu.
1: Kristus zemřel za naše hříchy, aby nám otevřel cestu k životu.
0: Vzal na sebe bolest a smrt,
1: aby nám otevřel cestu k životu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kristus zemřel za naše hříchy, aby nám otevřel cestu k životu.
0: Pamatuj, Hospodine, na své milosrdenství, jak jsi slíbil našim předkům. Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Pamatuj, Hospodine, na své milosrdenství, jak jsi slíbil našim předkům. Všichni, kdo poznali Krista, doufají v něho, i my s důvěrou prosme.
1: Pane, smiluj se.
0: Člověk je ve své křehkosti nakloněn k pádu. Kriste, posiluj ho. Sám ze sebe je náchylný jiným ubližovat.
1: Napravuj ho, aby dovedl odpouštět.
0: Vinou býváš urážen a pokáním usměřován.
1: Odvrať od nás svůj hněv, který si zasloužíme za své hříchy.
0: Ty jsi odpustil kající hříšnici a zbloudilé přivádíš na správnou cestu.
1: Neodpírej ani nám své milosrdenství.
0: Všechny, kteří v tebe doufali za svého života na zemi,
1: uveď do nebeských bran, které jsi otevřel zásluhami svého kříže.
2: A prosíme tě za dobré ovoce všech, kteří v tuto noc navštíví kostely v rámci Noci kostelů.
1: Pane, smiluj se.
0: Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
2: Všemohoucí a milosrdný Bože, ty jsi neušetřil vlastního syna, ale vydal jsi ho za nás za všechny. Dávej nám sílu, ať se ve spojení s ním také my stáváme dokonalou a živou obětí, aby v nás mohla plně působit tvá láska. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
2: Děkujeme za možnost společné modlitby. Pán s vámi.
1: I s tebou.
2: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
2: Choďme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Nyní už vás na Proglasu zveme k modlitbě živého růžence. Budeme se dnes modlit růženec bolestný. Do studia můžete volat na číslo 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby ještě nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: První desátek bolestného růžence se s námi dnes pomodlí paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Tady je vaše posluchačka Marie. Tento desátek bych se s vámi prosila pomodlit za všechny své drahé zemřelé, za spásu jejich duší, za boží požehnání a ochranu paní Marie a za dar zdraví pro rodiny svých dětí, pro manžela, pro švagrovou a její rodinu a za svatého otce. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď v království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se

0: života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Tráva, Matičko Boží, oroduj za nás, který se k tobě utíkáme. Děkuji všem, kdo se se mnou modlili, děkuji vám všem v Proglase a s Pánem Bohem dobrou noc.
1: Děkujeme vám, s Pánem Bohem.

0: Druhý desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Růžena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu. Já bych prosila, abych jsme se všichni pomodlili za mír na celém světě a za ty naše světové představitele, aby se konečně rozumně domluvili, aby přestalo to hrozný válčení a to zbrojení. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, při království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás bičován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji všem, kdo se se mnou modlili, a budeme prosit Pána Boha, aby nás vyslyšel. Dobrou noc a s Bohem.
1: Děkujeme, s Pánem Bohem.

0: Já vítám ve vysílání paní Emílii. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paně Marii. Já bych vás prosila, abyste se se mnou pomodlili. Za zemřelého manžela, živou zemřelou rodinu, boží ochranu a pomoc. Za mír ve světě, ukončení válek, za svatého otce na jeho úmysly, za celou církev, obrácení hříšníků na moji úmysl a prosím pána o deštíček, aby poslal. Tady strašně málo prší, nebo vůbec. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jména tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Stráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Stráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Stráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Stráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás prvním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Ještě jsem, prosím, zapomněla za náš národ.
0: Ano.
1: Za náš národ. Ještě něco. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pánbu zaplať všem, kteří se se mnou modlili a s Pánem Bohem.
0: Děkujeme. Děkujeme s Pánem Bohem.
1: Pro blesku s Pánem Bohem.

0: Čtvrtý desátek se s námi pomodlí pan posluchač Jenda. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Prosím o modlitbu za všechny, kdo přišli o dítě a za všechny, kdo jim pomáhají. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Díky za modlitbu.
0: Děkujeme. S Pánem Bohem.

0: Závěrečný desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady je Eva z litovické farnosti a prosím vás, já bych chtěla, že byste se se mnou nepomodlili za mýho manžela, který měl včera pohřeb, za zemřelýho zetě a bratra, kteří zemřeli v mladém věku, za duše počistí, za který si nikdo nemodlí, a za oboje rodiče a prarodiče, moje i manželovi, a za svatého otce a za všechny kněze, a aby nebyla válka. Otče náš, jen tě na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami, požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravá královno, matko milosrdenství, život je sladkosti a naděje naše buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. o milostivá, o přívětivá, o přesvatká Panno Maria.
0: Oroduj za nás, královno posvátného růžence.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stání získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátným růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána. Amen. A ještě za papeže a za všechny kněze. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usina nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovod. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Děkuji všem, kteří se se mnou modlili a Pánem Bohem dobrou noc.
0: Děkujeme také s Pánem Bohem. Rozloučili jsme se s poslední dnešní volající. Já děkuji všem, kteří jste se s námi dnes modlili. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí: Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Dnes otevíráme již předposlední část knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci v podání Libora Raclavského. Knihu z ruštiny přeložil Petr, vítám vás. Přeji vám příjemný poslech.

připomíná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 31.

Minule jsme mohli vyslechnout Schimníkovo poučení o síle modlitby a další úvahy, které vyplynuly z debaty mezi poutníkem, profesorem, knězem a mnichem Schimníkem. Dnešní část je novým rozhovorem, který se o modlitbě rozpředl, když se poutník s profesorem přišli rozloučit s knězem, jemuž poutník v této knize vyprávěl své příběhy a ten měl u sebe na návštěvě moldavského mnicha a jednoho poustevníka.

Před svou další cestou přišel poutník se svým souputníkem profesorem rozloučit se s duchovním, jemuž vyprávěl své příhody. Kněz byl potěšen a pozval oba k setkání se svými návštěvníky, jedním moldavským mnichem a poustevníkem, který 20 let žil v lese mlčenlivým životem. Obě strany projevily zájem se seznámit a tak se mezi všemi přítomnými rozpředla debata. Ach, jak musí být blažený život v poustevně, pravil poutník. A příhodný k přivedení duše ke sjednocení s Bohem. Tichý les jako rajský Eden, ve kterém sladký strom života vyrůstá v modlícím se srdci poustevníka. Kdybych měl nějaké prostředky na živobytí, tak bych se asi nerozloučil s poustevnickým životem. Z dálky se nám všechno jeví zvlášť krásné, skočil mu do řeči profesor. Ale ze zkušenosti se každý ujistí, že každé místo, které má své výhody, má i své nevýhody. Ovšem, kdo má melancholickou povahu a touhu k mlčení, pro toho je příjemný poustevnický život. Ale kolik nebezpečí stojí na té cestě? Historie asketismu předkládá mnoho příkladů, na kterých je vidět, jak mnozí poustevníci a zatvornici, zcela se bránící setkání s lidmi, upadli do sebezaslepení a do hlubokého klamu. Překvapuje mne, vmísil se do debaty poustevník, jak často na Rusy, nejen ve městských monastýrech, ale i od některých bohabojných lidí světských, lze slyšet, že mnohé, kteří chtějí žít poustevnickým životem nebo se cvičit ve vnitřní modlitbě, odrazuje od následování jejich touhy obava, aby neupadli do klamu a do záhuby. Aby se v tom utvrdili, předkládají příklady na podepření svých závěrů, proč se sami odcizují vnitřnímu životu a vzdalují od něho i ostatní. Myslím, že to pochází ze dvou příčin. Buď z nepochopení věci a z absence duchovního vzdělání, nebo z vlastní lenosti k rozjímání a ze závisti, aby je v tom vyšším poznání nepředstihli jiní, kteří jsou ve srovnání s nimi na nižším stupni. Velká škoda, že se drží tohoto přesvědčení a nepronikají k názorům svatých otců, kteří přímo a srozumitelně poučují, že není třeba se obávat nebo pochybovat, vzývá-li člověk Boha. I kdyby někteří upadli do sebeklamu nebo pomatenosti rozumu, přihodilo by se jim to z pýchy, protože nemají učitele nebo proto, že zjevení a blouznění přijímají za pravdu. I kdyby se přihodila taková zkouška, vedlo by ho to k získání zkušenosti a svatozáře, neboť Boží pomoc ho přitom ochraňuje. Buďte odvážní, já jsem s vámi, nebojte se, říká Ježíš Kristus. Z toho vyplývá, že obavy a strach ze vnitřního života pod záminkou sebeklamu jsou zbytečné. Neboť pokorné přiznání svých hříchů, otevřenost duše učiteli a nevidomost při modlitbě je pevná a bezpečná záštita před klamy, kterých se mnozí tolik obávají. A proto se varují činnosti mysli. A zatím se sami nacházejí na scestí, podle zkušených slov svatého Filoteje Sinajského, který říká: mnozí z mnichů nechápou klamy svého rozumu, které zakouší o zlých duchů. To znamená, že se horlivě cvičí pouze v jedné činnosti, ve vnějších cnostech. O mysl, to jest o vnitřní nazírání, neusilují, zůstávají nevzdělaní a v nevědomosti.
Kdyby pak slyšeli, co vnitru jiných lidí způsobilo požehnání, pokládali by to ze závěstí za klam, zdůrazňuje svatý Řehoř Sinajský.

Dovolte mi, abych se vás zeptal, pravil profesor. Ovšem, že přiznání svých hříchů je vhodné pro každého, kdo o sebe dbá. Ale jak jednat v případě, kdy nemáme takového učitele, který by nás mohl zkušeně vést na cestě nitrem a vhledem do duše by mohl poskytnout správné a spolehlivé vedení v duchovním životě? Není lépe v takovém případě varovat se nazírání, než se o ně snažit svévolně a bez vedení? A dále také, pro mě je těžko pochopitelné, jakým způsobem, stojím-li v přítomnosti Boží, si mohu uchovat dokonalou nevidomost. To není přirozené, neboť naše duše nebo mysl si nemůže ve fantazii představit nic bez formy v dokonalém nevidění. A proč by při pohroužení mysli k Bohu nebylo možné představovat si ve fantazii Ježíše Krista nebo Přesvatou Trojici? I když vedení zkušeného, odpověděl poustevník, a v duchovních věcech znalého učitele nebo starce, kterému by bylo možné bez překážek, s důvěrou a užitkem každý den odhalovat duši, myšlenky a události na cestě vnitřního učení, představuje hlavní podmínku cvičení v modlitbě srdce pro toho, kdo se tomu oddává v mlčení. Ale v případě nemožnosti nalézt takového učitele, svatí otcové uvádějí v tomto případě výjimku. Ctihodný Nikefor Hesychasta o tom jasně poučuje takto. Při cvičení ve vnitřní činnosti srdce je potřebný správný a znalý učitel. Jestliže není takový, je třeba horlivě hledat. Jestliže ho nenajdeš, tak se zkroušeným srdcem vyzvi Boha, aby ti pomohl čerpat poučení a vedení v učení svatých otců a ověřovat to se slovem Božím, vyjádřeným v Písmu svatém. Přitom je také třeba vzít v úvahu i to, že skutečnému vroucímu přání hledajícího se může dostat užitečného a poučného slova i od prostých lidí. I svatí otcové ujišťují, že požádáš-li s vírou a dobrým úmyslem třeba i Saracéna, může ti i on sdělit užitečné slovo. Pokud bez víry a spravedlivého cíle požaduješ poučení u proroka, ani on tě neuspokojí. Příklad toho vidím u svatého Makarie Egyptského, kterého jednou přivedl k pochopení a tím překonání vášně vesničan. Co se týče té nevidomosti, znamená to, aby si člověk nepředstavoval a nepřijímal žádná zjevení během nazírání, ani světlo, ani anděla, ani Krista, ani jakéhokoliv svatého, a aby se odvracel od veškerého blouznění, to přikazují zkušení svatí otcové. Samozřejmě proto, že představivost může příhodně uskutečnit či jakoby oživit představy mysli. A neskušený člověk se může snadno nechat unést takovým blouzněním, pokládaje je za požehnané zjevení a tím upadnout do sebeklamu. A přitom, jak praví Písmo svaté, i Satan se umí proměňovat v anděla světla. A že se mysl může přirozeně a vhodně nacházet v nevidomosti a uchovat si ji i při pamatování na Boží přítomnost, to se usuzuje z toho, že síla představivosti může cokoliv citelně představit v nevidomosti a udržet onu představu při pozorování předmětů neviditelných zrakem, nemajících vnější vzhled ani formu.
Tak například představa a zakoušení naší duše, vzduchu, tepla, chladu. V chladu si lze živě představit v mysli teplo. Třeba, že nemá formu. Nelze je spatřit. Nemůže si ho viditelně změřit ten, komu je zima. Podobně i přítomnost duchovní a nepostižitelné boží bytosti si lze představit v mysli. Vnímat srdcem v dokonalé nevidomosti.

Při mém putování, vložil se do debaty poutník, se mi naskytlo slyšet od lidí zbožných a hledajících spásu, že se obávají nařčení z upadnutí do klamu a proto se nevěnují vnitřní činnosti. Některým jsem s užitkem přečetl z dobrotolubí a poučení svatého Řehoře Sinajského, který říká, že srdeční činnost nemůže být klamná, nevšak jako rozumová. Neboť i kdyby nepřítel chtěl vroucnost srdce obrátit ve svůj spalující žár, nebo radost srdce zaměnit za slizkou slast, čas, zkušenost a cit sami od sebe usvědčí tyto jeho úskoky, dokonce i u těch, kteří neznají jeho záludnost. Také jsem potkal jiné lidi, kteří k velké lítosti sice poznali stezku mlčení a modlitby srdce. Z důvodu nějaké překážky nebo hříšné slabosti však upadli do malomyslnosti a zanechali vnitřní činnosti srdce, kterou poznali. Ano, to je velmi přirozené, pravil profesor. I já jsem to zakusil někdy, když jsem se z vnitřního rozpoložení nechal rozptýlit, nebo jsem se nějak provinil. Neboť jestliže vnitřní modlitba srdce je svatá věc, je slušné a neopovážlivé uvádět svatou věc do hříšného srdce, které jsi předtím neočistil tichým a lítostným pokáním a náležitou přípravou k obcování s Bohem. Je lépe oněmět před Bohem, než pronášet nesmyslná slova zarmouceným a rozptýleným srdcem. Velká škoda, že tak uvažujete, odpověděl mu mnich. Ta myšlenka o malomyslnosti je horší než všechny hříchy a představuje hlavní nástroj světa temnoty vůči nám. Naši zkušení svatí otcové v takovém případě dávají zcela jiné poučení. Ctihodný Niketas Téthatos říká, že i kdyby upadl a sestoupil až do hlubin pekelné zloby, ani tehdy nestrácej naději a obrácej se rychle k Bohu. On brzy pozvedne tvé padlé srdce a dá ti sílu větší než předtím. A tak po každém pádu a poranění srdce hříchem je třeba je bez meškání postavit do přítomnosti Boží, aby se uzdravilo a očistilo. Podobně jako nákaza vystavená působení slunečních paprsků ztrácí svou nakažlivost a sílu. To potvrzuje mnoho duchovních učitelů. V boji s nepřáteli spásy, našimi vášněmi, není třeba vůbec upouštět od životodárné činnosti, od vzývání Ježíše Krista, který je v našich srdcích. Naše provinění nás nejen nemají odvracet od přebývání v Boží přítomnosti a od vnitřní modlitby, probouzet nepokoj, malomyslnost a zármutek, ale mají nám dát schopnost k rychlejšímu obrácení k Bohu. Dítě vedené matkou, když začne chodit, často se k ní obrací a pevně se jí drží, když klopítá. Já si o to myslím, pravil poustevník, že duch malomyslnosti a zmítající pochybnosti jsou vyvolávány především nesoustředěností mysli a ne zachovávání mlčenlivosti a střežením sebe sama. Staří moudří otcové dosahovali nad malomyslností vítězství, získávali vnitřní osvícení a posilnění důvěrou v Boha v pokojném mlčení a osamocení. A též nám předali pro ten případ užitečnou a moudrou radu. Seď mlčky ve své cele a ona tě všemu naučí.

0: Slyšeli jste předposlední část vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny přeložil Petr Vítám vás, četl Libor Raclavský. Technicky spolupracoval Miloš Švábek. Knihu vydalo nakladatelství Refugium.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Vítejte při poslechu cyklu Na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Tématem dnešního pořadu bude Česko-francouzské kulturní centrum v Petrkově a významný český básník a výtvarník Bohuslav Reynek. Petrkov je zámeček, ve kterém žil se svou manželkou Suzanne Rinaudovou a jejich dvěma syny. Od prosince roku 2009 je zámeček památkově chráněn jako kulturní památka České republiky. V roce 2020 areál odkoupila vláda pro Ministerstvo kultury České republiky a v roce 2021 byl svěřen do správy památníku národního písemnictví. A právě ten zde zřídil Česko-francouzské kulturní centrum. S vedoucí tohoto centra Lucí Tučkovou a kurátorem Zdeňkem Freislébenem si budeme o centru Bohuslavu Reynkovi a dalších zajímavostech teď povídat. Dobrý den, já vás tady oba vítám na našich internetových linkách. Přiznávám dopředu, že vy vlastně sedíte v našem brněnském studiu, já jsem ve studiu Hradec Králové a děkuji za to, že jste si udělali čas na to, abyste nám představili Česko-francouzské kulturní centrum v Petrkově, ale nejenom to, ale i spoustu věcí, které s tím souvisí. Já bych asi začal tím, abyste nám, paní vedoucí, řekla, proč jsme se dohodli, že tento pořad uvedeme právě v tuto dobu.
1: Tak dobrý den, já děkuji za pozvání a tato doba je velmi důležitá, protože na jaře uplynulo 100 let od svatby básníka, grafika, malíře a překladatele Bohuslava Reynka s francouzskou básnířkou Suzanne Rinaudovou. Takže my celé to jaro, ale ostatně celý letošní rok si připomínáme tady tu důležitou česko-francouzskou vazbu, díky které Petrkov je vlastně dnes tím kulturním centrem a hlavně díky tomu setkání těch dvou umělců vyrostla celá ta rodinná tradice, tvůrčí práce, spolupráce navzdory hranicím a víme dobře, že velká část té spolupráce probíhala i za minulého režimu ve velmi tuhých dobách. A přesto vlastně se pronesla skrz čas, skrz všechny nepřízně. A my dnes sklízíme ovoce, když to tak řeknu obrazně, i právě tohoto sňatku. Takže za to pozvání děkuji v tuto dobu. A vlastně, abych nás časově ukotvila, tady 1926, 13. března se Bohuslav Reynek stal mužem francouzské básnířky Suzanne Rinaudové, právě tedy u svatého Josefa a tím začala celá anabáze Petrkova a také česko-francouzské spolupráce a přátelství Reynkových, protože paní tady přijala samozřejmě jméno svého muže. Roky 1926 až 36 byly ve znamení cest mezi Francií a tehdejším Československem. Suzanne Rinaudová jako francouzka si samozřejmě vymohla, že Francie neopustí docela, a tedy po té svatbě vždycky půl roku byli v Petrkově u Bohuslava Reynka a půl roku ve Francii. Takže skutečně byl čas na to, aby ten francouzský vliv se u Bohuslava Reynka propsal. On znal již francouzskou kulturu, než Suzanne Rinaudovou poznal. Překládal například pro Josefa Floriana z němčiny, ale i francouzštiny. A sám měl mnoho načteno, znal i francouzské výtvarné umělce. Ale když v té zemi jste půl roku, tak vždycky máte tu možnost potkávat daleko více umění, navštěvovat galerie, poznávat současné umělce i spisovatele a hlavně jezdit do těch míst, které ho inspirovaly. A to bych chtěla teď zdůraznit. Právě, myslím, díky Suzanne Rinaudové se hodně rozvinulo i výtvarné umění Bohuslava Reynka. V okolí Grenoblu, ale i na jihu Francie vznikly desítky pastelů, kreseb a ve Francii začal dělat i svoji grafickou tvorbu. Takže my vlastně, když říkáme nějakých 100 let, máme pocit, že to je daleko, ale ono je to strašně blízko, protože to hmatatelné, co obdivujeme u Reynka, především grafická tvorba, ale i pastely, to mělo všechno své kořeny ve Francii.

0: Parfois las, elle se refuse à sculpter des rêves nouveaux et pâle sur la robe brune. Et la calme des tombeaux. Et toujours elle semble attendre au carrefour de son chemin. Mais lequel, oh ma pauvre main, fallait-il prendre?
1: Teď bychom se možná mohli podívat na to samotné sídlo. Petrkov, to je zámeček, ve kterém tedy žil tento náš významný český básník a výtvarník Bohuslav Reynek. I tedy se svou manželkou po sňatku a s jejich dvěma syny. Jaký byl osud toho zámečku dále?
2: Ten zámeček nesl na sobě spolu s tou rodinou dějiny 20. století. To znamená v podstatě původně tedy rodový statek, který koupil dědeček Bohuslava Reynka. Jeho otec Bedřich ho poměrně zvelebil. Bohuslav byl jediným dědicem toho statku, což se projevilo v roce 36, kdy jeho tatínek Bedřich zemřel. A Bohuslav, byť výtvarník a básník, měl se stát opravdu tím, kdo se stará o statek, což pro ně vůbec jednoduché nebylo. Tak nicméně pořád to bylo v jejich majetku. Potom víme, že za druhé světové války byly Reynkovi v roce 44 vyhnáni. Oni dokonce těch dekretů na vyhnání dostali několik, ale tomu poslednímu už se nedalo uniknout. A je známé, že kdo je přijal, byla rodina Josefa Floriana. Josef Florian sám nežil, ale žili jeho děti ve Staré Říši, v té moderní vile. A tam vlastně v podstatě rok Reynkovi pobývali. Následoval velmi krátký nádech, kdy dům uklidili, potom, kdy v něm rok nemohli žít, tak si umíme představit nějaký nepořádek, nějaké pokácené stromy v zahradě, ale v podstatě areál přečkal, ale velice brzy, už v roce 47 část polností byla zabrána rodině a v roce 48 oni směli dál obývat pouze část toho areálu a byl jim zabrán. Takže za komunismu ten statek jaksi poměrně dost upadal, byly tam nejprve státní statky, později JZD. Jsou velmi známé ty fotografie, kde třeba Jiří Reynek krmí vepře, které tam měly nasazené, ale ono tam byl nejrůznější chov dobytka a kuřat a podobných, co si státní statky JZD vyvzpomněly, byť nejvíc tam máme s tím spojená ta prasata. Známe fotografie, jak Bohuslav Reynek mu vlastně pomáhal s tím krmením. A Suzanne Renaudová v těchto podmínkách zemřela v roce 64 v lednu, kdy nemohla zpátky do Francie. Naposled tam byla v roce 47 na podzim a to bylo všechno. A najednou ta tíže té Vysočiny, zimní tmy, ale ta devastace toho statku, myslím, že bylo něco, co bylo veliká zkouška. Asi nemít víru v Boha a tu rodinu blízko sebe, tak by to Suzanne Renaudovou asi úplně zlomilo, ale byly to velmi těžké roky. Takže ten zámeček je taky symbolem bohužel dějin 20. století, ale netýkalo se to jenom Reynků, týkalo se to mnoha jiných básníků, ale i hospodářů na Vysočině. A pro mě je hrozně důležité a pro nás, pro všechny, nevýjímat Petrkov z toho, že to je také bývalá hospodářská usedlost. Protože těch rovin je tam několik a bohužel tedy ta v vozovkách péče JZD a těch státních statků se hodně propsala. Jestli to má jedno pozitivum, rodina neměla vlastně jakékoliv finanční prostředky, aby ten zámeček opravovala. A tudíž tam zůstalo mnoho takových těch historických prvků, které když v domě bydlíte, běžně nezachováte, protože musíte vyměnit, oknem táhne a tak dále. Ale tam zůstaly nejrůznější ty kličky, nejrůznější stopy opravdu, z kterých památkáři mají radost a ze kterých všichni, kdo mají rádi staré věci, mají radost. Takže ono to mělo i tohle drobné pozitivum, ale obývat ten zámeček, jak byste řekl zámeček, říkám v uvozovkách, ten dům za toho minulého režimu asi bylo velmi obtížné. Nicméně stal se domovem také dětí Daniela Reinka. Teď trošičku přeskočím v čase, když zemřel Bohuslav Reinek, tak vlastně Daniel Reinek se oženil s Květou Medovou a vlastně zase Petrkov se stal takovým semínkem naděje a vyrostla tam další generace rodiny Reinkových, dcera Veronika, syn Michal. Veronika dlouhé roky vedla sama nakladatelství, dnes má knihkupectví v Havlíčkově Brodě a nesmírně se věnuje odkazu rodovému, bych řekla. A vlastně Veronika Reinková spolu s bratrem, když museli dát ten zámeček poměrně i tím časem zatížený k prodeji, protože opravy by pro rodinu byly opravdu těžko ufinancovatelné, tak dbala na to, aby to byl stát, kdo ho odkoupí. Takže my tady vidíme takovou linii na jednu stranu velmi tíživou té historie 20. století a na druhou stranu nadějeplnou, protože přesto navzdory tomu minulému režimu tam vlastně přišla nová generace. Jiří Reinek se nikdy neoženil, to je známé, ale s bratrem Danielem byli v absolutní svornosti a měl na blízku zase tu jeho rodinu a Jiří postupně překládal do šuplíku. Takže za toho minulého režimu, když on měl nakrmená ta prasata v tom JZD, tak teoreticky by neměl mít cílu nic dalšího dělat, ale přesto několik drobnějších textů přeložil a hned po uvolnění režimu a v podstatě měl téměř celou jednu knihu příběhu Andreho Pura tak vydání a rozkvetl úplně jako překladatel, stejně jako potom Daniel Reinek začal vystavovat své fotografie. Takže najednou vidíte taky obrovský nádech. Takže tam, když ten režim se zlomil, byť to byla obtížná doba, protože Danielovi tehdy zemřela na vážnou nemoc žena, tak když se z těchto tragédií ta rodina zase nějakým způsobem oklepala, tak oba ti bratři zase v sobě nalezli tu tvorbu a vidíme otisk i rodičů Sizán a Bohuslava. Veliké nadání, které prostě vykvetlo. Takže my, když jsme navázali v Petrkově, tak jsme navázali hodně i na ty syny a na to, že oni do Petrkova vždycky zvali návštěvníky, strašně zajímavé osobnosti, anebo i úplně obyčejné lidi, kteří tam prostě za nimi spontánně přicházeli, jako to dělal vlastně Bohuslav Reinek do toho roku 71, tak my jsme jenom navázali, my jsme nic nevytvářeli nového, my jsme jenom rozšířili ten zvyk, co tam byl, prostě chodí se do Petrkova na návštěvu.
1: Posloucháte Radio Proglas a pořad Na stole je téma, který věnujeme česko-francouzskému kulturnímu centru v Petrkově, kde žil básník Bohuslav Reinek.
3: Je známo, že vy jako památník národního písemnictví jste odkoupili tento objekt v roce 2020. Proč k tomu došlo až tak dlouho po revoluci?
2: No zkrátka a dobře, protože to byl majetek rodiny a když něco někomu patří, tak mu to patří. A ve chvíli, kdy ten rod, nebo tady v tu chvíli už jenom rodina se rozhodne, že bohužel musí dát k prodeji, tak v tu chvíli se to začalo řešit. Ta situace nebyla vůbec jednoduchá, protože ty finanční prostředky také sehnat, pokud jsme ve státním, není úplně snadné. Vznikla velikánská petice, která tomu velmi pomohla. Zachraňte Petrkov, za ní stál třeba básník Miloš Doležal. Tehdy jsem taky se hodně pro ní angažovala já. A když jsme získali tuto podporu, tak bylo štěstí, že se vůbec podařily ty finanční prostředky najít. Připomínám, že to bylo v covidovém roce. Takže já to do dneška považuji téměř za zázrak, že se to podařilo.
4: Nás podpořili tehdejší třeba pan velvyslanec francouzský a okamžitě jsme měli velkou podporu různých francouzských organizací
2: a tehdy vláda se rozhodla, že je to důležitá věc a fakticky tady ten zámeček odkoupil stát a památníku Ministerstvo kultury a památníku Národního písemnictví byl svěřen do správy. Ale to je jenom takové slovíčkaření. Prostě my máme ve správě Petrkov a stalo se to ve chvíli, kdy ta rodina se rozhodla, že už nemá sílu, a teď řeknu bohužel, ale dneska bych řekla spíš bohu díky, protože to smíme využívat, ale oni ze svého pohledu bohužel neměli na ty opravy. Ona už tehdy byla polovina toho zámečku památkově chráněna. A tam jenom výměna střechy prostě najednou naskakuje na sumy, kde na to běžně prostě rodina nemusí mít úplně prostředky a hlavně ten areál je hrozně rozlehlý na to, aby na to rodina vlastně úplně ty prostředky mít měla.
4: Takže se to stalo ve chvíli, kdy rodina se rozhodla, což je hrozně důležité, že to bylo přirozeným během. Oba bratři vlastně dožili v Petrkově a stejně jako Bohuslav Rejnek v Petrkově zemřel, tak i Daniel a Jiří v roce 2014 pár týdnů po sobě odešli. A vlastně ještě ta doba potom dobíhala, kdy i dcera Veronika se starala o ten objekt a spousta lidí přijížděla na návštěvy i tak, ale bylo vidět, že o ten areál je veliký zájem prostě ze strany veřejnosti, takže to bylo v takové přirozenosti, ale potom ta chvíle, kdy ta rodina to dala na prodej, tak opravdu byl otazník, jestli stát ty finanční prostředky najde. A do dneška jsem za to strašně vděčná. Ono to je fakt dost výjimečné a většinou je to problém. Kraj Vysočina se s tím možná nevěděl úplně rady tehdy. A zkrátka památník národního písemnictví. Já mám vedle sebe dneska Zdeňka Freislebna jako kurátora v Petrkově, ale on byl dlouhé roky ředitel památníku národního písemnictví. Tak to je člověk, který za to také hodně může, protože on tehdy tu nabídku velkorysou, jak se v uvozovkách, že by se vzal ještě památník národního písemnictví do správy Petrkov přijal. Ale to už je asi otázka spíš na ně, jak tohle bylo, ale musím to říct s velkou vděčností. Všechno plynulo přirozeně, nebyl tam žádný násilný zvrat a když se rodina rozhodla, tak se Petrkov prodával.
3: V současné době tedy, jak jste říkala už předtím, se zámeček udržel v mimořádně dobré kondici právě díky tomu, že se tam neprováděly žádné necitlivé úpravy. Že? Čili jaký typ stavby reprezentuje, z jakého období?
4: Tak to, co my dnes vidíme, je taková barokní přestavba. On to byl vlastně původně, já bych řekla, tam jsou různé základy, až vlastně Svobodný dvůr, který vyhořel. Takže my tam máme třeba pod tou hlavní vrstvou té budovy, dneska tady barokní budovy, tak tam nacházíme třeba zbytky černé kuchyně. Má to různé vrstvy, ale to hlavní, co vidíme, je tady z barokní doby. A samozřejmě se staršími stopami, ale bohužel, jak dřív bývalo, ty požáry zlikvidovaly v podstatě ten areál velmi rychle, vzhledem k tomu, že se tam většinou uskladňovaly věci, které byly velmi hořlavé, tak těch starších pozůstatků tam moc není, ale z této doby už to je hodně zachované. Vidíte to i třeba na okenních tabulkách, ono to velmi jednoduše poznáte, když se díváte, jsou tam takové ty malinké bublinky, je to olověné sklo, nebo jak jsem zmínila, různé kličky, drobnosti. A v těch drobnostech je právě ten půvab. A to je veliká výzva, protože my samozřejmě musíme Petrkov opravit a budeme ho opravovat, ale dělat to v etapách. Oni dokonce i jedna hospodářská budova se zachovala tenhle historický ráz. Ta druhá byla komunistickým režimem naopak absolutně zničená. Jsou tam kolejničky, prostě bylo to pro v uvozovkách hrozným výrazem hospodářskou výrobu upravené. Takže tam ty stopy času se budou hledat hůře, ale i tyhle prostory mají nebo měly svůj půvab a historický půvab a my vlastně budeme opravovat nejdřív třeba jednu nebo obě ty hospodářské budovy, kam se přesune konání kulturních akcí a potom se bude opravovat zámeček a jak jsem zmínila, ona je to výzva, protože je to kulturní centrum živé, potřebujeme tam funkčnost do mnoha stran, ale zároveň musíme zachovat ten pel, toho kouzla, toho Petrkova, který je poměrně specifický, musí se s tím zacházet jemně, ale je jasné, že to nesmíme zakonzervovat, protože my potřebujeme, aby Petrkov žil a kvůli tomu se také kupoval ze začátku hned, ale říkám, to by asi více a lépe vysvětlil pan Freislaben, byl tam požadavek, aby to místo vlastně žilo, aby to nebyl nějaký památník ustrnulý, ale aby to bylo kulturní centrum. Ale tak ti Rejnci tam také žili, vždyť ti lidé k ním přicházeli. Ono to nikdy tam nebylo nějak zakonzervované, že jo? Takže tímhle směrem se musíme pohybovat.

0: větu.
1: V pořadu Na stole je téma se bavíme s vedoucí Česko-francouzského kulturního centra v Petrkově Lucií Tučkovou a kurátorem Zdeňkem Freislébenem o zdejším zámečku, Bohuslavu Reinkovi a dalších akcích, které zde probíhají. Já bych teď měl otázku na pana Freislébena. Jak tedy vlastně došlo po všech těchto peripetiích k vytvoření Česko-francouzského kulturního centra a jaký je jeho hlavní smysl a účel?
2: Tak ono to má pochopitelně trošku jaksi širší rozsah. Víceméně tam je důležité také zmínit to, že k tomu k Petrkovu patřila i třeba řada osobností, které kolem Petrkova byly. A především to teda je i důvod, který tam je velmi znatelný, a to je, že jsou to manželé Francouzska a vlastně Čech. A toto celé bylo víceméně jako úplně se nabízelo k tomu, aby jsme zvolili teda koncept Česko-francouzského centra. To, co zmínila i paní doktorka Tučková, byly tam řada vazeb, které se vytvořily úplně sami o sobě. A to nás celé nasměrovalo k tomu, že to bude Česko-francouzské centrum. A bylo to vlastně Česko-francouzské centrum od začátku. Takže tímto způsobem nebo touto cestou jsme se vydali opravdu hned, jakmile jsme v podstatě Petrkov začali provozovat a nějakým způsobem s ním pracovat. Já bych ještě zmínil jednu věc, která je docela důležitá, že vlastně i ta volba Petrkova, když přišla nabídka, tak měla i své opodstatnění v tom, že například my jsme získali díky Věře Jirousové obrovskou sbírku renkovských děl, nebo Bohuslava Reinka, kterou ona iniciovala, protože ona byla jeden z těch lidí nebo z těch návštěvníků Petrkova, co tady zmínila i paní doktorka, kteří vlastně se kolem Petrkova nějakým způsobem pohybovali, měli kontakty a vlastně byli součástí Petrkova, i když se to nějakým způsobem nezdá. A to byla i řada umělců, kteří v podstatě výtvarných umělců, ale básníků, spisovatelů, kteří vytvářeli komunitu, která vlastně podpořila i samotnou jaksi petici potom, která se Petrkova týkala.
3: A já bych tady doplnila vlastně, abychom se časově zorientovali, tak Věra Jirousová pro památník národního písemnictví. Mně se velice líbí, jak pan Freisleben říká pro nás, pro památník, že takhle opravdu tu instituci vnímá, vlastně zařídila tu koupi, odkoupení konvolutu grafik Bohuslava Reinka, tak ona dělala také výstavu Pěta v loďce, takže to jsme vlastně historicky jako opravdu zpátky a najednou, když tam Petrkov prodával, tak vlastně Zdeněk Freisleben říkal, vždyť my tady máme tuto velkou sbírku a to my je právě památník národního písemnictví, takže aniž by to Věra Jirousová věděla, tak nějakých 15 let zpátky předtím, než vznikla nějaká petice Zachraňte Petrkov, už zachraňovala Petrkov památníku národního písemnictví a já rychle vracím slovo panu Freislebenovi.
2: No a já myslím, že to asi je k této záležitosti, nebo mohlo by být všechno, nebo to doplníme ještě během té debaty nebo toho povídání. Já bych se chtěl dostat vlastně k tomu, že se tam i vytvořil program. V podstatě i to byl ten důvod, že se tam bude vytvářet program, který bude navazovat právě na spolupráci nebo na ty kontakty česko-francouzské. To byla úplně první myšlenka a není nahodilé, že bychom tam vybírali něco nebo nějakým způsobem dělali něco, co by bylo, jak si dá se říci, bez koncepce. Snažíme se vybírat jak umělce, tak literáty, tak hudebníky, tak, aby nějakým způsobem vlastně jsme naplňovali celý ten program právě v tomto duchu. To znamená, že tam je určitá taková dualita opravdu toho espritu francouzského a té české rozumnosti nebo toho českého jaksi přístupu. Jedním z těch umělců je Daniel Balaban, který patří do generace 80. let. To znamená, to je generace umělců, která vstoupila de facto na takové, dá se říci, na takové rozmezí. Byli to umělci, kteří většina z nich teda se vlastně pohybovala v postmoderně tehdy nastupujícímu, dá se říci, uměleckému směru nebo uměleckému chápání. Mezi ně patří i Daniel v té době, nebo Daniel Balaban, v té době pochopitelně ty výrazy nebo ty aktivity byly, dá se říci, na té hranici. Ještě jsme jaksi na nějaké poloze, dá se říct si komunistického, nebo prostě té orientace úplně jiné. A na druhé straně už se koukáme nebo díváme se za, dá se říct si za tu zeď, kde se děje něco jiného. A vznikala v té době také řada přehlídek, dá se říct si jakoby takových, které byly neoficiálně, to byly konfrontace, pražské dvorky, veškeré tyto akce vlastně směřovaly k tomu, aby ukazovali tyto mladé umělce trochu v jiném světle, než bylo chápáno oficiální umění. A Daniel Balabán se vyznačoval vlastně něčím, co se dá říci bylo výjimečné. Tím, že byl z rodiny, která měla blízko, prostě nebo byla nějakým způsobem orientovaná evangelickým směrem, tak vlastně v jeho obrazech se objevovaly i náboženská témata. Ale náboženská témata ne, nebo křesťanská témata, ne v pravém slova smyslu. On tam vytvářel určité napětí, hledání toho, co je víra, co vlastně si pod vírou můžeme představovat, co pro něj znamená vůbec víra a jakým způsobem ji vnímat v současném světě. A jsou to i pochybnosti, není to úplně jaksi nějaká oslava, je to prostě opravdu hledání cesty. Myslím si, že tím na sebe velmi upozornil. To byl i také, dá se říci, znak, který ho vlastně provází možná do dnešní doby, i když jeho přístupy se mění, měnily i náměty se mění, on pracuje dost často vlastně s určitou symbolikou, která vyjadřuje, dá se říci, ať už jsou to figurální obrazy, nebo obrazy, které se pohybují vlastně až na hranici nějaké expresivity nebo nerealističnosti, tak jsou to všechno podněty, které nás svým způsobem přesahují a mají filozofický podtext nebo mají podtext toho dalšího vnímání, to znamená přesahu, co umění je, co nám dokáže vizuální umění dát a jakým způsobem vlastně ho máme vnímat nebo můžeme vnímat. A je to vlastně celý ten podtext pořád stále v takové filozofické hledající úrovni.
1: Dokdy tato výstava bude probíhat?
3: Budeme ji mít do konce května, protože v Petrkově je vždycky otevřeno od čtvrtka do soboty od 10 do 16 hodin, takže končí poslední květnovou sobotu tahle výstava. A já se zase dovolím tím ženským mozkem pojmenovat jednu věc. Daniel Balabán tím, jak se pořád vyvíjí a to, co říkal daleko jak se učinějšími slovy kurátor Zdeněk Freislaben, který nám vytvořil i úžasnou brožuru k výstavě, tak Daniel Balabán má také polohu takových velmi barevných obrazů a já, když se procházím po Petrkovu a pořád jsem okouzlená, pořád mě to nepustilo, to okouzlení, tak zároveň obdivuji to, jak instalaci kurátor pojímá vždycky v Petrkově v souladu s tím domem. Takže ta výstava Daniela Balabána je to ale Daniel Balabán v Petrkově. A vy se díváte na dvůr a na zdi na výstavě máte obraz, který se jmenuje Rokoko a přitom je to zralý rybíz ze zahrady. Máte tam plody a on je, to je nádherný obraz, téměř barokní, řekl byste barokní obraznosti, ale jsou to kdoule, které my máme přes dvůr proti sobě. A je neskutečný zážitek pozorovat kurátora s umělci, když vybírají ty obrazy přímo do Petrkova, na to souznění s tím místem. To je neuvěřitelná vibrace. A u toho Daniela Balabána tam je také jeden aspekt, který oba pánové Petrkovu dopřáli, a to jsou barvy. A to udělali, myslím, i řekla bych, do nebe trošičku prosizán, protože tam je třeba obraz Biblická krajina, kde vy vidíte ten jih, kde prostě to jižní, to teplo, přesahy, symbolika, ale zároveň to jasné teplo, to poselství toho, co ta Sizán tam hledala, je evidentní. A potom bych chtěla zmínit, Zdeněk Freislaben s Danielem Balabánem vybrali název té výstavy V paměti. A protože máme to z té výročí od svatby Bohuslava Rynka a Sizán Renaudové, tak bychom pochopili, proč ten název tak je. A ještě ke všemu to otevírá obraz Paměť. Takže dalším zážitkem je nejenom vidět výstavu Daniela Balabána a jakéhokoliv dalšího umělce v Petrkově, ale to, že ta výstava je v interakci s Petrkovem. A to je ten úkol právě kurátora, který je absolutně jedinečný. Petrkov je dost komplikovaný, je tam spousta oken. Vystavovat v zámku není jen tak samo sebou, ale ve chvíli, kdy se to podaří, tak vám to umocní i dojem z toho domu. A to je zase pro mě ta vibrace, kterou nesmírně obdivuji a mám z ní velkou radost. Takže Daniel Balabán do konce května, do poslední květnové soboty je v Petrkově.
1: Česko-francouzské kulturní centrum v Petrkově a zámeček, kde žil Bohuslav Reynek. To je tématem našeho pořadu na Radiu Proglas. Hosty našeho pořadu jsou vedoucí centra Lucie Tučková a kurátor Zdeněk Freisleben. Tím ovšem vaše aktivity zdaleka nekončí, takže byste možná nám mohla přiblížit ještě nějaké další věci, kromě toho, co jsme teď jmenovali.
3: Tak samozřejmě máme spoustu koncertů, divadelních představení a dalších akcí. Ty jsou vždycky u nás k dispozici na facebookovém profilu otevřeném Facebookom Petrkov 13, ale protože jsme začali výstavami, tak já v nich budu pokračovat. V červnu nás čeká 13. června, Petrkov 13, 13. června se dobře pamatuje, zahájení další výstavy, kde my zase budeme na schodech a v jedné malé místnostce, protože vlastně v Petrkově je několik výstavních prostor, tak teď jsme na rozlehlém schodišti, které známe také mimochodem z grafik Bohuslava Reynka a v malé místnosti nahoře. A toto je výstavní prostor, který pro nás připravuje úžasný kurátor externí, který nepracuje pro památník, ale je to taky dávný přítel Petrkova, František Nárovec. A tam budou fotografie Daniela Reynka, toho staršího syna Bohuslava Reynka a Suzanne Renaudové. A v horní místnosti vzadu budou speciální technika Bohuslava Reynka, klíše Vert. Je to technika, kterou si Reynek osvojil poměrně pozdě, v roce 52. Jsou to vlastně přefotografované desky, je to velice zvláštní technika, ke kterého ale zase inspirovali Francouzi. A v takovém malém katalogu, který teď jsme zrovna dělali korektory a už se připravuje, tak je krásně vysvětleno od Josefa Kroutvora, jak si tuto techniku v uvozovkách Bohuslav Reynek ohmatal sice v Petrkově, ale pořád ovlivněn tou Francií. Takže to je další věc, která nás čeká. My vždycky děláme zahájení výstavy s kulturním programem, takže u nás je potřeba si, je doporučené si dělat rezervaci, protože Petrkov nenafoukneme. Takže už teď víme, že 13. června například budeme promítat film Kluci Terezy Brázdové. A já tam mám ještě jedno překvapení, hudební, ale víc říkat nebudu. No ale protože nás čeká léto, tak my potřebujeme na to léto těch výstav mít samozřejmě ještě více. A uvolní se nám, sice s mým smutkem, Daniel Balabán se vrátí jeho obrazy do Ostravy, ale zase s radostí ten prostor poskytneme někomu dalšímu. A to už nám zase řekne Zdeněk Freisleben, který má výstavy současného umění na starosti.
2: Tak bude to výstava Okamžik Markéty Bábkové a bude to výstava, která vlastně přináší i do jisté míry právě v tom té koncepci, kterou jsem zmiňoval, to, že se věnujeme nejen malířům, ale také ženám. Dá se říci, že to máme určitě svým způsobem vyrovnané, není to první jaksi autorka, která by se tam objevila v Petrkově, ale je to, myslím, velmi zajímavá autorka. A patří do jiné generace. Oproti tomu, co pan profesor Balabán je už ta vyzrálá generace v uvozovkách, tak ona patří mezi tu nejmladší. A myslím si, že právě to je i dobré, že to jsou, dá se říci, umělci, kteří vlastně nezažili tu atmosféru Petrkova. I proto je to pro nás důležité, aby jsme ukázali, že existuje i v uměleckém, jaksi, nebo v malířském nějakém pojetí, existují určité, dá se říci, paralely, přestože ty generace jsou si svým způsobem vzdálené. A právě u Markéty Bábkové je to určitá intimita, která se potkává v podstatě i s dílem Bohuslava Reynka. A dá se říci, že velmi, velmi silně, ale prostě v jiné poloze. My tam nacházíme prostě velice citlivé, intimní předměty, situace, věci, které prostě opravdu jsou, dá se říci, velice úplně něžné, ale zároveň jakoby velmi pocitové a mají obrovské přesahy v tom, že právě jakoby vyjadřují osobnost své autorky a vlastně i dávají k zamyšlení to, že i ten drobný okamžik, jak se jmenuje i ta výstava, může být a znamená pro nás velice moc.
3: A já si dovolím zase doplnit časově. Výstavu Markéty Bábkové zahajujeme 6. června A bude nás čekat koncert Julie Svěcené, houslistky za doprovodu úžasné kytary, velice živý rozhovor dvou hudebních nástrojů a několika historických období, až po to nejmodernější. A já se zase dovolím ještě opravdu ženský pohled. Já když vidím obrazy Markéty Bábkové a měla jsem to potěšení být na návštěvě u ní v ateliéru právě s kurátorem, s Deňkem Freislebnem, tak já jsem u jejich obrazů myslela i na básně Sezanne Renaudové, kdy ona, Markéta Bábková, mluvila o těch předmětech, například to jsou drobnosti, jako je prsten, náramek, náušnice, které ona namaluje v makro rozměru, ale s obrovskou něhou a jemností a dokáže o nich mluvit. A když si vzpomenu na Sezanne, její verše záclony, loučíme se, clony bílé, a vy najednou vidíte tu nostalgii, která se poutá k těm předmětům, protože za těmi předměty je celý příběh lidského a já si dovolím říct ženského života. Ta feminní citlivost, barevnost potom, která je pro mě neuvěřitelná, protože Markéta Bábková s těmi valéry fialových, růžových, jemných, šedých, ale to září z těch jejich obrazů, co byste nikdy vlastně si neuvědomili, jak tyto jemné barvy vytváří výrazné obrazy, které opravdu k té duši promlouvají. Tak zase, my jsme v té rovině, samozřejmě Daniel Balaban je nesmírně citlivý člověk, jemný, ale také velmi vzdělaný. A trošku bych udělala tu paralelu, byť nechci být moc násilná. Určitě mnoho četby by i sdílel s Bohuslavem Reinkem. A u Markéty Bábkové já zase opravdu vidím hodně svět i Sezanne Renaudové. Doufám, že Zdeněk Freisleben mě teď nevynadá, že jsem...
2: Kývám na to.
3: To mě trošku uklidnil. A když se ptáme, co nás čeká dál, no nás čeká strašně moc pestrý letní program, protože my v létě využíváme i hodně venkovní prostor. Petrkov má celoroční kulturní program a návštěvníci Bohu díky jezdí stále, ale čekají nás divadelní představení. Budeme tam mít dvě premiéry divadelního spolku Jedl s Lucí Termíkovou. Budeme tam mít Miloslava Koeniga, spoustu dalších známých herců. Budeme tam mít ale třeba také koncert skupiny Dunaj 17. července s Janou Vébrovou. Budeme tu nabídku dělat tak, aby bylo dobře všem, aby bylo dobře rodinám s dětmi, aby bylo dobře těm, ale také, kdo nechtějí žádný kulturní program. To znamená, budou tam pořád dny, kdy není ani koncert, kdy není ani divadlo a kdy prostě přijdete do té zahrady, schováte se na kamennou lavičku, kde ráda seděla Sezanne Renaudová v chládku a budete nadechovat ten Petrkov. A to je zase hrozně důležité. Programu bude spousta, ale pořád tam budou ty dny, kdy vlastně potřebujete pocítit to místo, protože ono je to takový meditativní prostor. A s tou meditativností toho prostoru je ještě jedna věc. Pořádáme tam i výtvarné ateliéry pro dospělé, protože jsme zjistili, že mnoho lidí, kteří třeba nejsou sami úplně umělci, ale mají touhu vyzkoušet výtvarnou techniku, takže vlastně, když to můžou zkoušet právě v Petrkově, v tom místě, které je pro ně protchnuté nějakou důležitou energií a jemností, tak je to pro ně silný zážitek, nemají pocit nějakého tlaku na svůj výkon a ať to je, že poprvé malují akrylem třeba s úžasnou Magdalenou Křenkovou, což je mimochodem nejenom básnířka, ale taky vnučka nakladatele a překladatele Josefa Floriana, o kterém jsme tady slyšeli. Nebo ať to je výuka akvarelu od počátku až pro velmi pokročilé malíře s Evou Pejchalovou a nebo třeba výuka zase z jiného směru tkaní a tkaných uměleckých obrazů. Tak tyhle zážitky jsou pro nás důležité nejenom pro tu skupinu, která v tom Petrkově je, ale abychom si potvrdili, že i další směr Petrkova a jeho využití je, aby lidé něco v místě tvořili. Ale my jsme od začátku nechtěli, aby to bylo rezidenční sídlo, kde to zabydlíme nějakými cizokrajnými studenty a hosty. Rezidencí tam bude i do budoucna strašně málo, ale chtěli bychom, aby tam to živé umění vznikalo takovým spontánnějším způsobem. A myslím, že tady můžeme udělat jednu malilinkatou pozvánku ještě na podzim, protože my fakt jsme celoroční. Tak já bych teď chtěla, aby Zdeněk Freisleben zmínil jméno umělce, který tam bude mít výstavu v září.
2: No, bude to malíř Kokolia, který vlastně patří zase, dá se říci, k té starší generaci, ne staré, ale starší. A je to malíř, který v podstatě se zabývá právě podobným způsobem, dá se říci jakoby citlivým způsobem akvarelů, které v podstatě jsou odrazem přírody. Takže myslím si, že ta pozvánka na malíře Kokoliu bude určitě na místě.
3: Já totiž už jsem zaslechla, že nám v uvozovkách hrozí, to znamená je naděje, že některé akvarely vzniknou přímo v Petrkově na tu výstavu. A to jsou požehnané okamžiky, kdy si uvědomíme, že to je dar a že vlastně v tom místě vzniká něco, co bude mít dlouhodobý přesah.
1: Na Radiu Proglas posloucháte pořad Bohuslav Rejnek a Česko-francouzské kulturní centrum Petrkov. Hosty našeho pořadu jsou vedoucí centra Lucie Tučková a kurátor Zdeněk Freisleben.
3: K těm dlouhodobým přesahům já ještě musím zmínit, protože jsem toho plná a strašně nadšená. Samozřejmě naše ediční činnost, protože v Petrkově vydáváme knihy, Památník národního písemnictví jako oddělení má Petrkov a Petrkov vydává svoje ediční řady. A my letos začínáme novou ediční řadu, kromě toho, že vydáváme básně Bohuslava Rejnka, Sezán Renaudové z komentáři, tak letos začínáme edici Naslouchání. A protože už první kniha vzniká, tak já prozradím, myslím, už ne tak velké tajemství, bude to v edici Naslouchání kniha rozhovorů právě profesora Daniela Balabána se Zdeňkem Freislebnem a ty rozhovory budou mít zvláštní podobu. Otázky budou krátké a odpovědi budou jako svět v malém eseji. A je to něco, co je pro nás důležité, aby Petrkov i pro ty, kdo jsou třeba daleko, byl dosažitelný právě na stránkách knihy. Další věc je výtvarná stránka, která je absolutně důležitá. Ty knihy musí být krásné. Vždycky v Petrkově, ale třeba ve Staré říši vznikaly krásné knihy a my na tento aspekt té činnosti velmi dbáme, protože když máte doma něco krásného, ono vám to může pomoct a možná dopředu ani nevíte, že to budete potřebovat, nebo to můžete dát některému příteli, který nezažívá jednoduchou životní dobu a třeba má nějaké období zkoušek a ono ho to může podpořit. Další věc je zase jiného charakteru, vznikají tam filmy, máme už vlastně 3, ať je to Petrkov 13, Vysočiny do Overně, Francie Bohuslava Rejnka. Letos připravujeme spolupracovníky Bohuslava Rejnka a Sezán Renaudové. To je zase další dosah, kdy my můžeme nabízet vhled do Petrkova a na filmovém plátně díky režiséru zase Ivanu Barešovi zhlédnout něco, co by se slovy těžko pojmenovávalo. A ten obraz vám přidá mnoho aspektů a není to jenom to, že to vidíme, ale ono to i do těch citů, jak se jinak vstupuje a i do těch myšlenek. No a poslední věc, ale nikoli v poslední, samozřejmě kromě drobných katalogů k výstavám nás čeká letos publikace k stému výročí svatby Bohuslava Rejnka a Sezán Renaudové, takže do Vánoc nás určitě sledujte. Budeme mít knihu En mémoire de Petrkov v paměti Petrkova a na to já se těším strašně moc, protože tam budou představeni současní výtvarní umělci. Ohlédneme se zatím právě výročím, které nám ale říká, ne to, co bylo, ale co musí být teď. Abychom my naplňovali odkaz, protože ten odkaz musí žít a to je úkol na dalších nejenom 5 let, ale myslím, že na celý život, abychom do Petrkova přiváděli stále nové generace, abychom pořád nabízeli nový program, ale abychom také to publikum my rozvíjeli, abychom nabízeli něco pevného, silného, protože ta doba je někdy složitá a někdy máme pocit, že na nás všechno kolem útočí. A my potřebujeme naplnit tenhle úkol a naplňujeme ho také díky francouzským spolupracovníkům a to jedno jméno, které tady doteďka nezaznělo a musí zaznít. Ve Francii je paní Annick Ozimurová. Je to dáma, která přijela jako jedna z posledních návštěv z Francie za Sezán Renaudovou. Ona tehdy jela za Bohuslavem Rejnkem a na místě až zjistila, že je tam Sezán Renaudová. Bylo to na podzim 1963. Dostala cyklus Dona Kichota Bohuslava Rejnka, s tímhle cyklem přijela do Petrkova. Objevila tam francouzskou básnířku. Celý život svůj věnovala tomu, že ve Francii, krom toho, že to je matematička, nebo byla to matematička, když aktivně pracovala i v zaměstnání, dáma úžasně nadaná, citlivá, ale také velmi praktického rázu, proto zmiňuji matematička. Tak tato dáma ale celý život zasvětila Petrkovu, protože v tom roce 63 tam objevila tu francouzskou básnířku a samozřejmě seznámila se s Bohuslavem Reinkem. A teď si vezměte tu dobu, po kterou ona nese ve Francii ten prapor vlastně Petrkova, Bohuslava Reinka, Cézanne Renaudové. A to je neskutečná opora pro nás, pro všechny. A chtěla bych zmínit pro badatele, kdo to třeba nezná, tak na stránkách právě asociace Romaren, Reinek Renault, je i katalog díla Bohuslava Reinka, kde nalezneme dokonce jednotlivé varianty grafik Bohuslava Reinka. A my si musíme uvědomit, že Česko-francouzské kulturní centrum je jenom jedno z míst, které rozvíjí odkaz Bohuslava Reinka a Cézanne Renaudové. Ale my máme v uvozovkách tu velikou výhodu a to veliké plus, že máme k dispozici i ten dům, takže musíme dávat prostor i těmto osobnostem a připomínat je. A proto je v Petrkově i permanentní malá výstava právě nakladatelství Romaren. A tady musím říct opravdu velikánská poklona, když si uvědomím, že paní Annick Ozimur je dáma, která Petrkovu zasvětila ve Francii celý život a probouzí tam nové nadšence a studenty a samozřejmě třeba společnost přátel Henriho Purata. Takže my tam máme takovéhle opory, které nejsou vidět, ale bez nich by také Petrkov, dovolím si říct, dokonce kulhal. Takže to Česko-francouzské kulturní centrum je pevně zapřené v zemi a teď jenom potřebujeme, aby všichni, kdo u nás ještě nebyli, aby přijeli a kdo u nás už byli, aby se vraceli. Tak to je asi tak náš plán opravdu na dalších mnoho, mnoho let.
2: A já myslím, že by tam mohla být ještě jedna poznámka, že Petrkov by se rád představil také zároveň ve Francouzském kulturním institutu ve výstavě, která by právě ukázala to, co v podstatě v Petrkově probíhá. Takže není jenom Petrkov, ale snažíme se i navázat jaksi další kroky. Konec konců není to jenom Praha, není to jenom Francouzský institut, ale je to i řada míst, kde jsou francouzské aliance, kde se konají další akce, promítání filmu a tak dále. Takže dá se říci, že ta síť je daleko větší než jenom Petrkov.
3: A jsme za to hrozně vděční. Já jsem ráda, že tohle pan kurátor a kolega zmínil, protože podpora, morální podpora ze strany Francouzského institutu nebo to, že se k nám přijede podívat pan francouzský velvyslanec, to je tak úžasné, protože vy si říkáte, tady Cézanne Renaudová, ta francouzská básnířka, poměrně trpěla za toho minulého režimu, cítila se zapomenutá a najednou sem přijíždí spousta návštěvníků z Francie. A v létě dokonce, to jsou česko-francouzské rodiny, které, jejich potomci, přijedou do České republiky, nebo část rodiny tady, že část přijede a už jsou zvyklí jezdit do Petrkova, my tam i všechno máme pro ně připravené ve francouzštině. A to já mám pocit, že budu křičet radostí, protože to je největší odměna, ale opravdu ta morální podpora té francouzské strany, to jsem strašně ráda, že kolega jí zmínil, ta je neskutečná a je to něco, bez čeho bychom nemohli fungovat a moc za to děkujeme.
1: Já vám v závěru našeho pořadu chci popřát, aby vám ten entuziasmus a ta vaše píle co nejdéle vydržela a aby Petrkov oslovil co nejvíce návštěvníků nejenom svým geniem loci, jak jste o tom tady mluvili, ale i tou vaší publikační činností. Ať se vám daří.
2: Děkujeme.
3: A moc krát děkujeme za prostor a za vaši přípravu, protože to taky není jednoduché téma. Děkujeme.
1: Končí pořad Na stole je téma, který jsme věnovali Česko-francouzskému kulturnímu centru v Petrkově a významnému českému básníkovi a výtvarníku Bohuslavu Reinkovi. Hosty našeho pořadu byli vedoucí centra Lucie Tučková a kurátor Zdeněk Freisleben. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Ty jsi tak schopný muž, tak všeho schopný muž, ty jsi tak drahý host a já mám tě už dost. Tak čau.

ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne. Jak ty si na to káp, tomu se říká chlap, tak s Bohem zavřu krám, tvůj Old Spice vyvětrám. A čau, miláčku.

bal. Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

0: Denně či občas zapni si Proglas.
1: Když mě opustíš, slunce zastudí, léto půjde spát, už se nevzbudí.

když mě opustí.

0: V následujících měsících budeme v duchovním slově číst z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny světla. Kniha nás postupně uvede do základních témat duchovního života.
1: Dnešní část má název Svědomí. Mluví-li východní autoři víc o hlasu srdce, na západě se užívá převážně slova svědomí. Definováno je jako vnitřní úsudek o mravnosti konkrétního skutku. Obrazně je nazýváno božím hlasem v srdci, neutišitelným žalobcem zla, jež žádný v sobě neutlumí, až k hrobu šepce teskne svoje dumy. Bývá přirovnáváno ke žhavé jiskře věčné pravdy v troskách spáleného ráje a podobně. Často se cituje v této souvislosti výrok Kantův: dvě věci mne naplňují obdivem, hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Svědomí je proto první a základní normou mravnosti. Psané zákony jsou všeobecné, jejich vyjádření je převážně abstraktní. Úsudek svědomí se však pronáší o jednotlivých skutcích v jejich životní souvislosti, ve vztahu k celé osobnosti, k jejím znalostem, schopnostem, možnostem. Svědomí je proto nenahraditelné. Kdo chce žít mravně, musí se naučit naslouchat tomuto vnitřnímu hlasu. Svatý Doroteus neváhá tvrdit, že by vlastně člověk neměl mít žádného jiného vůdce na cestě k Bohu než hlas svědomí. A přece se daleko liší od těch, kteří dnes chtějí takzvaná práva svědomí absolutizovat. Po příkladu Origena Doroteus obrazně přirovnává svědomí ke studnicím živé vody v poušti Tvora. Jsou to studny, které vykopal Abraham, otec všech věřících, ale filištínští je zasypali pískem. Jejich voda je znečištěná. Abychom ji mohli zase pít, je potřeba vyčistit ty studny. K tomu pak dal zase Bůh zákon, proroky, poslal svého jednorozeného syna, dal církvi dar Ducha svatého. Tato pomoc není k tomu, aby se vnitřní svědomí nahradilo nějakou vnější poslušností. Vnější poslušnost je naopak k tomu, aby se znovu očistilo a stalo průzračným svědomí, to jest volání Boží v nás samých. Neklademe proto problém tak, jako by to byl zásadní rozpor mezi zákonem a svědomím. Věříme, že jde o stejný hlas Boží, a proto musí dojít v souladu. Křesťan se řídí svědomím, nemůže ani jinak, ale dá současně své svědomí vést. Patří tedy k dokonalosti i duchovní vedení. Otázka duchovního vůdce je delikátní. Vůdcem musí být někdo, o kom jsme si jisti, že je zástupcem Božím, že zná Boží zákon, že je zkušený, že to s námi myslí dobře a proto máme k němu důvěru. Není snadné ho najít. Ale nesmíme mít ani přemrštěné požadavky. Boží prozřetelnost působí v těch, kteří se opravdově snaží zastávat svůj úkol. Duchovní vůdce má být stálý, aby nás mohl znát. Jemu také vyjevujeme, jak se říká, celé svědomí, aby mohl posuzovat v celistvosti náš život. Jakési základní duchovní vedení potřebujeme všichni. Naprosto nutné je pro ty, kteří se připravují na kněžské svěcení, to jest seminaristé, na řeholní stav, novicové, začátečníci v duchovním životě, lidé tvrdé a nezdolné povahy, skrupulanti a úzkostliví, ti, kteří mají neobyčejné dary Boží, tam totiž bývá největší nebezpečí klamu, ti, kdo se chtějí rozhodnout k velkým a mimořádným skutkům. Dáváme-li čas od času kontrolovat své zdraví tělesné, tím potřebnější je kontrola schopnosti tak jemné, jakou je svědomí. V řádových pravidlech svatého Ignáce z Loyoli čteme pěknou větu: klást počet ze svého svědomí. Duchovní vůdce a představený na místě Božím není k tomu, aby svědomí nahradil, ale aby nám zaručil správnost a neomylnost jeho hlasu. Opatrujte, bratři, své svědomí, píše Doroteus, dokud jsme zde na zemi. Je to ono, které nás bude soudit i v budoucím věku.

0: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny světla. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

V následující půlhodině budeme poslouchat ukázky z alba Murina, které loni v prosinci vydala italská jazzová pianistka Margherita Fava. Album přináší současný jazz z prvky blues, jazz rocku i latinskoamerických rytmů. Název alba odkazuje k benátskému uměleckému sklu a naznačuje pestrou mozaiku barev, nálad a hudebních detailů, z nichž se jednotlivé skladby skládají. Autorka pracuje s melodikou, která zůstává přístupná, ale zároveň ponechává dostatek prostoru pro improvizaci a spontánní rozvíjení témat. Jednotlivé skladby vytvářejí dojem vyprávění, v němž se lyrické motivy střídají s napětím, nečekanými obraty a zvukovou hravostí. Hudba nepůsobí jako sled technických výkonů, ale spíše jako série pečlivě vystavěných hudebních obrazů s vlastní barevností a charakterem. Doplním, že vedle autorky na albu hrají Brandon Ross na kontrabas a baskytaru a Jonathan Barber na bicí. A v některých skladbách jako host účinkuje také saxofonista Bob Reynolds. Z alba Murina si teď poslechneme několik skladeb.

Na Proglasu jsme si hráli z alba Murína italské jazzové pianistky Margherity Favy. Pořad připravil Milan Tesař.

metr 25, pak zašklápnutých cigaret, klec bez oken i bez pehýrky, kde všechno chrastí jako sýrky, tam odsoudil mě svět na 30 vteřin každý den, všech práv a vzduchu pozbaven.

jedno zase ven. Dnes ale nejsem v úzkých sám, to tuple nevím kudy kam, je tady se mnou ještě žena, tak drobná a tak rozsvícená, jak v blátě drahokam, a voní taj úplněji, než cesta noční.

snad bych ji stihl oslovit, jen kdybych na to našel klid. Proč vteřiny se neustrnou, je chvíle mezi psem a zrnou. Já si však zvykl snít a z branše hráčů na tahu prahobyčejnou odvahu.

slovo třeba nesmělé, jak při zpovědi v kostele. A něco by se možná stalo, už by se mi však nezazdál, že měla hvězdu.

0: ruby, celou mi převrať, zorej ji, jak by to byla hlína, jsem zrozená z tvého žebra. A nebo z Adamova, jsem z Adamova.
1: Jsem z Adamova.
0: A po cestě vlakem k Blansku s němou úzkostí se dívám na zaslá okna domů a za tmou chci tušit lásku. Adamov černé, Adamov černé.

skočí, skočí si v zastávce na dvě piva. Jsem z tvého žebra, tak sama tebou a nade mnou plaše se stmívá.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den. Je okolo 1 hodiny ráno, sobota 30. květen 2026. Na Proglasu začíná blok komorní hudby. Zahájíme jej triem pro lesní roh, housle a klavír Esdur Johannesa Brahmse. Na lesní roh zahraje Přemysl Vojta, na housle uslyšíme Janu Vonáškovou Novákovou a na klavír Jitku Čechovou. Příjemný poslech.

Na vlnách Proglasu doznělo trio pro lesní roh, housle a klavír Es-dur Johannesa Brahmse. Na lesní roh hrál Přemysl Vojta, na housle Jana Vonášková-Nováková, na klavír Jitka Čechová. Dále si poslechneme slovanské tance pro čtyřruční klavír opus 72 Antonína Dvořáka. Zahrají Martin Kasík a Kristýna Krkavcová.

Na Proglasu dozněly slovanské tance pro čtyřruční klavír opus 72 Antonína Dvořáka. Slyšeli jsme je v podání Martina Kasíka a Kristýny Krkavcové.

0: Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu z cyklu Oktáva na Radiu Proglas. Od mikrofonu vás zdraví Jana Rambousková. Dnes je mým vzácným hostem Ludmila Pavlová, houslistka, komorní hráčka, koncertní mistrně Pražského komorního orchestru, pořadatelka festivalu Pod Krkonošské hudební léto a také moje drahá spolužečka z Akademie muzických umění, kde jsme se potkali. Lido, vítej a moc díky, že jsi tady.
1: Moc děkuju za pozvání.
0: A protože záběr Lidy Pavlové je obrovský, budeme si povídat nejenom o jejich aktivitách, ale také o spojení hudby a života. Já bych teda začala první otázkou. Co pro tebe znamená hudba a jak ji vnímáš v kontextu života?
1: No, to je krásná otázka. Já si totiž myslím, že hudba je nedílnou součástí života každé bytosti. I když si někdy neuvědomujeme, že ta hudba je třeba to, co vnímáme, protože někdo vnímá hudbu jako to, co se děje v přírodě, v lese, na ulici. Všechny hluky, zvuky můžou být vnímány jako hudba. A ta hudba, kterou já dělám, to znamená, když hraju na housle, nebo když, ale k tomu se dostaneme později, třeba dělám i trošku ještě jiné věci s hudbou, tak vždycky je to pro mě spojení s tím, jak dýchám, jak vnímám život. A i když hraju hudbu, kterou složil nějaký skladatel, tak se vždycky do toho snažím dát to, co si myslím, že potřebují posluchači cítit, slyšet a co já i v daný moment vlastně prožívám.
0: Tak to se mi nahrála na spoustu dalších otázek, ale hned teda bych na to navázala, jestli hudba souvisí nebo způsob, jakým hudbu provozujeme, nějak s tím, jak člověk žije. A jestli to třeba i vnímáš ve svém okolí.
1: Určitě. Myslím si, že hudba a to, jakou hudbu konzumujeme, posloucháme, ovlivňuje ten život naprosto přímo, protože jsou to nějaké vibrace, které námi prochází a těmi vibracemi se pak řídí všechno ostatní, co děláme. To znamená, že když budeme poslouchat hudbu, která nás má uklidnit, tak můžeme pocítit opravdu nějaké uklidnění. Když potřebujeme rozfajrovat, tak si pustíme něco, co je upbeat. A je vlastně jedno, jakou hudbu člověk poslouchá. Já si myslím, že ten vkus každého z nás je opravdu na tom, co zrovna potřebujeme v tom životě. A je možná jenom dobré si uvědomit, jestli vstřebávám tu hudbu, která zrovna mi něco má říct a jestli tím životem se nechávám unášet i tou hudbou, že třeba jen tak pasivně poslouchám něco a pak mi na ní dobře a říkám si, tyjo, já jsem slyšel dneska něco ale zvláštního a nebylo to úplně v rezonanci se mnou. A nebo jestli si vybírám tu hudbu, kterou chci poslouchat, která se mnou pak bude rezonovat.
0: Takže to spíš teďka znělo, jako bys popisovala poslech hudby a jak to třeba funguje u hudebníků. Když my tu hudbu provozujeme, tak souvisí to taky nějak s tím, jak žijeme?
1: Určitě, hodně, protože to jak, tak ty to víš, je skvěle. Každý hudebník prožívá spoustu věcí i mimo ten hudební život a to vše se odráží na tom, jakým způsobem potom tu hudbu je schopný vyjadřovat. To znamená, že třeba když mám neúplně pěkný den a pak mám hrát veselou skladbu, tak by si mohl leckdo říct, no, tak to je potom herecká etída. Ale ta hudba někdy dokáže člověka vlastně strhnout, že i když se necítím dobře na začátku, tak když se zhluboka nadechnu a vydechnu a nechám prožít tu hudbu svým tělem, tak dojdu k tomu, že